0: Rádi jsme dodnes s jeho dcerou Hankou a pan Ornest tam jezdíval na představení. Pak jsem začal navštěvovat jejich dům na Letné, a takže jsem se nakonec zblížil i s panem Ornestem. Jehož cennými radami se dodnes coby principál Ungeltu opravdu řídím. Tak ale pojďme k vám. Já jsem uvedl hudební seskupení, kterým je The Tap Tap, jehož seš zakladatel a kapelník. Jak se ti zrodil, asi zrodil v tvé hlavě ten nápad? A co to znamená?
1: Tak já, když už jsem asi před víc než 30 lety nastupoval jako vychovatel na domově mládeže škol Jedličkova ústavu, tak jsem sám hrál v několika kapelách. Já hraju na klarinet a na saxofon a asi 4 hodiny denně jsem cvičil. Takže vlastně logicky z toho vzniklo, že budu muset založit nějaký hudební kroužek, protože jsem si říkal, že zrovna ta muzika pro spoustu lidí s handicapem je docela jako vhodná pro relaxaci. A tak jsme tehdy ještě s kolegou Luďkem Horským jsme založili hudební kroužek a ten, jak říká náš moderátor, vozíčkář Láďa Angelovič, se nám postupně trochu vymknul z ruky.
0: To hudební seskupení se zrodilo při Jedličkově ústavu, ale ty jsi neprozradil původ toho názvu.
1: Ano, ta budova, ve které sídlí domov mládeže, původně se jí říkalo Tapky, a to byla zkrátka technicko-administrativní práce, ale nám to přišlo tak rytmický a ono to tap vlastně znamená i jako takový rytmický úder v angličtině, že už potom to bylo na snadě, že to bude The Tap Tap.
0: Matka mohla ovlivnit název té hudební skupiny? Asi ne.
2: Ne, vůbec ne, to bylo Šimonovo vítězství, že si to takhle vymyslel a založil. My jsme už potom přišli k hotové věci.
0: Jedličkův ústav jsem se dočetl, a to mě šokovalo, přiznám se, byl založen v roce 1913, takže za Rakouska-Uherska. Je to tak? Kdo byl Jedlička? To asi byl zakladatel,
1: předpokládám. Je to pravda. Rudolf Jedlička byl lékař a vědec český a zakládal Jedličkův ústav skutečně před 110 lety. Jedličkův ústav letos oslaví 110 let existence. A je zajímavý, tehdy se ho ptali, k čemu by to mělo sloužit, a on říkal, že smyslem Jedličkova ústavu je měnit pasivní příjemce sociálních dávek na daňové poplatníky. A to je teda tak jako občerstvující až dodnes, že to je zajímavý.
0: Jak se Jedličkovu ústavu daří dnes naplňovat tenhle cíl? Asi snahou je zapojit lidi zpátky do takzvaně normálního života, ale co je normální, že jo?
1: Tak důležitý je, že to je Jedličkův ústav a školy. To znamená, že skutečně se nejedná o žádný stacionář, ale o vzdělávací instituci pro lidi se speciálními potřebami, a cílem je samozřejmě jejich samostatnost a třeba v případě nějakých výrazně talentovaných třeba i přínos pro celou společnost. To ono se teď při těch revizích, těch rámcových vzdělávacích programů často zdůrazňuje, že vlastně v tom současném systému nedostávají šanci běžně ani ty nadprůměrně talentovaní, tak k tomu já můžu jenom dodat, že ty nadprůměrně talentovaní musíme být schopní hledat i mezi lidma s handicapem a mezi těma sociálně nejslabšíma.
0: A to je na potlesk. Za tu dobu prošlo The Tap Tap určitě mnoho muzikantů tou skupinou. Někteří se začlenili do toho takzvaně, říkám, normálního života a stále s vámi hrají, nebo se hodně střídají.
1: Oni dřív tam se měnili vlastně tak, jak procházeli školami Jedličkova ústavu. Když končili, tak prostě tu skupinu opouštěli, ale my už teď asi zhruba 10 let máme stálou partu a vlastně většina z těch lidí už mají i svoje vlastní zaměstnání, ale v kapele zůstávají, čehož si já vážím, protože ta stálá sestava v muzice je důležitá.
0: A Šimon Ornest organizuje konkurzy a pak vybírá tedy členy kapely?
1: No, to je složitější trošku. Ono vždycky, když se někde objevíme na veřejnosti, když jsme bývali v televizi nebo když máme nějaký velký koncert, tak se nám hlásejí zájemci, přicházejí s tím, že by teda taky chtěli být slavní a být někde vidět. No ale po tom úvodním pohovoru jich téměř 100% získává takovou zpětnou vazbu, že skutečně po nich budeme něco chtít, a to je bohužel pro spoustu lidí, ale nejenom pro lidi s handicapem, je taková frustrující věc.
0: To nebylo optimistické sdělení. Nicméně kapele se velice daří, zúčastňujete se festivalu, vystupujete v zahraničí, vydali jste několik CDček, je to tak?
1: Je to pravda, i když musím říct, že teď po tom covidovém období ten řemen úplně se nepodařilo nahodit. Já si myslím, že je to tím, že ti promotéři prostě jedou hodně na jistotu. Ono taky v showbiznisu spousta lidí odešlo, spousta techniků, tak si myslím, že teď se to zase, taková ta první republika, která byla před covidem, že každý chtěl mít něco trošku zvláštního a nějakou nadstavbu, tak teď jsme zase o pár kroků zpátky, ale já věřím tomu, že to zase doženem.
0: Jseš nadále vychovatelem vědečkově ústavu nebo už se věnuješ výlučně muzice?
1: Tak já teď jsem už druhý volební období asistentem starosty Prahy 3, protože mi došlo, že když chcete něco ovlivňovat, tak ta politika vás dřív nebo později nemine. A musím říct, že v tom komunálu to je docela příjemná práce na blízko, že vlastně v místě, kde žiju, můžu ovlivňovat některé věci, troufnu si říct, že trošku k lepšímu a komunikovat s lidma napřímo. Ale v jedličkárně zůstávám a naším velikánským projektem je dostavba Jedličkova ústavu, která by měla směřovat k rozšíření a zkvalitnění těch služeb a myslím si, že při tom 110. výročí si to ta instituce víc než zaslouží.
0: Muzikanti musí zkoušet, rodí se také nové písničky. I tvou zásluhou, kde je zkušebna v Jedličkově ústavu? Nahrávací studio tam je?
1: My zkoušíme přímo na Tapkách, na tom domově mládeže, kde jsme vznikli, ale součástí toho velikánského plánu, který už se snažíme teda prosadit víc než 20 let, tak je i zázemí pro nahrávání a pro střih videa, vlastně pro práci se zvukem a obrazem, což jsme si vyhodnotili za tu dlouhou dobu jako dva asi nejvhodnější obory pro lidi s nějakým handicapem, i s docela těžkým nebo závažným handicapem a zároveň jako profese, které jsou atraktivní na trhu práce. Takže k tomu by potom měla sloužit ta nová budova a zároveň by jí měl využívat Jedličkův ústav a školy.
0: Šimone, a co tě přimělo k tomu založit si hudební skupinu tedy s handicapovanými? Objevil se výjimečný talent, který jsi objevil jako vychovatel, pak jsi řekl třeba je jich tu víc. Prozrať.
1: Ona to byla taková souhra náhod. Já jsem se vlastně dostal do Jedličkova ústavu trochu náhodou, když jsem hledal po absolvování střední umělecko-průmyslové školy v oboru řezba nějakou práci a kamarádka se mi tehdy zmínila, že v Jedličkově ústavu hledají arteterapeuta. Já jsem tam přišel, to místo bylo obsazené, ale tehdy byla velká poptávka po mužích, protože tehdy ta bezbariérovost byla teda o dost horší v Praze než teď. I když pořád to není to, co by to mohlo nebo mělo být, tak se drncalo hodně po schodech s těmi mechanickými vozíky a muži vychovatelé v tomhle byl žádaný artikl, takže jsem se rozhodl to zkusit. No a potom už došlo k tomu, o čem mluvil ten Láďa, že se to všechno začalo dít tak nějak samo.
0: Z vaší hudby jde radost a sála optimismus, což je nádhera, protože spousta lidí má tendenci litovat třeba ty handicapované, ale to vaše seskupení opravdu rozdává radost a cítím i humor, že mezi vámi vládne.
1: No já, když jsem právě nastupoval do Jedličkova ústavu, tak mě překvapilo, že právě ti, kdo bydleli na domově mládeže, tak pravidelně odebírali časopis Sorry a četli si ty opravdu drsný vtipy o lidech s handicapem a smáli se jim a z toho později i vznikla naše výstava černého humoru a my jsme si mysleli a potvrdilo se to, že to je taková instance, kterou vlastně všichni trošičku využíváme k tomu, aby jsme ten život, který leckdy je drsnej i k lidem, který žádný handicap nemají, aby jsme ho zvládali trošku líp a zároveň nám pomáhá si uvědomit, že jsme skutečně všichni na stejné lodi a že prvních a posledních 10 let v našich životech jsme a pravděpodobně budeme odkázaní na něčí pomoc, takže takový ty úvahy o tom, že lidi s handicapem jsou nějaká menšina a že dostávají víc než ostatní a že vyžadují víc než ostatní, jsou absolutní kravina.
0: Tak moudrá slova matka jistě ráda slyší.
2: Ne, tak já...
0: Ale, promiňte, Danilo, vy jste taktéž angažovaná v charitě. Jste v nadaci, pracujete. To bylo první a Šimon se inspiroval, nebo opačně?
2: Já myslím, že se neinspiroval, že možná já jsem byla až za ním, ale protože já jsem v nadaci Duha pro mentálně a fyzicky dospělé postižené, ale nejsem na tom tak aktivně zúčastněná, samozřejmě jako Šimon, který si založil orchestr, a to byla jeho volba. Já jsem si vždycky přála, aby si oba kluci prostě volili to, co chtějí oni, a ne co bychom jim doporučovali my.
1: Což je vlastně taková předem odpověď na tu otázku, která možná padne, proč nejsme herci.
0: No to, ty mě koukáš do těch papírů. Ne, to by člověka napadlo, protože rodiče Daniela Kolářová, Jiří Ornest, respektovaní páni herci, o dědečkovi jsme mluvili, o ta Ornest. Mimochodem, babička z tátovy strany byla velká česká herečka, paní Smejkalová. Asi jste pamětníci zaznamenali. A také babička z Daniely strany, zasklonujeme to, z Danielčiny strany. Jo?
2: Dobře, děkuji za tu zdrobnělinu.
0: Prožila život u divadla, byť nebyla herečka, ale byla takřka celý svůj profesní život účetní v Karlovarském divadle. Tak jak se vám podařilo zdrhnout z toho divadelního údělu?
1: Tak máma to naznačovala, nebylo tam žádný vedení k té herecké profesi, a i když se nám to s bráchou líbilo a obdivovali jsme to, tak jsme se rozhodli jinak, a to je normální.
0: No a vyhrála muzika, tedy v tvém případě zjevně. U vás se muzicírovalo, no, Daniela? Hraje na nějaký hudební nástroj?
2: Já jsem chodila v Karlových Varech jako dítě do hudební školy a na piano se učit, ale měla jsem takovou paní učitelku, která mě neměla ráda a mlátila mě pravítkem přes prsty, takže jsem to vzdala. Což je mi líto, vlastně později mi to bylo hrozně líto, že jsem se na to piano nenaučila, ale já jsem z ní měla hrozný strach. Takže
0: maminka nehudla doma?
2: Ne,
0: takže...
2: ale tatínek hudl.
0: Tatínek, že jo?
2: Tatínek.
0: A neměli kapelu kluci, tenkrát už to neexistuje?
2: Ano, měli divadle E. Buriana,
0: Pavlata, Ornest.
2: Ano,
0: to si zažil už, no asi jo?
1: Já jsem na živej koncert jsem neviděl, ale myslím, že se to jmenovala Prezent. A měli jsme doma, desku, to jsme s bratrem poslouchali.
2: No.
0: Brácha dělá co?
1: Brácha bubnoval, ale taky... myslím si, že u toho nezůstal, nebo nevím, že by teď ještě cvičil a hrál, ale brácha se živí v IT oblasti.
2: A jak?
0: Takže úplně jiná sféra.
2: No, ale my jsme jim neříkali, aby nehráli divadlo, ale víte co, oni strašně chodili rádi do divadla, ale do rekvizitárny. Do Vinohradského divadla, do rekvizitárny, kde jsou ty umělý hlavy, no. A meče tam byly, tehdy se hrál Hamlet, a tak tam byly ty všecky propichovátka, tak to jim samozřejmě, to se jim líbilo.
1: Mně se líbily zbraně hlavně a jednou jsem dokonce vystřelil z nějaký pistole při představení, takže...
0: Ani dětské role jste nehráli nikdy s bráchou, nikde?
1: Buď ne, anebo si to nepamatuju.
2: Ne, myslím, že ne, protože já bych to asi nechtěla. Bývala.
0: Tak a teď si poslechneme The Tap.

0: Tak ti nám to ukázali, že? Mnozí fňukáme, oni nám hráli a zpívali o tom, že fňukat nikdy nebudeme. Teď si budeme povídat s maminkou, ale vstupuj do toho, pač na spoustu rolí, o kterých bude řeč, si určitě pamatuješ. Vy jste se narodila v Chebu, jsem se dočetl.
1: Chebu,
0: ale
1: ano.
0: Dětství.
1: Od 4 do 18 jsem byla v Karlových
0: Varech. Ano. Maminka byla opravdu ta účetní,
1: ano,
0: v divadle a vy jste, Danielo, tím pádem první kručky v nějakých dětských rolích určitě učinila v Karlových Varech.
1: No tak to byla právě ta chyba maminky. Tam jí přemluvil skutečně jeden pan režisér, jestli by mě nepůjčila účinkovat do hry Císařovi nové šaty od Hanse Christiana Andersena, přepracované na pohádku, protože to Karlovarské divadlo tehdy hrávalo v neděli odpoledne pro děti. Já jsem to znala z toho hlediště, ale maminka mě takhle půjčila, takže jsem tam chodila na zkoušky, hrála jsem v první polovině Kuchtíka v kuchyni a v druhé polovině tu holčičku, která křičí, že císař pán je nahatý. Takže takhle jsem si tam prolezla to divadlo, poznala jsem rekvizitárnu, protože ta je fascinující samozřejmě pro všechny děti a herečky tam se pudrovaly, dvorní dámy měly tehdy oranžové, růžové paruky a tam lítaly pudry a bylo to fascinující, no, protože se člověk to poznal, to divadlo zezadu, že jo, o tom nemá nikdo představu, jak to tam všechno funguje. A dokonce jsem si to prolezla od půdy až do sklepa, ještě pod orchestřiště a tam mě úplně fascinovalo. Tam teče řeka teplá kolem toho divadla a tam je...
0: Je to krásné divadlo mimochodem.
1: Tak nádherné. Hmm. A tam přes tu jednu stěnu právě bylo slyšet tu vodu. A na to nikdy nezapomenu, protože to bylo pro mě takové zjištění, to jsem nikdy nikde neměla šanci zažít. Takže a pak mě ta maminka půjčila ještě párkrát a na střední všeobecně vzdělávací škole, protože se to nesmělo jmenovat gymnázium, jsme měli soubor kapsa, nejdřív Štycháček, pak to byla kapsa a to vedl pan profesor Bartůněk, češtinář. No a tam jsme vlastně dělali skeče, básničky, prostě tehdy, protože to bylo v 60. letech, kdy se uvolnila cenzura, tak jsme vlastně se setkávali s texty dříve třeba zakázaných autorů a tak. No a tam jsem se rozhodla definitivně, že se pokusím dělat zkoušky na školu, na divadelní fakultu a naštěstí se mě to ještě s jednou kolegyní, s Radkou Fiedlerovou, jsme byli kamarádky, chodili do jednoho ročníku, tak se nám to povedlo.
0: Tak jsme na Damu. Ornes spolužák.
1: Ano, Ornes spolužák.
0: Hned láska v prvním ročníku?
1: No, nějak tak. Ano. Ano. Pak tam byl Petr Svojtka, Láďa Potněšil, Monika Švábová, která je hvězda v Plzni, Radka Fiedlerová. No prostě byli jsme fakt, myslím si, docela dobrý ročník.
0: No a pak přišlo první angažmá, to nebyl hned raketový start, ale velice cenné zkušenosti v tehdejším divadle SK Neumanna.
1: SK Neumanna, ano, dneska pod Palmovkou to bylo.
0: To bylo za pana Lohnického, ten tam režíroval.
1: Ne, ano, ale šéfem byl pan Strejček a to bylo v roce 68, ještě jsem byla na škole, ano. Zkoušela jsem v Shakespeareově Bouři a pak po premiéře za mnou pan ředitel přišel a přinesl mi moji první profesionální smlouvu. 600 korun měsíčně nástupní plat. Ale bylo to tam hrozně prýma. Právě tam byla ještě taky v angažmá Jana Štěpánková.
0: A režíroval tam pan Dudek a dostali jste se k sobě jako už v divadle SK Neumanna? Až pak vás často obsazoval na Vinohrad.
1: Ano, ale ano. Tam režíroval, tuším, věc Makropulos.
0: No s Janou, ano.
1: Ano, a já jsem byla ta holčička taková tam, takže takhle jsme se poznali, ale já si myslím, že mě nabídli hostování na Vinohradech, protože neměli partnerku pro Hanzlíka, on tam byl Benjamínek. Pan ředitel Pavlíček ještě tehdy přemluvil tatínka Jaromíra, když udělal zkoušky na divadelní fakultu, že to škoda, ať nestrácí čas. A herci, kolegové řekli, my ho budeme vychovávat, my ho budeme školit, ale oni neměli vlastně k němu adekvátní partnerku věkově. Takže pan režisér Dudek mě pozval tehdy hostovat do Gorkého Měšťáku na Vinohrady a pak mě bylo tam nabídnuto angažmá.
0: Takže se zrodilo i divadelní herecké partnerství Kolářová-Hanzlík, takže to bylo na jevišti poprvé a pak filmaři opisovali díky tomu, že vás viděli spolu na jevišti?
1: Ne, tak docela ne, neopisovali, protože my jsme rok předtím nějak s Jaromírem, tuším v roce 69, se setkali ve filmu Slasti oce vlasti. A to jsem vůbec netušila, že by, a to jsem byla v té Libni v divadle a vůbec jsem neuvažovala, že bych jako dostala takovouhle nabídku. Ale takhle jsme se setkali poprvé při tom filmování.
0: Nežárlil pan Ornest, tedy tatínek, na to veřejné povědomí o dvojici Kolářová-Hanzlík, když jsme všichni věděli, že to není životní spojení, ale bylo to opojné.
1: No, tak myslím, že mu to muselo být protivné, protože no, naštěstí, ale tehdy neexistovaly bulvární časopisy, takže se v tom nikdo nematlal veřejně takhle jako hloupě.
0: Čemu tleskáte? Mimochodem, to bylo opojné, to vaše herecké souznění, i když si osobně myslím, že taková velká vnitřní spřízněnost lidská tam zas nepanovala, že jste byli dost odlišné lidské typy.
1: Ale no tak my jsme se kolikrát i pohádali, ale fakt je, že nám šlo o to, že to bylo vždycky k věci, k práci, o to, aby to bylo prostě co nejlepší. Takže samozřejmě on měl jiné názory, já měla jiné názory. Občas jsme chodili pěšky z divadla na Malou stranu, kde jsme tehdy nedaleko od sebe bydleli, takže jsme se prohádali celou cestu, ale bylo to k věci, jo, nebylo to osobní, nebo prostě nic to nemělo společného se soukromím.
0: Brzy budete odekorována v Karlových Varech, které k vám patří velkou cenou v rámci Mezinárodního filmového festivalu za svou hereckou práci ve filmu. Vy si dokonce, jsem se dočetl, můžete vybrat film, který se tam promítne v rámci toho ocenění.
1: To bude? To by měl být Kulový blesk, to už jsem ohlásila, kde já nemám tak veliký prostor herecký, ale no, protože jsou tam báječní kolegové, pan Hrušínský, Pepíček Abraham a spousta dalších samozřejmě, kteří už jsou v hereckém nebíčku, a já vlastně na tohle setkání vzpomínám strašně ráda, takže víte, já jsem z toho taková strašně rozpačitá, protože tím spíš, že jsem z těch Karlových Varů a mám tam spoustu nejen krásných, ale i nepěkných vzpomínek, tak nevím, jak to zvládnu. A protože si musím taky připravit prý nějakou řeč, tak jsem z toho trošinku...
0: A
1: šaty, no samozřejmě. Takže jsem z toho trošku vyvedená z míry, ale no tak doufám, že dobré bytosti budou se mnou a že si neudělám ostudu.
0: Šimone, maminka ve filmu, maminka na divadle, tě nejvíc okouzlila v čem? Nebo nechodil jsi na její premiéry?
2: Já jsem často se na některé ty zkoušky nebo hry díval z těch postranních portálů, protože...
0: Jako dítě?
2: Jako dítě, protože prostě jednak mě to bavilo a jednak to máma asi občas potřebovala tu práci skloubit s nějakým hlídáním trošku, tak se to tak nějak sešlo. I v těch rekvizitárnách se mi líbilo, jak jsem vyprávěl, dokonce se mi střílel. A co by bylo jako nejoblíbenější? Já teď si vlastně...
0: Viděl jsi jako Ofélii nebo...
2: No já jsem právě kdysi byl, a teď co to bylo? To byl možná Richard Skopecký.
1: Richard III, no.
2: Kdy ten režisér jako měl pocit, že to je mládeži nepřístupný. Ono tam bylo takový vražděničko nějaký. Tam
1: no
2: bylo,
1: jo.
2: Že, trošku. A tak to byl jako zážitek, že a to byl Dudek? Nebo
1: Dudek,
2: to byl?
1: No,
2: Dudek. Tak pan režisér Dudek přišel takový rozdurděnej, že jako mě máma bere na takovýhle věci. A tam byla nějaká umělohmotná hlava napíchlá na meči nebo něco. Mě
1: jo,
2: to prostě
1: ano,
2: bavilo
1: no.
2: Hrozně. To možná tohle mě bavilo nejvíc.
0: Nemluvíš o herectví své maminky.
2: A jinak se by máma líbila v mnoha věcech. No ale ono, když s tím člověkem jste doma a pak máte hodnotit ten jeho výkon, tak je to takový strašně jako těžký. Doma je to vždycky o něco míň zábavný a o dost víc přirozený.
0: Rozhlas a Daniela Kolářová.
1: No to je další dimenze nádherná. Já jsem teda na rozhlase vyrostla jako dítě, samozřejmě pohádky, pak to byly hry, poezie, prostě koncerty, všecko. A já jsem měla oblíbené pořady v Československém rozhlase tehdy, když rodiče odešli třeba do divadla nebo na koncert, tak měla pořad paní Anna Hostomská a ta provázela světem opery. A to bylo fantastický. A pan Oldřich Nový měl zase pořady o operetách. Takže já jsem si to tak užívala a v životě by mě nenapadlo, že mě třeba někdo potom nabídne práci v rádiu. A tak jsem, když jsem dostala od paní Alenky Adamcové do ještě tehdy Československého rozhlasu pozvání, myslím s Jirkou, že jsme tam byli společně s tátou, tak jsem si říkala, dobře, jak jsem si to přečetla, ten text, a tak jsem si říkala, tak dobrý, tam se nemusím líčit, nemusím se oblíkat, tak to řeknu. No, tak nás postavili před ty mikrofony, tak jsme to řekli a následuje trestný poslech. A to jdete vedle do místnosti, kde je zvukař a režisér. No a tam se slyšíte, což je teda šok. Všechny chyby, špatné důrazy na předložky, no prostě všechno špatně. A samozřejmě hlavně obsahově, protože já jsem do té doby netušila, že je potřeba se i do rádia perfektně připravovat, dělat si prostě, já nevím, kde je poenta, jo, kde je trošku pauzu, aby se donesl ten význam prostě tomu posluchači a tak dále. To jsem se učila až v průběhu, ale je to nádherná práce v rádiu, protože pracujete na detail třeba. A to v divadle nejde, že jo? Takže můžete být opravdu velice intimní, velice, velice osobní a nemusíte prostě disponovat takovým hlasovým fondem, jako v, já nevím, Hledišti Vinohradského divadla, kde je to daleko větší a musíte na to myslet. Ale to rádio je opravdu senzační.
0: Pojďme si teď dopřát rozhlasovou herečku Danielu Kolářovou.
3: Ireno, smím vám přinést skleničku?
4: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
3: Jak se vám líbí Giunin snoubenec?
4: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
3: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
4: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
3: Chtěla jste říct chudý profesor.
4: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
3: To zní líp.
4: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
3: Jireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
4: Neopovážila bych se takhle rouhat.
3: Přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
4: Včetně June?
3: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
4: Jsme dobré přítelkyně.
3: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
4: Strýčku Giulione, láska nezná žádnou míru.
0: Danielo, vybavujete si natáčení?
1: To byla hezká práce, moc hezká.
0: Ságě rodu Forsythů.
1: Ano, to bylo fajn, taky setkání s mnoha kolegy, paráda. S Františkem Němcem jsme byli pár, který se rozešel, přesně to znáte, osud Ireny a Forsythů.
0: Tak to byly vzpomínky na rozhlasovou práci Daniely Kolářové, na práci, která předpokládám pokračuje a pokračovat bude. Pojďme se teď zaměřit na syna.
1: Ano.
0: Takže, Šimone, dostaneš se teď ke slovu. Zaujalo mě to řezbářství. Ty jsi vyučil řezbářem?
2: No
0: to
2: já
0: byla škola?
2: Byla to střední umělecko-průmyslová škola na Žižkově s maturitou a mě by bavilo, nebo chtěl jsem dělat vždycky loutky a třeba se k tomu v důchodu ještě dostanu.
0: To bys měl dílnu jako důchodce a tam třeba ty loutky vyráběl.
2: Ideálně takhle.
0: Ano. Tak my ti držíme palce. Děkuju, to původní profese. No ale pak jsi se dostal na husitskou teologickou fakultu. Co tě inspirovalo k takové volbě a jak dlouho jsi tam byl?
2: Tak, mě docela zajímal judaismus, nebo rád jsem o tom četl něco v mnoha souvislostech, ale potom, když jsem zjistil, že i ty nejchytřejší profesoři a docenti na té škole pořád šprtají někde nějaký slovíčka a vlastně vědomosti, tak jsem usoudil, že to není úplně moje směřování tohle a po roce jsem tu školu opustil. No a pak jsem vlastně docela brzo už se dostal do té jedličkárny konečně.
0: No ale dostal ses do svatého města se svou kapelou, to tě oslovilo, ohromilo, nebo jak to na tebe zapůsobilo? Navštívil jsi Jeruzalém.
2: Tak všechny tyhle naše zahraniční výjezdy s TapTapem, kterých bylo docela dost, tak probíhaly v takovým vysokým pracovním tempu. My jsme dokonce poprvé, když jsme letěli za hranice, to bylo, tak jsme letěli, myslím, do Madridu a museli jsme vymontovávat ještě na letišti z většiny vozíků baterie, které tehdy byly ještě kyselinový, oni už dneska nejsou kyselinový a vycházelo to z předpisů, že vlastně ta baterie musela odděleně cestovat v nějakým zavazadlovým prostoru a tam třeba se stalo, že jsem se dotknul kleštěma, který u sebe nosím, toho oblouku v té baterce a kus těch kleští se rozstavilo a odteklo dolů tam na tom letišti pod lažičkách a tak. A jako v tomhle tempu vlastně toho, co lidi o muzice moc nevědějí, jo? Že ta muzika, to, co vidíte na pódiu, to je opravdu taková desetina toho, co se kolem toho děje, začíná to nějakým srazem brzo ráno, stěhováním nástrojů a tak. Tak to potom v té cizině bylo ještě s těma přepravama a nástrojů a lidí z vozíku na vozík, to bylo ještě jako 20krát tolik práce, tak vlastně jsme to proletěli vždycky v takovém tempu bez oddychu, že jsme se skoro divili vždycky, jak jsme to mohli zvládnout. A ten Jeruzalém byl podobný, ještě teda při zpátečním letu nám jeden člen TapTapu kolaboval v letadle, takže jsme museli rušit těsně po příletu koncert, na který jsme měli jet hned z letiště a tak. Tak mně se to tam moc líbilo, ale že bych tam měl nějaký mystický zážitek, třeba u zdinářků, tak tam jsem...
0: Nechal si tam vzkaz.
2: Spíš jsem tam naříkal z toho pracovního tempa, no.
0: Takže Jedličkův ústav, tvoje první po řezbářských pokusech, jaksi profesní působiště. Ty jsi řekl název té profese. Já jsem řekl vychovatel, to je pro nás všechny srozumitelné, ale ty jsi použil jiný termín. Jakože tě přivítali jako chlapa konečně a...
2: Jmenuje se to pořád vychovatel. Zní to tak zvláštně
0: trošku.
2: Ty jsi
0: použil jiné slovo.
2: To byl ergoterapeut.
0: Aha, to je
2: ne,
0: co?
2: Vlastně, pardon, arteterapeut.
0: No a to,
2: no a
0: nám
2: to, bylo, to mělo být právě v truhlářský dílně taková jakoby terapie nějakou drobnou prací se dřevem. Ale to jste by docela dobře nadhodil vlastně k tomu, co jsem si uvědomil, že dělat nechci nikdy v té práci a proto jsme taky do TapTap nezakládali jako nějakou arteterapii, ale jako regulérní kapelu. A ono se později ukázalo, že to je možná docela základ toho, nechci říkat úspěchu, ale toho, jak to dneska vypadá a stavili jsme a stavíme do dneška na takových základních dvou věcech, že vždycky chodíme včas všichni a vždycky dodržujeme všichni to, na čem se dohodneme. A ono se postupem času ukázalo, že všichni, kdo v té kapele vydrželi a zvládli tohle a zvládli i tyhle třeba náročné výlety a koncerty, tak vlastně s nima už ty zaměstnavatelé potom nemají vůbec žádný problém a naopak si toho cenějí, protože si myslím, že to je vlastně základ úplně všeho a že to nezvládá většina lidí bez handicapu.
0: Daniela je častým návštěvníkem koncertu The Tap Tap.
1: Já chodím moc ráda na jejich koncerty, protože vy už jste to řekla, ale oni vyzařují z toho jeviště na vás úžasná pozitivní energie a člověk vždycky odchází s moc hezkým pocitem, že vás to tak jako nakopne ke kvalitě, protože si uvědomíte, že skutečně ta představa Šimona, že ty lidi mají mít stejnou šanci jako nehandicapovaní, tak to je strašně důležité, ale ono to fakt funguje.
0: Přesvědčí nás o tom i následující píseň, má originální název Ředitel autobusu.

0: Ředitel autobusu, to je, myslím, nejznámější, nejslavnější píseň skupiny The Tap Tap. Tak něco k ní?
1: No, my z ní máme radost. Ona takovým svým způsobem v podstatě zlidověla. Dokonce, když jsme byli na festivalu Pohoda na Slovensku, tak si ji tam s náma všichni zpívali. Já si myslím, že spousta lidí už vlastně ani neví, že má s náma nějakou souvislost. Lidem se zkrátka jako líbila. Každý zná asi někoho, kdo prostě tím, že dostane nějakou profesi nebo funkci, tak se z něj přestane být člověk a stane se z něj takovýhle bůh nějaký vlastní malý planety. A celý to bylo. Ona, teďko myslím, že na YouTube jsme na nějakých 19,5 milionech shlédnutí, což je na velikost naší země docela úspěch. A zároveň se podařilo po několika letech prostřednictvím, nebo myslím, že značným dílem úspěchem téhle písničky to, že ačkoliv v těch smluvních přepravních podmínkách už to bylo, to je ta citace, kterou tam říkám ve prostřed té písničky, to je ten článek 6 odstavec 15, tak oni tomu skutečně ještě dlouho potom, co ta písnička slavila úspěch, ty řidiči prostě nerozuměli. Jo? Ono to nebylo v tom výňatku, který máte přímo v tom autobuse, a prostě nerespektovali to stejně. Takže došlo k tomu, že potom dopravní podnik to změnil a teď je možný už v pražském MHD cestovat s malým dětským nebo skládacím kolem. Ale původně to vlastně vzniklo po opakovaných stížnostech našeho tehdejšího bubeníka Marka Valenty, který má tu diagnózu, která se latinsky jmenuje, myslím, diastrofická dysplázie, a ve výsledku prostě vypadá tak, že máte všechno, jste malýho vzrůstu a máte kratší ruce a kratší nohy. A pro většinu lidí, kteří tuhle diagnózu mají nebo s ní žijou, tak je lepší kompenzační pomůcka než vozík, na kterým by ztrátili ty svoje pohybové schopnosti, které jinak mají, je právě malý dětský kolo. A to ty řidiči prostě nebyli schopní rozlišit a opakovaně ho vykazovali z toho autobusu s tím, že prostě kolo prostě do autobusu nebo do tramvaje nesmí. No a tohle se vlastně...
0: Ta písnička to de facto změnila.
1: Tohle se nám podařilo, jak vidíte, jaká je síla umění.
0: Prozraďme, kdo napsal tuto píseň, a něco i o tom videoklipu, kde vystupoval i náš Vojta Dyk, který hraje Fungeltu.
1: Jasně. No, já jsem kdysi na nějakých výročních cenách OSI se potkal tehdy Ochranného svazu autorského, jsem se potkal s Ondrou Látkem, s Xindlem X, který tehdy začínal být hvězda, a jemu se ten námět, já jsem s ním o tom mluvil a ten námět se mu líbil a vlastně řekl, že by to rád napsal. A to je ještě docela zajímavý příběh, protože tehdejším ředitelem dopravního podniku byl pan Dvořák, a já jsem dostal to demo od Xindla a říkal jsem mu, hele, tam je to blbec je blbec, to já nevím, jestli oni to vezmou. A on říkal, no ale na tom já nic měnit nebudu. A to prostě tak je, a je to ředitel autobusu. A jsem si říkal, tak to jsem se zase opět v životě dostal do vysoké diplomacie. Že? Takže jsem to poslal do toho dopravního podniku. A tehdy se stalo to, že pan Dvořák, tehdejší ředitel, jel svým luxusním osobním vozem do práce a nějaký řidič autobusu ho vytlačoval ze silnice ráno. A on přijel tak naštvaný, že když to slyšel, říkal, to je přesně ono, to berem. A myslím si zcela upřímně, že nebejt toho, tak to neprošlo tehdy.
0: No a ten videoklip byl velice slavný. Kromě Dyka, teď si uvědomuju, tam byla i Petra Nesvačilová, mimo jiné, to je taktéž herečka Ongel.
1: Tam byla spousta lidí, dokonce si tam pan Dvořák zahrál v záběru toho klipu, když
0: tušil
1: se na něj podíváte. Co je si tušil?
0: Že v tom hraje, nebyl zabrán nějakou skrytou kamerou, on se zúčastnil dobrovolně.
1: Přijít a v maketě autobusu, tam je v závěrečném záběru vlastně odprezentovaný jako ten ideální řidič. No to víte, to je ta diplomacie. No. A hraje tam spousta dalších lidí, jako zpěváci tam vystupuje Vojta Dyk, Xindl X, potom ještě pražský smíšený sbor tam s námi účinkoval. Já se takhle podívám do těch papírů. A hrál tam
0: ten Martin Dvořák, to je ten ředitel, ne?
1: To byl Martin Dvořák.
0: Vidíš, tady
1: a hrál
0: napsán.
1: Tam Oldřich Lomecký, tehdejší starosta Prahy 1, Dan Bárta, Petra Nesvačová, Roman Strejček, předseda představenstva Ochranného svazu autorského. Prostě spousta dobrých herců tam vystupuje.
0: Tak. Tak a kamarádi, čím se zabýváte dnes? Daniela odešla z divadla na Vinohradech, to nebudeme rozebírat. A hraje kde? Kde je k vidění?
2: Ve Viole mám dvě představení. Komedia Finita od Viktorie Hradské, to jsou čtyři české potvory kolem Emmy Destinové. A potom to byl teda, teď už se to hraje zřídka, nejen Malý princ, kdy v první polovině je to korespondence Exuperyho s maminkou a v druhé polovině vlastně jsou to části té nádherné knížky. A ve studiu 2 šíleně smutná princezna Chůva a Odpočívej ve svém pokoji s Martou Vančurovou a ještě dalšími kolegy. Takže, no a...
0: No ale především všichni se teď dívají na Danielu Kolářovou spolu s Petrem Kostkou v seriálu. A to vás baví.
2: Ale tak já jsem z toho měla strach. Měla jsem schůzku někdy brzo na podzim loni s těmi tvůrci a protože mě některé seriály děsí, teda jo. Hlavně úroveň češtiny šla strašně dolů. Úloha dialogů, všichni mluví pražskou češtinou, nejsou ty figury odlišené. Tak jsem tyhle ty všechny svoje nářky a obavy vyjádřila, tak oni slíbili, že na to dají pozor a tak myslím si, že se snaží, no. Ale naše figury tam nejsou to nejdůležitější, protože důležití jsou osudy těch všech zaměstnanců a lidí, kteří se kolem té Zlaté labutě pohybují.
0: Šimone, ty jsi dále vychovatelem v Jedličkově ústavu, máš svou funkci na Praze 3, to jsme taky vyslechli. No a co muzikantské plány, vyjde nové CDčko nebo...
1: My pracujeme na novým CDčku už teda delší dobu, protože zkrátka musím už tu energii dělit mezi víc věcí. A

0: že to zaměstnávání na trhu práce v Čechách lidí s handicapem příliš nešlape, tak jak by mělo a mohlo. Ono samozřejmě to má hlubokou souvislost jednak s dobrou komunikací, s širokou veřejností, potom se školstvím a tak. Takže se pokusíme tu situaci zlepšit a vlastně lidi z TapTapů by měli fungovat jako lektoři, jako takový headhuntři těch schopnějších lidí, kteří potom by se byli schopni uplatnit přímo v konkrétních firmách. Vlastně je to naplánovaný tak, že bychom působili 3 až 4 měsíce v těch firmách, které by do toho s námi chtěli jít. A výsledkem toho by měly být jednotky lidí, 1 až 2 lidi, kteří potom v té firmě skutečně zůstanou a udržejí se tam a nebudou zase za měsíc někde jinde. Vlastně ve výsledku není důležitý, jestli to bude, teď dávám příklad, třeba vozíčkář, který mluví 5 světovými jazykama a je schopný zastoupit šéfa a potřebuje jenom tu bezbariérovost, anebo člověk třeba s lehkým mentálním deficitem, který všem uvaří kafe a doplní papíry do kopírky. Důležitý je, aby platili ty 2 věci, o kterých jsme mluvili, že prostě se chodí včas a dodržuje se to, na čem jsou ty lidi dohodnutí. Ta nějaká atmosféra důvěry. A to si myslím, že je pro toho zaměstnavatele to nejdůležitější. A pak si myslím, že takový lidi můžou být cenný v jakýmkoliv týmu.
1: Takže matko a synu, naše setkání se pomalu chýlí ke svému závěru. Pojďme si říct, jaké máte plány na léto. Danielka asi se bude hrabat v zemi.
2: Já se budu hrabat v hlíně, ano, ano, moc se na to těším.
1: Žádné cestovní plány ne?
2: Ne, ne, ne, moře. Letos ne, no v létě už moře vůbec ne. O prázdninách, no jsou tuny lidí, to je šílený. Ne, ne, ne, já se budu hrabat v hlíně a pak se uvidí.
1: Já si vzpomínám teď na jisté životní období, kdy jsem měl nádherný vztah s mámou v tom nejzralejším věku, tak teď vám držím palce, abyste jako ti dva skuteční zralí jedinci, takřka 50-letý syn a maminka, víme kolik má, aby
2: pomlčme.
1: Vám to fungovalo a abyste zažívali hezké chvilky. Fungujete, Danielo, jako babička? Šimon je otcem 2 dětí?
2: No, bohužel se to trošku zkomplikovalo.
1: Zlatou labutí?
2: Ne, vůbec ne. Manželovým osudem, kdy byl 4 roky na tom velice špatně a vlastně jsem se nemohla. Nemohla jsem být ta rozmazlovací babička, protože to bylo všecko trošičku jinak. Život vám to prostě někdy zaplete, tak jak nečekáte a musíte to přijmout tak, jak to je.
0: No ale to neznamená, že bychom se nepotkávali, samozřejmě se vídáme s dětma. A
1: prostě jak jsou velké děti?
0: Je jim teďko 9 a 12 a bude záhy teď už v následujících měsících, to zase o rok poskočí. No.
1: Patrně. No a tvoje děti zcela logicky mají k těm takzvaně handicapovaným asi ten nejpřirozenější vztah.
0: Tak moje děti od malička jezdili s námi na ty koncerty a vlastně je to úplně ideální, že prostě to nevnímají jako žádnou, nebo myslím, že to nevnímají jako nic neobvyklého, zvláštního, a to si myslím, že je ideální. No, na léto se chystáme k moři teda přes všechny ty komplikace na 14 dní do Chorvatska, kde už se bude platit eurem. Letos, tak jsme na to zvědaví, jestli si tam nebudeme muset přivydělávat někde nějak. No.
1: No, na koničky se tě ptát nebudu, kde bys na ně vzal čas. Nebo ta řezbařina až v penzi?
0: Ale no tak já jsem si udělal zbrojní průkaz před asi 2 lety a teď docela mě teda se zbraně už od těch rekvizitáren se mi to líbilo a tak docela trénuju, podstupuju i nějaký výcvik s krátkou a dlouhou zbraní a vlastně to vypadá, že bych měl podstoupit nějaký výcvik střelby a slaňování z helikoptéry. No tak mi držte palce.
1: A vy se solově hrabete v té zahrádce, nikdo vám nechybí jako z lidí?
2: No tak ono to naše lidi moc nezajímá. Zajímá to jenom mě, nějak tak to vyšlo. Oni samozřejmě kluci mi pomáhají s těmi těžšími, dělám dřevo, že jo, a takové věci. Ale
1: na
2: chalupě, ale v té hlíně se hrabuje jenom já sama.
0: Ale my zas oceňujeme ten výsledek.
2: Děkuju.
1: Tak to byla, myslím, trefná poenta. Daniela Kolářová a Šimon Ornest mají smysl pro humor. Bylo nám s nimi dobře, takže jim poděkujeme, že přišli. Loučí se s vámi Daniela Kolářová.

0: Zatleskáme Šimonu Ornestovi.
1: Děkuju a děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Pozdravíme tam nahoru Jiřího Ornesta a Otu Ornesta.
2: Ano.
0: A loučím se i já, těším se opět na slyšenou a na viděnou příště. Principál divadla Unger Knarrenheim.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: To, že jste se, pane Grúšo, narodil takřka před 60 lety v Pardubicích, je známou věcí. Už méně se ví, co z vás chtěli mít rodiče a proč, jak snášeli váš nucený exil a dožil se někdo z nich vašeho návratu?
1: Mého návratu se dožila má matka. Otec ne, otec umřel, když jsem byl v emigraci, mohl jsem s ním jenom telefonovat, nesměl jsem ani na pohřeb.
2: Vy jste měli v Balbínově ulici hospodu.
1: Tak
2: možná vy ne, ale váš předchůdce
1: Ne. Tady v Balbínově ulici mýval hospodu můj dědeček z otcovy strany. Mělo se to u Zlatého litru. Byla to známá hospoda, do které chodíval Hašek a předtím Arbes a tak dále.
2: Literární hospoda.
1: Byste
2: ji bral.
1: Bohužel neexistuje. Ale to je hospoda, která skutečně figuruje u Haška v análech strany mírného pokroku v mezích zákona. Jsou o ní dokonce harmonikářské písně. Jakýsi pan Chalanda, což byl tehdy písničkář pražský, složil tam známý šlágr Hradčanské hodiny, se to jmenovalo, což bylo něco takového jako Rožnovské hodiny, ano. Smutně biju a tak dále.
0: Možná, že ve světle této skutečnosti se sluší zopakovat otázku, co z vás chtěli mít rodiče a proč?
1: Rodiče vlastně v země chtěli mít to, co jsem, to nevěděli, co budu, ale sledovali poměrně intenzivně.
2: Pořád to implikuje otázku, co jste. Moment, za chvíličku přijde.
1: Já se myslím spisovatel, bych se definoval jako spisovatel, který se shodou okolností díky dějinné Nice stal také ještě diplomatem a na chvíli působil v politice, ale to byly, tak říkajíc, záskoky dané nedostatkem určitých mezinárodně profilovaných elit po revoluci. Normálně bych v takovéto pozici jistě nebyl.
2: Ale takhle daleko ve svých představách asi rodiče nešli.
1: Ne. Rodiče sledovali poměrně intenzivně zájmy dětí a snažili se jim umožnit cestu. To znamená, ale moje babička ze mě chtěla mít samozřejmě katolického kněze a já jsem tak do roku 50 byl přesvědčený, že budu knězem, ano.
2: Měl jste na to zaděláno, protože jste ministroval.
1: Ano, samozřejmě jsem ministroval, chodil jsem k Salesiánům a tak dále. A je shodou okolností, že v tom klášteře u Salesiánů je dnes onen archiv ministerstva vnitra, kde ohospodařují také ty dlouhé stránky všelijakých fízlů. To mě samozřejmě tehdy nenapadlo, ale to byl jaksi můj život.
0: Život je brutální poezie.
1: Ano, to je takzvaná brutální poezie všedního dne.
2: O čem bude dnešní setkání? Jaká témata se domníváte, že by neměla zapadnout?
0: Co vám běží hlavou v posledních týdnech a měsících?
1: Posledních týdnech, ale rád bych se tomu spíš vyhnul. Mm-hmm. Mě prostě fascinuje mentální sešup české politické scény. Jak se to proměnilo v hospodskou rvačku v Kocourkově. Když se na to díváte trochu s odstupem. Venku. Tomu bych se rád vyhnul. Ale upřímně vám říkám, co mě fascinuje.
0: Podléháte třeba někdy, co já vím, s blížícím se koncem století potřebě pročíst si nebo znovu si pročíst nějaké antologie světové poezie tohoto věku a říct si, tohle bylo ono, tohle posunulo něco dál, tohle byla slepá ulička?
1: Já spíš teda tenduji k filozofickým nebo takovýmto věcem. Tak je to lyrika. Jsou to zajímavá kompendia, většinou ale buď anglická nebo německá. A jsem velmi překvapen pozitivně, co se české liriky týká, ano? Jejího statutu. To je jedna z oblastí, kde držíme opravdu krok celou tu dobu. Kdybych se podíval zpátky na český poezii, tak je to, řekněme, Hlaváček, jako start určitýho jazykového kódu, pak Čapkovy překlady. Francouzských básníků, pak surrealisty, pak český poetismus a tato záležitost. A hlas, samozřejmě.
2: Je pro vás téma emigrace a návrat člověka mezi své? Je pro vás téma konflikt intelektuál a politik? Je pro vás téma deklarace Německo, naše vztahy a eventuálně vývoj těchto vztahů do budoucna? To všechno přece musíte nějak vnímat citlivě jako člověk, který působil jako velvyslanec v Bonu, jako člověk, který se nakrátko ocitl ve vládě a tak dále.
1: No tak samozřejmě tohle to je, tak říkajíc, struktura mentálně, emocionálně, racionální, ale protože já jsem vždycky přesvědčen, že rozum je jenom cit pro rozumné, Či pro mě nebyl rozdíl v tom umět plavat a být solidní básník. Nebo takový ten řecký model, ty kalokagaty, mě zajímal a fascinoval, to znamená mít obě. Ten moderní svět nebo postmoderní svět lépe tenduje k tomu, aby tato povolání v nepřehledném světě propojenosti dnešní musí někdo nějak blikat a ukazovat nějaké zajímavé kontexty. A to je prostě určitá úloha, kterou intelektuálové, spisovatele, herci mají. Není žádná náhoda, že se v Americe stal herec prezidentem nemyslitelné před 30 lety nebo před 50 lety. Není žádná náhoda, že všude jinde vstupují mediálně fungující lidi do těchto povolání, která dřív byla vyhrazena právníkům, šlechticům nebo. Ale vždycky říkám pozor, Karadžič je taky básník, pozor, Goebbels zkoušel psát romány a Hitler napsal velký esej. To znamená, to není žádná kvalifikace, jako jak říkám, je to dobré svědomí, že ten literát vnáší automaticky. Většinou se podílel vždycky na každém prasáctví tohoto století jako jeho formulátor také. Čili takové to dobré svědomí spisovatelstva a priori je cosi, co nepatří do kvalifikované debaty.
3: A pane Grušo, možná poslední téma na úvod, ke kterému se vrátíme během té hodinky. Kde teď právě jste, co já vím, ve studiu rakouské politiky a jejich vnitřních záhybů?
1: Ano. Když se pohybujete českými dějinami, tak se pohybujete taky rakouskými dějinami. A jsou schody, rozdíly, rozpad onoho soustátí, čili nebo té tehdejší EU v náporu různých malých nacionalismů a to, co se nám z toho urodilo v tomto století a pokus najít teď nějakou schodu. To je fascinující úloha pro historika, literáta a člověka bilingválně píšícího, jako jsem.
2: A navíc ještě diplomata.
1: Ano.
2: Kterým se stanete tedy ve funkci mimořádného a splnomocněného velvyslance České republiky v Rakousku.
3: Tak vám k tomu blahopřejeme a tady vás vítáme.
1: Vítejte. Ano, dobrý den.

0: Já jsem přemýšlel, co dělá asi soudruh Pavlenda.
1: Soudruh Pavlenda sedí stále v tom úřadě, pokud tedy již nebyl solidně penzionován, ale protože tehdy mu bylo, když jsem odevzdával ten dotazník, tak mu mohlo být kolem 40, mě bylo 30, tak je dneska už solidně
2: penzionován,
1: 70-letý člověk.
3: My hovoříme z roku 70.
2: Tak hovoříme o vašem vlastně literárním partnerovi, jemu. Ano, předkládáte onen dotazník. A to je fiktivní figura, anebo skutečně existoval? Vím, že se nemenoval Pavlenda.
1: Ten román vznikl ze skutečné příhody.
2: Ano.
1: Jednou jsem se ucházel o místo, protože to bylo po invazi a náhle nebylo vůbec nic a prostě nesměl jsem vykonávat, co jsem dosud vykonával. Nemohl jsem pracovat v redakci, nemohl jsem uveřejňovat.
3: Jste byl kdysi v Liberci, víte, ano, ano, pak ano, nějakém ano.
1: No to právě se z toho, to se líhal. Tam už neseděl soudruh Pavlenda, tam právě mě vzali. Ale předtím, než jsem vstoupil sem, jsem se ucházel, jak se to jmenovalo, bylo to tady na... V třídě 28. října dělal to reklamu.
2: Rapid.
1: A tam seděl přesně tenhle člověk. A teď jsem viděl, že nejdřív jako se mnou mluví a že mi teda ten dotazník dává. Když jsem ho přinesl, tak mu takhle spadla pěšníka a věděl jsem, že to je na nic. Teď mě to tak fascinovalo, ta situace, protože nesmět dělat ani tu hloupost, o kterou šlo. Já říkám, to musí být hrozně pomstychtivý režimek. Ne ten Pavlenda, ale tenhle člověk, který tady vlastně ještě projevuje cosi jako záchvěv špatného svědomí, že mi nedovoluje, to je vlastně jeho největší oběť. A z toho vznikla taková ta myšlenka poctivě odpovědět na vše, nač se ptají. A z toho vznikly všechny mé komplikace. Ty
3: a ten větší. Podtitul Modlitba za jedno město a jednoho přítele?
1: To je dáno úmrtím Jiřího Pištory tehdy, aby jsme pocházeli za jedno město a částečně se nemůžete vyhnout nějakému modelu českého maloměsta, když píšete biografii člověka našeho typu, tak to může být jakékoliv české maloměsto, někde prostě v severovýchodních Čechách, Chlumec, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, na co si vzpomenete, čili každé z těchto měst to mohlo být.
2: Jiří Pištora byl z Rosic.
1: A Jiří Pištora byl z Rosic, ale jinak u samozřejmě u Pardubic a Rosice samozřejmě znám. A když jsem tu knihu psal, tak on zrovna umřel. A tak jsem to jako vlastně, a protože já jsem poměrně zblízka tu smrt zažil, a to jako byl krutý rozměr té nicoty, do které jsme se, on jako člověk, emocie vnější třeba, protože pro něj ta kombinace plavat a básnit nebyla tak úplně stejná, tak to fyzicky a psychicky nevydržel. A
2: rok 1970.
1: Ano, ano. A to zrovna já jsem psal tu knihu, takže pak vlastně jsem udělal takové věnování kamarádovi. No.
3: Pro vás ten kolotoč, ta paseka, ano, která vypukla, která musela být dost krutá, skončila nakonec tím, že jste byl vyexpedován z této země. Byla to nabídka, které nešlo odmítnout, jak říkají mafiáni?
1: Ne, to nebyla. Nejdřív mě zavřeli, pak mě pustili, pak vytvářeli poměry, ve kterých teda se nedalo dělat vůbec nic. Ale současně moje kniha začala mít úspěch ve světě a já jsem dostával poměrně zajímavé nabídky. A když přišla asi čtvrtá tato nabídka, jet ke svému nakladateli do New Yorku, a to byl nejvýznamnější americký nakladatel. A říkal, no tak to risknu. S tím, že mě to musí vyjít, ten návrat. Ale bylo v tom určité riziko. A oni samozřejmě toho využili. No,
3: čili vás
1: tím,
3: pustili.
1: Že pustili a pak mě zbavili občanství, když jsem se měl vrátit.
3: Vy jste byl v té době sám?
1: Ne, právě proto jsem si myslel, že se to nestane, ale přesto.
3: Čili vás nepustili zpátky k rodině?
1: Ano, já jsem nesměl vůbec ani později. A to bylo velmi těžký handicap pro mě, protože samozřejmě já jsem s tím exilem nepočítal, nebudoval se ho, nešel jsem do předem připravených pozic, prostě jsem si udělal výlet do světa, který se ale protáhl. Asi řekněme, první 3 roky byly velice tvrdé, protože když jako zubař máte jednodušší plochu, zuby jsou všude stejné a když umíte to řemeslo, tak není, ale když děláte jemnější texty, lyriku, tak musíte mít stejně dobrého překladatele a vlastně autor je cosi jako médium dneska, nebo vždycky byl, musí naučit lidi na svůj jazyk. To nemůžete jako v překládaný autor úplně, pokud nepíšete určitý typ literatury, narrativní, což já jsem nedělal. V tu chvíli potřebujete určité jiné zázemí a A já to prostě velice, velice složitá situace.
2: No. Dneska píšete v němčině. Dokonce píšete básně, takže jste překládán do češtiny.
3: V kolika letech jste byl schopen psát v němčině?
1: Já právě to se vyvinulo z této situace, kterou jsem předtím naznačil. Ano. Já jsem zjistil, že když někdo přeložil můj text, tak jsem mluvil s nějakým lektorem a ten mě říkal, no tak možná, že je to výborný, ale možná, že to je špatně přeložený. Aha. Když se mu do toho nechtělo, tak se vymlouval na
3: obezličku.
1: Já jsem si pak řekl, no tohle nemůžu dál, tak prostě buď já jsem špatný a ty chudáci překladatele, anebo obráceně. Čili já jsem se začal intenzivně zajímat o ten jazyk a nejdřív to začalo, tak jsem se pokoušel určité texty, které už jsem měl, přeložit.
3: Do jaké míry jste vůbec uměl německy, když jste se
1: já jsem uměl,
2: jste germanista, vy jste vystudoval.
1: Já jsem vystudoval filozofii a historii, ale já jsem se teoreticky zajímal o jazyk jako takový a německy jsem uměl, řekněme, na úrovni našeho středního germanisty. Mhm. To znamená, že jsem mohl číst Kanta třeba, ale říct si o Housku v Bavorsku byl větší problém. Ale to se samozřejmě pak velice intenzivně změnilo a já jsem začal ten jazyk, moje první myšlenka byla neupadnout do žádného geta. Z jednoho si vylez, nespadni do druhého. Typický osud český je ten, že skončíte někde v menší české obci, stýkáte se hlavně s Čechy a až teprve vaše děti se nějakým způsobem zžívají s tím světem. To jsem si řekl, že neudělám a snažil jsem se teda komunikovat a psát rovnou německy a mezi tím ten jazyk se najednou zcukl a změnil.

0: Vy jste také, tuším, překládal Kafku, vidíte?
1: Ale velmi, velmi málo. Dvě nebo tři povídky, než se konečně Kafka směl překládat, jsou ode mě někde v novinách uveřejněné. Ale hlavně jsem překládal Rilka, což mě tehdy jako velmi fascinovalo. Dneska už mám distancovanější poměr k tomu, ale i tak to mám rád samozřejmě.
0: Ale ta otázka kolem Kafky se týkala už trochu politiky, protože vám kdysi kdo si položil otázku, když jste vstoupil na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, respektive do české politiky, loni, někde na sklonku jara, začátkem léta, jestli se vám vybavuje ten Kafka. Vy jste tehdy odpověděl velice stručně, k tomu bych se nerad vyjadřoval, protože to je neprofesionální. Dneska jste mimo tuto profesi.
2: Myšlenku dokončit.
1: Ano, samozřejmě. Zvlášť v těch barokních. Já vždycky jsem měl takovou teorii, že tam někdo vstoupil nedopatřením do správných dveří, šel dlouho, našel volnou kancelář, otevřel ji jako v té pohádce a už tam zůstal. Prostě to, čemu se říká teoreticky negativní výkon moci. Česká byrokracie v něm, bez ohledu na to, jestli v tom nebo onom ministerstvu, stala se mistrem tohoto oboru. Začala už teda z toho rakouského, kde to na té byrokracii ve skutečnosti stálo, protože to můžete spravovat jenom byrokraticky určité věci. No a pak se samozřejmě do tohoto republikánské, pak do toho přišla trošku teda činy, jak se říká rusky, že jo, čili ten systém nomenklaturní, a z toho vznikl takový konglomerát, který rozmotat je vlastně klíčová otázka české existence v Evropě, protože jaksi s negativním výkonem moci do otevřeného postmoderního světa nemůžete úplně vstoupit.
0: Přijde ještě jedna věc, možná, jestli mi dovolíte trošku humornou nadsázku.
3: Já vím, kam
0: jste vstoupil do české vlády a z toho prvního zasedání vás odvezli do nemocnice.
2: Tam se velice brzy udělal zle.
1: To je psychicky a fyziologicky velmi zajímavé. Já jsem podobnou příhodu měl, když se zakládala tvář. Já jsem zakládal tvář, jestli si vzpomínáte, a stal jsem se předmětem polemiky.
2: První nebo druhou?
1: První.
3: 63.
1: Uveřejnil jsem článek, který se nejdřív stal do tváře, pak ho vzali literárky tehdejší, a z toho vznikla roční polemika, kdy já jsem musel mlčet a každý týden mi někdo nadal. Novotný a Štol a kdo ví, kdo to je Taufer, každý týden. A teď mě lidi říkali, já myslel, že už tě zatkli. A asi po třech měsících najednou jsem ležel v nemocnici, byl to prasklý vřet, aniž jsem tušil, že ho mám.
0: No, ani lichotivé srovnání s nástupem do demokratické vlády nového režimu, pane Kůžu.
1: No, ale já prostě říkám, lichotivé, nelichotivé, organismus to srovnal. Čili já jsem tehdy se z toho dostal, měl jsem jakési žaludeční potíže, ale když jsem přišel ven, tak pominuli. A já jsem nevěděl, když jsem se vrátil, že se vrátili. Já jsem myslel, že mě bolí trochu v zádech, že jsem přepracován, tak jsem na to vzal aspirin. Nešel jsem ani k lékaři. Načež, když to propuklo, jsem hned viděl, že mám tamto.
0: Konec diagnóz. Působit jako ministr školství v téhle etapě nesmírně důležité pro vzdělanost tohoto národa. Je podle mě běh na dlouhou trať. Ano. Neukazuje se právě nevýhoda nebo nedostatečnost demokratického change těch ministrů a náměstků právě na pozadí toho dlouhého běhu, kdy se vědomosti za každých 5 let zdvojnásobují a kdy je potřeba udělat neuvěřitelné množství práce?
1: No právě ten organismus na to reagoval. Já jsem si uvědomil, že to je dlouhodobý koncept. Po krátkém nahlédnutí do struktur české vzdělanosti jsem viděl, že je tu načato, jaksi, ale tak jako naklováno datlem z vrchu, ale ten kmen zatím je tak, jak víceméně byl. Že se sice spousta mění, ale že to je daleko větší úkol, než zaprvé jsem si představoval, já jsem nebyl žádný velký iluzionista, za druhé, že to představuje změnu myšlení o tomto tématu v celé společnosti, plus nejméně pětileté nebo aspoň jedno funkční období, aby některé zásadní věci byly demokratické. Až to nemůžete rozhodnout, musíte s těmi učiteli, musíte se všemi postupně ano. mluvit v celém tomto namáhavém. A to byl další, že, tak já nevím, jestli tenhle ten čas dostanu, čili já vlastně investuju něco, nějaký kus života a teď nevím, jestli to vůbec mohu takhle.
4: Vzal jste potom s úlevou odchod z vlády? Nebo tady
2: anebo
4: konec
2: naopak,
4: vlády?
2: Anebo cítil jste se vlastně okolnostmi poškozený?
1: Já to snad ani nemůžu říct upřímně. Teď já jsem vzal vážně příchod do vlády, ale v momentu, kdy se ukázalo, že to nebudu muset dělat, jsem cítil velkou úlevu. Osobní, fyzickou, psychickou. Letíme prázdnem na

0: mapou Centaury, v zajetí světelných let. Jsme odvážní básníci, snílci i klauni, a nic už nás nevrátí zpět. Co můžem víc než věřit?
1: Věřit
0: moc kouzel.

0: Vy jste se zmínil o změně myšlení, které by bylo nutné v této oblasti české vzdělanosti, českého školství. Lze to stručně popsat? Možná nás poslouchá někdo, kdo za pár týdnů bude novým ministrem školství v této zemi.
1: Znamená to, jak si...
0: Čím je ten grunt?
1: Ten grunt je v tom, že vlastně my kategorii práce neustále vidíme v kategorii roboty. Nebo robiti a vyráběti. A že svět, do kterého vstupujeme, je svět IQ práce. A že tohle se tady ještě nějakým způsobem nedost rozkřiklo. A co možná rychlý přechod do tohoto světa a otevření se tomuto způsobu myšlení a jednání je cosi, co budeme muset dělat daleko důkladněji, než děláme. Zatím všechno směřuje k jakémusi typu protekcionismu, což je přirozený. Když se otevřou dveře, tak si vezmete kabát, aby když fouká, máte pocit, že ten čerstvý vzduch vám nejdřív škodí nebo něco takového. Ale ono tomu není tak. Musíme rychleji reagovat na ty podměty, na tu globalizaci, jak se říká dneska módním slovem, která prostě znamená to, že dnešní spotřebitel se řídí jenom dvěma kritérii. To znamená tím, co ten výrobek stojí a jak je kvalitní. Ne národním jeho proveniencí, ne místem vzniku, ne ničím dalším. A to zhlukávání toho světa, zhušťování světa znamená, že naším bezprostředním konkurentem není pan Vomáčka z Dolní Unhoště, nýbrž Van Li, anebo
2: Taipei,
1: anebo někde jinde. Dneska vznikají intelektuální střediska programů, prostě konceptů v Indii. To jsou naši sousedé a samozřejmě také trochu konkurenti.
2: Naše inteligence a budoucí inteligence, ty startovací čáry třeba s americkými nebo západoevropskými mladými lidmi, studenty, jsou tady horší. Každá knížka, kterou si chtějí koupit, je podstatně dražší, respektive nedostupnější. Jestliže bydlí pod 70 nebo 100 kilometrů od Prahy, tak musí dojíždět, což samozřejmě znevýhodňuje naše studenty v té soutěži. Vy, když se s nimi setkáte, tak byste teoreticky jako ministr býval měl hájit jejich zájmy ve vládě, ale vy jste musel také jako člen vlády hájit balíčky, stanovisko vlády.
1: Tak teď jsme u toho. Já, když jsem přišel do té vlády, tak jsem přišel za předpokladu, že mám rozpočet, který mám. A za týden v té vlády jsem zjistil, že mám o 9 miliard méně. To je skutečně na šok. A bylo potřeba motivovat české učitelstvo a studentstvo, protože jenom z pozitivního myšlení a jenom
2: nadšení.
1: Z nadšení vznikají hodnoty. Nadšení. Finance a fantazie jsou dvě F, bez kterých se neobejdete. A zatímco u nás, jaksi my se poléváme denně jakýmsi komickým jedem. Ta zkušenost, když člověk přijede sem zvenku a zjistí, tak jak komunikujeme. Takže český přítel má potřebu vám říct 3 drby za den, z toho 2 negativní a jeden se vás týká, co kdo o vás řekl negativně, abyste to věděl. Ale ve skutečnosti vám zprostředkovává jakousi negativní informaci absolutně a z té špatné nálady se nakonec nic nerodí, nakonec se také namíchnete, chodíte takhle s těma očima, jak tady lidi mají, koukáte kysele a nic nevzniká. Čili tohle změnit bude velice podstatný, protože čistě statisticky viděno, my na tom nejsme hůř, my jsme na co se těch takzvaných postkomunistických zemí týká, jsme na tom docela dobře, ale my se musíme srovnávat s nima, což je u nás tady těžko. A místo, aby srovnával své výkony a svou pracovní morálku, tak srovnává příjmy těch ostatních a to, co by rád utratil. To je přirozeně lidské, ale současně to vede jakési takové v tom, to máme trochu podobného s Němci, že tuhle tu takzvanou nergla mentality, já nevím, remcavou mentalitu, která je v principu kontraproduktivní, která je založená na nejnižším společném jmenovateli ve smyslu nízkosti a ne obecnosti.

0: Obrať mi list na chviličku. Já si vzpomínám, že v jedné televizní debatě, kde se přetřásal tak před 2 roky problém česko-německé deklarace obecně a samozřejmě případného vyrovnání českých obětí druhé světové války zvlášť, jste docela emotivně vystoupil a řekl jste, to přece nemůže být z německé strany v penězích, protože ten balík finanční by se rovnal rekonstrukci jednoho vodovodu ve středně velkém německém městě, nebo něco takového jste řekl, dodnes to mám v paměti. Znamenalo to tehdejší vaše vystoupení, že vám to líto, že Němci s touto věcí tak marginální nechtějí nebo nemohou pohnout?
1: Jednak toto, že prostě jsme se dostali v tom vztahu a tehdejších debatách na tuto úroveň a tak dále. Tyto částky mají ale také symbolickou hodnotu a kdo platí odškodnění, uznává, že způsobil nějakou škodu a v jakém rozsahu. To jsou rituální věci, které jsou politicky velice důležité. Já mám pocit, teď, když to máme za sebou a zaplať pánu jaksi s úspěchem, tak tam se objevily 2 velmi zvláštní polohy v tom. Tak, jak se nám podařilo česko-německou debatu přenést na rovinu česko-sudetské debaty, a to byla vina naše mediální zdejší doma, tím se situace stále více komplikovala. A tím vlastně v ní bylo ve hře stále méně, protože se stále více stávala předmětem takzvané retrospektivy. No. A tím vlastně
0: se zablokovalo mnohé,
1: protože jakmile se dostanete do tohoto typu vnímání světa, a ten máme společný se sudetskými Němci, protože problém sudetských Němců je také v tom, že jsou to také Češi, jak se týká kulturní gestiky a vnímání a emotivnosti a tradice a tak dále. Čili bychom začali inteligentně vrtat každý v naší rance, která se stávala tou starou ránou a začalo se to znova podbírat, tak byl nejlepší čas prostě s tím přestat. Česko-německý problém není jenom česko-německý problém, protože je to starý problém ze staré monarchie, nacionální diskuze na ploše monarchie a soudruh Hitler byl prostě krajan našich babiček a dědečků, spoluobčan. A všechno, co se naučil na agresivitě a nacionalismu, se nenaučil v takzvané říši, nýbrž u nás, v naší monarchii.
2: Má tahle generace, jak to tak pozorujete, a vy jste člověk nejen bilingvní, ale také člověk jednou nohou sídlící pořád v cizině, to znamená nedávno v Bonnu, od příštích dnů zase ve Vídni. Má šance tato generace jednoduše polknout to, k čemu došlo, a začít nějak na inteligentní úrovni, nebo k tomu musí přijít teprve ta řada institucionálních změn, Evropská unie a přes naše hlavy vlastně zásluhou nějakých Bruselanů, Pařížanů.
0: Takhle, kterou generaci přesně máte?
2: Hovoříme o... Aha, my se musíme domluvit. Ano. My jsme jedna generace, živé, je mladší.
1: Ano, správně. No tak já si myslím, že je to generační otázka, jako všechno v dějinách, a že existuje cosi jako historický práh paměti, bezbolestnosti paměti, to je 80 let. Co je za tímto prahem, se stává více...
2: S přispěním Alzheimera možná
1: ne,
2: trochu
1: to není
2: méně.
1: Jenom Alzheimer. Alzheimer samozřejmě přispívá často k tomu, že si vzpomínáte jenom na blbosti, nebo na to, kdo vám ublížil také. A tato změna paměťového kódu, řekněme, začíná kolem 40 a končí prostě a tak dále. A tady se buď povede předat jiný kód,
0: a nebo týž.
1: Vzpomínání, nebo týž. A většinou takzvaný historický tradiční model, identitní model, záleží na tom předat ten starý, ten identitně negativní. To jsme viděli v Jugoslávii. Jugoslávie byla přesně na prahu 40 let, kdy se mohlo vystoupit prostě ze srbsko-německého bezválečného konfliktu a snažit to řešit, ale jejich politické garnitury se rozhodly, že obnovějí své identity tím starým klasickým způsobem, jako spoluúčast na společném zločinu. Nebo na společném dějinném činu, chcete-li. Ale často je to...
2: Ano.
1: A to se stalo. U nás se nám podařilo, že se to nestalo. Pro mě bylo fascinující si všimnout jedné věci. Že to byl problém pachatelů, nikoli obětí. Že pachatele u nás, ale hlavně pachatele v Německu částečně, nebo související, nebo vycházející z milie pachatelství, ano, byli nesměřitelní a žádali identity. Tu klasickou identitu. Zatímco oběti nebo lidé, kteří s tím neměli nic společného, byli schopni více se otevřít a a jednat v širších kontextech.
2: Ano, takže v Německu zaznělo slovo Verzöhnung.
1: Ano, ano.
2: A tady odpuštění.
1: Což je zajímavé taky jazykově, lingvisticky je to něco jiného. Nebo jsou to dva trošku odlišné úkony. Odpustit znamená, že to takhle vezmete a už to neděláte. Když to Verzöhnung znamená, že prostě učiníte cosi jako smír. Ale i slovo smír je trošku jiného než Sühne. Je smytí, rituální smytí viny. Jo, a Verzöhnung je potom, a když to smír znamená, že hledáte míru. A to české slovo smír je velice inteligentní. To znamená, najít mír znamená uměřenost. Nejvýznamnější cnost lidská je schopnost najít uměřenost, míru. Protože to je jediná vlastnost, kterou nemůžete odvodit z ničeho jiného než sám ze sebe. Všechny ostatní můžete odvodit, že vám to přikázal Bůh Otec, nebo že vám to přikázal ten či onen, nebo že to je tak či onak. Když to tuto, ne, tuto musíte najít sám v sobě. A proto si myslím, že je důležité, že ten konflikt nemůžeme obnovit z vlastní iniciativy. Myslím si, že by se nám to ale ani nestalo, protože v tomhle ohledu byla ta česká společnost přece jenom dál. A myslím si, že prostě Německo se vyvinulo v normální fungující demokracii a že hrozně záleží na tom, jakou integrativní roli bude hrát, protože vlastně ta Evropa bez jeho integrativní role nemůže dost dobře fungovat jako cosi, co má mít nějakou vlastní pozici ve světě.

0: Koho byste volil, kdybyste byl v Německu a byl byste Němec? Scharpinga nebo Kohla?
1: Tak to vám teda skutečně neřeknu, protože to musím nastoupit, protože to vím, ale protože nastupuju přece jenom jako velvyslanec. A tak mi musíte dovolit určitou možnost mluvit se všemi partnery. Proto vám taky neodpovím na tu otázku, co se týká našich voleb, ale každý ví, že já jsem si vždycky myslel, že prostě ten liberální proud je ten, který potřebujeme, protože u nás jsme byli vždycky na levé oko slepí. To umíme přerozdělit a tak dále. Co jsme neuměli, je stoupnout si rovně a to se mi zdálo spíš u Klause než jinde.
0: Ale touhle douškou jste si, pane Grušo, přece jen zadělal na to, co jste v úvodu briskně odmítl, tedy na krátkou pasáž týkající se strašlivého morálního sešupu české politiky. V čem to tkví?
1: Nepodívejte se, mě
2: má,
1: to...
2: Promiňte, má česká politika etos?
1: No tak ethusek. Ethusek, hlavně má patos. Etos a patos jsou ale dvě věci. Etos je, že prostě zůstanete stát, když se vám něco nedaří a že stojíte za svou věcí. To tady někteří ukázali. Jiní ukázali patos, že prostě se rozhořčili mravně a vrhli se a ukázalo se, že vlastně to jde o to, aby u toho zůstali. Čili to nebyl moc etos, to byl spíš patos. Současně ale, když už jsme u toho, co mě fascinuje, je prostě jakýsi takový téměř hospodský rozměr těch sporů. Prostě jsou určité věci, které se nedělají, protože každý ví, že se postupně nevyplatí. Ale u nás se to ještě nerozkřiklo, takže se dělají skoro všechny věci a ti lidé se učí, draze se učí, že se to nevyplácí. Že?
2: Když věci posuzujete tady, pořád se vám dere před oči jakési srovnání se Spolkovou republikou nebo i s dalšími státy, které jste sledoval zpovzdálí, ne s tou vlastní přítomností, zkušeností?
1: No samozřejmě, na jedné straně jsem klidnější, protože to tady lidi vzrušuje. Vím, že si na to časem zvyknou a že to patří k demokracii. To znamená, systémově jsem klidnější, co se týká ale obrazu české společnosti a jejich možností rychlého napojení.

0: přesto platí o české společnosti, že z těch postkomunistických je to jediná, nebo jedna ze, vlastně ale jediná ze skutečně industriální tradicí, jediná, která prostě má jakýsi substrát, řekněme, že víme, že to není o změně systému teď. Změnit ministra Krůšu za Sokola neznamená, že nebude školství. To už je první podstatná pozitivní zkušenost. To znamená ani teď prostě. Ale co mě překvapuje, to je ten zvláštní způsob přesouvání a přenášení věcí. Prostě princip Ferda Mravenec, já tomu říkám. Jsou tři principy. Švanda Dudák, naše chování ke světu, to znamená nechoď tam, ano, a když, tak je to něco zlýho, ještě tam zahrajou, ačkoliv tam mu nikdy neublížili tomu Švandovi Dudákovi a ublížoval se akorát. No, na druhý je Rumcajs, to znamená kradu na panském a promanku. Ano, a kníže pán je zlý a většinou cizinec nebo nějaký mě ublížující člověk. A třetí je Ferda Mravenec, jsem šikovný, ale všechno dělám na chalupě. A, čili z těchto těch třech musíte ven, nebo musíme. Ven. Ten Ferda Mravenec je nejpozitivnější. To je inteligentní kutil a ten moderní svět prahne po kutilech. Jak si nemůžete dělat všechno na základě nějakých tvrdých ideologií. Ale musí to být přece jenom trošku něco, to je přece jenom něco víc. Ale ten je mě nejsympatičtější, Ferda Mravenec.
1: Poslední téma.
2: Vaše excelence, vy jste za svého působení v Bonnu, bylo myslím 6 let,
0: Před
2: službách ano. Federativní republiky, ano, pak ano. České. A potom České napsal dvě knihy.
0: Ano.
2: Ve vašich románech se promítá do značné míry váš život, vaše osobnost. Odcházíte do Rakouska. Samozřejmě, že se můžeme nadít něčeho dalšího ve vaší literární biografii, co to bude přibližně a co to bude obsahovat z vašeho života?
0: Já jsem,
2: bude to také trošku o české politice, o vaší participaci v ní, to krátké období, o čem to bude?
0: Já jsem využil toho času teď k jakési pauze a přemýšlení, ale to bylo přemýšlení spíš eseisticko-filozofické a napsal jsem knihu, která ovšem ten nakladatelský termín jsem nakonec nedodržel, takže to nevyjde hned, ale vyjde to buď na podzim nebo někdy v lednu. Napsal jsem to německy, ale doufám, že to vyjde také česky, protože se o to tady někdo už zajímá. Jmenuje se to Česko, návod k použití. A je to je takový esej o nás. Pro někoho, kdo se o nás zajímá. A je to vlastně takový, no řekl bych, pokus vysvětlit některé navenek se jevící prostě nesrozumitelnosti jako cosi, co má své kořeny a je to vlastně, je to taky chvála této země, ale je to pokus taky vyrovnat se s celou řadou českých iluzí. Je to prostě takový návod k použití.
1: Takže vy víte, co ano. Jim je na nás divné.
0: Ano, to, přesně tak. Je to uděláno jakoby takový malý cestopis, tak jak já si to představuju. Z mý vlastní autobiografie, jsou ty akcenty dány.
2: Co očekáváte od svého působení v centru někdejší monarchie?
1: A já jsem se dokonce chtěl zeptat na závěr docela oficiálně, odpuste mi to. Je něco, co v česko-rakouských vztazích zaslouží vaší velké pozornosti?
0: Tak jistě víte, že Temelín je živá věc, tak já očekávám, že jistě.
1: A Temelín je teď víc česko-česká věc nebo česko-rakouská?
0: Já si myslím, že se stává česko-českou věcí naším splýváním s evropskými modely, takže vlastně i ta řešení budou čím dál tím, jak si česko-česká vlastně ve smyslu evropské, ale není úlohou velvyslance, aby to formuloval nejvrch.
2: Počkejte, ale vás se to může dotknout v tom, že vám obsadí ambasádu jednou.
0: To je možné, no tak jistě.
2: Proto
0: já znám, protože jsem kdysi demonstroval před bonskou ambasádou a stal jsem se později velvyslancem, tak se budu koukat, kdo je tam ten příští velvyslanec z těch demonstrací. Takové věci beru sportovně.
2: Děkuji, život. Děkuji za návštěvu.
0: Děkuji.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Přeji vám hezký poslech. Říká se, začínáme od Adama, ale my začneme od Adamové. A úplně přesně to bude Oleta Adams. Americká zpěvačka, skladatelka a pianistka se narodila v roce 1961. Otec byl baptistickým duchovním a tak není divu, že se zpěvem začala v kostelním sboru. Zaspívá nám vlastní píseň, která má povzbudivý název Window of Hope, okno naděje, zpívá Oleta Adams.

Dospívala Oleta Edens píseň Okno naděje. Také Mariah Carey měla od dětství ke zpěvu velice blízko. Její matka je operní zpěvačkou a Mariah po ní zdědila mimořádné pěvecké vlastnosti. Reklamní slogany o ní píší, že má hlas s neuvěřitelným rozsahem. Dosahuje prý takových výšek, jaké slyší už jen netopíři. Nicméně nezneužívá toho a poslouchat písně v jejím podání působí velice příjemně. Poslechněme si, jak zpívá skladbu Nikdy na tebe nezapomenu, Never Forget You.

Píseň Irvinga Berlina Easter Parade, velikonoční přehlídka, byla uvedena ve stejnojmenném filmu z roku 1948. A o 8 let později k této melodii napsala český text Jiřina Fikejzová. Píseň nazvala Půvabná a svěží a s orchestrem Karla Vlacha ji tehdy natočil sbor Lubomíra Pánka. Vznikl tak evergreen, který se u nás líbí dodnes. Poslechneme si novější nahrávku opět se sborem Lubomíra Pánka. Jen na tomto snímku ho doprovází orchestr Václava Kozla. Nezanedbatelný podíl na nahrávce má i trombonista Zdeněk Pulec.

Další písně uslyšíme v podání španělského operního pěvce Plácida Dominga. Budou to dva slavné evergreeny inspirované měsícem. Nejprve Blue Moon a potom měsíční řeka Moon River.

0: Český rozhlas 2, Praha.
1: Placido Domingo dospíval evergreeny Blue Moon a Moon River a v písních s měsíční tématikou budeme pokračovat. Píseň Morgana Luise Jak vysoko je měsíc, How High the Moon, byla uvedena už ve 40. roce. Pak je natočila celá řada interpretů taneční i jazzové muziky. Jen u nás to byly Eva Pilarová, Helena Vondráčková a Marcela Králová. Nikoliv společně, ale každá zvlášť. Poslechněme si, jak ji v diskotékovém rytmu zpívá Gloria Gaynor.

Ještě jednu a poslední píseň o měsíci mám připravenu. V 50. letech ji zpíval s velkým úspěchem zpěvák Richard Adam. Ladislav Kozderka napsal hudbu, textař Pavel Lukáš píseň nazval Měsíc ve víně a Richard Adam z ní udělal svého času obrovský hit.

skladatel Ernesto Lecuona se narodil roku 1896 na Kubě a zemřel ve 63. roce ve Španělsku. Po studiích na Havanské konzervatoři se stal nejprve slavným klavíristou. V 29. roce měl celosvětový úspěch se skladbou Siboney a potom napsal celou řadu úspěšných hitů, které se rozlétly do světa. My si teď poslechneme právě tu jeho první úspěšnou skladbu. Siboney hraje trumpetista Václav Týfa v úpravě a za doprovodu orchestru Václava Kozla.

Tak to byla hudba ze Sluné Kuby v podání českých interpretů, trumpetisty Václava Týfy a orchestru Václava Kozla. I další skladba dýchá prosluněnou náladou. Její název je California Dreaming. O kalifornském snu nám bude zpívat skupina, která v písních opěvuje letní počasí, slunce, dívky, surfování a pláže. Skupina chlapců z pláže Beach Boys.

Další dvě písně jsem vybral z muzikálu Bartna Lejna Finance Rainbow. Světovou premiéru měl v lednu 47. roku v New Yorku a hned o rok později ho u nás uvedli ve svém divadle pánové Voskovec a Verich. Děj poněkud upravili, irského skřítka změnili za českého vodníka Čochtana. V této roli exceloval Jan Verich, zatímco Jiří Voskovec hru režíroval. Oba protagonisté dali muzikálu český název Divotvorný hrnec a jeho nastudováním nás seznámili s písničkami, které se staly evergreeny dodnes zpívanými a natáčenými. Nejprve si poslechněme Evu Pilarovou v písni Tam za tou duhou.

0: Druhá píseň z muzikálu Divotvorný hrnec má název S čertem si hrát. Zaspívají Karel Černoch a to už bude poslední titul dnešního pořadu Hudební delikatesy. S přáním hezkého dne se loučí Ladislav Tůma, který pořad připravil, a pokud by vás napadla nějaká zajímavá píseň či orchestrální skladba, o které myslíte, že by udělala radost i dalším posluchačům, napište nám na známou adresu. Český rozhlas, Vinohradská 12, 12099 Praha 2. Na obálku připište Hudební delikatesy. A za týden naslyšenou.
1: Je taková pověra, když k půlnoci měsíc bledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí a holce skočí do očí, jak měsíc za mrak zapadne.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den a pěknou chvilku u rádia vám i dnes přeje z Tandemu Jan Rosák. O tu hezkou chvíli se dnes spolu se mnou samozřejmě postará i můj dnešní host. Známe ji z divadla, rozhlasu i televize. Například jako Vladinku Šiktancovou z Četnických humoresek, Cecílii Valšíkovou z Ordinace v růžové zahradě, jako hodnou babičku z pohádek, nebo jako protřelou Luizu de Istangua z divadelní hry Brouk v hlavě. To všechno je slavná česká herečka, která ovšem celý život zůstává víceméně věrná rodnému Brnu, paní Zdena Herfortová. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se chvilku si začneme s paní Zdenou povídat třeba i o tom, že málo scházelo a Brno nemuselo mít hereckou hvězdu, nýbrž přírodní vědmu. Ale s tím povídáním začneme jako vždycky až po první písničce.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zdena Herfortová je hostem dnešního tandemu. Paní Zdeno, já mám radost, že jsme konečně vás ulovili do našeho tandemu a mám radost taky z toho, že já jako rodilý Moravák taky můžu konstatovat, že jste opravdu stále věrná Brnu, i když to zase není až tak úplně pravda.
2: Není to tak úplně pravda. Jsem věrná a jsem věrná svým způsobem i Praze. Takhle, já jsem kdysi psala, že to je takový zvláštní moje dvojče. Ta Praha, protože já s ní vlastně komunikuju. Tatínek se odstěhoval do Prahy, když mě bylo 6 a od té doby jsme nějak komunikovali stále přes Prahu, rodinu jsem tady měla a tak dále.
1: Ale narozena jste v Brně.
2: Určitě.
1: A tam jste strávila v podstatě rané mládí a vůbec kus života, že jo?
2: Určitě, ještě ho strávím.
1: No jasně, no. Tak řekněte, jaký bylo vaše dětství? Protože o tom se nikdy zase člověk tolik nedočte.
2: No, já nevím, jak vám to mám říct, že já jsem se narodila v roce 45, to je úžasný, protože já jsem na to pyšná, maminka byla statečná, narodila jsem se v posteli v Brně, no a...
1: Čili máte svůj rodný dům?
2: Ne, nemám svůj rodný dům, to bylo v domě, v nějakém domě, ale v posteli...
1: Rodný činžák máte.
2: Ano, asi tak. Ale v každém případě maminka byla statečná, no a pak musela být ještě statečnější, protože vlastně po té válce nikde nic moc nebylo, že? Takže, a my jsme byli velmi chudí. A tatínek, který prostě se odstěhoval do Prahy, protože se v mých 5 letech s maminkou rozvedl a začal žít tady. On hrál celý život v orchestru Karla Vlacha, potom dirigoval v Karlíně a tak dál, tak dál. My jsme se stále stýkali celý život jako s tatínkem, to všechno bylo v pořádku, ale to dětství bylo chudý a velmi těžký, si myslím.
1: A nechyběl vám tatínek v tom dětství? Tak...
2: Vždycky mě chyběl tatínek. Již potom, když tatínek říkal, ale já jsem přece tvůj tatínek, ale vždycky mě chyběl. Tatínek vždycky chybí, když se rozvedou.
1: Chybí třeba jako takový ten vzor a předobraz, že jo?
2: No pozor, já jsem ho jako vzor vždycky měla. Jako on byl pro mě takovým zaprvé muzikant, že? Čili já jsem trošku taková muzikantská liduška. A to jako, já jsem chodila na jeho koncerty, když ještě prostě chladil s paní Simonovou a tak dál, tak ještě se nosili takový ty sukně drátěný, takový, víte, takový ty...
1: Ty široký, krásný,
2: jo. Oni vypadali tak nádherně a ty koncerty byly tak báječný. Takže já jsem byla na tatínka velmi pyšná. Ale to dětství, když se na to ptáme, nebylo opravdu... Víte, já jsem pořád hledala, jako kdyby lidi, pořád, jo, pořád, jako kdyby ono to bylo smutný, že? A já jsem pořád hledala něco, co, přes co bych já se vlastně k něčemu dostala, co by mě strašně zajímalo. No až jsem dospěla prakticky k divadlu. No.
1: A kdo vám dal takový jako impuls? Protože většinou, jak si člověk musí na to divadlo někde narazit. A buď to sám si to nějak zprostředkuje, anebo mu to někdo tak, jak si doručí. Třeba ho pozve do divadla, tam přijdete, jste celá omámená z toho.
2: Víte, já někdy nemám ráda, když se říká, že život je jen náhoda, ale já si myslím, že je to hezky básnicky řečeno. Takže život si myslím, že je svým způsobem velká náhoda a tou náhodou jsem se dostala ve 13 letech v takové malé tělocvičně v Brně, kde jsem chodila na základní školu, nám promítali sovětský film Karnevalová noc. Ludmila Gurčenková. A ona vám tam měla kytaru, ona zpívala, ona byla nádherná, ona byla báječná, já mě hořeli uši, tváře, já jsem byla na to malinký plátínko, jak jsme se tak dívali, tak já jsem se na ní tak dívala, říkala jsem si, ano, tak tohle bych chtěla dělat. Jak bych se k tomu dostala, no to mě vůbec ani nenapadlo, ale jenom jsem věděla, že tohle bych chtěla dělat.

0: Tandem glosuje.
1: Bývaly doby, kdy všichni herci z celé republiky vzhlíželi ku Praze jako k metce, do které by se rádi dostali, aby konečně prorazili, aby taky byli vidět v televizi a podobně a tak. Ale dneska je téměř podobné roli Brno, protože Brno se divadelně velice etablovalo a zvedlo. Ani nevím, od které doby to je, ale dneska už Brno v divadle znamená strašně moc. Jsou tam skvělé inscenace, na které se jezdí dívat celá republika, jsou tam vynikající herci, jsou tam i scény skvělé, jaksi i dobře vybavené. Mám pravdu, že to...
2: Máte pravdu a moc hezky to říkáte a i na to já jsem taky samozřejmě pyšná, protože vlastně já jsem začínala v Brně v Mahenově divadle. Tam jsem byla skoro čtvrt století a pak jsem přišla do Městského divadla Brno k panu Mošovi, protože on mě tam nalákal jako na muzikály, ale já jsem tam hrála úplně ještě jiné věci a tak dál. K tomu se možná dostaneme, k Alžbětě a tak dál.
1: Ty muzikály, to byla ta Gurčenková tenkrát s tou kytarou, že jo?
2: Víte, já jsem k těm muzikálům strašně tíhla. Tedy tenkrát samozřejmě k hudebnímu divadlu, jo. Hudební divadlo je vůbec, prostě si myslím, že velmi krásná, jak se dlouho táhnoucí se nit vlastně od vzniku vůbec divadla.
1: Samozřejmě, ale muzikál fidlovačka, že
2: ano, ano,
1: zpíval,
2: ano,
1: hrál,
2: ano,
1: no,
2: ale muzikál je zase, je trošku jiný gen, jo, to je americký gen, to vznikalo na hospodách, že v hospodách, tak jako kankán, všechno dohromady, prostě takováhle, jako úplně jiná skládačka hudební. No a tak samozřejmě v Brně je strašná spousta divadel, síť veliká. Brno vůbec je líheň jako divadelní, zajímavá velmi. Ale samozřejmě je to zase, jako kdyby trošku, já to teď řeknu, možná docela přesně, ale je to malinko jiná republika divadelní než Praha. Trošku.
1: A v čem?
2: Já vám nevím, v čem to je. Je to samozřejmě asi dáno lokalitou i prostě jaksi prací v divadle, nebo já nevím, jak vám to mám říct. To samozřejmě herectví je dobrý a špatný, to je jasný. Ale jak si to téma, jak ho udělat, nebo jakým způsobem do toho vniknout, do toho tématu, do té metafyziky divadelní, je to trošku jako kdyby posunutý. To je asi tak, jako když by někdo řekl, máte rádi italské divadlo nebo německé divadlo, jo? Já nemám ráda tohleto jako hraničení, ale je pravda, něco na tom je. Někdo má rád spíš jako kdyby třeba německé divadlo a někdo má spíš rád to divadlo od slova dívat se třeba to italské divadlo.
1: Takové uvolněnější.
2: Ano, dejme tomu. Ano, ano. Jo?
1: Já si myslím, že to už možná vychází, možná budete nesouhlasit, ale já to tak vidím trošku už z toho hereckého školství. JAMU je trošičku jiná než DAMU, ale podívejte se, jací skvělí herci vyšli z JAMU, kteří potom ovládli i pražská divadla, já nevím, Jirka Bartoška, Heřmánek, Mrkvička. Menšík, nebo...
2: Pan Sommer, a to bychom jich ještě je...
1: Šmaňa Zedníček,
2: no,
1: že jo?
2: Ano.
1: No, Švandová, že jo? Vy. Tak máte, je to tak, víte, že
2: ano,
1: i to
2: samozřejmě,
1: školství
2: no, ne,
1: je
2: samozřejmě
1: zvláštní.
2: Je, ale jako ta Praha vždycky byla jaksi metou a jaksi takovým horizontem, který, po kterým jako spousta lidí toužila. Já si myslím ale, že herci dneska jsou svým způsobem taky někteří spokojení na oblasti. Oblast nebyla vždycky taková, jako je dnes, ale ta Praha je prostě Praha, to máte marné.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, slavná herečka paní Zdena Herfortová, získala své první angažmá hned po absolutoriu Brněnské jamu v Mahenově činohře ve Státním divadle v Brně. Potom jste se stala členkou Městského divadla Brno a tam jste teď v současné době v angažmá?
2: Ano.
1: Ano, ale s tím, že samozřejmě si občas taky zaskočíte třeba do nějakého jiného divadla. V současné době zrovna hrajete třeba na scéně divadla Metro.
2: Ano, v adaptaci Gustava Skály Drahé tety a já.
1: Ten film Drahé tety a já si určitě naši ctění diváci vybaví. Tam bylo takové skvělé obsazení. Tam byla paní Golová, paní Svobodová.
2: Ano, paní Anžurová,
1: Jirka Hrzán.
2: Ano.
1: A já si pamatuju, že tam hrál taky, a to teda opravdu nevím, jestli o tom víte. Vy teď hrajete v tom Metru třeba s Matějem Merunkou.
2: Ano.
1: A víte, že jeho dědeček hrál tehdy v tom filmu?
2: Nevím,
1: no,
2: ale to
1: Koutný,
2: Matěj nikdy...
1: Jo, Jirka
2: ano.
1: Koutný tam hrál samozřejmě, ano.
2: No
1: ano.
2: To je úžasný, tak tomu nevynadám, proč mi to neřekl.
1: To vám samozřejmě měl říct. My se možná, myslím si, že se k tomu určitě dostaneme, k Drahým tetám a já, ale já bych chtěl taky ještě trošičku probrat vaše role v Brně, protože vy máte za sebou úžasnou škálu. Některé byly jaksi takové, že na ně do dneška Brno nemůže zapomenout, a za jednu z rolí jste dokonce dostala Itálii.
2: Ano, za Alžbětu Anglickou.
1: Ano, ano, ano, ano. Dá se říct, že té Alžběty si tak jaksi nejvíc ceníte? A nebo byly i třeba některé role, které vám víc zůstaly pod kůží?
2: Víte, já neustále říkám a musím tu pravdu říkat, ona je to pravda a já jsem za ní strašně divadelnímu Pánu Bohu vděčná. Já jsem šťastná herečka, protože já jsem opravdu odehrála tolik jako stěžejních od Roma a Julie přes Dostojevský, Čechovy, nebudu to ani jmenovat, protože opravdu to byla jedna krásná role za druhou a ta Alžběta byla takový zvláštní můj jako kdyby vrchol. Těch vrcholů, když to tak trošku vezmeme, jsem měla taky zaplať pámbu jako hodně. Ale ta Alžběta byla pro mě strašně krásná. Ona byla najednou jako objevená trošku, byl to rok 95, takže tady ještě tolik Alžbět nebylo, ale cítím jenom říct, že to byly vlastně dva scénáře veliký. To nebyla jako jedna hra, to byly prakticky jako kdyby dvě hry málem dohromady, ale krásně to bylo pak všechno tak jako uděláno, aby prostě ta Alžběta vlastně, která nesejde z jeviště, byla zajímavá od začátku až do konce.
1: Říká si herečka v tu chvíli, kdy dohraje takové představení, tak tohle to je opravdu věc, která si myslím, že je výborná a že se mi opravdu daří. A těším se na další představení. Tohle to je představení, na které jsem dlouho čekala a role, na kterou jsem čekala. Jsou takové chvíle? Byla tohle to zrovna?
2: Ano, byla to jedna z těch, jenomže ona byla i fyzicky strašně náročná. Já jsem tam měla obrovitánský z těch neuvěřitelných kostýmů, který se vymysleli, že...
1: Mimochodem musí být hrozně těžký. Jako.
2: Těžký byli a ke všemu Honza Dušek jako výtvarník mě dal, protože já jsem malá, že? Tak a Alžběta byla takový věšák veliký, tak on mě dal ještě takový jako koturny. Malý, zlatý, no malý, no velký.
1: To
2: asi 10 cm.
1: Našim posluchačům, kteří nevidí, co jsou koturny, to jsou boty na vysokým.
2: Na vysokým, ale ne na vysokým podpadku, oni mají celou tu plochu.
1: Takovou podezdívku.
2: Podezdívku, ano, přesně tak, asi 10 cm. A Zdeněk Černín tenkrát, jako to považoval, to byl režisér Alžběty Anglické, tak on to považoval za samozřejmě, ne, že já to zvládnu i v tom chodit, i se v tom převlíkat. A ty převlíky byly, teda vám řeknu, tak krutý. To muselo být všechno, jak stroj, jak hodinky všechno uděláno. Já dokonce myslím, že v jednom takovém, jako kdyby filmu o mě ještě před tady tou Itálií byl ten jeden převlek jako kdyby nafilmován, jo. A můžu vám říct, že doteď, kdybych se na to dívala, já se na to nedívám samozřejmě, ale kdybych se na to dívala, tak si myslím, že jsem to snad nikdy nemohla takhle udělat. To byly strašně velký převlky. S těma korálama, s těma parukama, no prostě všechny, s límcem, který se nasazoval tak, že tam byly takový dvě, jako kdyby žebra, který se mě museli nasadit na záda, aby ten velký stuartovský límec, aby prostě, aby vynikl. No.
1: Kdyby někdo se tak měl příležitost podívat do zákulisí, třeba při představení Alžběty, tak by viděl ty převleky, které tam Zdena Herfortová prožívá, tak by měl pocit, že zažívá něco jako dobře připravenou vojenskou akci, protože tam všechno musí navazovat na sebe, garderobiérky, potom samozřejmě maskérky.
2: Říkáte to hezky, já bych to, ano, samozřejmě, tedy hrála
1: vojenská akce,
2: nebo převlíky. podnikání, já nevím, aut na F1.
1: F1, ano, přesně tak.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když se tak člověk probírá hereckými příležitostmi a samozřejmě úspěchy z Denny Herfordové, tak narazím určitě i na spoustu televizních rolí. Myslím si, že televize k vám byla mnohem vlídnější než film třeba, víte?
2: Ano, byla. Víte, k tomu filmu to je zvláštní. V roce 68 jsem udělala, tak dneska se tomu říká samozřejmě casting a tenkrát jako zkoušky, na film, který měl režírovat pan Helge. Byl to jeden z prvních filmů, který jsem udělala zkoušky, všechno už jsme byli připraveni a mělo se začít točit nějak v září 68 a všechno to šlo pryč. Všechno prostě, rok mě pan Helge přemlouval, abych si nechala dlouhé své blonděté vlasy a za rok se to muselo celý prostě jako vlastně
1: odpískat.
2: Projektu absolutně odpískat.
1: No, tak ale...
2: Takže to byl film trošku jako já, ne, že bych nenatočila nějaké filmy, ale je pravda, že televize ke mně byla velmi štědrá.
1: V tom filmu jsem našel pár příležitostí Podzimní návrat a předtím třeba Třetí skoba pro kocoura.
2: Ne,
1: no, to ani nevíte?
2: Ne.
1: Mám to tady uvedeno, ale já bych řekl, že ty televizní věci jsou mnohem zásadnější, protože třeba takové četnické humorisky našim posluchačům a potažmo samozřejmě divákům televize určitě jaksi znějí velmi, velmi známou notou.
2: Ano, tak.
1: A myslím si, že ty vás docela vzali.
2: Ty mě opravdu vzali, no. Protože to bylo krásné natáčení, hlavně s panem Moskalikem a vůbec celou tou pátračkou. Prostě to, jako to se o tom těžko dá jinak vykládat než v superlativech. Všechno bylo připravené. Měli jsme se tam, jako kdybych řekla, rádi všichni, tak nějak. Jo, rádi jsme se vídávali. Není to takový to natáčení, kdy přijdete a rychle jdete někam a rychle to a rychle tam. My jsme spolu mluvívali, že jo, i takových věcí, o kterých se prostě normálně při natáčení třeba nedozvíte, nemůžete. No prostě bylo to báječný.
1: Vás samozřejmě diváci znají v celé republice, ale myslím si, že četnické humorisky dali příležitost i spoustě brněnských herců, kteří do té doby zase až tak slavní nebyli, ale humorsky je proslavili.
2: Ano.
1: Třeba Erika Parduse nebo
2: Zdenka Junáka,
1: že jo? Ano. Určitě.
2: A další určitě.
1: Tak to si myslím, že určitě bylo taky jaksi ku prospěchu věci a bylo to prima.
2: Úžasný, samozřejmě. No. Já opravdu o tom můžu mluvit jenom v superlativech a všichni se mě na to doposovat ptají a všichni říkají, a kdy to budete točit? Já jsem říkala, ne, kasárna jsou zbouraná, takže už se točit nic nebude. Kasárna vám zbourali. Tak to víte,
1: To
2: jsme, jak jsme tam točili, prostě už není, už je tam jenom takovej vzduchový koridor.
1: No, tak zůstane to jako tady opravdu velice hezký pomník, jaksi herectví i brněnského. Ale pozor, vám dal třeba v poslední době, to je relativní, velice hezkou příležitost Viktor Polesný, vidíte?
2: Ano, jmenovalo se to Sama v čase normálnosti. Vlastně se pojednávalo o let 70 až 80, takhle v tom rozmezí to bylo, kdy třeba já na ta léta vzpomínám strašně nerada a nebýt toho, že jsme s Nelou Boudovou a s celým tím štábem, s Viktorem Polesným a tak dál byli jako fajn a taky jsme se vydávali rádi, tak přece jenom ta léta byla mrazivá, byla ta taková zvláštní šedivá klec, divná a jako, já jsem si myslela, že na to třeba člověk jako zapomene.
1: A bylo to i v divadle takhle cítit?
2: Jako? Bylo to v divadle cítit, jo. To bylo cítit jako kdyby všude. Ale samozřejmě člověk to díky někdo, jako díky létům třeba řekl, ne, to tenkrát já jsem to tak jako necítil. Já jsem to tenkrát cítila hrozně zlé. Mně jako bylo těch 25, 26 až těch 30 a pořád jsem měla pocit klece. Jako zoufalý klece. Takový šedivý, průměrný, divný klece. A samozřejmě ta neinformovanost vůbec celého světa mě strašně třeba trápila.
1: A šahla na vás tahle ta léta i při tom natáčení trošku, jako cítila jste to?
2: Ano, šáhla. No? A můžu vám říct, že jsem byla hrozně nešťastná, když přišlo ČTčko a chtěli najednou, abych něco o tom vykládala třeba. A já bych mohla akorát říct, víte, mě je tady strašně dobře s některými lidmi, je to úžasný, herci jsou báječní, režisér je úžasný, všechno. A mě je nějak divně smutno.
1: No tak víte co, tak už nebudeme ty léta přivolávat ani tím, že bychom si o nich povídali.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že dneska už je celkem normální, že herec, samozřejmě i herečka, když si tak povídám tady s paní Zdenou Herfortovou, tak se to týká jí samozřejmě, už není vázán jenom angažma jaksi v jednom divadle, to dřív bylo v podstatě považováno skoro za zradu, když člověk si zahrál někde jinde, ale dneska vy můžete už hostovat v podstatě kdekoliv, hostujete nejenom v Praze, v divadle Metro, tam už jste si zahrála několik věcí, ale třeba i v Bratislavě, víte?
2: Ano, já samozřejmě také hraju v divadle Holka Polívky, hrajeme Garderoběra a byl to takový česko-slovenský projekt vlastně a hráli jsme to chvíli v Bratislavě i v Brně, pak se to nějak jako přerušilo a dneska to znovu hrajeme v Bratislavě i v Brně. Emilie Vašáriová byla s námi celou dobu, Jitka Čvančarová, teď ne, má miminko, tak Jana Plotková, pan Lasica, Bolek, takže my jsme tam a taky si myslím, že jsem měla na ně obrovitánský štěstí, že prostě to byl zvláštní spolek a panu Romanovi Polákovi se podařilo spojit takový zvláštně těžce spojitelný herecký osobnosti, jo. A to se ukázalo během těch 8 let, že naopak jsme jako výborně spojitelný, ale samozřejmě Garderoběr je taky krásná hra.
1: No samozřejmě, ale když přijedou bratislavští herci do Prahy, tak pražské publikum z nich v podstatě šílí a jsou třeba týden slovenského divadla, v divadle Za branou je úplně vyprodaný do posledního místečka a stejně tak je to přijetí v té Bratislavě vás jako herců,
2: no, podívejte se, samozřejmě, jak kde nebo při jaké hře, ale ten Garderoběr si myslím, že je přijatý velmi, velmi hezky v té Bratislavě, velmi a v Brně samozřejmě taky, ale taky je to rozdíl malinko s publikem, i když, jako já teď nemůžu říct, že já třeba strašně miluju smích z Hlediště, to je pro mě tak oblažující věc, to já prostě, to je úplně, mě to nabíjí baterku. A ten smích je v Bratislavě trošku někde jinde a v Brně je taky trošku jako
1: to je zajímavý,
2: někde jinde.
1: To je zajímavé,
2: ale je to tak. A ještě vám chci říct, že prostě ty slovenští herci, já jsem poznala ještě jednoho a to miláček Emil Horvát, dělali jsme spolu na jedné hře, která byla nádherná a jmenovala se Vrátila se jednou v noci, který se tady i hrálo na Vinohradech a i ta slovenská, jak si ten Roman Polák taky je Slovák, že? A i ta slovenská režie je trošku, jako kdyby zaměřila někam jinam, do takového zvláštního, proniká do takových jiných trošku nervových vláken herce.
1: To je zvláštní. Ale ještě jednu kategorii uměleckou vaši bych chtěl rád tady trošičku proluftovat. Vy jste nám tak malinko moderátorům fušovala taky a fušujete občas do řemesla, že jo? Vy jste, dělám si legraci, vy jste moderovala třeba v pořadu Přijďte k nám na večeři anebo při udělení Thálie taky.
2: Ano, já teda bych neřekla, že bych vám fušovala, protože já mám velkou úctu tady k této profesi a je to a znovu budu říkat, vždycky to říkám, je to jiná profese než herecká. Opravdu. Je to jiná se vším, všudy, se zázemím, jakýmkoliv, od intelektuálního zázemí přes prostě informace a tak dál. To je zaměřený prostě někam jinam a já si teda té profese nesmírně vážím. A tenkrát, když jsem jako prováděla Thálii, tak musím vám říct, že to byl ještě Miláček Rezner na světě, byl tam u toho. A jsou to strašný nervy, to živý vysílání. Jo, všichni to říkají a můžu to potvrdit, je to strašný a obdivuju každého, kdo prostě se tady do tohohle vejde a dokáže i překvapit.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že spousta našich posluchačů ocenila, že se konečně nám povedlo také pozvat a hlavně uskutečnit návštěvu paní Zdeny Herfortové u nás na tandemu, ale v té chvíli jste určitě zatoužili taky paní Herfortovou spatřit na vlastní oči. Takže v čem mají teď příležitost, ať už v Brně nebo v Praze?
2: Tak v Praze například opravdu Drahé tety a já.
1: To je v divadle Metro na Národní.
2: Metro na Národní. Hrála jsem, možná, že to ještě na repertoáru divadla Palas, divadelní komedie, ale s rodinným životem Jitky Čvančarové ta hra zatím byla teda trošku odložena, ale možná, že se zase vrátí.
1: Čili pravděpodobně
2: Palas. A potom v Brně bych chtěla třeba pozvat diváky na Mary Poppins, který ovšem to má zvláštní život, tenhle ten úžasný muzikál, který je prostě pro všechny, to je takzvaný rodinný muzikál. A to je pro děti od 4-3 let až po 86 dětí. Ale my to hrajeme v takových zvláštních řetězových představeních a na podzim, protože opravdu jako to naše muzikálové repertoárové divadlo v Městském divadle Brno má svůj vlastní život muzikálový a třeba Mary Poppins opravdu může být až jako kdyby na podzim, protože to je otázka dětí, otázka prostě všeho možného technického zázemí tohohle muzikálu.
1: Musí se na to všechno myslet při nasazování, že?
2: Určitě je to tak, ale protože my těch muzikálů tam máme víc, takže to bych byla ráda, kdyby se prostě, jak se diváci dostali na tento muzikál. No. A jinak tam samozřejmě v divadle v Činohře v Brně je naprosto neuvěřitelný brouk v hlavě, se kterým máme, já tomu říkám, že trošku jsme jak cimrmani, že na to už lidi chodí jak na cimrmany. Je to stále vyprodaný, přestože už to hrajeme skoro 14 let.
1: Fíha. Já vám přeju, aby ta forma vám, paní Herfortová, vydržela pořád, aby přišly nové role, protože váš talent v nich určitě zase zazáří. Zdena Herfortová byla dnes hostem Tandemu a já si toho velice vážím, moc děkuju a přeju všecko dobré.
2: Děkuju vám, hezký den.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkný podvečer, vážení a milí. Tak jste to slyšeli. Létají k nám čápy. Alespoň podle písničky Jaroslava Jankovce, kterou nám zaspívala Ivana Brožová a Ivan Trnka. Věrohodnost této zprávy pak potvrdila staropražská muzika Milana Lésky. Já sám jsem letos viděl několik čapích hnízd. A víte, proč kromě toho bílého čápa, co známe z některých našich komínů, ještě existuje čáp čern? To je jednoduché. Bílý čáp nosí bělochy, čern čáp zase černochy. Ale to už jste určitě věděli ze školky. No vidíte, léto, čas prázdni na dovolených a začali jsme o čápech. To už, abychom pro naše dnešní setkání zůstali u daného tématu a hráli si písničky o lásce. Už proto, že láska lidi zbližuje, což je nejen svatá pravda, ale také název písničky Petra Finka, kterou nám zaspívají za doprovodu pražské kapely autora Sestry Petrovy. Takže už jenom zbývá dodat, že písničku Láska lidi zbližuje otextoval pan Ladislav Jacura a ten musí ve své 90. už o lásce něco vědět. Nehledě na to, že vím, že jeho slavné texty vznikaly rovnou ze života. To jel jednou tramvají, měl v ruce noty a hledal k ním správná slova. Nastoupila do tramvaje matka s dcerou a průvodčí, tehdy ještě v tramvajích jezdili průvodčí, se ptá, kolik má dát mamince jízdenek slovy. Jednou, dvakrát? Pan Jacura místo jízdenek doplnil, dám si zahrát, a měl písničku. A jakou? Vidíte, jak je jednoduché vymyslet správný text. Tak, teď posuďme, jak se mu to povedlo v té následující písničce.

Teď si poslechneme polku Františka Merhauta na text Dušice Zimové Láska nestála. To je také určitě ze života. Já už jsem se jednou zmínil, jak jsem kdysi hrál v dechovce na hligon, tedy správně B-bas. To je ta největší trouba ze všech, která však mezi tím byla vytlačena tubou. Už když jsem šel s tím hligonem na zkoušku, tak se lidi za mnou otáčeli a prohlašovali, to je ale trouba. Na to jsem si zvykl. Ale pak se objevila Libuše, bylo jí 16, šílela po Matuškovi a Benžu a já dělal v dechovce na hligon estata. Jak to mohlo dopadnout? Ostatně za chvilku se o tom bude zpívat, že láska nestála. Takže dnes nemám ani hligon, ani Libuši. Víte co? Já teď budu ještě chvilku truchlit a vám zatím uvedenou skladbu zahraje česká muzika Josefa Charváta. A pro jistotu, aby vás snad také nedostihly nějaké smutné vzpomínky jako mě, zlatá muzika Jiřího Eliáše ještě zahraje Talisman lásky Františka Živného a Zdeňka Procházky. Onen Talisman lásky vám posílám pro štěstí. Nikdy nemůžete vědět, když se bude hodit. Text sester z Kovajsových zaspívá Zdeněk Matouš. Tak prosím.

Je zajímavé, jak se právě k lásce hodí rytmus valčíku. Asi, aby ta láska nebyla taková uspěchaná. Všechno chce svůj čas, i láska. Nemůžete ji uchvátat, byť byste v mládí sebe více chtěli. Snad i proto František Maňas napsal podtitulek své skladby Až lásku potkám poznámku, že jde o pomalejší píseň. Ano, na lásku se musí pozvolna, opatrně, a někdy ani to není nic platné, a tak postiženým pak nezbývá než snít, že jednou tu pravou lásku opravdu potkají. A zkušenost nás učí, že tomu tak skutečně bývá, tedy někdy. Ostatně totéž mínění musel mít i autor textu František Kožík. Tak co bych měl ještě dodat? Snad jen to, že zpívá Marta Horká a Vojtěch Horký, který ještě stačí dirigovat Stříbeňanku. Ale ještě pro jistotu musím poznamenat, že když chcete lásku potkat, musíte také někam chodit. Pokud už jste tu svoji životní lásku dávno nepotkali a nesedí vedle vás doma u rádia.

Na lásku se těšíme, o lásce sníme, po lásce toužíme, ale my zkušenější také víme, že z lásky se mohou dělat vrásky. Podobné poznání asi v životě udělal i Jaroslav Šprongl, když dokázal napsat text nazvan Vrásky z lásky, a Antonín Tichý s ním určitě souhlasil, když z tak hezky a zkušeně nazvaného textu udělal polku. Hraje česká švitorka a zpívá Pavel Zelníček. Posloucháme a rádi, my všichni.

Tak to vidíte. Začali jsme dnes o čápech a skončili jsme u lásky. A nejen proto, že všechno souvisí se vším. Láska je motýl, láska je včela, láska je růže vozená do kostela, učil nás básník. Ale láska to jsou také vyžehlené košile a dobrý nedělní oběd. A o tom se, pokud vím, v žádné básni nedočtete. Mimochodem, vy, co už máte na co vzpomínat, pamatujete si ještě na svoji první lásku? A pamatujete si ještě na první milostný dopis? Já mám ještě doma několik pohlednic, které mi v 16 letech posílala z dovolené se svými rodiči den co den jedna spolužačka. Ještě je mám schované, mohu-li použít slov vodníka Čochtana. Vzpomínám, jak jsem o tehdejších prázdninách čekával na ulici na listonošku, chodil jsem jí naproti a nemohl se dočkat těch několika milých slov napsaných milovanou rukou. No a nedávno mi vyprávěl kolega, jak se mu malý vnuk chlubil, jak byl šťastný, když konečně od milované spolužačky dostal první SMSku. Inu, časy se mění a my v nich. Jen ta touha po veliké lásce naštěstí v každé generaci zůstává nezměněna, byť asi poněkud slábne, když už se zase bude posunovat odchod do důchodu z důvodů, že není dost mladých. A to je letos tolik čápů. Kruh se uzavírá. Proto se mějte rádi, užívejte léta, vy mladší se těšte na lásku a klidně si s českou muzikou Josefa Charváta dejte s Pavlem Benešem a svatovou černou polku Karla Vacka, až se jednou potkáme. No ale protože ti úplně mladí teď asi mají jinou zábavu, než nás poslouchat, snad ta písnička udělá radost vám všem, milovníkům dechovky. Tak víte co? Já vám na rozloučenou ještě nabídnu jednu polku Karla Waldaufa v podání pražské kapely Petra Finka. A za týden se naslyšenou opět těší Vladimír Bernášek.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Herec, režisér, překladatel a držitel ceny Alfréda Radoka z roku 1996, to vše náleží Jiřímu Ornestovi, jehož nedožité osmdesátiny si v těchto dnech připomínáme. Následující pořad Českého rozhlasu Pohoda proto vysíláme právě v této souvislosti.
3: Rozpravy Milana Hajna.
4: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá své tradiční rozpravy Milana Hajna z divadla Ungeld. Nám všem hezkou neděli. A pozveme naše dnešní vzácné a milé hosty. Poprvé v rozpravách to bude rodinné seskupení velmi netradiční, a sice matka a syn. To jsme v rozpravách ještě neměli. V tomto případě je matkou vynikající prvotřídní česká divadelní, filmová, televizní a rozhlasová herečka paní Daniela Kolářová. A jejím synem je kapelník, zakladatel, taktéž manažer, muzikant. Hraje báječně na několik hudebních nástrojů a po dlouhá léta také vychovatel Jedličkova ústavu, pan Šimon Ornest. Já jsem rád, že jste přijali pozvání do rozprav. Mimochodem, možná to netušíte, ale jste svým způsobem na domácím hřišti. Velkým pomocníkem, když jsem se rozhodl, že si založím vlastní divadlo, mi byl váš tchán a váš dědeček, dlouholetý ředitel městských divadel pražských, pan Ota Ornest. Já jsem působil léta v Příbramském divadle, kde jsem se velmi zkamarádil, kamarády jsme dodnes, s jeho dcerou Hankou, a pan Ornest tam jezdíval na představení, pak jsem začal navštěvovat jejich dům na Letné a takže jsem se nakonec zblížil i s panem Ornestem, jehož cennými radami se dodnes, co by principál Ungeltu, opravdu řídím. Tak ale pojďme k vám. Já jsem uvedl hudební seskupení, kterým je The Tap Tap, jehož seš zakladatel a kapelník. Jak se ti zrodil, asi zrodil v tvé hlavě ten nápad? A co to znamená?
5: Tak já, když už jsem asi před víc než 30 lety nastupoval jako vychovatel na domově mládeže škol Jedličkova ústavu, tak jsem sám hrál v několika kapelách. Já hraju na klarinet a na saxofon a asi 4 hodiny denně jsem cvičil. Takže vlastně logicky z toho vzniklo, že budu muset založit nějaký hudební kroužek, protože jsem si říkal, že zrovna ta muzika pro spoustu lidí s handicapem je docela jako vhodná pro relaxaci. A tak jsme tehdy ještě s kolegou Luďkem Horským jsme založili hudební kroužek a ten, jak říká náš moderátor, vozíčkář Láďa Angelovič, se nám postupně trochu vymknul z ruky.
4: To hudební seskupení se zrodilo při Jedličkově ústavu, ale ty jsi neprozradil původ toho názvu.
5: Ano, ta budova, ve které sídlí domov mládeže, původně se jí říkalo Tapky, a to byla zkrátka technicko-administrativní práce, ale nám to přišlo tak rytmický a ono to tap vlastně znamená i jako takový rytmický úder v angličtině, že už potom to bylo na snadě, že to bude The Tap Tap.
4: Matka mohla ovlivnit název té hudební skupiny? Asi ne.
6: Ne, vůbec ne, to bylo Šimonovo vítězství, že si to takhle vymyslel a založil. My jsme už potom přišli k hotové věci.
4: Jedličkův ústav jsem se dočetl a to mě šokovalo, přiznám se, byl založen v roce 1913, takže za Rakouska-Uherska. Je to tak? Kdo byl Jedlička? To asi byl zakladatel,
5: předpokládám. Je to pravda. Rudolf Jedlička byl lékař a vědec český a zakládal Jedličkův ústav skutečně před 110 lety. Jedličkův ústav letos oslaví 110 let existence. A je zajímavý, tehdy se ho ptali, k čemu by to mělo sloužit, a on říkal, že smyslem Jedličkova ústavu je měnit pasivní příjemce sociálních dávek na daňové poplatníky. A to je teda tak jako občerstvující až dodnes, že to je zajímavý.
4: jak se Jedličkovu ústavu daří dnes naplňovat tenhle cíl? Asi snahou je zapojit lidi zpátky do takzvaně normálního života, ale co je normální, že jo?
5: Tak důležitý je, že to je Jedličkův ústav a školy. To znamená, že skutečně se nejedná o žádný stacionář, ale o vzdělávací instituci pro lidi se speciálními potřebami a cílem je samozřejmě jejich samostatnost a třeba v případě nějakých výrazně talentovaných třeba i přínos pro celou společnost. To ono se teď při těch revizích, těch rámcových vzdělávacích programů často zdůrazňuje, že vlastně v tom současném systému nedostávají šanci běžně ani ty nadprůměrně talentovaní, tak k tomu já můžu jenom dodat, že ty nadprůměrně talentovaní musíme být schopní hledat i mezi lidma s handicapem a mezi těma sociálně nejslabšíma.
4: A to je na potlesk. Za tu dobu prošlo tap-tap určitě mnoho muzikantů tou skupinou. Někteří se začlenili do toho takzvaně, říkám, normálního života a stále s vámi hrají, nebo se hodně střídají.
5: Oni dřív tam se měnili vlastně tak, jak procházeli školami Jedličkova ústavu, když končili, tak prostě tu skupinu opouštěli, ale my už teď asi zhruba 10 let máme stálou partu a vlastně většina z těch lidí už mají i svoje vlastní zaměstnání, ale v kapele zůstávají, čehož si já vážím, protože ta stálá sestava v muzice je důležitá.
4: A Šimon Ornest organizuje konkurzy a pak vybírá tedy členy kapely?
5: No, to je složitější trošku. Ono vždycky, když se někde objevíme na veřejnosti, když jsme bývali v televizi nebo když máme nějaký velký koncert, tak se nám hlásejí zájemci, přicházejí s tím, že by teda taky chtěli být slavní a být někde vidět. No ale po tom úvodním pohovoru jich téměř 100% získává takovou zpětnou vazbu, že skutečně po nich budeme něco chtít a to je bohužel pro spoustu lidí, ale nejenom pro lidi s handicapem, je taková frustrující věc.
4: To nebylo optimistické sdělení. Nicméně kapele se velice daří, zúčastňujete se festivalu, vystupujete v zahraničí, vydali jste několik CDček, je to tak?
5: Je to pravda, i když musím říct, že teď po tom covidovém období ten řemen úplně se nepodařilo nahodit. Já si myslím, že je to tím, že ti promotéři prostě jedou hodně na jistotu. Ono taky v showbiznisu spousta lidí odešlo, spousta techniků, tak si myslím, že teď se to zase, taková ta první republika, která byla před covidem, že každý chtěl mít něco trošku zvláštního a nějakou nadstavbu, tak teď jsme zase o pár kroků zpátky, ale já věřím tomu, že to zase doženem.
4: Jseš nadále vychovatelem v Jedličkově ústavu nebo už se věnuješ výlučně muzice?
5: Tak já teď jsem už druhý volební období asistentem starosty Prahy 3, protože mi došlo, že když chcete něco ovlivňovat, tak ta politika vás dřív nebo později nemine. A musím říct, že v tom komunálu to je docela příjemná práce nablízko, že vlastně v místě, kde žiju, můžu ovlivňovat některé věci, troufnu si říct, že trošku k lepšímu a komunikovat s lidma napřímo. Ale v Jedličkárně zůstávám a naším velikánským projektem je dostavba Jedličkova ústavu, která by měla směřovat k rozšíření a zkvalitnění těch služeb a myslím si, že při tom 110. výročí si to ta instituce víc než zaslouží.
4: Muzikanti musí zkoušet, rodí se také nové písničky. I tvou zásluhou, kde je zkušebna v Jedličkově ústavu? My zkouším, nahrávací studio tam je?
5: My zkoušíme přímo na Tapkách, na tom domově mládeže, kde jsme vznikli, ale součástí toho velikánského plánu, který už se snažíme teda prosadit víc než 20 let, tak je i zázemí pro nahrávání a pro střih videa, vlastně pro práci se zvukem a obrazem, což jsme si vyhodnotili za tu dlouhou dobu jako dva asi nejvhodnější obory pro lidi s nějakým handicapem, i s docela těžkým nebo závažným handicapem a zároveň jako profese, které jsou atraktivní na trhu práce. Takže k tomu by potom měla sloužit ta nová budova a zároveň by jí měl využívat Jedličkův ústav a školy.
4: Šimone, a co tě přimělo k tomu založit si hudební skupinu, tedy s handicapovanými? Objevil se výjimečný talent, který jsi objevil jako vychovatel, pak jsi řekl třeba je jich tu víc. Prozraď.
5: Ona to byla taková souhra náhod. Já jsem se vlastně dostal do Jedličkova ústavu trochu náhodou, kdy jsem hledal po absolvování střední umělecko-průmyslové školy v oboru řezba nějakou práci a kamarádka se mi tehdy zmínila, že v Jedličkově ústavu hledají arteterapeuta. Já jsem tam přišel, to místo bylo obsazené, ale tehdy byla velká poptávka po mužích, protože tehdy ta bezbariérovost byla teda o dost horší v Praze než teď, i když pořád to není to, co by to mohlo nebo mělo být, tak se drncalo hodně po schodech s těmi mechanickými vozíky a muži vychovatelé, v tomhle byl žádaný artikl, takže jsem se rozhodl to zkusit, no a potom už došlo k tomu, o čem mluvil ten Láďa, že se to všechno začalo dít tak nějak samo.
4: Z vaší hudby jde radost a sála optimismus, což je nádhera, protože spousta lidí má tendenci litovat třeba ty handicapované, ale to vaše seskupení opravdu rozdává radost a cítím i humor, že mezi vámi vládne.
5: No já, když jsem právě nastupoval do Jedličkova ústavu, tak mě překvapilo, že právě ti, kdo bydleli na domově mládeže, tak pravidelně odebírali časopis Sorry a četli si ty opravdu drsný vtipy o lidech s handicapem a smáli se jim. A z toho později i vznikla naše výstava černého humoru a my jsme si mysleli a potvrdilo se to, že to je taková instance, kterou vlastně všichni trošičku využíváme k tomu, aby jsme ten život, který leckdy je drsnej i k lidem, který žádný handicap nemá, aby jsme ho zvládali trošku líp a zároveň nám pomáhá si uvědomit, že jsme skutečně všichni na stejné lodi a že prvních a posledních 10 let v našich životech jsme a pravděpodobně budeme odkázaní na něčí pomoc. Takže takový ty úvahy o tom, že lidi s handicapem jsou nějaká menšina a že dostávají víc než ostatní a že vyžadují víc než ostatní, jsou absolutní kravina.
4: Tak moudrá slova matka jistě ráda slyší.
6: Ne, tak já...
4: Ale, promiňte, Danilo, vy jste taktéž angažovaná v charitě. Jste v nadaci, pracujete. To bylo první a Šimon se inspiroval nebo opačně?
6: Já myslím, že se neinspiroval, že možná já jsem byla až za ním, ale protože já jsem v nadaci Duha pro mentálně a fyzicky dospělé postižené, ale nejsem na tom tak aktivně zúčastněná, samozřejmě jako Šimon, který si založil orchestr a to byla jeho volba a já jsem si vždycky přála, aby si oba kluci prostě volili to, co chtějí oni a ne, co bychom jim doporučovali my.
5: Což je vlastně taková předem odpověď na tu otázku, která možná padne, proč nejsme herci.
4: No to, ty mě koukáš do těch papírů. Ne, to by člověka napadlo, protože rodiče Daniela Kolářová, Jiří Ornest, respektovaní páni herci, o dědečkovi jsme mluvili, o ta Ornest. Mimochodem, babička z tátovy strany byla velká česká herečka, paní Smejkalová. Asi jste pamětníci zaznamenali. A také babička z Danieli strany. Zasklonujme to z Danielčiny strany, jo?
6: Dobře, děkuji za to zdrobnělinu.
4: Prožila život u divadla, byť nebyla herečka, ale byla takřka celý svůj profesní život účetní v Karlovarském divadle. Tak jak se vám podařilo zdrhnout z toho divadelního údělu?
5: Tak máma to naznačovala, nebylo tam žádný vedení k té herecké profesi, a i když se nám to s bráchou líbilo a obdivovali jsme to, tak jsme se rozhodli jinak a to je normální.
4: No a vyhrála muzika, tedy v tvém případě zjevně. U vás se muzicírovalo, no, Daniela, hraje na nějaký hudební nástroj?
6: Já jsem chodila v Karlových Varech jako dítě do hudební školy a na piano se učit, ale měla jsem takovou paní učitelku, která mě neměla ráda a mlátila mě pravítkem přes prsty, takže jsem to vzdala. Což je mi líto, vlastně později mi to bylo hrozně líto, že jsem se na to piano nenaučila, ale já jsem z ní měla hrozný strach. Takže
4: maminka nehudla doma.
6: Ne, takže... ale tatínek hudl.
4: Tatínek, že jo? Ano, tatínek. A neměli kapelu kluci tenkrát, už to neexistuje.
6: Ano, měli divadle Ev Huriana, ano.
4: Pavlata, Ornest.
6: Ano, založili.
4: To si zažil už, no asi jo.
5: Já jsem na živej koncert jsem neviděl, ale myslím, že se to jmenovala Prezent. A měli jsme doma, desku, to jsme s bratrem poslouchali.
6: No.
4: Brácha dělá co?
5: Brácha bubnoval, ale taky... myslím si, že u toho nezůstal, nebo nevím, že by teď ještě cvičil a hrál, ale brácha se živí v IT oblasti.
6: A jak?
4: Takže úplně jiná sféra.
6: No. Ale My jsme jim neříkali, aby nehráli divadlo, ale víte co, oni strašně chodili rádi do divadla, ale do rekvizitárny. Do Vinohradského divadla, do rekvizitárny, kde jsou ty umělý hlavy, a meče tam byly, tehdy se hrál Hamlet, a tak tam byly ty všecky propichovátka, tak to jim samozřejmě, to se jim líbilo.
5: Mně se líbily zbraně hlavně a jednou jsem dokonce vystřelil z nějaký pistole při představení, takže...
4: Ani dětské role jste nehráli nikdy s bráchou, nikde?
5: Buď ne, anebo si to nepamatuju.
6: Ne, myslím, že ne, protože já bych to asi nechtěla. Bývala.
4: Tak a teď si poslechneme The Tap.

0: Tak ti nám to ukázali, že? Mnozí fňukáme, oni nám hráli a zpívali o tom, že fňukat nikdy nebudeme. Teď si budeme povídat s maminkou, ale vstupuj do toho, pač na spoustu rolí, o kterých bude řeč, si určitě pamatuješ. Vy jste se narodila v Chebu, jsem se dočetl.
1: Chebu,
0: ale
1: ano.
0: Dětství.
1: Od 4 do 18 jsem byla v Karlových Varech.
0: Ano. Maminka byla opravdu ta účetní,
1: ano,
0: v divadle a vy jste, Danielo, tím pádem první kručky v nějakých dětských rolích určitě učinila v Karlových Varech.
1: No tak to byla právě ta chyba maminky. Tam jí přemluvil skutečně jeden pan režisér, jestli by mě nepůjčila účinkovat do hry Císařovy nové šaty od Hanse Christiana Andersena, přepracované na pohádku, protože to Karlovarské divadlo tehdy hrávalo v neděli odpoledne pro děti. Já jsem to znala z toho hlediště, ale maminka mě takhle půjčila, takže jsem tam chodila na zkoušky, hrála jsem v první polovině Kuchtíka v kuchyni a v druhé polovině tu holčičku, která křičí, že císař pán je nahatý. Takže takhle jsem si tam prolezla to divadlo, poznala jsem rekvizitárnu, protože ta je fascinující samozřejmě pro všechny děti a herečky tam se pudrovaly, dvorní dámy měly tehdy oranžové, růžové paruky a tam lítaly pudry a bylo to fascinující, no, protože se člověk to poznal, to divadlo zezadu, že jo, o tom nemá nikdo představu, jak to tam všechno funguje. A dokonce jsem si to prolezla od půdy až do sklepa, ještě pod orchestřiště a tam mě úplně fascinovalo. Tam teče řeka teplá kolem toho divadla a tam je...
0: Je to krásné divadlo, mimochodem.
1: Tak, nádherné. Hmm. A tam přes tu jednu stěnu právě bylo slyšet tu vodu. A na to nikdy nezapomenu, protože to bylo pro mě takové zjištění, to jsem nikdy nikde neměla šanci zažít. Takže a pak mě ta maminka půjčila ještě párkrát a na střední všeobecně vzdělávací škole, protože se to nesmělo jmenovat gymnázium, jsme měli soubor kapsa, nejdřív Štycháček, pak to byla kapsa a to vedl pan profesor Bartůněk, češtinář. No a tam jsme vlastně dělali skeče, básničky, prostě tehdy, protože to bylo v 60. letech, kdy se uvolnila cenzura, tak jsme vlastně se setkávali s texty dříve třeba zakázaných autorů a tak. No a tam jsem se rozhodla definitivně, že se pokusím dělat zkoušky na školu, na divadelní fakultu a naštěstí se mě to ještě s jednou kolegyní, s Radkou Fidlerovou, jsme byli kamarádky, chodili do jednoho ročníku, tak se nám to povedlo.
0: Tak jsme na Damu. Ornes spolužák.
1: Ano, Ornes spolužák.
0: Hned láska v prvním ročníku?
1: No, nějak skoro. Tak. Nějak tak. Ano. Ano. Pak tam byl Petr Svojtka, Láďa Potněšil, Monika Švábová, která je hvězda v Plzni, Radka Fidlerová. No prostě byli jsme, fakt myslím si, docela dobrý ročník.
0: No a pak přišlo první angažmá, to nebyl hned raketový start, ale velice cenné zkušenosti v tehdejším divadle SK Neumana.
1: SK Neumana, ano, dneska pod Palmovkou to bylo.
0: To bylo za pana Lohnického, ten tam režíroval.
1: Ne, ano, ale šéfem byl pan Strejček a to bylo v roce 68, ještě jsem byla na škole, ano. Zkoušela jsem v Shakespeareově Bouři a pak po premiéře za mnou pan ředitel přišel a přinesl mi moji první profesionální smlouvu. 600 korun měsíčně nástupní plat. Ale bylo to tam hrozně prýma. Právě tam byla ještě taky v angažmá Jana Štěpánková.
0: A režíroval tam pan Dudek a dostali jste se k sobě jako už v divadle SK Neumana? Až pak vás často obsazoval na Vinohrad.
1: Ano, ale ano. Tam režíroval, tuším, věc Makropulos.
0: No s Janou, ano.
1: Ano a já jsem byla ta holčička taková tam, takže takhle jsme se poznali, ale já si myslím, že mě nabídli hostování na Vinohradech, protože neměli partnerku pro Hanzlíka, on tam byl Benjamínek. Pan ředitel Pavlíček ještě tehdy přemluvil tatínka Jaromíra, když udělal zkoušky na divadelní fakultu, že to škoda, ať nestrácí čas. A herci, kolegové řekli, my ho budeme vychovávat, my ho budeme školit, ale oni neměli vlastně k němu adekvátní partnerku věkově. Takže pan režisér Dudek mě pozval tehdy hostovat do Gorkého Měšťáku na Vinohrady a pak mě bylo tam nabídnuto angažmá.
0: Takže se zrodilo i divadelní herecké partnerství Kolářová-Hanzlík, takže to bylo na jevišti poprvé a pak filmaři opisovali díky tomu, že vás viděli spolu na jevišti?
1: Ne, tak docela ne, neopisovali, protože my jsme rok předtím nějak s Jaromírem, tuším v roce 69, se setkali ve filmu Slasti otce vlasti.
0: Mm-hmm.
1: A to jsem vůbec netušila, a to jsem byla v té Libni v divadle a vůbec jsem neuvažovala, že bych jako dostala takovouhle nabídku. Ale takhle jsme se setkali poprvé při tom filmování.
0: Nežárlil pan Ornest, tedy tatínek, na to veřejné povědomí o dvojici Kolářová Hanzlík, když jsme všichni věděli, že to není životní spojení, ale bylo to opojné.
1: No, tak
0: souhra.
1: Myslím, že mu to muselo být protivné, protože no, naštěstí ale tehdy neexistovaly bulvární časopisy, takže se v tom nikdo nematlal veřejně takhle jako hloupě.
0: Čemu tleskáte? Mimochodem, to bylo opojné, to vaše herecké souznění, i když si osobně myslím, že taková velká vnitřní spřízněnost lidská tam zas nepanovala, že jste byli dost odlišné lidské typy.
1: Ale no tak my jsme se kolikrát i pohádali, ale fakt je, že nám šlo o to, že to bylo vždycky k věci, k práci, jo, o to, aby to bylo prostě co nejlepší. Takže samozřejmě on měl jiné názory, já měla jiné názory. Občas jsme chodili pěšky z divadla na Malou stranu, kde jsme tehdy nedaleko od sebe bydleli, takže jsme se prohádali celou cestu, ale bylo to k věci, jo, nebylo to osobní, nebo prostě nic to nemělo společného se soukromím.
0: Brzy budete odekorována v Karlových Varech, které k vám patří velkou cenou v rámci Mezinárodního filmového festivalu za svou hereckou práci ve filmu. Vy si dokonce, jsem se dočetl, můžete vybrat film, který se tam promítne v rámci toho ocenění.
1: To,
0: a to
1: už,
0: bude?
1: To by měl být Kulový blesk, to už jsem ohlásila, kde já nemám tak veliký prostor herecký, ale no, protože jsou tam báječní kolegové, pan Hrušínský, Pepíček Abraham a spousta dalších samozřejmě, kteří už jsou v hereckém nebíčku. A já vlastně na tohle setkání vzpomínám strašně ráda, takže víte, já jsem z toho taková strašně rozpačitá, protože tím spíš, že jsem z těch Karlových Varů a mám tam spoustu nejen krásných, ale i nepěkných vzpomínek, tak nevím, jak to zvládnu. A protože si musím taky připravit prý nějakou řeč, tak jsem z toho trošinku... A šaty, no samozřejmě. Takže jsem z toho trošku vyvedená z míry, ale no tak doufám, že dobré bytosti budou se mnou a že si neudělám ostudu.
0: Šimone, maminka ve filmu, maminka na divadle, tě nejvíc okouzlila v čem? Nebo nechodil jsi na její premiéry?
2: Já jsem často se na některé ty zkoušky nebo hry díval z těch postranních portálů, protože...
0: Jako dítě?
2: Jako dítě, protože prostě jednak mě to bavilo a jednak to máma asi občas potřebovala tu práci skloubit s nějakým hlídáním trošku, tak se to tak nějak sešlo. I v těch rekvizitárnách se mi líbilo, jak jsem vyprávěl, dokonce se mi střílel. A co by bylo jako nejoblíbenější? Já teď si vlastně...
0: Viděl jsi jako Ofélii nebo...
2: No já jsem právě kdysi byl, a teď co to bylo? To byl možná Richard Skopecký.
1: Richard III.
2: Kdy ten režisér jako měl pocit, že to je mládeži nepřístupný. Ono tam bylo takový vražděničko nějaký. Tam
1: no
2: bylo,
1: jo.
2: Že, trošku. A tak to byl jako zážitek, že a to byl Dudek? Nebo kdo
1: Dudek,
2: to byl?
1: No,
2: Dudek. Tak pan režisér Dudek přišel takový rozdurděnej, že jako mě máma bere na takovýhle věci. A tam byla nějaká umělohmotná hlava napíchlá na meči nebo něco. Mě
1: jo,
2: to prostě
1: ano,
2: bavilo hrozně. To možná tohle mě bavilo nejvíc.
0: Nemluvíš o herectví své maminky.
2: A jinak se by máma líbila v mnoha věcech. No ale ono, když s tím člověkem jste doma a pak máte hodnotit ten jeho výkon, tak je to takový strašně jako těžký. Doma je to vždycky o něco méně zábavný a o dost víc přirozený.
0: Rozhlas a Daniela Kolářová.
1: No to je další dimenze nádherná. Já jsem teda na rozhlase vyrostla jako dítě. Samozřejmě pohádky, pak to byly hry, poezie, prostě koncerty, všecko. A já jsem měla oblíbené pořady v Československém rozhlase tehdy, když rodiče odešli třeba do divadla nebo na koncert, tak měla pořad paní Anna Hostomská a ta provázela světem opery. A to bylo fantastický. A pan Oldřich Nový měl zase pořady o operetách. Takže já jsem si to tak užívala a v životě by mě nenapadlo, že mě třeba někdo potom nabídne práci v rádiu. A tak jsem, když jsem dostala od paní Alenky Adamcové do ještě tehdy Československého rozhlasu pozvání, myslím s Jirkou, že jsme tam byli společně s tátou, tak jsem si říkala, dobře, jak jsem si to přečetla, ten text, a tak jsem si říkala, tak dobrý, tam se nemusím líčit, nemusím se oblíkat, tak to řeknu. No, tak nás postavili před ty mikrofony, tak jsme to řekli a následuje trestný poslech. A to jdete vedle do místnosti, kde je zvukař a režisér, no a tam se slyšíte, což je teda šok. Všechny chyby, špatné důrazy na předložky, no prostě všechno špatně a samozřejmě hlavně obsahově, protože já jsem do té doby netušila, že je potřeba se i do rádia perfektně připravovat, dělat si prostě, já nevím, kde je poenta, jo, kde je trošku pauzu, aby se donesl ten význam prostě tomu posluchači a tak dále. To jsem se učila až v průběhu, ale je to nádherná práce v rádiu, protože pracujete na detail třeba. A to v divadle nejde, že jo? Takže můžete být opravdu velice intimní, velice, velice osobní a nemusíte prostě disponovat takovým hlasovým fondem, jako v, já nevím, Hledišti Vinohradského divadla, kde je to daleko větší a musíte na to myslet. Ale to rádio je opravdu senzační.
0: Pojďme si teď dopřát rozhlasovou herečku Danielu Kolářovou.
3: Ireno, smím vám přinést skleničku?
4: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Jolione?
3: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
4: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
3: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
4: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
3: Chtěla jste říct chudý profesor.
4: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
3: To zní líp.
4: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
3: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
4: Neopovážila bych se takhle rouhat.
3: Přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
4: Včetně June?
3: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
4: Jsme dobré přítelkyně.
3: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
4: Strýčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
0: Danielo, vybavujete si natáčení?
1: To byla hezká práce, moc hezká.
0: Ságy rodu Forsythů.
1: Ano, to bylo fajn, taky setkání s mnoha kolegy, paráda. S Františkem Němcem jsme byli pár, který se rozešel, přesně to znáte, osud Ireny a Forsythů.
0: Tak to byly vzpomínky na rozhlasovou práci Daniely Kolářové, na práci, která předpokládám pokračuje a pokračovat bude. Pojďme se teď zaměřit na syna.
1: Ano.
0: Takže, Šimone, dostaneš se teď ke slovu. Zaujalo mě to řezbářství. Ty jsi vyučil řezbářem?
2: No
0: to byla škola?
2: Byla to střední umělecko-průmyslová škola na Žižkově s maturitou a mě by bavilo, nebo chtěl jsem dělat vždycky loutky a třeba se k tomu v důchodu ještě dostanu.
0: To bys měl dílnu jako důchodce a tam třeba ty loutky vyráběl.
2: Ideálně takhle.
0: Ano. Tak my ti držíme palce. Je to původní profese. No ale pak jsi se dostal na husitskou teologickou fakultu. Co tě inspirovalo k takové volbě a jak dlouho jsi tam byl?
2: Tak mě docela zajímal judaismus, nebo rád jsem o tom četl něco v mnoha souvislostech, ale potom, když jsem zjistil, že i ty nejchytřejší profesoři a docenti na té škole pořád šprtají někde nějaký slovíčka a vlastně vědomosti, tak jsem usoudil, že to není úplně moje směřování tohle a po roce jsem tu školu opustil. No a pak jsem vlastně docela brzo už se dostal do té jedličkárny konečně.
0: No ale dostal ses do svatého města se svou kapelou, to tě oslovilo, ohromilo, nebo jak to na tebe zapůsobilo? Navštívil jsi Jeruzalém.
2: Tak všechny tyhle naše zahraniční výjezdy s TapTapem, kterých bylo docela dost, tak probíhaly v takovým vysokým pracovním tempu. My jsme dokonce poprvé, když jsme letěli za hranice, to bylo, tak jsme letěli, myslím, do Madridu a museli jsme vymontovávat ještě na letišti z většiny vozíků baterie, které tehdy byly ještě kyselinový, oni už dneska nejsou kyselinový a vycházelo to z předpisů, že vlastně ta baterie musela odděleně cestovat v nějakým zavazadlovým prostoru a tam třeba se stalo, že jsem se dotknul kleštěma, který u sebe nosím, toho oblouku v té baterce a kus těch kleští se rozstavilo a odteklo dolů tam na tom letišti pod lažičkách a tak. A jako v tomhle tempu vlastně toho, co lidi o muzice moc nevědějí, jo? Že ta muzika, to, co vidíte na pódiu, to je opravdu taková desetina toho, co se kolem toho děje, začíná to nějakým srazem brzo ráno, stěhováním nástrojů a tak. Tak to potom v té cizině bylo ještě s těma přepravama a nástrojů a lidí z vozíku na vozík, to bylo ještě jako 20krát tolik práce, tak vlastně jsme to proletěli vždycky v takovém tempu bez oddychu, že jsme se skoro divili vždycky, jak jsme to mohli zvládnout. A ten Jeruzalém byl podobný, ještě teda při zpátečním letu nám jeden člen TapTapu kolaboval v letadle, takže jsme museli rušit těsně po příletu koncert, na který jsme měli jet hned z letiště a tak. Tak mně se to tam moc líbilo, ale že bych tam měl nějaký mystický zážitek, třeba uzdinářků, tak tam jsem...
0: Nechal si tam vzkaz.
2: Spíš jsem tam naříkal z toho pracovního tempa, no.
0: Takže Jedličkův ústav, tvoje první po řezbářských pokusech, jaksi profesní působiště, ty jsi řekl název té profese. Já jsem řekl vychovatel, to je pro nás všechny srozumitelné, ale ty jsi použil jiný termín. Jakože tě přivítali jako chlapa konečně a...
2: Jmenuje se to pořád vychovatel. Zní to tak zvláštně.
0: Ty jsi použil jiné slovo.
2: To byl ergoterapeut.
0: Aha, to je
2: ne,
0: co?
2: Vlastně, pardon, arteterapeut.
0: No a to, no a
2: to,
0: byla,
2: to mělo být právě v truhlářský dílně taková jakoby terapie nějakou drobnou prací se dřevem. Ale to jste mi docela dobře nadhodil vlastně k tomu, co jsem si uvědomil, že dělat nechci nikdy v té práci a proto jsme taky do TapTap nezakládali jako nějakou arteterapii, ale jako regulérní kapelu. A ono se později ukázalo, že to je možná docela základ toho, nechci říkat úspěchu, ale toho, jak to dneska vypadá a stavili jsme a stavíme do dneška na takových základních dvou věcech, že vždycky chodíme včas všichni a vždycky dodržujeme všichni to, na čem se dohodneme. A ono se postupem času ukázalo, že všichni, kdo v té kapele vydrželi a zvládli tohle a zvládli i tyhle třeba náročné výlety a koncerty, tak vlastně s nima už ty zaměstnavatelé potom nemají vůbec žádný problém a naopak si toho cenějí, protože si myslím, že to je vlastně základ úplně všeho a že to nezvládá většina lidí bez handicapu.
0: Daniela je častým návštěvníkem koncertu The Tap Tap.
1: Já chodím moc ráda na jejich koncerty, protože, vy už jste to řekla, ale oni vyzařují z toho jeviště na vás úžasná pozitivní energie a člověk vždycky odchází s moc hezkým pocitem, že vás to tak jako nakopne ke kvalitě, protože si uvědomíte, že skutečně ta představa Šimona, že ty lidi mají mít stejnou šanci jako nehandicapovaní, tak to je strašně důležité, ale ono to fakt funguje.
0: Přesvědčí nás o tom i následující píseň, má originální název Ředitel autobusu.

0: Ředitel autobusu, to je, myslím, nejznámější, nejslavnější píseň skupiny The Tap Tap. Tak něco k ní?
1: No, my z ní máme radost. Ona takovým svým způsobem v podstatě zlidověla. Dokonce, když jsme byli na festivalu Pohoda na Slovensku, tak si ji tam s náma všichni zpívali. Já si myslím, že spousta lidí už vlastně ani neví, že má s náma nějakou souvislost. Lidem se zkrátka jako líbila. Každý zná asi někoho, kdo prostě tím, že dostane nějakou profesi nebo funkci, tak se z něj přestane být člověk a stane se z něj takovýhle bůh nějaký vlastní malý planety. A celý to bylo. Ona teďko myslím, že na YouTube jsme na nějakých 19,5 milionech shlédnutí, což je na velikost naší země docela úspěch. A zároveň se podařilo po několika letech prostřednictvím, nebo myslím, že značným dílem úspěchem téhle písničky to, že ačkoliv v těch smluvních přepravních podmínkách už to bylo, to je ta citace, kterou tam říkám ve prostřed té písničky, to je ten článek 6 odstavec 15, tak oni tomu skutečně ještě dlouho po tom, co ta písnička slavila úspěch, ty řidiči prostě nerozuměli. Jo? Ono to nebylo v tom výňatku, který máte přímo v tom autobuse, a prostě nerespektovali to stejně. Takže došlo k tomu, že potom dopravní podnik to změnil a teď je možný už v pražském MHD cestovat s malým dětským nebo skládacím kolem. Ale původně to vlastně vzniklo po opakovaných stížnostech našeho tehdejšího bubeníka Marka Valenty, který má tu diagnózu, která se latinsky jmenuje, myslím, diastrofická dysplázie, a ve výsledku prostě vypadá tak, že máte všechno, jste malýho vzrůstu a máte kratší ruce a kratší nohy. A pro většinu lidí, kteří tuhle diagnózu mají nebo s ní žijou, tak je nejlepší lepší kompenzační pomůcka než vozík, na kterým by ztrácel celý ty svoje pohybové schopnosti, které jinak mají, je právě malý dětský kolo. A to ty řidiči prostě nebyli schopní rozlišit a opakovaně ho vykazovali z toho autobusu s tím, že prostě kolo prostě do autobusu nebo do tramvaje nesmí. No a tohle se vlastně...
0: Ta písnička to de facto změnila.
1: Tohle se nám podařilo, jak vidíte, jaká je síla umění.
0: Prozraďme, kdo napsal tuto píseň, a něco i o tom videoklipu, kde vystupoval i náš Vojta Dyk, který hraje v Ungeltu.
1: Jasně. No, já jsem kdysi na nějakých výročních cenách OSI se potkal tehdy, Ochranného svazu autorského, jsem se potkal s Ondrou Látkem, s Xindlem X, který tehdy začínal být hvězda, a jemu se ten námět, já jsem s ním o tom mluvil a ten námět se mu líbil a vlastně řekl, že by to rád napsal. A to je ještě docela zajímavý příběh, protože tehdejším ředitelem dopravního podniku byl pan Dvořák, a já jsem dostal to demo od Xindla a říkal jsem mu, hele, tam je to blbec je blbec, to já nevím, jestli oni to vezmou. A on říkal, no ale na tom já nic měnit nebudu. A to prostě tak je, a je to ředitel autobusu. A jsem si říkal, tak to jsem se zase opět v životě dostal do vysoké diplomacie. Že? Takže jsem to poslal do toho dopravního podniku. A tehdy se stalo to, že pan Dvořák, tehdejší ředitel, jel svým luxusním osobním vozem do práce a nějaký řidič autobusu ho vytlačoval ze silnice ráno. No. A on přijel tak naštvaný, že když to slyšel, říkal, to je přesně ono, to berem. A myslím si zcela upřímně, že nebejt toho, tak to neprošlo tehdy.
0: No a ten videoklip byl velice slavný. Kromě Dyka, teď si uvědomuju, tam byla i Petra Nesvačilová, mimo jiné, to je taktéž herečka Ungeltu.
1: Tam byla spousta lidí, dokonce si tam pan Dvořák zahrál v záběru toho klipu, když
0: tušil
1: se na něj podíváte. Co jestli tušil?
0: Že v tom hraje, nebyl zabrán nějakou
1: normálně
0: skrytou kamerou, on se zúčastnil dobrovolně.
1: Přijít a v maketě autobusu, tam je v závěrečném záběru vlastně odprezentovaný jako ten ideální řidič. No to víte, to je ta diplomacie. No. A hraje tam spousta dalších lidí, jako zpěváci tam vystupuje Vojta Dyk, Xindl X, potom ještě pražský smíšený sbor tam s náma účinkoval, já se takhle podívám do těch papírů, a hrál tam...
0: Ten Martin Dvořák, to je ten ředitel, ne?
1: To byl Martin Dvořák,
0: vidíš, tady
1: a hrál tam
0: napsán.
1: Oldřich Lomecký, tehdejší starosta Prahy 1, Dan Bárta, Petra Nesvačová, Roman Strejček, předseda představenstva Ochranného svazu autorského, prostě spousta dobrých herců tam vystupuje.
0: Tak. Tak a kamarádi, čím se zabýváte dnes? Daniela odešla z divadla na Vinohradech, to nebudeme rozebírat, a hraje kde? Kde je k vidění?
2: Ve Viole mám dvě představení, komedia Finita od Viktorie Hradské, to jsou čtyři české potvory kolem Emmy Destinové, a potom to byl teda, teď už se to hraje zřídka, nejen Malý princ, kdy v první polovině je to korespondence Exuperyho s maminkou a v druhé polovině vlastně jsou to části té nádherné knížky. A ve studiu 2 Šíleně smutná princezna Chůva a Odpočívej ve svém pokoji s Martou Vančurovou a ještě dalšími kolegy. Takže no a...
0: No ale především všichni se teď dívají na Danielu Kolářovou spolu s Petrem Kostkou v seriálu. A to vás baví?
2: Ale tak já jsem z toho měla strach. Měla jsem schůzku někdy brzo na podzim loni s těmi tvůrci, a protože mě některé seriály děsí, teda jo. Hlavně úroveň češtiny šla strašně dolů. Úloha dialogů, všichni mluví pražskou češtinou, nejsou ty figury odlišené. Tak jsem tyhle ty všechny svoje nářky a obavy vyjádřila, tak oni slíbili, že na to dají pozor, a tak myslím si, že se snaží, no. Ale naše figury tam nejsou to nejdůležitější, protože důležití jsou osudy těch všech zaměstnanců a lidí, kteří se kolem té Zlaté labutě pohybují.
0: Šimone, ty jsi dále vychovatelem v Jidličkově ústavu, máš svou funkci na Praze 3, to jsme taky vyslechli. No a co muzikantské plány, vyjde nové CDčko nebo...
1: My pracujeme na novým CDčku už teda delší dobu, protože zkrátka musím už tu energii dělit mezi víc věcí. A to CDčko bude zaměřený víc na členy naší kapely. Máme teď už písničky, které jsou přímo o našich členech. Namátkou můžu jmenovat písničku Johnny Macháček, to je Honza Macháček, který vlastně zpívá o sobě. Tu písničku pro něj napsal Rudolf Brančovský z kapely Poletíme. A vlastně takhle by mělo vypadat to další CDčko. Zároveň začínáme teď pracovat, protože jsme si uvědomili, že, jak jsem o tom mluvil, vlastně většina lidí v TapTapu už má svoji práci a je zaměstnaných teda na trhu práce, a zároveň si uvědomujeme, že to zaměstnávání na trhu práce v Čechách lidí s handicapem příliš nešlape, tak jak by mělo a mohlo. Ono samozřejmě to má hlubokou souvislost jednak s dobrou komunikací s širokou veřejností, potom se školstvím a tak. Takže se pokusíme tu situaci zlepšit. A vlastně lidi z TapTapů by měli fungovat jako lektoři, jako takový headhuntři těch schopnějších lidí, kteří potom by se byli schopni uplatnit přímo v konkrétních firmách. Vlastně je to naplánovaný tak, že bychom působili 3 až 4 měsíce v těch firmách, které by do toho s námi chtěli jít. A výsledkem toho by měly být jednotky lidí, 1 až 2 lidi, kteří potom v té firmě skutečně zůstanou a udržejí se tam a nebudou zase za měsíc někde jinde. Vlastně ve výsledku není důležitý, jestli to bude, teď dávám příklad, třeba vozíčkář, který mluví 5 světovýma jazykama a je schopný zastoupit šéfa a potřebuje jenom tu bezbariérovost, anebo člověk třeba s lehkým mentálním deficitem, který všem uvaří kafe a doplní papíry do kopírky. Důležitý je, aby platili ty dvě věci, o kterých jsme mluvili, že prostě se chodí včas a dodržuje se to, na čem jsou ty lidi dohodnutí. Ta nějaká atmosféra důvěry, a to si myslím, že je pro toho zaměstnavatele to nejdůležitější, a pak si myslím, že takový lidi můžou být cenný v jakýmkoliv týmu.
0: Takže matko a synu, naše setkání se pomalu chýlí ke svému závěru. Pojďme si říct, jaké máte plány na léto. Danielka asi se bude hrabat v zemi.
2: Já se budu hrabat v Líně, ano, ano, moc se na to těším.
0: Žádné cestovní plány, ne?
2: Ne. Moře. Letos ne, no v létě už moře vůbec ne. O prázdninách, no jsou tuny lidí, to je šílený. Ne, já se budu hrabat v Líně a pak se uvidí.
0: Já si vzpomínám teď na jisté životní období, kdy jsem měl nádherný vztah s mámou v tom nejzralejším věku, tak teď vám držím palce, abyste jako ti dva skuteční zralí jedinci, takřka 50letý syn a maminka, víme kolik má, aby
2: pomlčme.
0: Vám to fungovalo a abyste zažívali hezké chvilky. Fungujete, Danilo, jako babička? Šimon je otcem dvou dětí?
2: No, bohužel se to trošku zkomplikovalo.
0: Zlatou labutí?
2: Ne, to ne. Vůbec ne. Manželovým osudem, kdy byl 4 roky na tom velice špatně a

0: ten nejpřirozenější vztah.
1: Tak moje děti od malička jezdili s námi na ty koncerty a vlastně je to úplně ideální, že prostě to nevnímají jako žádnou, nebo myslím, že to nevnímají jako nic neobvyklého, zvláštního, a to si myslím, že je ideální. No, na léto se chystáme k moři teda přes všechny ty komplikace na 14 dní do Chorvatska, kde už se bude platit eurem letos, tak jsme na to zvědaví, jestli si tam nebudeme muset přivydělávat někde nějak. No.
0: No, na koničky se tě ptát nebudu, kde bys na ně vzal čas. Nebo ta řezbařina až v penzi?
1: Ale no tak já jsem si udělal zbrojní průkaz před asi dvěma lety a teď docela mě teda se zbraně už od těch rekvizitáren se mi to líbilo a tak docela trénuju, podstupuju i nějaký výcvik s krátkou a dlouhou zbraní a vlastně to vypadá, že bych měl podstoupit nějaký výcvik střelby a slaňování z helikoptéry. No tak mi držte palce.
0: A vy se solově hrabete v té zahrádce, nikdo vám nechybí jako z lidí?
2: No tak ono to naše lidi moc nezajímá. Zajímá to jenom mě, nějak tak to vyšlo. Oni samozřejmě kluci mi pomáhají s těmi těžšími, dělám dřevo, že jo, a takové věci. Ale
0: na chalupě.
2: Na chalupě, ale v té hlíně se hrabuje jenom já sama.
1: Ale my zase oceňujeme ten výsledek.
2: Děkuju.
0: Tak to byla, myslím, trefná poenta. Daniela Kolářová a Šimon Ornest mají smysl pro humor. Bylo nám s nimi dobře, takže jim poděkujeme, že přišli. Loučí se s vámi Daniela Kolářová. Zatleskáme Šimonu Ornestovi.
1: Děkuju a děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Pozdravíme tam nahoru Jiřího Ornesta a Otu Ornesta.
2: Ano.
0: A loučím se i já a těším se opět na slyšenou a na viděnou příště. Principál divadla Umělec Milan Hajn.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji hezkou středu. Před námi je hodina plná písniček a pestrého povídání. Byť tentokrát s naší pohodářkou začneme trochu na vážnější notu. Ovšem, Alzheimerova choroba je téma, které k životu a hlavně k životu ve vyšším věku patří. A to si uvědomují i v charitě Frenštát pod Radhoštěm, kde chystají speciální den s panem Alzheimerem. Podrobnosti přidáme už za malou chvíli. Ale bude toho samozřejmě mnohem víc. Vydáme se třeba za retrolampami na přehlídku Design Blog, probereme léčivé účinky hřebříčku, anebo to, proč banány hnědnou a jak tomu můžeme zkusit předejít. Teď už je ale čas na první dvojici písniček. Miluška Voborníková, ta zaspívá za chvíli, Valda Matuška právě teď.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Alzheimerova choroba je hlavně ve vyšším věku citlivé, ale zároveň velmi důležité téma. A je to i téma, kterému se věnují v charitě Frenštát pod Radhoštěm, kam zdravím paní ředitelku Lenku Tabachovou. Dobré ráno.
3: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Pohoda.
2: A my moc zdravíme vás a jedním z těch důvodů, proč si voláme, je akce Den s panem Alzheimerem, který pořádáte už za týden, tedy ve středu 14. října. Možná se úplně na začátek zeptám, pro koho ta akce je?
3: Konference nebo akce, kterou jsme nazvali příznačně Den s panem Alzheimerem, je určená především v dopoledním programu především lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům a pečovatelům. A na odpolední program jsou zváni pečující lidé, kteří se ve svých domácnostech starají o své blízké. Ale samozřejmě taky pro širokou veřejnost, která by se ráda dozvěděla o tomto onemocnění více.
2: No a co všechno se účastníci dozví?
3: Dozví se, co to vlastně je to onemocnění Alzheimer, jaká jsou neurologická, další neurologická onemocnění. Pan Alzheimer je jako takový nečekaný host, nikdo ho nezval a přesto najednou sedí u stolu a mění celý chod naší domácnosti. Chtěli jsme o něm mluvit otevřeně, lidsky a taky bez strachu, protože neumíme si s tímto onemocněním poradit. Rozkládá naše rodiny, mění nás samotné. Nevíme, jak vlastně s panem Alzheimerem komunikovat. Nevíme, co mu můžeme dávat jíst, jak o něho, nechci říct pečovat, ale jak se on o toto onemocnění starat.
2: Říká Lenka Tabachová o akci Den s panem Alzheimerem, kterou ve Frenštátě pod Radhoštěm chystají už na středu 14. října. Ono už to lehce zaznělo, asi každý z nás má ve svém okolí někoho, kdo se s touto nemocí přinejmenším setkal. Když už u někoho blízkého se taková diagnóza potvrdí, jak se k tomu nejlépe postavit?
3: Když mohu mluvit sama za sebe, ze své osobní zkušenosti, i když pracuji v oboru, tak přece jen mě toto oznámení mého blízkého člověka velmi překvapilo a upřímně najednou jsem si nevěděla rady, nevěděla jsem, co si počít. Samozřejmě nějaké kuse informace jsem měla, nicméně přesto jsem vyhledala rady odborníků. A právě tyto odborníky chceme zprostředkovat i na této akci. Celý program Den s panem Alzheimerem otevře paní Lenka Jaburková, což je odbornice na Alzheimerovu nemoc a poradkyně pro lidi s demencí a jejich rodinami. No a ta bude mluvit mimo jiné také o tom, co dělat, když Alzheimer vstoupí do rodiny, jak reagovat na to, když se blízký stále na něco ptá, nebo když odmítá pomoc, nebo když se ztrácí v čase a prostoru. Ale hlavně zazní tady informace taky o tom, jak to všechno zvládnout a nezapomenout sám na sebe. Dalším odborníkem, pokud můžu, tak ještě říct, tak vysokotou vstoupí Margit Slimáková. Margit Slimákovou jistě všichni znáte, je to propagátorka skutečného jídla. No a ta zde bude hovořit zase o tom, jak pečovat o zdraví mozku a také o tom, že prevence opravdu začíná na talíři. No a třetím hostem je pan Viktor Kubát, což je předseda Unie sociálních služeb a ten nám ukáže, jak mohou moderní asistivní technologie naopak pomoci, aby člověk mohl zůstat co nejdéle doma ve svém domácím prostředí. No a jako takovou perličku na závěr máme i možnost si sami tyto technologie vyzkoušet.
2: Paní Tabachová, vy sama jste se s Alzheimerovou chorobou setkala v rámci své rodiny. Dá se nějak obecně říct, na co si dávat pozor, respektive kdyby člověk měl zpozornět?
3: Ano, já jsem se setkala ve své rodině s člověkem, u kterého se začala projevovat Alzheimerova choroba. Začalo to zcela nenápadně vynecháváním paměti, dezorientace v prostoru a v čase. A my jsme tehdy využili právě služeb paní Lenky Jaburkové, která bude právě přítomna i na této konferenci, a poprosili jsme ji, zda by byla ochotná toho mého blízkého člověka otestovat, jestli už je na cestě ta Alzheimerova nemoc, či se jedná pouze o nějaké jiné onemocnění. No a bohužel po těch testech se přišlo na to, že se jedná opravdu o toto onemocnění.
2: Pokud by se tedy někdo chtěl o Alzheimerově chorobě dozvědět více, poslechnout si ty přednášky, jak se může přihlásit?
3: Veškeré informace k celé akci naleznete na našich webových stránkách www.frenchtat.charita.cz. Dopolední registrace je nutná pro odborné pracovníky, jak už jsem zmiňovala, zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovníky. Nicméně odpolední program, který je pro pečující a širokou veřejnost, který začíná od 3 hodin a bude trvat zhruba tak do 7:30 do 8 hodin do večera, tak ten je volně přístupný a není nutné se registrovat.
2: Tak pokud byste se chtěli i vy, milí posluchači, dozvědět víc, tak skvělý tip je akce Den s panem Alzheimerem, který tedy Charita Frenštát pod Radhoštěm pořádá ve středu 14. října. My moc děkujeme paní Lence Tabachové za informace, ať se akce vydaří, děkujeme za vaši důležitou práci a zase někdy naslyšenou.
3: Já vám děkuji za pozvání a přeji pěkný zbytek dne. Naschranou.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoří.

0: A teď bych pro vás měl jednu takovou drobnou příhodu ze života. Protože u nás doma nikdo nepatří k velkým fanouškům nakupování, obvykle to řešíme jedním velkým nedělním nákupem. To je samozřejmě do určité míry praktické. Ovšem, tentokrát se staly velkým tématem banány. Ten čerstvě vypadající trs, který jsme si koupili, totiž už druhý den začal povážlivě hnědnout. A včera už nezbylo nic jiného, než z nich rychle udělat alespoň nějaký dezert a zbytek rozmixovat do koktejlu. Vrtalo nám ale hlavou, proč se někdy tahle změna dostaví tak rychle a jindy nám banány vydrží klidně celý týden. Následovalo hledání na internetu, ukázalo se, že důvodů může být hned několik a tak jsem si říkal, že vám třeba tyhle tipy taky přijdou vhod. Tím hlavním důvodem hnědnutí banánů je etylen, který způsobuje dozrávání ovoce. Samotné banány tento plyn také uvolňují. Pokud tak máte v míse s ovocem nějaké další, zralejší kousky, celý proces se pak urychlí. A pokud dáte banány například ke zralým jablkům, funguje to podobně. Jedním z typů je tedy ovoce nedávat k sobě. Hnědnutí ale způsobuje také kyslík. Pokud je tak slupka banánu poškozená nebo promáčklá, takové kousky je lepší nechat rovnou v obchodě. Kyslík se ale dovnitř banánu dostává třeba i utrženou částí banánového trsu, proto se někdy jejich stopky obalují alobalem nebo fólií. A samozřejmě je důležitá i teplota. Že banány do ledničky úplně nepatří, to je vcelku známá věc, ale stejně tak jim nesvědčí ani příliš vysoké teploty. Za optimální rozmezí se považuje něco mezi 12 a 20 stupni. A když jsme u toho skladování, pokud je místo položení na mísu někam zavěsíte, také tím prodloužíte jejich životnost. Zmiňovaný etylen se totiž snadno rozptýlí do vzduchu a banány se vám navíc neotlačí. Tak nevím, něco z toho určitě zkusím a uvidíme, jak to zabere. Ale kdyby nám to ušetřilo další nucenou banánovou hostinu, rozhodně bych se nezlobil.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: La Bamba, to byl takový letní hit a ono i to hezké a slunečné počasí nám příjemně prodloužilo léto, ale nic netrvá věčně. Počasí se nám tak v dalších dnech začne pomalu měnit a podrobně to probereme právě teď.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A na telefonu už je Michal Žák. Dobré ráno.
2: Krásné ráno přeju.
0: Michale, tak dá se říct, že dnes to bude možná poslední den toho babího léta?
2: Dá se to tak říct, protože zítra už bude více oblačnosti a hlavně bude nás přecházet studená fronta.
0: Kam až vystoupají teploty?
2: Dnešní teploty vystoupí na hodnoty mezi 18 a 23 stupni, no a na horách v 1000 metrech bude kolem 16. Nicméně na nebi bude hlavně teď dopoledne přechodně více oblaků, tedy většinou oblačno až polojasno, může být i skoro zataženo, půjde nicméně o střední a vysoké oblaky beze srážek. Popoledni začne od jihozápadu oblaku ubývat, postupně se na většině území vyjasní. Vítr bude slabý, proměnlivý a nebo od jeho východu. Ve východní polovině území se během dne rozfouká vítr mírný.
0: No a ještě bychom mohli nabídnout takový lehký pohled do těch dalších dnů. Od zítřka tedy deštníky sebou?
2: Zítra deštníky sebou, i když na východě to bude stačit až ve večerních hodinách, tam ten déšť dorazí podstatně později. Zítra ještě bude teplo, ale na západě Čech o něco chladněji než dnes. Jinde se teploty ještě často dostanou na 20, ale od pátku už budou často jenom mezi 11 a 16 stupni.
0: O tom zase zítra i s Táňou Míkovou. Dnes děkujeme Michalu Žákovi, užijte si ten ještě hezký den a zase brzy naslyšenou.
2: A hezkou středu.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Marie Rotrová dospívala a teď už nás opět čeká naše bez přehánění nejvoňavější rubrika v pohodovém ránu. Zkušené bylinkářky označují hřebříček za spásu všech chorob. Ve starých spisech najdeme o bylince zvané hřebříček třeba takovouto poznámku. Ženy by se uchránily před mnohými těžkostmi, kdyby občas sáhly po hřebříčku. Víc nám poví redaktorka v naší bylinkové lékárně Eva Bucharová.
1: Latinské jméno Achillea připomíná bájného hrdinu Achilla. Po něm byla rostlinka také pojmenována. Achilleus podle pověsti ošetřoval pomocí žebříčku krvavé rány utržené v trojské válce. No a české jméno vzniklo podle tvaru lístků. Připomínají takový zvláštní žebřík, jenom s jedním středovým ráhnem. Žebříček roste na mezích, loukách nebo u cest. Nejenom, že pomáhá při zánětech a křečích, ale také bezvadně čistí krev. Už naši dávní předci říkali, že každé mladé anebo starší ženě by prospělo vypít občas šálek čaje z hřebříčku. Mladým upraví nepravidelné měsíčky, starším pomůže v přechodu. Hřebříčkové koupele pomůžou při zánětech vaječníků. Bolest často odstraní už první sedací koupel. Sedací koupele doporučují lidoví léčitelé i při nádorech dělohy, myomech. Dopřát si je máme tak dlouho, dokud lékařská kontrola nezjistí negativní výsledek. Tak už si pojďme tu sedací koupel připravit. Jak na to? 100 gramů natědáme na noc do studené vody. Další den zahřejeme kvaru a potom přilejeme do koupele.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

Možná je i vy máte doma na nočních stolcích nebo pracovních stolech, ale známe jejich příběhy nebo autory? Zapomenuté příběhy lamp z 50. až 80. let připomíná nová výstava Retro lampy v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Je součástí letošní přehlídky Design Block a my se ji vydáme prozkoumat už za chvíli.

0: Jsou tak samozřejmé, až jsme je přestali vidět, říkají o svítidlech z 50. až 80. let autoři výstavy Retrolampy – zapomenuté příběhy československého designu. Výstava je součástí letošního design bloku. Během instalace expozice v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze mluvila s kurátorkou Evou Slunečkovou redaktorka Alena Rokosová.
1: Tak kam si dnes posvítíme? Na skripta studenta, na rýsovací prkno architekta nebo snad na zločin ve vyšetřovně veřejné bezpečnosti. Byla jsem totiž skoro všude. Sloužila jsem každému, kdo mě zapnul a neptala jsem se proč. Stačila mi elektrická zásuvka a dala jsem se do práce. Říkají mi komisařka.
2: A je to jedna z lamp, kterým je věnována interaktivní část expozice. Tu tvoří velkoformátové klobouky 5 modelů. Když si pod ně návštěvník stoupne, ozve se hlas herce Petra Lněničky. Výstava představuje lampy ze sériové produkce, které lidé mívali běžně doma, aniž by jim věnovali větší pozornost. Pokračuje kurátorka Eva Slunečková.
3: To byl vlastně záměr téhleté výstavy, že poznáte ty lampičky, dost možná je máte ještě pořád na stole, nebo vaši rodiče, vaši prarodiče. Znáte je, jsou vám povědomé, ale vlastně nevíte, kdo je navrhl, nebo že to je nějaký designový objekt. Mě zajímá i ten rozdíl psychologický mezi tím, když člověku řeknete, že to je objekt toho zájmu, anebo když to vnímá jako nějakou každodennost.
2: Na interaktivní část výstavy navazuje sklolaminátová stěna. Za níž trochu jako v mlze vidíme vystavené exponáty. Celkem je tu 115 lamp od 15 autorů.
3: Mě nejvíc trápí to, že lidé neznají jména těch autorů, kteří zatím stáli. Často třeba i akademická sféra mě maličko odrazovala, že to přece nebyli žádní designéři nebo umělci, byli to jenom zaměstnanci podniku, ale tihle autoři měli často umělecké vzdělání, byli to výtvarníci, jenom ten systém je vlastně dlouhodobě potlačený. A tohle byla příležitost, jak mít kreativní zaměstnání a právě v rámci těch limitů mě zajímá, co oni dokázali.
2: Eva Slunečková si pro přípravu výstavy sestavila tým, se kterým pracovala zhruba 2 roky.
3: Chtěla bych vyzdvihnout určitě kurátorku Muzea regionu Valašsko, Kamilu Valouškovou, protože ona se z vlastní vůle vlastně v rámci své kurátorské práce věnuje osvětlovacímu podniku Valašské Meziříčí, pro který navrhovali třeba Štěpán Tabery nebo Karel Wolf, velmi plodní designéři, od kterých tady máme spoustu kousků na výstavě.
4: Kdo třeba patřil mezi ty nejznámější nebo možná nejproduktivnější tvůrce?
3: To byl určitě Josef Hůrka, u kterého tady představujeme celou vitrínu, nebo Jaroslav Bejvl, starší, Štěpán Tabery, ale i úplně neznámá jména, jako je Stanislav Indra, a to byl architekt. Stále žije v Brně, nikdo o něm moc neví. Díky sociálním sítím jsem se dostala k jeho dceři, takže jsme se dokonce sešli, on mi všechno povyprávěl. Navrhl tady ten systém, který určitě bych si troufla říct, že někteří z posluchačů budou znát, protože jsou to takové kovové lampičky, velmi variabilní v několika různých kombinacích. Je to lustr, stolní lampička, jsou to různé nástěnné varianty, je to opravdu široká kolekce, byla velmi oblíbená.
4: Dalo by se říci, podle čeho typicky poznáme, že jde o design z 50. až 80. let?
3: Typicky je to období Bruselu, kdy se hodně objevuje červená barva, organické tvary nebo později fascinace vesmírným věkem a kosmickými experimenty. To řekněme třeba tady, zrovna koukáme na jednu lampičku Kosmonaut. Mě baví na téhle výstavě i to, že jsem se seznámila se všemi těmi lidovými názvy, které jsou velmi výstižné, jako třeba komisařka, která je hnedka nad ní, a to je lampička, která se používala k výslechům veřejné bezpečnosti, mimo jiné. Často ji používali i architekti, protože zase má variabilní konstrukci a má takový velký bakelitový klobouk. Tady vlastně taky je fascinující, že máme 25 zapůjčitelů, takže některé ty modely jsou od prostě lidí, které je mají na nočním stolku.
4: Kam se po výstavě zase vrátí?
3: Přesně tak.
4: Zároveň byla pro výstavu vytvořena nová interiérová vůně, která má název Světlo. Tak můžu si přičichnout?
3: Prosím. Navrhli speciálně pro nás parfum Prague.
4: A je to taková svěží, jiskřivá vůně.
3: Přesně tak, to byl záměr. Podle hlavní parfumářky má připomínat jiskření elektřiny.
4: Máte možnost tady všechny ty příběhy, které vy jste zjistila, vyprávět?
3: Já jsem vybrala příběhy, které si můžete přečíst ve výstavě, můžete si je poslechnout a také v plánu je publikovat je potom v knize, která by měla navázat na tuto výstavu v příštím roce.
0: Kurátorka Eva Slunečková nás provedla výstavou Retrolampy, která bude v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze otevřená až do 17. listopadu.

0: sijadu dnes.
1: Devátá hodina se nám opět přiblížila velice rychle a ještě než předáme slovo Janu Rosákovi, který v tandemu uvítal herce Pavla Řezníčka, tak přidám jen krátké doporučení na naše internetové stránky pohoda.rozhlas.cz a případně i na celý web můjrozhlas.cz. Najdete tam totiž spoustu dalších skvělých věcí k poslechu, a to nejen živé vysílání, ale i záznamy pořadu, audioknihy anebo speciální projekty. V uplynulém měsíci jsme prožili třeba měsíc s Havlem a v archivu si tak ještě po celý říjen můžete pustit třeba nové rozhlasové zpracování audience s Martinem Mišičkou a Ivanem Trojanem anebo cyklus Pavla Kosatíka Rekonstrukce dálkového výslechu. Tak pokud máte tu možnost, určitě se na www.můjrozhlas.cz podívejte a ať už budete rozhlasové vysílání poslouchat kdekoliv a kdykoliv, ať se vám líbí. No a já doufám, že se potkáme zase zítra po 8 hodině ráno. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Můj dnešní host nepatří těm umělcům, kteří o sobě dávají vědět hlavně na stránkách bulvárních časopisů. Dokonce není ani příliš rád, když je vůbec žádán o rozhovor. O to víc si vážím toho, že přijal pozvání do Tandemu a nepochybuji o tom, že najdeme společnou řeč, a to nejen o divadle a filmu, ale třeba taky o fotbale. Vítám herce Pavla Řeznička, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dnes provedeme, tak říkajíc, úvodní výkop našeho povídání, tak je tady jedna písnička a přání posluchačům Tandemu, ať se vám všem dobře poslouchá.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: by, jak žil bych rád.
1: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Pavel Řezníček, můj dnešní host, dlužno dodat herec Pavel Řezníček, protože je možno zaměnit na internetu za básníka Pavla Řezníčka, tak tentokrát se jedná o herce Pavla Řezníčka, kterého znáte nepochybně i z televizní obrazovky. Ale my se vrátíme teď hodně daleko, jak se hezky říká, proti proudu času. Ten začátek, úplný začátek byl v Brně? Narodil jste se v Brně?
3: Narodil jsem se v Brně, no.
2: Tamtež jste tedy si strávil celé svoje dětství. Dokonce i jinožství.
3: I jinožství.
2: Ano, a jestli se nepletu, tak to, co jsem tady taky říkal, že si budeme povídat spolu o fotbale, tak to bylo v tom vašem dětství a jinožství hodně aktuální, že jo?
3: No tak to bylo velmi intenzivní, tak já jsem začal hrát asi tak v 6 letech. A vlastně tak do těch 18 let jsem vlastně neznal nic jiného. No.
2: Jste si myslel, že budete jednou profesionální
3: fotbalista? No já jsem v to doufal a já musím říct, že i teď se s tím těžce smiřuju.
2: Že to, jako, že nevyšlo.
3: Že to nevyšlo a že ze mě profesionální fotbalista nebude.
2: Já jsem si taky myslel, že budu jednou hrát ve Wimbledonu. Možná jsem se viděl i s tím pohárem, ale taky jsem se musel brzy opustit. Vy jste k tomu měl, tedy k tomu, jak si k tomu vrcholu fotbalovému mnohem blíž než já.
3: To ne.
2: No, tak moment, hrál jste v 18 letech za zbrojovku.
3: Ale tam takový ty přelomový roky, těch 17-18, kdy se končí v dorostu a přechází se do mužů, tak tam najednou prostě se to úplně tak jako intenzivně ukáže, kdo má ten velký talent a kdo má tu šanci se prosadit mezi muži. A to já už jsem jako tak dobrý nebyl. To už najednou vidíte, že někteří kluci i třeba o rok mladší vás úplně vlastně přehrávají.
2: A nebylo to třeba tak, že u vás už začaly se ty zájmy trošku tříštit, že už se do toho malinko začalo infiltrovávat i to divadlo? Ne?
3: To ještě vůbec.
2: Ne?
3: Ne. Jako je, klasická puberta proběhla. Ani? To je samozřejmě, jako, že se nám začaly líbit holky. Prostě...
2: A naopak.
3: Ale že prostě si pamatuju kluky, který tím žili úplně naplno. Že to vůbec neznali, jako že by někam třeba v pátek vyrazili za holkama tak a to mi už jako někteří... Už nám to bylo líto, no, že trávíme 15 let jenom v té pánské šatně. No. To je prostě...
2: To docela chápu. Ale kdy u vás tak brnklo to divadlo?
3: U mě to bylo teda opravdu úplně tak nečekaně. Že vlastně jsem jednou takhle v neděli v Brně opravdu vůbec už nevěděl, co mám dělat.
2: To fakt víte, že to byla neděle, jo?
3: Vím. A šel jsem prostě do divadla Husa na provázku, nebo divadlo na provázku.
2: To bylo ještě divadlo na provázku.
3: A bylo tam krásné představení, kde hrála už, bohužel zemřela, Alena Ambrová, bylo to monodrama. A bylo to podle básní Františka Halase, jmenovalo se to Staré ženy a neptacet. A já jsem na to koukal úplně jako na zjevení. Já jsem úplně, jak kdybych objevil prostě v 17. nový svět. Takže druhý
2: mladý fotbalista.
3: A asi hned druhý den nebo 2 dny na to jsem šel znovu do divadla a tu už hráli představení Karamazovci, kde hrál hlavní roli Miroslav Donutil. A já na to koukal jako na zjevení. Já jsem najednou měl úplně takový divný, neskromný pocit, že já jsem na to koukal a říkal jsem si, no tohle já bych dokázal taky.
2: Je vážně.
3: Já nevím, kde se to ve mně vzalo, ještě si pamatuju, jak by měl kontra světlo a jak byl v tom afektu a jak tam na někoho křičel, jako přihrál starého Karamaze a fantasticky. Jak mu lítali takový kapičky slin v tom světle, já jsem na to tak koukal úplně nějak okouzleně. Já nevím, tohle si pamatuju hrozně intenzivně.
2: To je hezký.
3: A pak už jsem se tam přihlásil, jakože tam chci pracovat, takže jsem tam trhal lístky, uváděl lidi na místa a najednou jsem objevil úplně nový svět. No.
2: To je klasický příklad toho, jak člověk začíná opravdu od piky, úplně od toho začátku, ale to je pěkný. Teď jste, vážení milí posluchači, byli svědky toho zpovědi Pavla Řezníčka o tom, jak pro sebe objevil divadlo. To je krásný, já to úplně vidím. Ale víte, co bylo důležité? Že jste si to divadlo pro sebe objevil sám.
3: To jo.

0: Tandem glosuje.
1: No, to možná budete teď překvapeni, do čeho se pustíme s mým hostem, hercem Pavlem Řezníčkem, protože mě samozřejmě sport hodně baví, zajímá mě a zajímá mě osudy sportovců, natož klubů. A protože jsem taky rodem Moravák, tak mě není úplně lhostejný osud zbrojovky Brno, fotbalového týmu úžasné historické slávy a úžasného současného marazmu, kdy se ten klub potácí na konci druhé ligy. Teda, co by za to dali některý týmy, aby byli na konci druhé ligy, ale určitě ne zbrojovka, ta tam prostě nepatří. Jak to vidíte, čím si myslíte že vy, jako bývalý hráč zbrojovky, že prostě ten klub takhle zabředl?
2: Tak to teda opravdu nevím, pořád to sleduju. No. Pořád jakoby...
1: Taky vám to líto, že?
2: Je mi to líto, nevím, co se tam děje. Asi si myslím, že to bude určitě jako v dnešní době všechno, že to bude bohužel o penězích. Teď snad vím, že se snad schání kupec pro zbrojovku Brno a hrozně bych si přál, aby se zase vrátila zbrojovka tam, kam patří, teda minimálně do první ligy a nejlépe, aby zase bojovala o špici, ale...
1: To prostě nemůžu nevidět stadion zbrojovky, který se rozpadá před očima. Vedle byla hala Komety, že jo?
2: Komety, slavná hala Komety, která je zbouraná, nevím, co se tam chystá.
1: To musí krvácet srdce úplně.
2: No, je mi to hrozně líto, hlavně to bylo krásný centrum, já nevím, proč ho takhle nechali úplně schátrat, no. Ale tak to je asi otázka na politiky Brna, nevím, nerozumím tomu.
1: Nějak je tam všecko špatně a já sleduju teda Kometu v hokejové lize. Ano. Docela, jak si držím palce.
2: Já taky, velmi.
1: Ale ten osud toho fotbalu a vůbec toho brněnského sportu je trošku takový tristní, že?
2: Trošku jo.
1: Sportujete ještě vůbec?
2: Ježišmarja, já kdybych nešel tak dva dny sportovat, tak zešílim.
1: No opravdu?
2: No ano, třetí den už bych byl opravdu velmi nepříjemný.
1: No to máme teda podobný ty, jako pocity, ty já taky, ale a dokonce bývám doma nepříjemný.
2: Já taky, ale tak...
1: A co děláte, jaký sport?
2: Já se snažím teda, poněvadž už nejsem úplně nejmladší, tak mám trošku problémy v poslední době s kolenama. Takže fotbálek už jsem si nezahrál hodně dlouho, to mám strach. Pak jsem před pár lety propadl skvoši, ale velmi teda intenzivně.
1: No to na ty kolena teda, to není si nevybral nejlepší sport.
2: To není vůbec dobrý, takže to mám taky už asi půl roku pauzu od skvoše. Na tenis už mám taky trošku strach jít, takže tak jako chodím nějak běhat a tak se jako udržovat, no ale to cvičení musí být, jinak po dvou dnech bych zešílel, jako.
1: Říká můj host, herec Pavel Řezníček.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
5: Pozdravuj

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je nadějný fotbalista, to kdysi, a výborný herec, to teď, Pavel Řezníček.
2: Děkuju.
1: Smějete se tomu fotbalistu.
2: No jo, no.
1: Já si myslím, že s tím fotbalem určitě jste ještě neskončil. Jsou tady týmy, které třeba vám hodí lano ještě, ano, uvidíte. Ano. Ale každopádně vám, když už jsem u toho lana, hodili, předpokládám, na tom provázku. Vy jste tam začínali jako tak, že jste tam trhal ty lístky a pak najednou to lano zasvištělo z jeviště?
2: Ne, vůbec.
1: Ještě vůbec ne?
2: Ne, vůbec, to já jsem šel na vojnu, takže já to měl přerušený vojnou.
1: Počkejte, já tady mám dokonce napsáno, že jste absolvoval vojenský trénink. Co to je?
2: No to je nějaká asi zkratka internetová, já byl regulérně 2 roky na vojně.
1: To je ten trénink?
2: To je ten trénink.
1: Tak takový trénink jsem absolvoval taky teda. A jo. Nic moc vám řekl.
2: No, je to podle mě takový jako, něco mi to teda hodně vzalo, ale zároveň mi to něco dalo. Možná ten druhý rok byl zbytečný, ale kde se vám naskytne příležitost být na pokoji s 20 chlapama, z toho 5 Maďarů, který nerozumějí ani slovo slovensky, ani slovo česky. A já myslím, že mě to naučilo určitý toleranci.
1: Jo, tak tohle se může stát jenom na vojně. To já taky znám, ano. A od té doby už znám pár taky slovenských a hlavně maďarských nadávek teda. Ale tak mě to třeba dalo, mi to zrovna divadlo, jo? Že jsme na vojně začali dělat divadlo.
2: Tam já jsem taky hrál divadlo na vojně. No. Jsme dokonce vyhráli v takový ty armádní soutěži. Možná si vzpomenu, jak se to jmenovalo. Asud.
1: Asud. Armádní soutěž.
2: V Bechyně, ano. Tam jsme vyhráli s představením.
1: A u jaké zbraně jste byl, že se tak ptám?
2: Já byl u letectva.
1: To jsem byl taky, to jsme byli kolegové, já jsem byl u radiotelegrafistů u letectva.
2: Já byl původně jako zbrojíř na ploše, teda vlastně u letadla. Tak, ale pak jsme chodili asi každý čtvrt rok na prohlídky se sluchem a našli mi tam asi nějakou, že by se mohlo to mě jako nějak zhoršovat, takže mě přeřadili, udělali ze mě kancelářskou myš a chodil jsem pak na věž zapisovat lety pilotům.
1: Ale zpátky k divadlu, vy jste šel na demo poměrně pozdě, se dá říct.
2: Pozdě.
1: Kolik vám bylo?
2: No já myslím, že mě bylo tak 24.
1: No, tak to mezi těmi 17-18 letými kluky a holkami. Jak jste se cítil a jak oni, jak vás brali? Jako veterána?
2: Tak mý spolužáci, někteří už byli taky trošku starší. Byli tam, měl jsem 2 spolužáky, teda mimo jiné, ale Igora Chmelu a Martina Fingra, kteří měli už taky za sebou vojnu, takže my jsme tam, kluci prostě byli trošku starší a holky jsme měli mladší, no.
1: No tak to má být, že jo, v životě.
2: Tak to má být, takže já myslím, že jsme jim i tak jakoby trochu pomáhali a nějak jako se snažili je nějak jako vychovávat.
1: A vy jste měl potom docela kliku, že jste hned dostal nabídku, to bylo po DAMU do Národního divadla, že jste si tam hned...
2: Během studia jsem už hostoval v Národním divadle a to bylo velký trauma.
1: Vážně trauma?
2: Pro mě jo, představte si, že nastoupíte do prvního ročníku na DAMU a hned vás osloví můj tehdejší pedagog a režisér Národního divadla Jan Kačer, že budu hrát ve hře od Williama Shakespeara Zimní pohádka. A teď si představte, že zkoušíte 2 měsíce, blíží se premiéra a teď se v těch kuloárech toho divadla dozvíte, že ten Řezníček jako zkouší docela pěkně, ale ta brněnština, to je takový problém, toho tak sráží. Takže já jsem najednou s hrůzou zjistil, že mám brněnštinu. A teď si pamatuju, jak jsem naháněl toho pana Kačera všude po chodbách Národního divadla. Vždycky mi nějak unik, jak on prostě to umí dokonale, tohleto. A jednou jsem ale už se opravdu před něho postavil a neměl úniku. A jsem říkal, pane Kačera, já prý mám brněnštinu, takže vám to asi vlastně hrozně kazím. A ten pan Kačer se tak na mě podíval a říkal, Pavlíku, Heger to měl taky.
1: Já jsem to chtěl říct.
2: No jo, jenomže tohle mi řekl týden před premiérou. Takže vlastně, on mě jakoby pomohl, ale zároveň mě potvrdil, že tu brněnštinu mám. No takže to pro mě bylo úplný utrpení. Asi ještě celý další 3 roky, co jsme tu hru hráli, tak já tam chodil, já se tak hlídal, úplně jsem to byl, nenáviděl.
1: To byl Shakespeare trochu,
2: no, ano, ano, ano.
1: V Hanticu.
2: A tak teď, kdybyste takhle chvíli mluvil, no. Tak to chytnu za stůlky a musím to pořád hlídat.
1: Ale co, a co ten Karel Heger to opravdu nikdy se toho nezbavil? A Jaroslav Vojta, kolik zahrál na Národním divadle nádherný rolí? O ty tam měl tu brněnštinu a tu moravštinu, ale ještě víc.
2: No ale já to cítil jako hrozný handicap a tak mě to jakoby svazovalo
1: víte,
2: v tom projevu.
1: To není vůbec
2: nemám? Ne, no ne, tak ne. Děkuju. Kdyby náhodou, tak mi řekněte, jo. Ukažte
1: já vám,
2: mi.
1: Jasně, já vám ukážu a zase to zmizí.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak, když si před chviličkou vzpomněl můj host, herec Pavel Řezníček, na některé bardy Národní divadla, kteří měli tu brněštinu trošku, tak si vybral shodou okolností z klasiků českého humoru, protože teď je právě před námi návštěva té galerie, jednoho z opravdových velikých bardů herectví a humoru, taky z Moravy. Tak abychom nechodili dlouho kolem horké kaše, tak vy jste si vybral Vladimíra Menčíka. Tak. V čem se vám nejvíc líbil? Třeba ve filmu konkrétně.
2: Všichni dobří rodáci, fantastický. Fantastický, pak ještě samozřejmě takový ty, já nevím, jestli by dva díly nebo tři díly, Tažní ptáci a Ikarův pád. Tak tam vlastně, ale to...
1: A dobří holuby,
2: ale v tom Ikarově pádu mě úplně... Jak byl obrovský komik, že... Tak na ně mě fascinovalo, jako měl vystřihnout právě i ty vážné role. Ale já vlastně jsem nikdy neviděl nic, v čem by mě jakoby Menčík zklamal.
1: To je pravda.
2: Prostě on, nevím, třeba i film od Formana, doufám, že to nepletu, Lásky, jedný plavovlásky,
1: no,
2: kde hrál vlastně s těma nehercema a jak se jim vlastně dokázal přizpůsobit, jak hrál vlastně velmi civilně a nevyčníval nad nima a dovedl vlastně utlumit ten svůj herecký projev. Nevím, pro mě genius.
1: Genius. Teď si dáme jednu takovou drobničku, ale zaperlý jako vždycky.
3: Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolít roh. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastnej flek a z ty krávy trocha hovězího pro misi roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Kapám, skutečně já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídal se takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli, tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kůň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, než by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pán, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Kumpa, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu v některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhloumkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku ji na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam ze zadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zespal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byl tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama a hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlídl a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady. Já pám, ale radit jste uměl, víte? On pá, já jsem nevěděl, jsem taky nevěděl. Jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělá stačený zákal. Pane Menšíku, nemáte pocit, že prší? Já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu.

0: chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Pavel Řezníček, který je hostem dnešního tandemu, se v podstatě při studiu na DAMU prezentoval taky v Národním divadle. O tom, jak ta brněnština mu tam způsobila takové trošičku trauma, jsme si už povídali. No ale ta samozřejmě zmizela časem a vy jste začal svou opravdovou kariéru, která byla taková, takový první angažmá už jako úplně vážné, takové, jako herci říkají, jsem angažmá tam a tam.
2: Tak to jsem nastoupil po DAMU do Dejvického divadla v Praze.
1: A jak dlouho jste tam byl?
2: Asi rok a půl.
1: To není zase tak dlouho.
2: To není zase tak dlouho. Mně se tam sešla taková sezóna, kdy se to nějak nedařilo, nejenom mě, ale i řekl bych tomu stávajícímu souboru v té době. Takže mně se stalo, že jsem třeba dostal jednu roli za kolegu, který jakoby onemocněl a potřeboval, aby byl hospitalizovaný, takže už nemohl tu roli naskoušet, takže já to vzal třeba 4 dny před premiérou. Což je pro mě málo, já už se pak jakoby v té roli nikdy necítím úplně jako jistý v kramflecích. Následovalo další zkoušení.
1: Tak zkouší se 2 měsíce třeba.
2: Někdo to umí vystřihnout. No někdo třeba pak umí během hraní těch představení to nějak ještě jakoby vylepšovat, ale na to já jsem tam vůbec neměl jakoby sílu a odvahu. To jsem jako vždycky se snažil jenom naplnit to, co už bylo naskoušený. Další představení bylo, že se odpískalo 2 dny před premiérou, protože to prostě nešlo. Takže to už je takovej druhý zářez v té sezóně. A pak přišel ruský režisér, který na nás vlastně 2 měsíce řval. A to mě teda nějak úplně, nemůžu říct to slovo, ale asi tušíte.
1: Jako nesedlo. Takové.
2: Ne, no hodně, ale hodně mi to nesedlo.
1: Nesedlo.
2: A tak se mi to nějak celý, jakože jsem vlastně potřeboval zjistit, jestli to divadlo tak miluju a chci ho dělat, anebo že si dám od něj pauzu. No, tak jsem si dal pauzu a už jsem se vlastně do divadla nevrátil.
1: A ta pauza byla tehdy, když jste začal dělat toho produkčního?
2: Produkčního. Šel jsem do televize Prima, tam jsem dělal produkčního ve zpravodajství a strašně mě to bavilo.
1: To je další profese, protože vy jste vystudoval, jestli se nepletu, herectví i režii.
2: Ano.
1: A teď jste začal dělat produkci?
2: Tak.
1: Že jste neskusil někde třeba režírovat?
2: Já jsem režíroval.
1: To já vím, režíroval se třeba v Mladý Boleslavi.
2: V Mladý Boleslavi a předtím ale jsem dělal absolventské představení v A studiu Rubín. Jsem zdramatizoval takovou povídku od pro mě nepochopitelně zapomenutého ruského autora Ivana Bunina, mimochodem nositele Nobelovy ceny. Tak jednu z jeho krásných povídek U cesty jsem zdramatizoval, zrežíroval a to bylo moc hezký, si myslím. A pak jsem režíroval v Mladý Boleslavi, ale tam už se to až tak moc jako nepovedlo.
1: Že děláte takhle jenom nárazově, přitom je to úspěšný a vy zase skočíte někam jinam.
2: Ten Bunin byl docela hezký a v té Boleslavi se to nepovedlo. Aha. Tam jsme se nějak nesešli s tím souborem, nějak jsem jim nevyhovoval, myslím, nevím.
1: Co ta produkční práce, ta vás bavila?
2: Ta mě bavila, jednak se tam sešel úžasný tým takových jako mladých lidí začínajících, takže vlastně nám tam bylo hrozně dobře. I mě to zajímalo. Politika mě zajímá.
1: Co jste produkoval?
2: Zpravodajství, ano. A ono to má vlastně velmi blízko k té práci režiséra, že jsem vlastně myslel na spoustu maličkostí, které se musí složit do toho celku. V divadle je to premiéra, tam to bylo ale každodenní vysílání zpráv. Ano. No.
1: Pořád jste v napětí určitě.
2: To jo. To je velmi stresová záležitost. To jako...
1: Já bych řekl, že možná víc než ti koneční interpreti, kteří to dostanou takhle před sebe, na papíře, případně na čtecí zařízení a už to jenom chrli.
2: No ale tam byla taková parta, jako že to nebyli jenom čteči jako zpráv. To opravdu ti lidi tím žili, zajímalo je to, oni věděli, co říkají. Tak by to mělo být, asi ano. Ne jako v některých televizích, jako určitě. Že moderátoři to opravdu jenom přečtou.
1: Přesně, to je hezky, že o nich hezky mluvíte.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Řezníček, který je hostem dnešního tandemu, jak jste slyšeli, prožil pár takových záležitostí, které třeba by ani prožít nechtěl. To už tak v tom třeba hereckým, ale i sportovním životě bývá, že člověk najednou prostě se dostane do kolize s okolnostmi, s kolegy a tak dále, s repertoárem. A zase se jde dál, prostě to tak bývá v tom životě. Ale možná ten váš největší zádrhel byl paradoxně, na vojně, kde by to všecko mělo být tak jaksi podle řádu a nic by se nemělo stát. No.
2: Jenom, že se stalo. No. Já byl zrovna na opušťáku v Brně u rodičů, takže jsem se zašel podívat na svý bývalý působiště do divadla Na provázku. Podotýkám, že bylo pátek 17. listopadu rok 89. Ne, v sobota 18. A už se nehrálo. A už právě se mluvilo o tom, co se stalo v Praze na Národní třídě a že se bude stávkovat a tak. Takže jsem to vlastně velmi intenzivně tam prožíval s nimi a v neděli jsem se vrátil do kasáren na Přerova a říkal jsem všem, hoši, něco se děje. Jako nehrají divadla, na Národní třídě zabili toho studenta, prostě něco prostě se děje. A oni mi všichni říkali, prosím tě, když jsme koukali na televizi, a ve zprávách nic nebylo. A říkám, no to je jasný, že to do těch zpráv nedají, ale prostě...
1: Měli koukat na výdej.
2: Věřte mi, že se něco děje. No a to byla neděle večer a v pondělí ráno jsme se probudili a už jsme měli zapečetěnou televizi, zapečetěný rádio, už nás nepustili z kasáren, kluky parašutisty odvezli v noci někam pryč, nikdo nevěděl kam. Už pochopili i moji kolegové na vojně, teda, že se opravdu něco děje. No jo, jenomže to byl teda rok, že jo, 89, tak tam mě nebylo dobře, protože jsem měl strach, že ať nás pro boha nepošlou do ulic
1: proti lidem. No fuj, tajvel.
2: To bylo vlastně velmi nepříjemný, takových těch prvních 14 dní, kdy i ta sama armáda vlastně asi netušila, co se stane a co bude. A...
1: Tak teď vám řeknu něco, co vás opravdu rozesměje. Já jsem byl na vojně, když byl jiný kritický a krizový rok 68, když nám vlítli Rusáci a Poláci a podobně.
2: Ano.
1: A my jsme naopak žádali našeho velitele útvaru, ať nám vydá zbraně a ostré střely, že jdem do lesů a budem bojovat. Opravdu. To je paradox. To jsou ty paradoxy životní, co? No naštěstí on měl teda rozum a nedal nám je. Už bych tady nebyl asi, no.
2: No a tehdy taky měli rozum a neposlali nás do ulic, no.
1: Ale to vám věřím, že ten pocit asi nebyl příjemný.
2: No to bylo nepříjemné, protože já se teda v tom přesně nevyznám, ale ono asi, kdyby se vyhlásil výjimečný stav, tak já nevím, co je za neuposlechnutí rozkazu.
1: No. Ve válce asi je to jasný, no.
2: Asi kulka, jasný, no.
1: Takže... A jak vám to vysvětlovali, tu situaci, jak vám vojákům třeba tehdy?
2: No, naštěstí já teda měl jako to štěstí, že jsem byl u toho letectva, že vlastně oni ti sami letci, oni se moc nepovažují za vojáky, ale prostě oni jsou piloti. To je něco jiného, že jo?
1: No jsi šátečky.
2: Ano, jsou to prostě frajeři. A hlavně to nejsou žádní pitomci.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: Vlastně oni i mezi sebou začali velmi rychle jednat. A vlastně se tam projevilo ta jejich touha taky, jakože tohle to změnit, to, co tady bylo. Takže i oni vlastně, jakoby ti v uvozovkách lampasáci, taky asi velmi intenzivně cítili, že do ulic zasahovat nepůjdou. Takže to nás zachránilo. Nevím, jak to probíhalo jinde, ale u nás teda jako se to velmi rychle otočilo jakoby ve prospěch revoluce.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak, kdybych teď chtěl vypočítat alespoň pár seriálů, filmů, ve kterých se Pavel Řezníček objevil, tak určitě bych nezapomněl Milenci a vrazi, Sametový vrazi, Keep Smiling. Kdo pak by se vlka bál? To je úplná novinka, že jo?
2: Není to novinka, to je z roku 2007. Mária Procházková režírovala s Jitkou Čvančarovou a s Dorotkou Dětkovou. Takovej rodinný film, no. Na ten jsem pyšnej.
1: A na který seriál jste pyšnej?
2: Já jsem miloval seriál Letiště.
1: Letiště?
2: Protože tam se sešla úžasná parta lidí. Jednak herců, ale i lidí ze štábu. Nějak jsme si sedli všichni.
1: Jsi se vrátil na letiště vlastně.
2: Vlastně. No já to bral jako poctu všem pilotům, který jsem miloval, tak jsem se to snažil vměstnat do jedné postavy. Ale tam prostě, když jste na place s Bobem Kleplem, se Zuzkou Bidžovskou, s panem Kratinou,

0: seriálu Cesty domů.
1: Kromě televize ovšem nějaký divadlo?
0: Ne. Já jsem se už do toho divadla nevrátil.
1: Vy vůbec nehrajete už divadle?
0: Vůbec. Ale já taky jsem mimochodem hroznej trémista, víte. Mně se pak stávalo, že já jsem na představení měl nejradši děkovačku, jako. A pak jsem si říkal, no to není možný, jako herec bych se měl na to těšit celý den, jak si to užiju. A já byl tak z toho strémovaný z některých představení. Jsem teda, jako.
1: No tak je pravda, že když jste si sednul tady k mikrofonu, ještě než jsme začali točit náš tandem, tak jste tak trošičku po něm koukal s nedůvěrou, že?
0: Z toho já mám hrůzu, z toho mikrofonu.
1: Hrůzu. No tedy to koukám, ale já jsem to o vás čet někde, že vy rád tedy spíš film a televizi, tam, kde se jaksi točí po částech, a divadlo, že už ne. Takže k divadlu se nevrátíte nikdy.
0: To ne, to neříkám. To jako kdyby přišla hezká nabídka, hra, která by mě zaujala, která jakoby, že bych to chtěl odvyprávět, ten příběh, no. Tak jo, určitě.
1: To byste i na tu trému zapomněl.
0: To u mě to opravdu souvisí s tím, že když si to odzkouším poctivě a jsem si pak jistý v kramflecích,
1: to je ono.
0: A věřím každý větě, nebo vlastně vím, proč ji říkám, tak pak vlastně...
1: To je naprosto přesně řečeno a já úplně přesně vím, o čem mluvíte. Ve fotbale se tomu říká vycházet ze zajištěné obrany.
0: Přesně tak. A mít prostě natrénováno.
1: A mít jako... natrénováno, ano. Takhle to vypadá s hercem Pavlem Řezničkem, mým dnešním milým hostem. Doufám, že i vám se to, vážení posluchači, líbilo stejně jako mě. A doufám, že i vám, Pavle.
0: No mě velmi.
1: Tak mějte se moc hezky, ať se daří, držím palce. A čím víc rolí, tím líp.
0: Děkuju. A hodně sportovních úspěchů vám přeju.
1: To samozřejmě vám taky. Naschle.
0: Naschle.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: docente, vy jste psychiatr, vidíte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Jsem psychiatr.
0: Mě vždycky trošku zneklidňuje hovor s psychiatrem, že si říkám, jestli pak ten člověk, jako každý oběť své profese, si nás při tom hovoru bude zkusmo testovat. Bude si říkat, tohle je introvert, tohle je hysterik, pozor, teď mi položí nějakou otázku odpovídající jeho psychickému profilu. Jste schopen se od toho odpoutat?
1: Myslím, že se mě to daří zatím docela dobře a domnívám se, že ten, kdo tímto prizmatem vidí svět jen tou svou profesí, že to je nešťastný člověk. Já si samozřejmě říkám, no tenhle člověk je upřímný,
0: ano.
1: A tady mě možná neříká pravdu.
0: No to je ale něco jiného.
1: Ale ano, jistě, ale dá se z toho jít potom už dál k určitým psychopatologickým nějakým závěrům. Ale mě se daří to nedělat.
2: Pane docente, ale vy máte přesah do oblasti farmakologie, celý život zkoumáte účinnost chemikálií na psychickou stránku osobnosti, takže to už je biochemie víc než psychiatrie.
1: No, v podstatě spíš farmakologie, ale jistě ta biochemie vysvětluje, dejme tomu, řadu z těch účinků těch léků právě některými těmi biochemickými mechanismy.
2: Není tato doba přeprážkovaná? My se k tomu ještě dostaneme samozřejmě, ale tak střílím otázku od boku.
1: To je nesmírně těžká otázka. Já se domnívám, že tam, kde ty prášky nebo ty léky jsou ordinovány dobře a uváženě, takže možná by jich mělo být ještě víc, ale na druhé straně je pravda, že mnoho z těch léků se užívá víceméně často, tedy bez porady s lékařem, a tam to může být škodlivé.
0: No tohle je odpověď, která opravdu během té hodinky vyžaduje ještě důkladnější rozbor, vidíte?
2: Určitě. Lze vás mimochodem potkat ještě, jak běháte v Ďáblickém lese?
0: To jste ano. Běhal před pacienty na úprku, nebo jste držel kondičku, nebo o co šlo?
1: No, ale bývá to zpravidla přece jenom v době, kdy tam moc lidí nechodí. Je to zpravidla tak brzo porozednění. No, teď ne, tak řekněme mezi 6. a 7. Pojďte je les prázdný a rána jsou krásné.
2: Ale ano, odpověď zní ano.
1: Ano.
0: To
1: ano.
0: Znamená, že vy přijedete do špitálu, do Bohnic a napřed si jdete zaběhat? Nebo jak tomu mám?
1: Zdaleka ne každý den, tak dvakrát týdně v průměru.
0: A teď ještě jedna otázka. Vy jste se deklaroval, než jsme vstoupili sem do kavárny, jako náš občasný posluchač, což nás jednak velmi těší, a za druhé mě to ponouká k otázce, jak trávíte svůj volný čas, třeba ty soboty odpoledne, to nemáte nic lepšího na práci, než nás poslouchat?
1: No,
0: o čem je váš život jinak, kromě těch prášků a té psychiatrie?
1: Tady, myslím, dělám ne zrovna duševně hygienicky správnou věc, že i to, co zpravidla je tedy tím volným časem, tak se bavím tou psychofarmakologií
0: ano?
1: Taky. Ale samozřejmě...
0: Tam patříme s tím pořadem.
1: To souvisí s tím, že v době, kdy je váš pořad, tak dejme tomu si pořádám nějak výpisky z literatury, kde vysloveně to nemusím číst, ale pozorně poslouchám.
2: A máte puštěné rádi. Nevyrušujeme příliš.
1: Naprosto ne, naopak někdy přestanu si třídit výpisky.
0: To jste náš člověk, člověk končícího století, člověk, kterého jsme ještě nepředstavili.
2: Pan docent Oldřich Vinař, vítejte u nás.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.

0: Pane docente, vy jste začal svou kariéru v cizině. Vy jste studoval, myslím, na Sorbonně, jestli se nemýlím, že?
1: No, jestli to byla kariéra, bylo to studium. Já jsem začal studovat v Brně, ale potom, co jsem se dostal do mezinárodního studentského prázdninového tábora na francouzskou Riviéru, tak se mě v té Francii zalíbilo tolik, že jsem místo, abych se vrátil do Brna, jsem se vrátil do Paříže.
0: To bylo před 48.
1: To bylo v 47.
2: roce. Ano, ukotvíme to v čase. Vy jste ročník 25, vidíte? To znamená, že ta studia přišla těsně po válce?
1: Ano, já jsem začal studovat po válce.
0: Ano. Proč psychiatrii? A ostatně co na Sorboně?
1: Medicínu. A tehdy mě fascinovala spíš neurologie. To mě připadalo jako takový daleko jistější, spolehlivější obor. A tím, že jsem tam zůstal rovnou po těch prázdninách, tak jsem si všechny věci doma nezařídil k takovému definitivnějšímu odjezdu. Tehdy v 47. roce Československo byla bohatá země, kde i mezi Francouzi jsem téměř vystupoval jako západní Němec v socialistickém Československu.
2: Ano, ještě platilo se trvačnost.
1: Tam měli lístky na potraviny a koruna byla pevná. Když mě otec poslal koruny, tak já z toho krásně mohl žít. No, ale...
0: A to bylo ještě v 47. sucho, vidíte, velké.
1: A to bylo sucho. Ale shodou okolností jsem uposlechl ultimáta mého otce, abych se vrátil a vyřídil všechny své věci v Brně v únoru 48. Mm-hmm. Já jsem se domníval, že se vracím na 14 dní a do Paříže jsem se vrátil za 11 let. Mm-hmm. Takže v Praze jsem skončil.
2: Ještě chviličku se trvejme u té poválečné Paříže. Sorbona, to znamená levý břeh Seiny, Saint-Germain-des-Prés, blízko, já nevím, Lucemburská zahrada. Žil jste tím trochu? Nasál jste jednou provždy trochu, co si frankofonního, anebo ne?
1: Doufám, že ano a dělá mě to dobře. Snad to bylo usnadněno tím, že frankofilové byli mý rodiče.
2: Aha,
1: takže
2: ano.
1: Já se od 6 let učil francouzsky a moc se mě to líbilo.
2: Čili vy jste byl vybaven jazykově pro ten prázdninový kurz i potom.
0: Když jste se naučil anglicky, abyste mohl třeba přednášet ve Spojených státech, co se také stalo, vidíte?
1: No, relativně pozdě, až ke konci studia medicíny, někdy, když mě bylo už tak 23, 24. Číst jsem uměl, ale abych jako mohl se dorozumět a mluvit, tak to až tak 25, 26.
0: A v té Americe jste přednášel kdy?
1: No, já jsem tam byl několikrát. Já jsem tam byl na takovém dlouhém stipendiu, který dávala Světová zdravotnická organizace. Tak to jsem tam byl asi 8 měsíců a pak jsem tam byl občas na taková, řekněme, zvěšeně. Přednášková turné, což bylo vždycky několik týdnů jenom, ale zase delší čas jsem tam byl zase v takové převratné době od listopadu 89 do ledna 90.
0: A recepčního, pane docente, jste dělal kde?
1: To bylo v hotelu Olympic, ano. A bylo to potom, co jsem byl propuštěn z Výzkumného ústavu psychiatrického z důvodu morálních a to jsem musel opustit ústav do 48 hodin.
2: Co to je morální?
1: Vzdoroval jsem některým nařízením ředitele tím, že jsem se jaksi hájil určitými odborářskými právy. A to bylo zhledáno jako, že podkopává morálku a autoritu ředitele.
2: To jsme na prahu 70. let nebo kdy?
1: To bylo 76.
2: Když si tohle všechno jako rychlý film před sebou pustíme, možná nás to svádí k otázce, která pravda je banálně žurnalistická, ale odpuste nám ji. Kterou část svých profesních dějin považujete za pro sebe nejvýznamnější? Je to to, že jste třeba přednášel v Americe, anebo že jste třeba vyléčil nějakého bezejmenného člověka, který by jinak na tom byl strašně? Z čeho máte radost, když se ohlédnete za svojí prací?
1: No, já prožívám něco, co potřebuje ten dlouhý časový, já nerad říkám to slovo horizont, on je taky moderní. To jest, že neustále se vracím k těm zážitkům, které jsem měl, když jsem na tu psychiatrii nastoupil, s tím, co vidím dnes. A ten zážitek té naprosté drama, i když pomalé, tak přece jenom dramatické změny, která úplně všechno obrací, To ze mě dělá prostě takového entuziastu přes ty možnosti léčby. Já bych nechtěl mluvit jenom o těch psychofarmakách. Já jsem mezi těmi takzvanými biologicky orientovanými psychiatry, tak to trochu pokládám za člověka, který snad až trochu zbytečně mluví o psychoterapii. Já se domnívám, že ty úspěchy té farmakoterapie jsou z valné části způsobeny tím, že to psychofarmakon mě umožní psychoterapeuticky s tím pacientem zacházet. Že když on ten lék nemá, tak je neklidný, hostilní, nechce komunikovat. Ale jestliže je už potom pod vlivem toho psychofarmaka, tak to k tomu pacientovi otevírá dveře. A těmi dveřmi musí někdo vejít. Jiný člověk, který s ním mluví. Když nevejde, tak se ty dveře zase zavřou.

0: Vy se zabýváte, jak bylo řečeno, účinností dávek léků. Dá se také měřit nějakým způsobem účinek psychoterapie?
1: Dá, v podstatě podobnými metodami jako účinky těch léků. Ale prokázat, že to je účinek té psychoterapie, je daleko těžší než v případě těch léků. Takové heslo je, že já mohu o něčem tvrdit, že je takové či onaké ve srovnání s něčím. A já mohu měřit účinky jednoho léku, když ho srovnávám s jiným lékem, eventuálně ve srovnání s placebem, s tabletou, ve které není žádná farmakologicky účinná látka. Poněvadž tam potom všechny ostatní faktory, kromě toho farmakologického účinku léku, odpadnou. Zatímco u psychoterapie je těžké to zařídit tak, abych já měl kontrolu, jak by ten pacient vypadal bez té psychoterapie. Tam je to metodologicky nesmírně těžké. Jde to, ale je to těžké.
2: Pánové, dovolte, abych se toho, co jste řekl, zmocnil laicky. Vy jste řekl, že za ta desetiletí, kdy působíte v psychiatrii, se toho strašně změnilo k lepšímu, protože přišly do hry nové a nové léky. Ano, to byl první bod. Je to tak?
1: Ano.
2: A pak jste řekl, že pacient je pro vás lepším partnerem poté, co mu naindikujete ty nové léky, protože je s ním lepší řeč. Je to tak asi?
1: Dá se to tak říct, ale neplatí to samozřejmě obecně. Jsou psychické poruchy, kde mohu léčit psychoterapii naprosto bez těch léků. Mm-hmm. Ale poruch tohoto typu není mnoho. V každém případě většinou při uvážlivém použití těch léků úspěch té psychoterapie se jednak urychlí a usnadní. Když budu mluvit s úzkostným pacientem a on je velice úzkostný, tak on může být inhibován to svou úzkostí, aby mě vůbec něco pověděl o nějakých svých traumatických zážitcích. Ale jestliže už začala léčba anxiolytiky, on o tom hovoří volněji a ta psychoterapie jde líp kupředu.
0: To mě napadá, vy jste psychiatr, nicméně zdravý člověk, psychicky zdravý člověk, a já se ptám, do jaké míry vy můžete ten případ nazřít také zevnitř. Vy se setkáváte se svým pacientem, znáte vnější projevy jeho choroby a tak dále, ale víte, jak je někomu špatně, když je depresivní nebo když je to třeba schizofrenik? Měl jste možnost někdy si navodit aspoň částečně experimentálně tento stav?
2: A je to účelem?
1: No, já si nejsem jistý, že jsem duševně zdrav. To musí říct někdo jiný.
2: Jsem rád, že to říkáte za nás. Svrbělo mě to na jazyku.
1: Ale jistě ta schopnost se vžít do toho, do té pozice toho pacienta je nesmírně důležitá. Poněvadž v psychiatrii my nemáme teploměr, my nemáme rentgen, abych já nějakým způsobem mohl hodnotit přesně to, co se v pacientovi děje. Čili to, jak já to hodnotím, je to, že se nějakým způsobem projíkují do jeho situace a snažím se na to dívat tak, jako on, a my tedy jaksi identickou situaci. A podle toho já stanovím tu hranici. Dejme tomu, ta vůbec nejtěžší hranice právě v psychiatrii je rozeznat, kdo už je nemocen a kdo je zdravý. Ono není těžké rozeznat, já nevím, schizofrenního pacienta od člověka, který trpí nějakou panickou úzkostí. Ale těžké je najít přesně ještě tu hranici. Tady, já nevím, jestli to bude dobře pochopeno, ale ta projekce jde tak daleko, a říkává to primář Rubeš, ten říká, no, alkoholik je ten, kdo pije víc než já. Prostě já se do toho projíkuji, já jsem ta norma. A já se musím moc dobře znát, abych tu normu, co možná teda stanovil spolehlivě.
2: To je skoro filozofická otázka.
1: Ano. A pokud je o ty prožitky, no tak z části to jde. Já jsem pracoval s lizergamidem, s LSD. A v době, kdy se celkem nezneužívalo to LSD k nějakým kriminálním činům, tak se to nepokládalo za tak nebezpečné. Takže řada psychiatrů a psychiatrického personálu, sestry, ze své vůle chtěli jako to prožít, poněvadž to jim právě dává trochu nahlédnout do těch prožitků toho pacienta. Poněvadž jsou tam taky takové iluze, zkreslení toho, co vidím, a zvláštní posuny nálad, které jsou velice podobné tomu, co prožívá duševně nemocný.

0: docente Vinaři, já vím, že vy nejste sociolog, vy jste psychiatr, ale přesto položím tuhle otázku nebo tohle téma. Jak byste diagnostikoval po těch 10 letech tu naši novou dobu? Kde je tam hranice mezi normalitou a nenormalitou mnoha lidí nové doby? Víte, já se dívám jen na televizi, na zprávy a teď neútočím jenom populisticky na politiky. Mluvím třeba o spoustě ambiciozních lidí, kteří se od někud vynoří a demagogicky vám přes tu obrazovku vzkazují svůj vjem světa. A já si někdy jako laik říkám, je to jenom člověk, který nás chce svádět jako populace, nebo už je nemocný? Nadhazuji jedno téma.
1: Já bych si netroufal, jak si udělat diagnózu u nikoho z tak známějších našich postav politické scény. Tam opravdu se domnívám, že to je věc velice nesnadná.
0: Ale jsou to i podnikatelé, víte, té nové doby. Různí zvěrozvěstové různých názorů na svět.
1: Tam může být nesnadné rozeznat, do jaké míry to je maličko něco, kde se ta osobnost do toho tak trošku úmyslně vžívá. Znal jsem jednoho velice moudrého psychiatra, který říkal, víš, ono je vždycky dobré, když tě ostatní poskládají trochu za psychopata. Tak si můžeš něco dovolit. Takže mně někdy připadá, že se někteří naši politici do této role stylizují, aby jim něco prošlo. Ale to nemyslím, že je duševní porucha, to je kus chytrosti takové.
0: Úlevná
1: není to.
0: A znovu, já to asi neumím vyjádřit, pane docente, nám se nejedná jenom o psychiatrický profil několika členů Senátu. Nám se jedná o ty různé typy, které defilují těmi zprávami. Mladiství vrazy, lživí a ambiciozní podnikatele a tak dále. Jistý vzorek té populace.
1: Kdybych měl být taksi psychiatricky přísný, tak mohu říct, že tam může jít o takové zvláštní akcentované osobnosti. Mm-hmm. To, čemu se dřív říkalo psychopatie. Ale dneska vzácně se tomu říká psychopatie. To totiž souvisí s tím, že novináři, reportéři a vůbec...
0: Ukazuje nás cuškou.
1: Nám ukradli spoustu termínů. Ještě Heveroch měl diagnózu stařecká zblbělost. Pak se tomu říkalo senilní demence, dnes tomu říkáme Alzheimerova nemoc. Vy jste nám ukradli hysterii, my dneska si nemůžeme někoho označit za hysterika, on řekne, že to je nadávka. A pomalu nám berete tu schizofrenii, což taky, a měli by se bránit i pacienti, poněvadž jestliže někdo má dobře systemizovaný blud, to je člověk, který má logiku možná daleko přísnější, než kdo je zdravý. Ukradli jste nám slovo droga, poněvadž droga znamená něco, co je živočišného původu a usuší se to a pak se to po kouskách člověku dává. Ale přeložilo se drug jako droga do češtiny a ve skutečnosti tam se tím myslí
0: prostě
1: lék.
0: Prostě jsme nepřátelé, ale vůbec ne,
1: já jenom říkám, že to mě vede k opatrnosti používat těch psychiatrických termínů.
0: Jako psychopat, teď se tomu
1: řekněme tomu právě jako psychopat. Tak my můžeme mluvit o akcentované osobnosti, že je to osobnost, kde ty jednotlivé povahové rysy jsou nevyvážené. A můžeme k tomu přidat další definici. Tato nevyváženost potom vede k tomu, že to dělá potíže jemu anebo jeho okolí. Tak je pravda, že mluvíte-li o těchto lidech, někdy tak to dělá potíže jejich okolí.

0: Vy jste nakousl téma drogy. Já vím, že teď je daleko jednodušší koupit na Václavském náměstí pervitin nebo heroin, ale přece bylo mnoho léků zneužívaných. Také ke spokojenosti farmaceutických firem?
1: No, řekněme těch, kterým dnes říkáme neetické. A nebo i u těch etických firem, tak jenom některých jejich pracovníků. Ale pravda je, že zvlášť pokud jde o zavádění nových léků a právě těch, o které nám jde, aby se jich lidé nebáli, to jest antidepresiva. Poněvadž my víme, že ta deprese to je trápení a trýzeň strašlivá a že přece jenom se málo kdy diagnostikuje, že lidé se bojí, s tím psychiatrovi skoro vůbec nejdou, spíš jdou k praktickému lékaři nebo jinému specialistovi a spíš potřebují somatickou záminku, aby vůbec s tím lékařem mluvili. Něco je bolí někde a tak dále. Ale s tím se nesvěřují, s tou depresí. A tady my víme, že čím dřív a čím mírnější formu té deprese léčíme, tak tím víc těm lidem pomůžeme. A že je to dokonce prevence dalších onemocnění, jarný diabetes, kardiovaskulární onemocnění nebo dokonce rakovina. My víme, že když je člověk depresivní, tak tyto nemoci mají horší průběh, horší prognózu. Tam si domnívám, že zatím u nás přeprášťováni nejsme, zvlášť když to srovnáme, dejme tomu, ze Skandinávii. My máme studie, kde můžeme porovnat podle počtu obyvatel a těch definovaných denních dávek, jak vypadáme ve srovnání se Švédskem, Norskem. Tak my jsme téměř stáli jenom na takové třetině až polovině spotřebu tam v těchto zemích. Poměrně vysoko jsme, ale dejme tomu právě ve spotřebě analgetik, léku proti bolesti. A to pravděpodobně souvisí, že depresivní lidé u nás zneužívají analgetik. Bolí je něco, oni neprožijí to, že jde vlastně o bolest duše a léčí to prášky proti bolesti.
0: Si dovolíte, ale mohu zpátky k otázkám drog. Je to také obor vaší působnosti, závislosti a tyhle věci?
1: To patří do psychiatrie a taky se tím zabývám. Já především se domnívám, že ten počet těch závislých zdaleka není tak vysoký, jak se obvykle říká. A zase bych trošku vytkl médiím, že se hovoří o tom, že třetina, ne-li polovina středoškoláků prostě kouří marihuanu a tak dále. Poněvadž pak si ten chlapec, který si ji nevykouřil, tak si řekne, tak já jsem nějak pozadu. Všichni ostatní už to zkusili. A o tom nejsou přesnější data, že by tomu tak bylo opravdu. Ona Světová zdravotnická organizace to formulovala velice přesně, že pokud jde o tu drogovou problematiku a mluvíme-li o epidemii, tak tím infekčním agens není jen ta droga, ale ta informace o ní. Když se ti mladí lidé dovědí, že já nevím, za $1,000,000 něco někde zabavili, tak $1,000,000, to musí být něco strašně cenného. Takže já nechci, aby se to popíralo, aby se to ignorovalo, zatajovalo, ale umět to dát do kontextu, který to ukáže, že v podstatě je to jenom část problémů naší společnosti a že to nejsou třeba teda jen ty drogy. A ještě jednu věc musíme rozeznávat. Tady může být část mládeže, která experimentuje s drogami. Oni jen jsou zvědaví a oni to chtějí zkusit, co to dělá. Naštěstí velká část z nich to zkusí, zjistí, že to žádný ráj není a nechají toho. Ale je tady veliké nebezpečí, že ten, kdo to zkusí, že pomalu to potřebuje dál a dál, zvyšuje dávky a stane se skutečně duševně nemocným. Ale to nemusíme jít k drogám, to platí o cigaretách a alkoholu taky. Z konzumentů alkoholu jenom asi 8% jsou alkoholici, to jest ti, kteří jsou závislí. Ovšem u toho heroinu je to jinak, tam téměř každý, kdo to zkusí, tak už tomu propadne. U cigaret tam se soudí, že to je 30% kuřáků, že jsou závislí. A já si myslím, že to, co se jako pokládá za neobyčejně rozšířené mezi mládeží, tak je spíš jenom to experimentování. Ale je zapotřebí jim říct, že to je nebezpečné. My dnes víme, že tady je biologická predispozice k tomu, aby se někdo stal závislý. Synové alkoholiků mají 7x vyšší pravděpodobnost, že propadnou tomu alkoholu, než ostatní mládež. Takže tady je biologická hereditární predispozice. A my nemůžeme říct, a zvlášť ti mladí lidé to nevědí, jestli on nemá tu dispozici. Já to často říkám tak, že jestliže někdo má dispozici hereditárně a geneticky, aby se stál houslovým větovzem a nesetká se v životě s houslemi, tak,
2: má smůlu, tak a nebo
1: vlastně se na to nikdy nepřijde. A tady taky, jestliže ten člověk si nikdy nezobne toho heroinu nebo opia nebo pervitinu, no tak je to v pořádku. Ale když to zkusí, tak ti, kteří jsou predisponovaní, tak to je veliké riziko a tam je zapotřebí tedy.
0: A tady nastává problém dostupnosti těch drog.
1: Jistě, zase, abych se opřel o autoritu, to mínění té Světové zdravotnické organizace, že jedním z hlavních nástrojů prevence je snížení dostupnosti. My jsme bez nějakých protilátek imunitních po tom 89. roce se dostali do situace, kde nemají se ty protilátky, jsme tomu vystaveni. Počínaje těmi informacemi a konče tím, že se ty drogy dostanou. Zatímco jinde ten nárůst není tak, nemusel být tak prudký ve srovnání s tím rokem 89 u nás, poněvadž tam už mají mechanismy jakési sebeobrany. Už je to nějak kulturně vědí, jak s tím zacházet.
0: Vy jste udělal jednu zkušenost, v 76. jste byl v hotelu Olympic. Pašovali se tam drogy?
1: Já jsem se s tím nesetkal. Ne. Opravdu jsem se tam tehdy s tím nesetkal. Tam bylo, že jo, tam kvetlo nějak spíš to vexlářství, že jo, a tak dále. A myslím, že kdybych tam byl zůstal, tak jsem, pokud mě nezavřeli, tak jsem byl dneska velice bohatý.

0: Toto je kavárna Bohemia, docent vinař o Tanucí Jiří Vejvoda. Pane docente, co když jste se vy minul na celý život svým oborem? Co když jste měl třeba být sportovcem nebo spisovatelem? Říkáte si to teď někdy? Když se často, zpět, opravdu?
1: Velice často a dost mě to trápí.
0: Jak se odpovídáte?
1: Vyhnul jsem se naštěstí tomu, že jsem se nestal sportovní primadonou, poněvadž rodiče za okupace německé mě obstarali vysvědčení, že mám něco se srdečním svalem, aha, abych nemusel na totální nasazení do hříše. A já tomu věřil, že tomu tak je, takže jsem přestal dělat jaksi dost dobré výkony v plavání.
0: Oni
1: mi to neřekli, že to je to jistě, tak mladý kluk, on by to prolátl a pan doktor by byl v tom, že jo, takže jsem byl uchráněn takové nějaké možnosti, abych se věnoval jenom lehké atletice nebo plavání, který mě strašně zajímal tehdy.
0: Promiňte, kdy vám to řekli? Po válce?
1: Až po válce jsem to dověděl. Ano. Ale tak v poslední době se snažím jednak proniknout s tou psychiatrií mezi ostatní lékaře, poněvadž to se domnívám, že je veliký dluh.
0: Mezi jiné obory tedy.
1: Aby praktičtí lékaři a jiní lékaři než psychiatři také znali tu problematiku psychiatrickou a mohli i po té psychiatrické stránce pacientům pomáhat, aby nemuseli všichni k tomu psychiatrovi, kde chtě nechtě, abych toto by bylo samozřejmě ještě lepší, ale to stigma té psychiatrie přece nám tady se s tím, je to realita, i když teda
0: dobrá. Takže jste měl být osvětářem, nebo?
1: No a v souvislosti s tím jsem se taky dostal k tomu, že si myslím, že je dobře, aby veřejnost toho hodně o té medicíně věděla. A věděla spíš něco takového solidního a ne tak snad, co občas se čte v takových...
0: Prostě ne od nás novinářů, neřekněte to rovnou.
1: Ne, tady opravdu neobvinuji novináře, to skutečně bývají někdy i kolegové, kteří podléhají těm svodům, že pak píšou do nějakých těch takových právě seriózních novin to, co si o tom zdraví myslí a není tak docela vždycky pravda. No tak vedlo mě to k tomu, že jsem se snažil jaksi popularizovat některé ty poznatky i ve veřejnosti a vyšla mě taková knížtička o lécích pro duši a řada snad i lidí, jejichž mínění si opravdu vážím, tak tam polovina toho byla nějaká taková beletrie, kde jsem vylíčil, co se pacientovi děje a polovina pak byl ten odborný jaksi doprovod a vysvětlení. Takže mě lichotili, že to beletristický, že bych jako u toho měl zůstat. Takže to jsou takové jedny z těch volných chvíl, že jo. Ale oni to nejsou ani volné chvíli. Někdy mě to prostě tak nutí, že i když vím, že zítra mám přednášet a ještě to nemám docela dobře připraveno, tak že si přece jenom ještě něco takového píšu.
2: Uvažoval se třeba o nějakém velkém díle beletristickém?
0: Román.
2: Musí lákat člověka, který celý život se zabývá lidskou duší. To je konec konců záležitost i těch mizerných spisovatelů, ale také dobrý.
1: No nevím, jestli takovou věc o sobě mám odkrýt, ale jo, tak napsal jsem něco, co snad se dá nazvat textem, anebo povídáním, možná trošku románem. Motivací k tomu, abych to napsal, tak bylo to, že se domnívám, že lidé by už podle Wericha neměli nic pokládat za definitivní, že? A že i ten život není definitivní a tím, že ten život je otevřený, a to snad souvisí právě s tím mým pocitem, dělám vlastně celý život to, co jsem měl, že si nechávám tu otevřenost, co kdybych dělal ještě třeba teď něco vlastně jiného, a jestli by to nebylo správnější. Tak testuju si své hypotézy zpravidla tím, že si představím opak. Tak já jsem si představil společnost a říkám si, že ta otevřenost toho života souvisí s tím, že my nevíme, kdy umřeme. Tak já si představuju společnost, jak by asi ta společnost vypadala, kdyby každý ve svém občanském průkazu místo data narození měl datum smrti. Je to téměř hrůzné, že, takové pomyšlení, ale dost mě to dalo přemýšlení a snažil jsem se o to tam jako...
2: A co se zásadního od toho vlastně může odvinout?
1: To pozitivní se domnívám, že je v tom, že lidé na základě toho, že vědí, že jim zbývá 5, 6, 15 nebo 3 měsíce života, takže si to líp rozmyslí, co budou dělat. Samozřejmě zase podle své povahy. Někdo chce ještě něco produktivního, pozitivního pro lidi, jiný spíš chce užívat, že se akcentují tyto jaksi tendence, se domnívám. To je jedna z věcí. No druhá věc, s kterou tam jako se snažím nějak řešit, že se spíš lidé budou sdružovat podle toho,
2: Vrstevníci.
1: Vrstevníci podle toho, ano.
0: Pane docente, to je absurdní, ale strašně vážná myšlenka, kterou jste řekl. Myslíte si, že existuje velké procento lidí, kteří by se nedokázali vlastně vyrovnat s tou myšlenkou, že by se dozvěděli, kdy z tohoto světa odejdou, že by jim dopůsobilo obrovské trápení, to vědomí konečnosti?
1: Já jsem o tom přesvědčen. Já myslím, že by to zasáhlo vlastně každého, poněvadž to zase je dokonce psychiatrická nebo psychologická, to nemusí do patologie, jaksi fakt, že chtě nechtě lidé přece jenom intrapsychicky většinou žijí tak, jako kdyby byli nesmrtelní. Oni s tím nepočítají. My stále zdůrazníme, že bychom měli dneska lidi vychovávat právě k tomu, aby si zvykli na to, že umřou. Ale ono je to těžké takhle vychovat člověka. Čili ten otazník nad tím, kdy umožňuje jakosi hraní si s tím, že vlastně no kdo ví, kdy to bude a prostě s tím nějak nepočítám, čili de facto jako kdybych byl nesmrtel.
0: Četl jsem takovou studii, možná je to chyba v tuto odpolední hodinu se trvává tu tak pochmurného tématu, ale četl jsem studii, že to, co vy říkáte, se prohlubuje ruku v ruce se skutečností, že už se neumírá doma, že lidé vesměs odcházejí do nějakých kachlíčkových velkých špitálů, kde si na okraji města teď fabuluje. Že prostě člověk není s tím fenoménem smrti, s tím, že je to přirozené v koloběhu života, od malička konfrontován.
1: Určitě, když čteme staré romány, já nevím, Čechova i Balzaka, tak tam se setkáváme s tím, že řada těch popisovaných situací a scén je u toho lůžka umírajícího, který je doma, kde předává ještě eventuálně některé své zkušenosti, moudrost, že a je tam určité vyrovnání. I pro ty potomky, tím, že jsou s tím, jaksi, že to je něco přirozeného, tak je to jaksi přijatelnější umřít, než když my si toho umírajícího dneska odklidíme z toho domova do té nemocnice, kde jakoby profesionálně už se s tím počítá. Prostě ta konfrontace se smrtí tím, že jsme si jaksi institucionalizovali někam jinam, myslím, že to chybí tomu ve srovnání s tím, co tedy bývalo. Já nechci tvrdit, že to je jenom chyba, já si tím nejsem jist.
0: Ale je to tak.
1: Ale je to tak.

0: to vliv.
1: Pane docente, někde jsem o vás četl, že když si píšete přednášku, takže levá strana toho papíru je popsaná tím vážně míněným textem a napravo, že si píšete zcela soukromé poznámky, takové lehce sebeironizující, abyste se nebral příliš vážně. Platí to pořád, nebo je to smyšlenka? Jak je to s tím?
2: To mi něco připomíná, řeknu to potom.
3: No, přiznám se k tomu, že to dělám pořád.
1: Ano.
3: A je zajímavé, že... Ano, tak já nevím, jestli je to zajímavé, proč bych ze sebe dělal tak zajímavou osobnost, ale čím míň mám času, abych to dokázal v tom čase udělat, to, co potřebuju, tak tím víc přibývá těch jaksi vedlejších poznámek. Mně to připomíná, že od toho psa, který, když má obrovskou motivaci něco najít, po čem jako čenicha, tak pobíhá ve větších kruzích, než tam, kde,
2: kde to opravdu je.
3: Takže já taky, když mám toho času, tak jak si ještě pořád takovou tu aktivitu, která, tak tu mám ještě větší.
1: Má to nějaký racionální důvod? Už ano, jste se tak vyšetřil v tomto ohledu?
3: Ano, tak dá se tady mluvit o jakýchsi takových procesech, které souvisely ještě s takovými starými poznatky. Říkalo se jim vyšší nervová činnost a ono se tady trochu ten Pavlov tím, že to propagovali v Sovětském svazu jako komunisté, tak ten Pavlov se dneska jako už dlouho tolik nenosí, ale je to škoda, poněvadž tam byla řada věcí, které jsou nepochybně prokázané záležitosti.
2: Kam míříte, pane docente?
3: No, chci
2: tomu
3: říct,
2: že když máte napsat vážnou vědeckou stať, hned ve vás nabíhají poťouchlosti, nebo...
3: No, že ta velká koncentrace té pozornosti může vyvolávat něco, co je opakem. Že se to rozptýluje. Ale kdybych to vysvětloval psychologicky a ne fyziologicky, tak ono to skutečně tu věc vylehčí. A já skutečně pak mám trošičku nadhled. Jo, když si toto dovedu nějak transponovat do nějaké, řekněme, až takové humorné situace, tak mám pocit, že tomu já líp rozumím a že mě to potom dává možnost, abych tuto věc třeba vysvětlil i jiným a třeba už tu humornou situaci neřeknu, ale nějak mě to pomůže téma vylehčit, abych to nějak lépe formuloval.
2: To, o čem jste vyprávěl, pane docente, mi připomnělo chvíli, kdy byl nalezen a analyzován deník Leonarda da Vinci a on v tom svém deníčku třeba popisoval své přátele, ani ne tak mecenáše, tam to, co řeknu, by bylo pochopitelné, ale i blízké přátele, velice je chválil a současně na straně, po straně kreslil jejich ohavné karikatury. A oni se nad tím zamýšleli, že musel být zvláštní člověk, jimž probíhaly protichůdné proudy vědomí zřejmě.
3: No, tak tady je nebezpečí, abych nebyl pokládán za schizofrenika,
2: protože
3: tam se ta inkoherence se pokládá za něco, co patří k té schizofrenii, ale ono to skutečně patří k tomu, že řadu věcí si můžeme lépe představit a lépe vysvětlit, když si představíme jejich opak. A na tom opaku si testujeme tu svou hypotézu. No, ono to do jisté míry platí i o testování hypotéz ve vědě. Já to nemyslím, že bych jako tímto způsobem vždycky o tom přemýšlel předem, ale vždycky, když mě někdo něco tvrdí, tak si představím, jak by to vypadalo, kdyby to bylo naopak. To vám hrozně pomůže. A to samozřejmě může být něčím, co se pokládá za... Ale tam to vypadá jinak. U třeba schizofrenních nemocných. Pokud ten test toho opaku si nějakým způsobem navyknete dělat, tak daleko líp proniknete k jádru toho problému. Myslím, že to taky dokonce někdo tak často říkal, že to bude takový bomo. A co, když je to naopak?

0: Pane docente, vaše žena je, myslím, ze stejného oboru, vidíte?
1: Ano.
0: Máte dvě dcery, obě jsou lékařky.
1: Tři dcery.
2: A všechny jsou lékařky?
1: Dvě jsou lékařky, jedna je farmaceut.
0: O čem je v sobotu odpoledne řeč u vás, pokud se někdy sejdete?
1: No, rádi se scházíme, snažíme se to dávat takhle dohromady, je to velice příjemné, ale...
2: Jsi takový tam... malý lékařský odborový klub v podstatě.
1: Ale ujišťuji vás, že o té medicíně ne. Velice málo kdy.
2: Čili spíš o životě obecně, o tom, jak se komu z vás daří a proč.
1: No a co podnikneme s tím volným odpolednem? Jaká je teďka vysoká voda v Berounce?
2: Takové... Kolik je vaší nejmladší dceři, pane docente? Nebo těm nejmladším, pokud jsou to ta dvojčata?
1: No už jim bude 30, 29.
2: Liší se v mnohém jejich vnímání světa, hierarchizace jeho jevů a to vaše? Nacházíte někdy společnou řeč, anebo ještě lépe, jste někdy naprosto v rozpacích, utichnete, protože obě strany cítí, že hodnotí svět jinak?
1: Já jsem rád, že to hodnotí jinak. Myslím, že jsme si toho vědomi navzájem a že ta různá vidění světa, že nás vzájemně, kdybych to řekl, tak vznešeně obohacují.
2: To se někdy nepohádáte, nebo vás to neštve, že ta dcera nechápe, že tohle je nesmysl?
1: No,
2: tak tady se
1: přiznám,
2: aha,
1: že maličko používám trošku té své profese a že jak si to mé přesvědčování má jiný charakter, než abych říkal ano, ano, ne, ne a ty se mýlíš. Ale ne, já, jestliže jsem to takto formuloval, že naše pohledy na svět se liší, tak možná, že si trochu fandím a že oni to mohou vidět jinak. Ale myslím, že docházíme ke konsenzu. No ono mě to velice obohatí, to, jak to vidí oni. A myslím, že jim tak není docela protivné, když vědí, jak se na to dívám já.
2: Znamená, že vy nejste příznivcem generačního dělení světa, kterého jsme teď někdy svědky od těch stupidních inzerátů, které chtějí pracovníky jen do 35, až po opačnou skupinu, která se brání a říká jenom my 65letí, hold víme, jak na to.
1: Já to možná ovšem, že to tak nevidím, tak je dáno tím, že si fandím, že já bych se nechtěl dostat jako jasně do té kategorie těch stařečků. Takže ten duševní věk není dán tím matrikovým věkem. Takže myslím, že v mnoha věcech mladí lidé, a teď pro jistotu musím zdůraznit, že to nemusí jít o mé děti, takže jsou daleko starší než já. Ale zase naopak, že vím o lidech starých, kterých si velice vážím a kteří si myslím, že svou myslí jsou ještě mladší než já.
0: Stává se vám, že vás zastaví revizor v metru a chce na vás lístek?
1: To mě lichotí. To mě lichotí. Raději bych zaplatil tu pokutu, než je vytáhnu

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Václav Kuba vás provedl dnešním pohodovým ránem mezi 8 a 9 hodinou. Právě teď začíná Kolotoč, magazín zajímavostí a krásných písniček. Vítám vás u něj, zdravím vás ze studia Rádia Pohoda. Na co se můžete těšit? Na výlet vyrazíme do neobvyklého muzea ropy. V jazykovém koutku se zaměříme na souhláskové skupiny, například ve slově měkký. Poradíme, jak si vyrobit šípkový šňaps. Co se stane, když nám prodejce neoznámí, že je reklamované zboží již opraveno? Poradíme. Blíží se chladné dny a tak si v závěru Kolotoče řekneme více o topení v kamnech. Je to docela věda. Tak ať se vám dobře poslouchá. Příjemné dopoledne.
1: Kolotoč a Lukáš Barcaj.

0: Posloucháte Kolotoč v programu Českého rozhlasu Pohoda. Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě. Černé zlato se ale těží i na Jižní Moravě. V historii i současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Hodoníně, kam se do muzea ropy vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto, nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnicí hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta, v podstatě to sbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciální lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa Jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku Jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidím jednu nádobku otevřenou a se štětečkou.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dávám vám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí v Hodoníně provedla redaktora Zdeňka Truhláře. A to byla jen malá ukázka toho, co se tam můžete o ropě a zemním plynu dozvědět.

0: Posloucháte Pohodu a teď vás zavedeme do jazykového koutku. Souhláskové skupiny, ty trápí mnoho z nás. V jakých slovech je na místě psát dvě K za sebou a kde naopak ne? Právě této problematice se v dalším vydání jazykového koutku věnuje kolegyně Květa Bodolová.
1: Častým problémem, se kterým se pisatelé potýkají, je psaní souhláskových skupin. A dnes se zaměříme na psaní souhláskových skupin ve slovech měkký, měkost, měkoučký, měkoulinký a podobně. Vysvětlení už je na Martinu Proškovi. Dobrý den.
2: Dobrý den. Psaní souhláskových skupin vyžaduje znalost utvářenosti slova. V případě slov utvořených od kořene měk bývají časté dotazy na psaní s jedním nebo se dvěma k. Abychom správně pochopili, kde a proč se píší dvě k, musíme si stavbu slova vysvětlit a nejvýhodnější je v tomto případě začít od přídavného jména měkký. To se píše se dvěma k, protože se skládá z kořene měk a přípony ký. A právě to k v příponě přídavného jména se při tvoření dostane i do některých příbuzných slov. Proto píšeme podstatné jméno měkost se dvěma k, expresivní podstatné jméno měkota se také píše se dvěma k, stejně jako máme třeba pevný, pevnost a ne pevost. Ale pozor, u přídavných jmen měkoučký a měkounký nebo měkoulinký se k vypouští. Tady píšeme jen jedno k.
1: Vypadá to, že u slov s kořenem měk nefunguje všechno úplně pravidelně.
2: Tak už to bohužel v jazyce někdy bývá. Neúplně pravidelné je také tvoření sloves od kořene měk. Máme totiž sloveso měknout, ve kterém je kořen měk, a hned za něj je připojeno slovesné zakončení nout. Sloveso měknout se píše s jedním k. To znamená, že se za kořen nepřipojuje další k pocházející z přípony přídavného jména. A vedle toho máme v češtině sloveso těžknout, ve kterém je kořen těž, přípona k, která pochází z přídavného jména těžký, a pak teprve následuje slovesné zakončení nout. Máme tedy v češtině dvě skupiny sloves. U jedné je součástí slovesného tvaru přípona přídavného jména, u druhé ne. Uvedeme si příklady. Do skupiny zachovávající příponu patří například dvojice těžký těžknout, neříkáme těžnout, hořký hořknout, neříkáme hořnout. Do skupiny, která příponu přídavného jména vypouští, patří naopak třeba dvojice vlhký vlhnout, neříkáme vlhknout, sladký sládnout, neříkáme sladknout, a také naše měkký měknout, nepíšeme měkknout s dvěma k.
1: Jak poznáme, kdy se při tvoření slov má některá přípona vypustit a kdy ne?
2: Vypouštění některých částí slova při tvoření slov se bohužel neřídí žádnými pevnými pravidly. Je do značné míry dáno historickým vývojem, tradicí, zvyklostí a ustáleností. Uživatelům češtiny tedy v některých případech nezbývá, než nahlížet do slovníků a příruček a správnou podobu ověřovat. Nedá se bohužel ani přesně odpovědět na otázku, proč se ta která přípona vypouští. Některé vývojové zákonitosti v jazyce prostě nemají objektivně zjistitelné příčiny.
1: Takže to nemáme jednoduché s českým jazykem, říká v dnešním koutku Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: I tento koutek připravila kolegyně Květa Bodolová.
3: Posloucháte Kolotoč.
4: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte magazín Kolotoč ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda. Co takhle ochutnat domácí šňaps? Teď pomyslně můžeme. Pro zdraví i pro potěchu sloužil našim předkům kromě jiného také právě domácí šipkový šňaps. Mimo jiné i jako prevence proti chřipce a nachlazení. Recept na něj teď nabízí etnoložka Vladimíra Jakoubějová v doprovodu Jaroslava Hořeního.
1: Příjemné podzimní dny lákají ke sklizni pozdního ovoce ze sadů a zahrad. Stejně jako v září můžete vykopávat kořeny léčivých rostlin, které mají na podzim větší sílu. Taky se můžeme vydat podobně jako naše babičky nazbírat takzvané divoké ovoce, třeba šípky.
2: Zrající šípky na podzim lákají svou krásou, stejně jako třeba červené jeřabiny. A to nejenom procházkám.
1: Jakmile šípky dozrají úplně do červena, můžeme se vydat je nazbírat. Ideální dobou je pak září až říjen. Po prvním mrazíku jsou plody nejsladší, ovšem dlouhodobé působení chladu jim nesvědčí. Pak měknou a hlavně se s nimi špatně pracuje. Naše babičky ze šípku připravovaly čaj, víno, marmeládu nebo kompot, případně skvělý syrop. Používali je usušené, čerstvé i zavařené. Sušili je na lískách na vzduchu. Před sušením bylo třeba je umýt ve vodě a odstranit nečistoty. Sušené pak vydržely několik let, ale obsah vitamínu C, pro který byly ceněny, si uchovali jenom rok. Ze sušených šípků se připravoval čaj i léčivé odvary. Plody šípkové růže se zpracovávaly i čerstvé. Vařily se ve vodě na mírném ohni 10 až 20 minut a to i opakovaně, nejvýše 4x. Nejsilnější byl prý druhý a třetí výluh. Čaj se podával proti nachlazení a chřipce. A to se, myslím, bude hodit.
2: My si ale dnes se připravíme větší dobrotu. Bude to také léčovadlo, ale s troškou alkoholu. Bude to šípkový šňaps.
1: Budeme na něj potřebovat 50 deka šípku, kousek z kořice, 2 hřebíčky, 4 kuličky nového koření, 2 lžíce rozinek, 1,5 litru třešňové pálenky nebo jiné ovocné pálenky a na cukerný roztok 25 deka cukru a 1 litr vody. Šípky očistíme, odkrojíme stopky a okvětí, přidáme rozinky, z kořici, hřebíčky a nové koření. Zalijeme vše alkoholem a necháme 14 dní odstát v teple, nejlépe na slunci. Poté rozpustíme cukr ve vodě, scedíme nálev ze šípku, smícháme s cukerným roztokem, nalijeme do láhví a uložíme v kladu. No a konzumujeme buď pro zdraví, nebo jenom pro potěchu.
0: Už víme, jak si sami připravit šípkový šňaps. Recept našich babiček nabídli vám, posluchačům Pohody, etnoložka Vladimíra Jakoubějová a kolega Jaroslav Hoření.

0: magazínu Kolotoč, který právě posloucháte, nabízíme pravidelně praktické rady. A teď je tady další rada. Na vyřízení reklamace má prodejce 30 dnů. V uvedené lhůtě taky musí zákazníka informovat. A pokud ne, platí to, co teď ve spotřebitelském servisu shrne Josef Černý.
1: Dnes nám napsala paní Ludmila, která píše: odnesla jsem na reklamaci mikrovlnnou troubu. Ve 30-denní lhůtě mě nikdo neinformoval o vyřízení, ačkoliv jsem na reklamačním protokolu uvedla číslo telefonu. Požádala jsem o vrácení peněz, ale pracovnice mi sdělila, že trouba je dávno opravená, stačilo si přijít. Musím troubu převzít? Paní posluchačko, samozřejmě, že nemusíte. Pravidlo, že se spotřebitel musí starat sám o to, zda je jeho reklamace vyřízena, to už totiž dávno neplatí. Nyní se ve 30-denní lhůtě musí ozvat prodejce. Pokud budete na vrácení peněz trvat, je prodejce povinen vám je vrátit.
0: Díky dnešní radě Josefa Černého jsme se ujistili v tom, že prodejce je povinen informovat nás o tom, že byla reklamace vyřešena.

0: To byla píseň z Červená a Jiří Jelínek tady na Pohodě. Jaká kamna nás rychle zahřejí v malé dřevěné chatě a ve kterých nejlépe upečeme chutné kuře? Pro dobré tipy do naší hobby rubriky zajela za odborníky do Žiletavy kolegyně Irena Šarounová. Už teď vám ale prozradíme, že nejdůležitější je komín.
1: Před otevřenými dvířky krásných kachlových kamen stojím s Evou Bervidovou. Jsme v kamnářské firmě v Žiletavě na Vysočině.
2: Koukáme na kachlová kamna s krbovou vložkou.
1: Já znám v kamne chorošt, ten je přes celé dno a tady je takový, mně to přijde kanálek ve sprše.
2: Každý kamna potřebuje určitý množství vzduchu, aby měli optimální hoření, aby se dali zregulovat. Proto ten roštík zase každý má trošičku jiný, ale většinou ty rošty bývají těch 15 na 15 zhruba.
1: Já tady vidím páčky.
2: Je to primární a sekundární vzduch a spíš bych řekla, že u výběru kamen všechno se odvíjí od komínu. Tam se musí začít.
1: My chodíme na chatě zatápět novinami do komína vždycky na začátku sezóny, aby jsme ho trošku prošťouchli.
2: Je důležité i naučit se topit, protože spousta lidí je zvyklá topit klasickým tím způsobem. Udělám třísky, pyramidu a zapálím a potom přihazuju dřevo. U nás se třeba topí trošku jiným způsobem, protože se dávají velký kousky dřeva na spod, na to se dají třísky, na to se dá podpal a zapálí se. Tím pádem okamžitě se prohřeje komín, zlikviduje se tato vzduchová bublina.
1: To jste mi převrátila veškeré mé topící zvyky. Pojďme od toho topení zpátky ke kamnům. Na kamnech můžeme vařit, kamny můžeme topit, ale to já už nechám na vás.
2: Úplně na začátku je říct si, k čemu ty kamna potřebujeme a jak moc je budeme využívat. Začneme třeba od toho, že potřebujete na chaloupce něco vytopit, ale zároveň potřebujete mít nezávislý zdroj topení třeba na vaření. Tak jsou kamnosporáčky, kde je velký topeniště, ale mám zároveň na těch kamnech litinovou plotinku, na který si můžu normálně uvařit. Potom je další varianta, klasický sporáček, který je na malinkatý kousky dřeva, řeknu spíš třísky. Ono slovo sporák bylo od spořit, ale není to na to klasický topení, protože u toho sporáku musím pořád stát.
1: Můžeme se podívat tady po druzích kamen u vás?
2: Kachlový sporáček.
1: To je takový malinký, kuře v tom neupeču.
2: Ne.
1: Má to horní dvířka, ano, a tam vidím rošt a dokonce je tady ta páčka na otáčení roštu, vyklápění. Ten čudlík je co? Teď jsem s ním pootočila.
2: To je regulace vzduchu. Aha. A klapka do komína.
1: Druhá dvířka, to je popelník, ten se vysouvá celý.
2: Zásobník na dřevo, aby se pěkně předehřálo a dostatečně vysušilo.
1: Možná by to chtělo ještě nějaká opravdu obyčejná kamínka na malou dřevěnou chatičku, která rychle zatopí, rychle je vyčistím a odjedu.
2: Tam si myslím, že asi ty klasický plechový kamínka. Tady třeba vedle máme kamna, které jsou na peletky, už je to automatika, vydrží vám to třeba těch 12 hodin, vy si telefonem zavoláte, zapnou se vám kamna, než jedete na chalupu, ale je tam ta nevýhoda, že už je potřeba elektrika, to znamená, že pokud nejde elektrika, v kamnech si nezatopíte.
0: Jak jste slyšeli, při výběru kamen je třeba dopředu popřemýšlet a začít u komína. A nebojte se novinek, jako je třeba topeniště bez roštu nebo skládání dřeva naopak. Někdo jiný to za nás dobře vymyslel.

0: dalších písní mého života. Jste moc milí, velmi potřební a děkuji vám všem za vaši práci. Marie, zdravíme na Valašsko a moc děkujeme za tenhle milý e-mail. A také vy ostatní nám můžete napsat. Naše e-mailová adresa je pohoda@rozhlas.cz. A pokud máte internet klidně jen v mobilu, podívejte se na naše internetové stránky pohoda.rozhlas.cz. Najdete tam kromě jiného také velmi podrobný program našeho vysílání. Pečujeme o něj a zveřejňujeme ho s předstihem, a to proto, aby vám nic zajímavého z našeho vysílání neuniklo. Ještě jednou adresa našich stránek pohoda.rozhlas.cz. A teď v závěru kolotoče už jenom moje rozloučení. Mějte se krásně, buďte zdraví a někdy opět tady na Pohodě naslyšenou.
1: Kolotoč a Lukáš Barcaj.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
3: Kapitola 21. pojednává o velkolepém dobrodružství s přilbou Mambrinovou, o tom, jak se stala skvělou kořistí našeho nepřemožitelného rytíře.
4: Tak si, Sancho, vždycky myslím, že v každém přísloví je zrnko pravdy, neboť všechny ty výroky pramení ze zkušenosti a především ten, který praví jedny dveře na klíč, druhé do kořán. Říkám to proto, že nám sice včera štěstěna zavřela dveře k dobrodružství, ale dnes před námi otvírá do kořán jiné dveře k dobrodružství lepšímu a jistějšímu. Nemýlím-li se totiž, blíží se k nám muž, který má na hlavě přilbu Mambrinovu, při které jsem, jak ti známo, slavně přísahal.
5: Dejte si pozor, milosti, kdybych mohl mluvit pěkně od srdce, vysvětlil bych vám to možná tak, že byste viděl, jak se mýlíte.
4: To pak opravdu nevidíš tamhle toho jezdce, který k nám přijíždí na Sivákovi a má na hlavě zlatou přilbu?
5: Co vidím, a vidím dobře, je jen jakýsi člověk, který sedí na oslu a na hlavě má něco, co se blízká.
4: A to je právě ta přilba Mambrinova. Jdi nyní stranou a nech mě s ním o samotě. Uvidíš, že nepromluvím ani slova, abych zbytečně nestrácel čas a rázem skoncuji to dobrodružství a přilba, po níž jsem tolik toužil, bude má.
6: S tou přilbou, koněm a jezdcem, které spatřil Don Quixote, to bylo ve skutečnosti takto. V onom kraji byly dvě obce. Jedna tak malá, že neměla ani lékárnu, ani holírnu a právě toho dne potřeboval jeden nemocný, aby mu lazebník pustil žilou a jiný opět chtěl, aby ho oholil. I rozjel se tedy barbíř do sousední vesničky a vzal si sebou mosaznou mísu. Náhodou se v tu dobu dalo do deště a tak si barbíř posadil na hlavu tu svou mísu a protože byla vyleštěná, blištěla se na půl míle daleko. A proto se Donu Quixotovi zazdálo, že vidí rytíře se zlatou přilbou na hlavě, neboť ať viděl cokoliv, měnilo se mu to v obrazy ze střeštěných románů rytířských. Když tedy uviděl, že je ten chudák nebohá na blízku, vyrazil proti němu bez jakéhokoliv dohadování se skloněným kopím rozhodnut, že ho probodne skrz naskrz.
4: Braň se, duše otrocká, nebo mi dobrovolně vydej, co mi po právu náleží.
6: Když barbíř uviděl, jak se na něho řítí jakési strašidlo, mohl se vyhnout ráně kopím už jen tím, že se rychle smekl z osla a sotva se dotkl země, už se vymrštil jako kamzik a utíkal širou plání, že by ho nebyl dohonil ani vítr. Misku však nechal na zemi a to Donu Quixotovi docela stačilo. Poručil Sančovi, aby zvedl přílbu a ten řekl, když ji vzal do ruky.
5: Na mou duši, to je docela dobrá mísa a každý by za ní rád vyklopil 8 reálů.
6: Pak ji podal pánovi, ten si ji nasadil na hlavu a točil jí sem tam, aby našel hledí. A když je nenalezl, řekl Sančovi.
4: Ten pohan, na jehož hlavu byla tato slavná přilba původně ukuta, měl asi hrozně velkou hlavu. A nejhorší je, že z té přilby zbyla už jen polovina.
6: Když Sancho uslyšel, že nazývá obyčejnou holičskou misku přilbou, nemohl se zdržet smíchu.
4: Čemu se směješ, Sancho?
5: Směju se tomu, když si tak představím ohromnou hlavu toho pohana, který nosil tuhletu přilbici, co vypadá na mou věru dočista jako nějaká obyčejná holičská mísa.
4: Víš, co mě napadá, Sancho? Tato skvělá, očarovaná přilba dostala se jistě nějakou prapodivnou náhodou do rukou někoho, kdo nepoznal a odhadnout neuměl její opravdovou cenu a ten potom nevěda, co vlastně činí, dal rozstavit jednu její polovinu jen tak pro peníze a z druhé polovinu dělal to, co ty nyní považuješ za obyčejnou holičskou mísu. Ať však je tomu jakkoliv, já tu přilbu tak dobře znám, že si z té přeměny z hola nic nedělám. A jakmile jen přijdeme do první osady s pěknou kovárnou, dám si ji opravit a bude zase jako nová, že ji pak nepředčí, ba ani se jí nevyrovná přilba, kterou bůh kovářů ukoval pro boha bitev.
3: Kapitola 22. vypráví o tom, jak Don Quixote vrátil svobodu mnoha nešťastníkům, kteří byli proti své vůli vedeni někam, kam se jim nechtělo.
6: Don Quixote pozvedl zrak a spatřil, jak se k němu po silnici blíží pěšky asi 12 mužů připoutaných jako zrnka růžence za hrdla k velkému železnému řetězu a s okovy na rukou. Doprovázeli je 2 muži na koni a 2 pěší. Jakmile je Sancho Panza uviděl, řekl:
5: to je řetěz galejníků, lidí otročících králi a vedou je na galeje.
4: Jak to, že lidí otročících? Copak je možné, že by král někoho zotročoval?
5: Chtěl jsem jenom říci, že to jsou lidé, kteří byli za své zlé činy odsouzeni na galeje a budou tam přidržováni k službě králi násilím.
4: Přesto však bych chtěl vědět o každém z nich, co jej do toho neštěstí přivedlo.
6: Zatím se již galejníci spoutaní řetězem přiblížili a Don Quixote požádal i hned velmi zdvořile jejich strážce, aby mu laskavě vysvětlili, z jakého důvodu vedou ty lidi takto v okovech. A mluvil do nich tak dlouho a tak uctivě, že mu strážce na koni nakonec řekl:
7: zajeďte si k ním, milost pane, poptejte se jich na to a oni vám odpovědí, bude-li se jim ovšem chtít. A jim se chtít bude, protože to je chasa, která moc ráda tropí čertoviny a svými kousky se ráda pochlubí.
6: Když tedy dostal to dovolení, přiblížil se Don Quixote k řetězu a zeptal se prvního galejníka, jaké hříchy má na svědomí, že s ním tak zle nakládají. Ten mu odpověděl, že takto se mu vede, protože se zamiloval.
4: Jestliže posílají lidi na galeje jenom proto, že jsou zamilovaní, mohl jsem na nich sám veslovat už hezky dlouho.
8: Ale to nebylo jen takové obyčejné milování. Já jsem, milost pane, zahořel pro velký koš prádla a tak jsem vám jej přitiskl k hrudi, že kdyby mi jej nebylo vyrvalo rameno spravedlnosti, objímali bychom se dosud. Bylo to in flagranti.
6: Don Quixote se obrátil se stejnou otázkou na druhého, ale ten zůstal jako němý, tak byl smutný a sklíčený. A v tom už za něj odpověděl první galejník.
8: Tento má pane za to, že je takový kanárek, víte? Zpěvák a hudec.
4: Jak je tohle možné? Což pak se může někdo dostat na galeje jenom proto, že je hudec a zpěvák?
8: Ano, pane. Nejhorší je, když si někdo v nouzi nejvyšší prospěvuje.
7: Pane rytíři, zaspívat, když je nouze nejvyšší, znamená u těch ptáčků vyznat se na mučidlech. Tohoto hříšníka se dotazovali právem útrpným a hned se pánům doznal, že koně kradl. A protože se přiznal, odsoudili ho na 6 let na galeje a přidali mu k tomu 200 ran, které si už nese na zádech.
6: Don Quixote se potom obrátil na třetího galejníka a ten mu odpověděl velice pohotově a věru bez ostychu.
9: Já jdu na ty naše milé houpačky na 5 let, protože mi chybělo 10 dukátů.
4: Dám jich, milé, rád třeba 20, abych vám pomohl z toho trápení.
9: To mi připadá, jako by měl někdo plné hrsti peněz někde na širém moři a umíral hlady, protože nemá, kde by koupil, co potřebuje. Kdybych já tak měl v pravou chvíli těch 20 dukátů, byl bych pěkně podmastil pero písařovo a zbystřil pana prokurátora. A mohl jsem se teď procházet po hlavním náměstí v Toledě A nemusel jsem šlapat tady na silnici v obojku jako chrt.
6: Další v řadě byl docela vzhledný, asi 30letý muž. Byl spoután jinak než druzí, neboť měl na nohou velmi dlouhý řetěz, který byl ovinut též kolem těla, kolem krku pak ještě dva kruhy a do toho byly zapuštěny dva železné pruty sahající až k pasu. K ním byla připevněna želízka s velkým zámkem, v nichž měl galejník obě ruce, takže je nemohl zvednout k ústům ani sklonit hlavu k rukám. Don Quixote se otázal, proč má právě on na sobě o tolik železa více než ostatní.
7: Stačí, když vám řeknu, že tento kabrňák je proslulý Chines z Pasamonte, jemuž přezdívají Chinesík z Chmatákova.
10: Pane komisaři, jen pěkně pomalu a nechte ta jména a přezdívky na pokoji. A vy, pane rytíři, chcete-li nám něco dát, tedy sem s tím a jděte s pánem Bohem? Už to člověka dopaluje, že byste chtěl mít cizí život jako na dlaně.
11: Jenom ne tak zhurta, ty jeden zloděj zlodějská, nebo ti zacpu hubu, až si to odštoráš.
10: Už jsem vám, pane komisaři, jednou říkal, že si máte dát pozor na jazyk. Páni od úřadu vám nedali vaši hůl, abyste týral takové chudáky, jako jsme my, ale jenom, abyste nám ukazoval cestu a dovedl nás tam, kam jeho veličenstvo káže. Neli, mohlo by se věru stát, že by jednou prasklo, jak to bylo v té hospodě. A že nejsou z Chmatákova jen galejníci.
6: Komisař se rozmáchl holí, aby dal Pasamontovi řádnou odpověď na to jeho vyhrožování. Don Quixote však zakročil a vyzval ho, aby s ním zle nenakládal, protože není divu, když se tomu, kdo je tak spoután, rozváže trochu jazyk. Potom se zadíval na všechny přikované a promluvil k ním takto.
12: Ze všeho, co jste mi, bratři moji, přemilení, jeden po druhém pověděli. Vyrozuměl jsem víc než jasně, že vás sice odsoudili za vaše viny, ale že s trestem spokojeni nejste a jdete na galeje velmi neradi a věru proti své vůli. A možná též, že jenom nedostatek odvahy, kterou projevil tamhle ten při mučení, jenom to, že onen neměl dost peněz a tento opět mocného ochránce, a konečně i to, že soudce nevynesl rozsudek podle práva. To všechno pravím uvrhlo vás do skázy a zavinilo, že jste snad právem věřili ve spravedlnost a nedostalo se vám jí. A to mě nutí, abych na vás ukázal, proč mě nebe seslalo na tento svět a pak uvedlo do řádu rytířského, v němž jsem učinil slib, že budu pomáhat slabým a před vzpupností mocných vždy ochraňovat lidi utlačované. Protože však vím, že jest jedním z pravidel moudrosti, aby se lidé neutíkali k násilí, když lze něčeho dosáhnout po dobrém, rád bych nejdříve poprosil zde tyto pány komisaře i strážce, aby byli tak laskaví a zbavili vás pout a nechali vás odejít s pokojem.
11: To jste to pěkně vymudroval. Jak může někdo na nás chtít, abychom mu vydali královi vězně? Jako bychom měli právo je propustit? Jeďte si, vašnosto, s pánem Bohem svou cestou a narovnejte si raději na hlavě ten hrnec a nestrkejte pazoury do toho, po čem vám nic není.
13: Vám dám jednou po pazouru, vy kryso prašivá!
6: A už se na něho vrhl tak prudce, že se napadený nezmohl ani na obranu a spadl na zem zraněn dost těžce rytířovou píkou. Nastal takový zmatek a schon, že strážci vrhajíce se hned proti galejníkům, kteří se zbavovali pout, pak opět útočící na Dona Quixota, který dorážel zase na ně, nestačili vlastně na nic. Sancho pomohl zatím ze želez Chinesovi de Pasamonte a ten znova na svobodě a prost tíhy zasáhl do boje. Skočil k ležícímu komisaři a vzal mu mušketu. Za chvilku nebylo na bitevním poli jediného strážce, neboť se všichni rozutekli, jak před mušketou Pasamontovou, tak před deštěm kamení, kterým je častovali osvobození galejníci. Sancho se nad tím převelice rmoutil, protože mu napadlo, že ti, kteří vzali nohy na ramena, podají o té neblahé události zprávu svatému bratrstvu, které ovšem hned vyrazí do pole stíhat viníky. Řekl to svému pánu a prosil ho, aby se tu déle neomeškávali, ale raději odjeli a ukryli se v blízkých horách.
13: Dobrá, vím však, co se teď ještě sluší a patří.
6: a svolal hned všechny galejníky, kteří obstoupili milého rytíře, aby zvěděli, co chce.
4: Páni moji milí, přesvědčili jste se zajisté sami, co jsem pro vás učinil. Chtěl bych teď, abyste se mi odvděčili za prokázané dobrodění jen tím, že znovu vezmete tento řetěz a vydáte se na cestu do Tobosa. Předstoupíte tam před paní Dulcineu, řeknete jí, že se jí dává poroučet rytíř smutné podoby a budete jí dopodrobna vyprávět, jak se událo to slavné dobrodružství.
10: Poroučíte nám zhola něco nemožného, milý pane a osvoboditeli náš. Protože přece nemůžeme jít společně po silnici. Musíme se právě naopak rozdělit, abychom uklouzli svatému bratrstvu, které se za námi jisto jistě co nevidět pustí. A myslit si, že se vrátíme pod támhle ten řetěz a půjdeme po silnici k Tobosu. No to je zrovna tak chytré, jako by si někdo myslel, že je půlnoc, když neodbylo poledne.
4: Ať do mne hrom uhodí, nepůjdete-li vy jeden čupčí synu i hned do Tobosa a s malou dušičkou a tam tím řetězem na hřbetě.
6: Pasamonte nebyl žádný světec. Věděl již také, že Don Quixote nemá v hlavě všechno v pořádku. I mrkl na své kumpány a už na Dona Quixota kamení tak pršelo, že se nestačil krýt štítem. Pěkných pár kamenů zasáhlo ho rovnou do těla a to tak silně, že se svalil a jen padl, už u něho byl jeden galejník, strhl mu bradýřskou mísu z hlavy a praštil ho s ní několikrát dozad. Potom mu stáhli pláštík, který nosíval přes brnění a byli by mu svlékli i spodky, ale bránila jim v tom kovová holenice. Rozdělili se o válečnou kořist a pak šel každý po svém.
4: A vždycky jsem, Sancho, slýchával, že kdo prokazuje dobrodění, kde jaké holotě vodu do moře lije. Kdybych se byl řídil tvou radou, nebyl bych upadl do toho soužení. Ale co se stalo, odčinit se nedá. Dáme si příště lepší pozor.
5: Jestli si vy, milosti, dáte příště lepší pozor, pak jsem rodilý Turek. Když však říkáte, že jste se měl řídit mou radou, poslechněte mě alespoň teď a ujdete ještě něčemu horšímu. Na svaté bratrstvo, to mi věřte, byste si s celým tím rytířstvím nepřišel. Sedejte tedy na Rosinanta, můžete-li ovšem, a kdyby ne, tak vám pomohu do sedla, ale jen už jeďte za mnou.
6: Don Quixote už nic nenamítal, vsedl na Rosinanta, Sancho jel na oslu před ním a zanedlouho vyjeli do blízkých vrchů Sierry Morény.
3: Několik dalších kapitol vypráví o tom, co se přihodilo slavnému Donu Quixotovi v horách Sierry Morény. Chrabrý rytíř z Manče se tam, kromě pastevců, setkal s Kardéniem, mladíkem, který pološílený bloudil po horách a oplakával svoji nešťastnou lásku. To přivedlo Dona Quixota na myšlenku, aby i on nějakými vpravdě rytířskými kousky dal najevo svoji horoucí lásku k Doně Dulcinei a napodobil tak nejen nešťastného Kardénia, ale i hrdiny svých oblíbených rytířských románů, krásného Trochlivce, Amadise a udatného Rolanda.
5: Tak si vám říká, milost pane, že ti páni rytíři, kteří takhle vyváděli, měli k tomu vždy nějakou příčinu a ta je pak hnala do těch bláznovských kousků i do toho pokání. Ale proč byste si tu měl hrát na blázna a na šílence vy? Prozraďte mi, pane, která dáma vámi pohrdla, nebo z čeho jste vyrozuměl, že si paní Dulcinea trošku zadováděla s nějakým maurem nebo křesťanem?
4: V tomto vězí, a to je právě na mém jednání nejcennější, nevídáno, když se začne kalit rozum rytíři, který má k tomu příčinu. Vtip je v tom, že budu třeštit bez důvodu a dám paní svého srdce na srozuměnou, co bych asi dělal doopravdy, když už si jen tak pro nic za nic počínám takto. Nestrácej tedy, milý Sancho, zbytečně čas radami a neponoukej mi, abych zanechal toho věru neobvyklého,
12: šťastně vymyšleného a neslýchaného napodobení. Blázen jsem a bláznem budu do té chvíle, dokud se nevrátíš s odpovědí na list, který hodlám po tobě poslat svojí paní Dulcinei.
5: Když to tedy, pane rytíři, smutné podoby myslíte s tou mou cestou a svým blázněním doopravdy, napište mi to psaní a už mě s pánem Bohem vypravte, protože bych se rád vrátil a vysvobodil vás z toho očistce.
12: Očistcem to nazýváš, Sancho. Řekni raději hned, že to bude peklo. Ba ještě něco horšího, není-li peklo vůbec to nejhorší. Neroztrhal jsem ještě své šaty, neodhodil svou zbroj, nevrážel hlavou do skal a mnoho jiných věcí, nad nimiž zajisté úžasneš.
6: Když se Sancho Panza dostal na královskou silnici, začal hned hledat cestu do Tobosa a druhého dne dojel k hospodě, kde ho potkalo to neštěstí s pokrývkou a sotva ji spatřil, zdálo se mu, že již zase lítá nahoru a dolů i nebyl by vešel dovnitř za nic na světě. V tom vyšli z hospody dva muži, kteří ho hned poznali, neboť jeden řekl druhému:
14: Poslyšte, pane licenciáte, není to tamhle na koni Sancho Panza, o kterém hospodyně toho našeho toulavého rytíře povídala, že odjel s jejím pánem do světa jako zbrojnož?
15: Je to opravdu on. A to je kůň našeho Dona Kichota.
6: Poznali Sanča na první pohled, protože to byli farář a lazebník z jeho rodné vsi, kteří tehdy obrátili knihovnu na ruby a odsoudili knihy k upálení.
15: Kde zůstal, Sancho brachumilý, váš pán?
6: Sancho Panza je také oba i hned poznal a hned se jim jal opřekot vyprávět, jaká dobrodružství je potkala a že teď nese psaní Dulcinei z Tobosa, do které je jeho pán zamilovaný až po uši. Oba se velmi podivili tomu, co jim Sancho vyprávěl. Věděli už sice, jaké bláznoství se zmocnilo Dona Kichota a co za kousky leckdy tropí, kdykoliv však o něm slyšeli něco nového, nemohli se tomu opět vynadivit. Požádali Sancha Panzu, aby jim ukázal ten list, který má odevzdat paní Dulcinei. On jim na to řekl, že je napsán v zápisníku a že mu pán přikázal, aby jej dal přepsat v první větší vsi. Farář odpověděl, jen aby ho neskrýval, že mu jej sám přepíše pěkným písmem. Sancho Panza sáhl do záňadří a hmatal rukou, ale zápisník nenašel. A nebyl by ho našel, i kdyby se hned na ruby obrátil, neboť jeho pán mu jej nedal a jeho ani nenapadlo, aby si o něj řekl.
15: Tak nám jej tedy přeříkejte a my vám to pak napíšeme.
5: Na moutě, pane licenciáte, jestli já si ještě na to psaní vzpomenu, ať mě i s ním čert do pekla odnese. Vím jenom, že začínalo paní urousaná a snešená.
14: Tak to asi sotva bylo. Spíše urozená a vznešená.
5: Pravdu máte. A potom, jestli si to dobře pamatuji, bylo tam něco jako, že jí zdraví a ať prý mu nehledí na kolena, no a tak stále dokola.
6: Oba se nemálo bavili tím, že má Sancho Panza tak dobrou paměť a vychvalovali ho za to do nebe a žádali ho, aby jim to psaní odříkal ještě nejmín dvakrát a Sancho Panza řekl ještě 3000 nových třesků plesků. Potom se dlouho domlouvali, jak to nastrojit, aby dosáhli svého a dostali Dona Kichota z hor domů do jeho vsi. A farář si konečně vymyslel něco, co je mohlo vést bezpečně k cíli, neboť ten jeho nápad měl na zřeteli bláznovské záliby Dona Kichota. Řekl lazebníkovi, že ho napadlo přestrojit se za potulnou panu a on, lazebník, aby se přestrojil, jak nejlépe dovede, za zbrojnoše. A pak se vypraví za Donem Kichotem a on bude předstírat, že je skormoucená a opuštěná pana a začne ho prosit o přispění, což on jako chrabrý rytíř jistě neodmítne. Požádá ho, aby šel za ní a pomstil křivdu, které se na ní jeden rytíř mrzce dopustil. Poprosí ho zároveň, aby na ní nežádal, aby sněla závoj a ani jedinkým slovem se jí na nic nevyptával, dokud nestihne tvrdý trest toho věrolomníka. A když to takhle zahrají, udělá jistě Don Quixote, co budou chtít. Tak toho alespoň dostanou z těch opuštěných míst do rodné vsi. A tam již uvidí, zda by ho bylo možno vyléčit z jeho prapodivného bláznovství. Lazebník nic nenamítal, ba tak se mu farářův nápad zalíbil, že se hned oba pustili chutě do díla. Požádali hostinskou, aby jim půjčila nějaké šaty a ta nastrojila faráře tak, že na něho bylo milo pohledět. Potom si bradýř udělal dlouhou bradu z ryšavého volského ocasu, do kterého si krčmář zastrkoval svůj hřeben. Sotva však vyjeli z hospodských vrat, napadlo faráři, že nedobře činí, když se takto nastrojil, neboť se nesluší, aby kněz chodil v ženském šatě, i kdyby tím chtěl vykonat dobrý skutek. I svěřil se s tou myšlenkou lazebníkovi a požádal ho, aby si vyměnili šaty, protože prý bude vhodnější, když si bradýř zahraje na usouženou panu a on na jejího zbrojnoše. Lazebník souhlasil se vším, co farář chtěl, i vyměnili si úlohy a tak se vydali na cestu pod vedením Sancha Panzy. Druhého dne dojeli na místo nepříliš vzdálené od zapadlého kouta, kde Sancho zanechal svého pána. Sancho jim řekl, že tudy se dostanou už brzo k cíli, ať tedy připraví všechno, co je třeba k tomu, aby vysvobodili jeho pána. Řekli mu totiž už dříve, že jedině tehdy podniknou-li v přestrojení výpravu do Sierry Morény, skoncují se živořením, které si rytíř vyvolil, a kladli mu na srdce, aby neprozradil svému pánovi, kdo jsou. A kdyby se ho zeptal, což zajisté udělá, zda odevzdal Dulcineji ten list, aby odpověděl, že ano, že však paní Dulcinea neumí ani číst, ani psát, a tak mu posílá jenom ústní vzkaz. Přikazuje mu, aby se vrátil i hned k ní, nechce-li se jí znelíbit, neboť jí na jeho návštěvě převelice záleží. A když pak oni ještě řeknou to své, pak prý ho jistě přimějí k rozumnějšímu způsobu života. Sancho to všechno vyslechl, dobře si to zapamatoval, ale dodal ještě, že by měl jet napřed a vyhledat svého pána a říci mu, co vzkazuje jeho dáma, neboť tak možná hned ta místa opustí a oni se nebudou muset tolik namáhat. Souhlasili s tím a rozhodli se, že na něho počkají, dokud se nevrátí se zprávou, jak svého pána nalezl.
16: Ale to už je obsahem další kapitoly, která pojednává o tom, jak farář s lazebníkem provedli svůj záměr a ještě o jiných věcech, které si zaslouží, aby se o nich vyprávělo. Ale to až příště.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Pokoj visí obraz smutný slečny, má ruce v klíně, oči neskutečný.

žít za sebou, jak hejno labutí. Proč jejich křídla sebou, proč stojím bez hnutí? Já za ten týden zvadla, co čekám u dveří,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archivu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hip, Chianti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

Já slyšel kytary hrát, hip, hip. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál bez ní sám.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník. Přeji nám všem hezkou neděli. Chtěl bych poděkovat za krásné maily a dopisy, které nám přicházejí. Díky nim jsem mimochodem zjistil, kdo nás nejčastěji poslouchá. Tak věřte, nevěřte, jsou to dvě skupiny lidí především. Ta první skupina to jsou kuchaři a kuchařky, připravují právě nedělní oběd. Takže ať se jim dílo zdaří, pohodové vaření. No a ta druhá skupina, to jsou lidé, kteří vyrazili na nedělní výlet, takže čas tráví většinou v autech, tak jim popřejme hlavně klidnou a bezpečnou jízdu. No a i v dnešních rozpravách budu rozprávět na jevišti našeho divadla se dvěma svými hereckými kolegy, s vynikajícími prvotřídními herci. Ona exceluje už pár desítek let na pražských divadelních prknech, je také znamenitá televizní, filmová i rozhlasová herečka a mimochodem krásně zpívá, o tom vás přesvědčí. No a on už je dnes bard činohry Moravskoslezského národního divadla v Ostravě, odehrál tam opravdu plejádu výjimečných činoherních rolí, za všechny jmenujeme Cyrana či Dona Juana. Spolupracuje často s Ostravským rozhlasem, s Ostravskou televizí, je vynikající recitátor a také moderátor. Přivítejme Jitku Smutnou a Jana Fischera. Pozornost někdejšího kolegy. Honzíku, ty se přemístíš sem. Jitko, vezmi si mikrofon, protože první otázka skoro dotěrná směřuje na tebe. Já jsem ti dal šanci, aby jsi vybrala ze své ostravské éry kolegu, kterého přizveme do tohoto pořadu. A ty jsi řekla Jan Fischer. Proč?
4: No, protože já se jmenuji Jitka Smutná a on je vtipnej.
3: Ježíš, tak to je hozená rukavice, hele, vtipnej. Fischere, jak na to zareaguješ?
5: No, vtipnej jsem, ale mám tady před sebou vodu. Potřeboval bych něco jiného. Ale děkuju ti.
3: Vy jste se mimochodem nepotkali poprvé v Ostravě, ale potkali jste se patrně i na Damu, byť tedy, Jitko, promiň, jsi o 3 roky starší, tak ty jsi asi končila a Mlaďok Fischer tenkrát začínal studium.
4: No jo,
3: zaznamenali jste se?
4: Já myslím, že jo.
5: No, znali.
4: No, tak já jsem znali.
3: No, po škole jste mimochodem nezávisle na sobě vstoupili do prvého angažmá a tím byli Pardubice. Nicméně tam jste se nepotkali, pak jste se potkali až v Ostravě, ale já bych se vrátil v čase zpět a lehce bych se pokusil zmapovat vaše rodinné kořeny. Mimochodem oba pocházíte z Prahy, v Praze jste se narodili, tak Jitka nám prozradí něco o svém rodinném zázemí, co dělala máma, táta.
4: Táta byl novinář a fotograf, vyučený fotograf a později tady novinář. Maminka byla účetní a bydleli jsme v takovém malinkém bytě 1,5+1, záchod na chodbě, 4. kategorie v Nuselském údolí.
3: Pro proletářské děvče, že
4: jo? A bylo nás 6, protože jsme byli 4 děti, no. Ale proto nějak ty naši se trošku té půlky těch dětí zbavili. To je zajímavý. Protože moji bratři dvojčata, to jenom pro zajímavost té doby, šli do nejlepšího gymnázia, který bylo tehdy jaksi možno mít. A to bylo vojenský gymnázium v Bratislavě. Odešli tam v 11,5 letech. Takže já jsem...
3: Ty jsi byla věkově nejstarší.
4: Já jsem byla nejmladší, souroženec. Byla jsem Benjamínek, kluci mě vychovávali velmi tvrdě k odvaze, k rychlosti a k tomu, abych udržela tajemství.
3: Proslulý kameraman Smutný je taky
4: souroženec. Ano, ten byl nejstarší. Ano. Vladimír byl nejstarší a kluci byli, dvojčata byli strašně šikovní na počítače a stali se vlastně oba počítačovýma konstruktérama, ne jako odborníkama, ale oni ty počítače opravdu stavěli. Jako jo.
3: A kdo v rodině objevil komediantský talent dcery a sestry Jitky?
4: Tak můj příběh je docela někde známý, už to by prošlo. Já ti to teda ve zkratce řeknu, mě poslal učitel kreslení, abych se šla do lidové školy umění učit kreslit. Já jsem tam přišla pozdě, tak říkala, přijď až příští týden a tohle si přines. Tam byl papír, tam bylo 300 korun, že si mám přes nějaký věci. Já jsem to zmačkala, říkala jsem si, to má mě nedám. Dítí ty 300 každý měsíc chybí, jak si do toho rozpočtu. No a šla jsem dál, na dalších dveřích byl literárně dramatický obor a já jsem zaklepala.
3: Řekla, a bylo rozhodnuto.
4: No, řekla jsem Taťánin dopis o Něginovi v těch teplákách s těma zablácenýma.
3: Možná v ruštině, ne?
4: Ne, řekla jsem to česky, ale ten Jan Fischer, který byl tehdy skvodou tvůj jmenovec, tak ten potom říkal, když jsem byla v Národním a mluvili jsme spolu, říkal, já tě do smrti uvidím, jak jsi byla vášnivá 11-letá holčička s teplákách a recitovala se. Já píšu vám, co mou více. Tak takhle jsem se dostala k divadlu, to byl omyl vlastně.
3: Někdo z rodičů, promiň, dotaz, žije?
4: Ne, rodiče umřeli velmi mladí vlastně, taky mě měli už pozdějc, ale bohužel je nemám, nicméně nesmírně na ně vzpomínám. Byli to báječní rodiče a přesto, že se rozvedli, což je zajímavý, tak...
3: Se čtyřma dětma se přesto
4: ano,
3: rozvedli?
4: Tak... Ta doba politicky byla taková, že ovlivňovala velmi soukromí lidí. Myslím, že to bylo taky tím způsobeno. Tak byli potom nám oba báječnými rodiči, každý z jedné půlky. Takže všecko se tím rozvodem vlastně vyřešilo.
3: Možná jim taky chutnal potlesk, zatleskáme jim tam nahoru.
4: Děkuju.
3: Honzo, o tobě vím, že seš synem Vlastimila Fischera, starší publikum si teď vybaví, herce divadla na Vinohradech. Co byla maminka? A kde jste bydleli v Praze?
5: My jsme bydleli celou dobu v Ibsenově ulici, nebo bydlíme dodnes, i když pro mě je to tak, dá se říct, druhý domov, protože pendluju dost často mezi Ostravou a Prahou. A maminka teda bydlí v té Ibsenově ulici a to je ulice, která sousedí s Vinohradským divadlem a my bydlíme přímo proti hereckému vchodu do divadla na Vinohradech. Maminka dělala kdysi dávno folklor, to byla její práce, dokonce když tady máme ty mikrofony Českého rozhlasu, tak právě v českém, tehdy československém pochopitelně rozhlase. Taková zajímavost, maminka je čistokrevná Slovenka, ona je z Martina, turčanský svatý Martin a tam se narodila, žila a tak dále. A tatínek, přestože po svém otci, jak se to dřív bral, byl čistý Čech, tak tím, že se narodil na Slovensku, tak já jsem se stal zásluhou pana Mečiara a pana Klause občanem Slovenské republiky, protože to bylo, já jsem narozen 55. ročník a od 1.1.54 všichni, kdo měli rodiče narození na Slovensku, se automaticky stali občany Slovenské republiky.
3: No, doufám, že jsi nestratil české občanství.
5: No, to jsem ztratil. Teda slovenské jsem ztratil. Já jsem si říkal, to je zajímavý, to se mi líbí, ale tehdy, dneska už je možný, ale tehdy to nebylo možný mít dvojí občanství. Takže já jsem šel úplně absurdně na ambasádu slovenskou do Prahy, což v té době bylo něco neuvěřitelného. No a žádal jsem paní Bubílková dokonce v nějakém pořadu, řekla, že to není žádný problém, že to dostala hned. No já jsem na to čekal 3 měsíce a to mi všichni záviděli, protože byli lidi, kteří čekali rok, dokonce 2 roky. Takže jsem byl šťastný, že jsem nakonec to dostal. Říkali, nestraťte to hlavně, ten papír. Jo? Ale dneska bych byl rád, kdybych měl teda obojí, protože samozřejmě se cítím Čechoslovákem. Dokonce v tom Martině, o který jsem zmínil, kde se maminka narodila, byl můj tatínek rok šéfem. Takže mám i velkou...
3: Jako šéfem divadla?
5: Ano, šéfem činohry tam. To bylo divadlo Slovenského národního povstání kdysi. No. A je to slavný divadlo, protože vlastně z toho Martina absolutní vždycky odcházela absolutní špička do Bratislavy.
3: Emil Horváth mladší.
5: Ano, to jsem tam zažil právě, když jsem byl na škole, tak tatínek tam měl na týden jet, byl hostem, nemohl jet, tak jsem tam jel a to jsem zažil, když byl v té nejslavnější éře vlastně Emil Horváth mladší.
3: No a u Fischerů bylo kolik dětí?
5: My jsme 2 a sestra, ta žije v Praze, je magistra. A to vždycky říkám i svým kolegům, protože dneska je to úplně běžný, že herci, kteří vystudují, mají titul magistra. A Já si myslím, že to je nespravedlivý. Herci by neměli mít tituly, protože nevím, že by si, já nevím, Paul Newman psal magister Paul Newman, nebo dokonce jak jeden slovenský herec si tam dává titul, protože učí na vysoké škole, tak si píše profesor ten a ten, tak to už mi připadá absurdní. Protože když vidím, co všechno ty lékárníci nebo doktoři musí umět, tak mě to opravdu se stydím, že máme stejný titul. Já ten titul vlastním, přestože v naší době nebyl, ale vlastním ho proto, že můj kolega Tomáš Jirman mi ho dal k 50. Zažádal na škole pro mě, takže jsem ho dostal. Já jsem mu to oplatil za rok, on říkal, že opakovaný vtip není vtipem a já jsem mu říkal, že nebudu mít kamaráda bez titulu. Že jo?
3: Já si vzpomínám na Vlastimila Fišera, možná někdo z vás také, uváděl mimochodem v televizi, tehdy československé, velmi sledovaný pořad 8 vteřin a dost. Ty máš hlasový kultivovaný projev zjevně po tátovi. Táta nežije, to všichni víme, maminka?
5: Maminka žije, maminka ano. Má 88 let, bude mít letos 89 a bohužel, samozřejmě za normální situace bych byl rád, kdyby byla tady, ale bohužel přece jenom je dosti uvázaná doma, takže přece jenom.
3: Ale poslouchá nás. Zdravíme paní Fišarovou.
5: Děkuju.
3: Jseš pro, aby nám Jitka teď zaspívala?
5: Já jsem pro, naprosto.
3: Přizveme Milana Kramaroviče na scénu, kytaristu, a Jitka nám prozradí, co zaspívá.
4: Zaspívám jednu svoji písničku, jmenuje se Řeka.

0: No a zaměřme se už na Ostravu a na vaše první setkání tam. Kdo bude rychlejší, kdo si první vzpomene, kdo koho uviděl ve dveřích.
1: Já jsem tam byla dřív.
0: Už za no, pana Kačera?
2: Ano, já jsem tam byla za Honzy Kačera, já jsme přišli ve stejnou chvíli. Dokonce můžu říct, že jsem tam šla právě, protože jsem se dozvěděla, tehdy jsem zavolala Jiřímu Adamírovi a říkala jsem, Jiří, prosím vás, mohl byste mi zjistit, jestli jde Honza Kačer do Ostravy, do angažmá od září. A on řekl, jo, a druhý telefon byl do Ostravy, že beru angažmá.
1: Počkej, a to bylo, od kterého roku ty jsi tam byla?
2: 76.
1: To jsem byl na škole.
2: To jsem byl ještě na škole, ti říkám, že jsem tam byla dřív. No,
1: no jo, tak já jsem
2: tam... Co se diví, ty mladí jsou hrozně jako víte.
1: Já jsem tam přišel 1982.
2: No, a už jsem měla dvě děti.
1: Tím, že tam jsem takovou dobu, já jsem myslel, že tam budu tak dva roky, jak se to vždycky říká, že tam zůstanou dva roky, a kdy možná tři. No a teď už to nechci ani počítat.
0: No a stýskalo se vám v Ostravě po Praze? Upřímně?
2: Já upřímně řečeno jsem viděla moc kolegů, kteří přišli do ostravského angažmá a asi to platí obecně pro tu vzdálenost od centra a každou volnou chvíli, kterou měli, sedli do vlaku a odjeli do Prahy a zase a teď strávili ten život na cestách. A já jsem si řekla, ne, já tady budu žít, protože pro mě budu hrát pro ty lidi, já tu budu žít, budu tady prostě bydlet, budu jezdit za maminkou samozřejmě, ale do Prahy, ale tohle to nechci, jako
0: ne,
2: to,
0: já to tu ten tu život. Mimochodem, Jitko, stejně nenáviděli mě nakladně, protože no. Tam na schůzích Hain říkala, prosím vás, kolegyně, vy byste měli tady nakladně někam k Holiči, ať je tady to obyvatelstvo postřehne, že patříte ke Kladnu, že tady jste herečky kladenské a kluci, pojďte na hokej, pojďte na fotbal, pač tam taky všichni na poslední chvíli přijeli a fofrem zase z toho Kladna odjížděli. No. Tak ti naprosto rozumím, že chtěla hrát pro ostravské diváky a v Ostravě žít.
2: A pak jsem si ještě řekla, na začátku pamatuju si to, jako dnes jela jsem na nějaký první zájezd, seděla jsem vzadu a přemýšlela jsem a říkala jsem, tak hele, já tady budu, to, co tady bude Kačer, a pak ještě když se tu teda bude hrát jeho představení, jo? Celou tu dobu, dokud se nedohraje poslední Kačerovo představení a rok sama. A pak jsem to někomu říkala, říkala, já proč ten rok sama? Říkala, no abych si ověřila, jestli to umím i bez toho Kačera. A tohle jsem vyslovila, já nevím, v těch 26, 25 a ono se to splnilo.
0: No se to splnilo a pak tě pan Kačer mimochodem pozval do Prahy, že jo?
2: Ne, pozval Ivan Raimond do Prahy.
0: Ale režíroval Kačer tu první inscenaci s Vlasákem.
2: A první inscenaci Jana Marhoula, pekaře Jana Marhoula, Vančurova, režíroval Kačer, ale já jsem tam, myslím, byla o pár měsíců dřív, jako v tom Národním.
0: No a Honzo, co ty a Ostrava, ty první roky, stýskalo se ti?
1: Já bych ještě to přeskočil, to, o čem mluvila teď Jitka, protože já teď, často je to obráceně, že někteří kolegové, kteří odešli do Prahy, tak jakoby se duchem jsou furt v té Ostravě, jakože se vracejí, jo, protože samozřejmě Praha je něco úplně jiného, jako historicky a tak dále, to se nedá samozřejmě srovnávat, ale ta atmosféra tam a myslím, že i divadelní, protože přece jenom ty divadla tam je divadlo Arena, které bylo teď asi čtyřikrát divadlem roku bez ruči a nějak ty lidi tam víc komunikují mezi sebou, jo? Že to nějak spolu víc žije. Je to, opravdu je to menší samozřejmě, ale nicméně má to takovou zvláštní atmosféru, která se nedá popsat. Takže to je to ten pohled, ten dnešní, ano, ale samozřejmě ten, když jsem tam přišel poprvé, když jsem přijel na hlavní nádraží Ostrava v roce 1982, tak to byl naprostý šok, ale naprostý šok. Já nevím, jestli Sibiř. To bylo ještě snad něco strašidelnějšího.
2: Můžu něco říct? Povídej. Já jsem přijela se podívat jenom na inscenaci do Ostravy, protože šéf mě pozval a stojím vedle té tramvaje a říkám si, kde asi bude divadlo, tak jsem se nějakého mladého muže zeptala, bylo jaro, on říkal, já vás tam doprovodím a před tím divadlem mi koupil kytičku sněženek a říká, nevadilo by vám, kdybych na vás počkal. A já jsem musela večer jet zase zpátky do Prahy, jsem říkala, nevadilo, on na mě počkal, šli jsme na kávu a on říkal, já vám ukážu Ostravu. A já jsem si říkala, no, ale riskla jsem to. Byl slušný, báječný. A teď mě vedl do takového krpálu, do takového svahu velikého, kde se točili nákladňáky na celou Ostravu. kde jsi viděl to nebe, který bylo úplně pruhovaný. Černý kouř, žlutý kouř, modrý kouř, zelený kouř, černý kouř. A takhle jsem koukal, za mnou rovali v té zatáčce ty nákladňáky. On se na mě podíval a říkal, jeďte zpátky, to pro vás není. Tak tímhle mě dostal do takový zvědavosti, co to je teda za zemi, kde tohle pro mě není, že jsem tam zůstala. Já jsem beran.
0: Tebe já žádná se... děva neprovázela Ostravou.
1: No, provázela, k tomu se dostanu. Ale vagonky už jsem nezažil teda. Ono se to má zase vracet, že by tam byly nějaké lanovky, tak to už ale má úplně jiný kontext. Ale já jsem zažil něco ještě daleko horšího, protože mě ubytovali, protože tam to bylo s ubytováním složitý, do hotelu Odra. To byl hotel dneska slavná Stodolní a to bylo něco to taková čtyřka. Já jsem měl ještě navíc, když jsem nastoupil, protože jsem dělal záskok za Jirku Švarce, tak jsem měl zlomenou ruku. A šel jsem dolů, tam byla taková restaurace strašidelná a říkal jsem, že chci pivo. A oni mě vykopli ven, protože říkali, máš zlomenou nohu, vypadnit. Teda ruku máš zlomenou a vypadni. A já jsem nechápal, proč, jako co má ruka, co dělat s tím, že mám jít na nemocenskou nebo co. No, tak já jsem vypadnul z té hospody a s žalem jsem šel na pokoj. A asi v 11:30 večer bylo zaťukání a dívka ze Sovětského svazu mi nabízela sex. A já se ničemu nebráním, to je pravda, ale tehdy jsem se zahroutil a probrečel jsem celou noc. To bylo strašné. Si říká, tak tohle to je to pekelné město. Pak jsem se zbudil, prošel jsem tou šílenou Stodolní, tehdejší, teda to byla strašná ulice. To bylo něco, ty si říká, to není možný, to přece není město. Jo. A tudy jsem šel do toho Mirona tehdy, a no
0: Ani se podivuje, že dívka ze Sovětského svazu nabízela sex, to je pro nás
1: nabízela
0: nemyslitelné.
1: Nabízela sex, no.
0: Ano.
1: Což je hezká věc, že? Ale v té náladě, v jakým jsem...
2: Co neříkej, ty jsi neuměl rusky.
0: To by nebylo zapotřebí.
1: No, takže...
0: A jak jste trávili, tedy to nemá už s tím sexem nic společného, byť trošku no. Taky. Jak jste trávili volné večery?
2: Sexem? Nejen...
0: No, ty jsi tam splodila dvě děti, že jo, v Ostravě. Ale kam jste chodili, nebo ale kam jste si zajeli na výlet?
2: Já jsem byla docela nešťastná na tom začátku, kdy jsem vlastně i ve volných chvílích musela být v tom městě, který jsem moc neznala. Ale bydla jsem na společný ubytovně, což zasmělo jiný zábavy. A... Smířila mě s tím chalupa 38 kilometrů od Ostravy na Vítkovsku, mezi Fulnekem a Vítkovem a to se stalo na dlouhou dobu, ještě ji tam pořád máme.
0: A jezdíte tam občas, jo?
2: Já tam jezdím, ale ona to byla chalupa celý naší rodiny, to znamená manželova sestra s manželem, jejich děti, naše čtyři děti dohromady, co máme s mužem, takže to byla taková velká prostě prázdninová a víkendová.
0: Takže se zamilovala vlastně pak
2: zamilovala
0: do
2: jsem
0: do
2: se tam
0: kraje.
2: Do toho kraje. Mm-hmm. Stal se ze mě sedlák, roubovala jsem stromy, sázela jsem, mám tam vysázený sad a moje hrušky přeroubované jsou takhle veliký. Když jsme to kupovali, tak byly takový kamenčitý a mi se to povedlo prostě dostat do toho, do těch velkých plodů. Prostě je to nádherný kousek mýho života. Takže chalupa. Mm-hmm.
0: A kultivovaný fišer chodí dnes s ostravákama do hospody?
1: No já právě jsem chtěl zamířit těm hospodám, protože Jitka s chalupou, tak tehdy měla ta Ostrava velkou výhodu, protože tam byly takový trojúhelník hospod, to byl minibar u Radu a
0: to je u rozhlasu,
1: Valdemar.
0: Ne, to pořád existuje, ne?
1: U Rady, to je slavná hospoda, kam no. Chodili Šostakovič a tak dále. Ten Valdemar je u Rádia, tam myslím, chodili no. Všichni ti bardi, že jo? A potom ten minibar, který neexistuje. A tam se vlastně scházeli všichni televizáci, rozhlasáci a tak dále a byli jsme všichni pospolu. To je ještě z dob, kdy se v televizi točilo a tak dále. Dneska je ta atmosféra úplně jiná, samozřejmě těch restaurací a všeho je kvantum. Tehdy třeba byla vzácnost divadelní klub, on nebyl otevřený každý den, on byl otevřený, já nevím, 12krát do měsíce, jestli si pamatuješ. A to byla vzácnost, že to bylo otevřený do jedné hodiny. A to
0: žilo.
1: No, dneska do jedné hodiny to se začíná, že jo, ale to... No takže po této stránce tam jako jsme se... jinak nevím,
0: no. Zabydlel ses nakonec.
1: No tak nakonec, no pak taky už samozřejmě rodina a tak dále, takže to už potom byla jiná záležitost, že jo.
0: Co jste spolu hráli v Ostravském divadle?
1: My jsme hráli spolu jedno. Představně jsem Jitku Smutnou dokonce nosil. A
0: tenkrát to šlo?
1: Na rukou, no. Šlo. Bylo vlaští, ale to byl tramvaj do stanice Touha.
2: Aha, no jo, s Telu jsem hrála.
1: No, tam jsme hráli s Jitkou Smutnou, s Sašou Gastnárkou. Ty vlastně
2: jsi mě sundával ze stolu, viď?
1: Ze stolu, no, jsem tě odnášel, jestli do sprchy, ano, nebo já nevím kam. Někam. To si už nepamatuju, ale odnesl se.
0: Rozhlasovým posluchačům připomenout velké bardy ostravské činohry, které jste tam potkali, Zoru Rosypalovou, pana Šece, že jo?
2: No, to byl úžasný manželský pár, který jsem milovala.
0: Paní Froňková, Kratochvílová, Asmanová, bratr, toho jsem zažil já, Lojzi Švehlík a Jaroslav Švehlík, to byl první hráč ostravské činohry, toho nezažil.
2: Nezažil.
1: Ale... No ale tak Zorku z Františka. No samozřejmě tam byly bardy, to samozřejmě Jiřina Froňková a její manžel, že, asi nejslavnější herec, mistr Holub, který samozřejmě Král Šumavy a všechny tyhle ty jeho filmy Zemana, že, a tak dále, tak tyhle jsme potkávali, no. Tak no
0: mimochodem, ty jsi to sám změnil, kromě divadelní práce měli ostravští herci často šanci zahrát si v ostravské televizi a v ostravském rozhlase. V té televizi to dnes skoro neexistuje a pokud se tam něco točí, tak si zvou hvězdy z Prahy, což považuji téměř za trestuhodné, protože Ostrava má báječná divadla a opravdu výsostně kvalitní herecké zázemí. Takže
1: a to nejde jenom o Ostravu, to je Olomouc, že jo, je tam Opava a tak dále. Jo. Je to škoda, dřív se točilo neustále, protože se točilo, já nevím, Bakaláři, pohádky, seriály.
0: Jitka, velký seriál, Velké sedlo se to jmenovalo, že jo, ne?
2: No.
0: To si vzpomínáš?
2: To si vzpomínáš,
1: to jsem hrál taky s Honzou Krausem, to jsem měl ještě vlasy. My jsme byli ta parta, která mlátila hlavního, že jo, Tomáše Jirmana.
2: Ty ten vlasy, ty člověk. Aha, ty černý vlasy, já to dám dohromady, no.
1: No, ale ne, tak tam se točilo opravdu neustále, že jo. Dělali se takový operetky a tak dále, že to samozřejmě to jsme na playback dělali
0: Havlíček,
1: všichni, Zdeněk Havlíček, že jo, a tak dále, no.
2: Tak víš co, já jsem si vzala kameramana tak jako tehdy v Ostravě, ano, že jo, takže to bylo výhodný.
0: No a hodně se točilo v rozhlase. Mimochodem, já jsem začínal v Ostravě spolupracovat s rozhlasem jako externí hlasatel. Pak jsem byl v Českém Těšíně a často jsem zajížděl natáčet. Tam se natáčely rozhlasové hry, Četba na pokračování. Doména ostravských byla publicistika i rozhlasová. I tam účinkovali herci. Jako tak tam těch příležitostí byla spousta.
1: No to rádio, naštěstí to tam funguje, teď je to spojený vlastně Ostrava Olomouc, takže takhle pendlujeme, to není úplně nejblíž. Teď jenom, když má člověk, já nevím, ráno zkoušku, večer představení, tak je do Olomouce ta hodinka, to je, ale nicméně myslím si, že to zase za to stojí, ta práce, protože to rádio má svůj půvab, ale můj kolega, kterýho Jitka pamatuje ty taky, Standa Malý, říkal, my jsme v tom rádiu byli v podstatě někdy až dvakrát denně, jo?
2: Ano, ano, jo taky.
1: Každý den v měsíci, no. Takže a v televizi, v podstatě dneska v televizi tam není člověk, já nevím, 5 let, 10 let, nic. To neděje.

0: Ano, své vlastní písně a opravdu krásně zpívala Jitka Smutná. Na kytaru krásně doprovázel Milan Kramarovič. Honzo, ty jsi slyšel v Ostravě zpívat Jitku Smutnou?
1: Slyšel. Mm-hmm. Moc krát.
2: V klubu, myslím, jsem hodně zvala. No.
1: A rád jí poslouchám, zpívá nádherně.
2: Já jsem tam vlastně od roku 82 začala, jakoby se mísela mezi ostravský folkaře a hodně jsem začala jezdit na koncerty a vlastně až do 90. roku jsem jezdila a pak jsem v Praze přestala a pak jsem si nějak těsně před 60. řekla, že to je škoda a teď mám dokonce i kapelu, pokud vás můžu pozvat 23. dubna, tak mám koncert ve Viole, máme s Milanem a s mojí dcerou a s Milanovými dvěma syny báječnými mladými kluky, kteří hrajou taky kytary, tak máme koncert, jmenuje se to Rodinná fúze, protože jsme sfúzovaný dvě rodiny a budu tam hrát svoje písničky. Tak přijďte.
0: Takže mi děkujeme. Pár mailů si lehce stěžovalo, že už je z našeho pořadu téměř divadelní magazín, že se chtějí hodně dozvědět o koničcích, zájmech a soukromém životě mých hostů. Takže koničky a zájmy Jitky Smutné?
2: Tak já nebudu mluvit o rybařině, byť to je můj koníček, ale je, už jo. Mě to otravuje pořád o tom mluvit. Jo. Navíc se na ryby v poslední době moc nedostanu, protože hodně hraju. Takže zůstala ta muzika.
0: To chalupaření zůstalo?
2: Chalupaření nezůstalo, protože chalupu mám 330 kilometrů od baráku teďka, tak to se nedá ta chalupa zvelebovat, takže se tam jezdím jenom rekreovat. No a to je tak všechno, co
0: zvládám. No a to rodinné zázemí, ty jsi
2: rodinné
0: babička, myslím,
2: zázemí,
0: že jo?
2: Já mám tři vnoučata, mám kluky od Teresky 4,5 a 7,5 a syn Jakub, ten má roka půl Aničku, která se jmenuje Anna Marie po babičkách dětí, teda po mé tchýni a po mé mamince, tak mě tak potěšil Jakub, no a tak když můžu, hlídám, ale pořád ještě hodně pracuju, takže je mám spíš pro potěšení, než pro hlídání.
0: Netajila jsi nikdy, že jsi rozvedla s manželem, zůstali jste nejlepší kamarádi.
2: Ano, jsme nejlepší
0: a rodiče
2: kamarádi.
0: Svých dětí, máš partnerku.
2: Ano.
0: My ti to strašně přejeme a my dva jsme velcí bojovníci za to, aby manželství tady bylo pro všechny. Pokud s tím souhlasíte, tak zatleskejte.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme. Koničky Jana Fischera, zájmy. Jseš taky pro manželství pro všechny?
1: No tak já jsem párkrát byl...
0: Třikrát se rozvedl, teď máš čtvrtou ženu, ano.
1: No, takže...
0: Víš něco o životě?
1: Ne, že by to byl koníček zrovna. Ale tak mám 4 děti, ano. Abych teda šel k tomu rodinnému. 4 vnoučata, teda vnučky, všechno slečny. No na ty koníčky není moc čas. Já teda můj koníček celoživotní, který je vlastně spjatý s divadlem, samozřejmě. To je poezie a to umělecký přednes. Jo. Protože lidi to většinou berou, že umělecký přednes je poezie. Každý říká, já ty básničky moc nemusím, že umělecký přednes je přednes jak prózy, tak samozřejmě přednes poezie. Je pravda, že teda poezii bych jaksi upřednostňoval ještě před tou prózou.
0: Abych se zavděčil těm posluchačům, kteří tohle psali, tak prozraďme, že tuším třetí v pořadí tvou manželkou byla Pavlína Kavková, což je soudkyně Barbara. Je to tak nebo ne?
1: Ano, to je
0: třetí. A máš s ní dítě se soudkyní?
1: Ano, mám se. Mám s ní dítě a dokonce jsme i kolegové v jednom divadle. V tom divadle, kde byla i Jitka Smutná, tehdy se to jmenovalo Státní divadlo Ostrava, dneska se to jmenuje honosně Národní divadlo Moravskoslezské, to bych ještě...
0: No je to Národní divadlo, takže seš...
1: No ne, poslouchej dobře, ne. No tak Brno je taky národní, že? Ale ono, ten název má důvod, protože to všichni říkají, Národní divadlo je jedno. To je sice pravda, ale to divadlo kdysi se jmenovalo za první republiky, protože tam bylo německé divadlo v Ostravě, tak se jmenovalo České národní divadlo Moravskoslezské. Dneska si neumím představit, že by před tím národním bylo české, protože ta řevnivost mezi Moravou a Čechy vždycky byla a bude, a mezi Prahou a Ostravou obzvlášť. Jen tak mimochodem, ten koníček, ještě si říká, já přestože žiju v Ostravě, fandím Spartě, A to no, si tam ne, říkat, to si tam nedo, to
0: ne, to jenom říkat nahlas v
1: Ostravě. To jenom v rádiu, tam
0: to se nikdo nedozví.
1: V Ostravě to nikomu neřeknu. Ne. Ale nicméně hned na druhém místě je Baník, takže
0: Jitko, pojď zpívat.
2: Je to písnička, která se jmenuje Čas můj a je na ní jedna taková malá zvláštnost, že první dvě sloky té písničky jsou staré plus minus 30-40 let, jo? A poslední sloka je...
0: Současná.
2: Současná.

0: Děkuju, děkuju. Děkuju.
1: Tak a opět dáme slovo rozhlasovému archivu a tam objevíme mladičkou Jitku Smutnou.
2: Moje malá Liško, jsi moc milá. Mám tě rád, ale musím odejít. Budu plakat. To je tvá vina, nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
3: To ano.
2: Ale budeš plakat.
3: Budu plakat.
2: Tak tím nic nezískáš.
3: Získám. Podívám se na barvu dozrálého obilí a vzpomenu si na tvé zlaté vlasy. A na všechno, o čem jsme si spolu povídali, a na všechno, co jsme spolu prožili. Jen se ještě jednou podívej na růže a pochopíš. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě.
2: Ano, máš pravdu. Vůbec se jí nepodobají. Nikdo si je neochočil. Jsou krásné, ale prázdné. Náhodný chodec by si možná myslel, že má růže se jim podobá, ale ona jediná je důležitější než všechny ostatní. Protože o ní jsem pečoval, protože jí jsem chránil, protože právě jí jsem poslouchal, jak naříkala, nebo se chlubila, nebo někdy dokonce mlčela. Protože má růže je jenom má.
0: Děkuju, Milane. Děkuju.
1: Všichni jsme poznali Malý princ, ano. Mm-hmm. Jitka Smutná. A vzpomeneš si na partnerku hereckou? Jiřina Froňková.
0: Jiřina Froňková, no. Ano. No,
1: režie Libor Kondělka, Zkus to trefit. Jak je to dlouho? Co jsi to točila?
0: No, tak to bude takových 40 let.
1: Trefila jsi to. Ano, skoro 40 let. Nahrávka je z roku 1980. Chtěl jsem říct 18, ale je to 1980. No a to je náš poslední vstup, který, jak si právě začínáme, no a měl by být ryze současný, pracovně i soukromně. Takže ty jsi mluvila hodně, i jsi zpívala, krásně jsi zpívala. Honzo, čím žiješ teď pracovně, na co se těšíš v soukromí?
4: Pracovně teď žiju tím, že mám volný turnus, což někdy je příjemná věc, že si můžu dělat opravdu věci, které třeba potřebuju kolem.
1: Vzdělej a rozhlasové posluchače, volný turnus znamená,
4: volný turnus znamená, dvě hry a že nejsem obsazen. Ano. Asi, že není už zájem, jo, přece jenom člověk.
1: No, určitě ne, Barde.
4: No a začnu zkoušet výnosné místo Ostrovského. A bude ho zkoušet, když už jsem to tady zmiňoval, divadlo Arena, bude ho zkoušet s námi současný šéf, umělecký šéf Ivan Krejčí. Já už jsem s ním kdysi dělal, právě jsem hostoval v Aréně Goldbergovské variace a byla to nádherná práce a myslím, že i krásný představení. Takže se na to moc těším.
1: Z Arény u nás v Ungletu často hostuje, režiruje Januš Klimša, se kterým si taktéž.
4: Tak Januš Klimša je u nás.
1: Aha, já...
4: Januš hostuje často, ano, aréně, hostuje vlastně v aréně, doma je v kmenový divadle, režisér ano, je Národního divadla Moravskoslezského Januš Klimša, což je přední den režisér a to jsem rád, že jsi zmínil, že i tady má své...
1: Tady má kultovní představení s Krajčem, kterého kdysi objevil ano, v Ostravě a s Davidem Švehlíčem.
4: On ho učil, Krajče, myslím, psaníčkou Cónovou. No.
1: No a tak... soukromé počiny, na které se těšíš a které připravuješ, nějaká cesta někam s někým?
4: Tak se svojí...
1: Se sovětskou.
4: Se svojí ženou, se sovětským svazem. Na... No tak už člověk neví, co bude. Ale se svojí ženou těšíme se, už máme si naplánovanou cestu, zatím si to necháváme jako takový... jako tajemství, ale o prázdninách. Ale já budu zkoušet ještě, jak jsem se dozvěděl, jak jsou klasicky každý rok Shakespeareovské slavnosti, tak s naším, když říkám o jednom šéfovi, tak musím jmenovat i našeho šéfa, kterým je Vojta Štěpánek a budeme zkoušet Zkrocení zlé ženy. Já v tom samozřejmě tam není žádná, jak si to, tak velká, no, právě Petruči už ne. Nicméně se na to těším, protože... Já Shakespeareky mám strašně rád a je to
1: a
4: takový...
1: Hlavně vládneš veršem.
4: No, to vládne více lidí. Ale je to zpestření, protože tam se sejdou lidi ze všech divadel. Myslím, že když jsme dělali, já nevím, třeba Hamleta naposled, tak jsou to lidi, kteří třeba byli kdysi v Ostravě, dneska jsou v Praze, a tak je to taková zvláštní rodina o těch prázdninách a má to takovou zvláštní atmosféru, že to představení začíná v 9:30, končí se v 11:30. To se třeba už někdy odchází z klubu a tam teprve vyrážíme do ulic o půlnoce. Je to takové zpestření těch prázdnin.
1: Tak si to užij, Pražáku. No a Jitka? Pracovně mimochodem...
0: Já jsem v pracovně pořád...
1: Uvízneš opět v Ungeltu?
0: Ungeltu.
1: Teď hraješ v čem?
0: Teď hraju vlastně v městských divadlech pražských. Mám strašně práce, dokonce můj diář vypadá tak, do toho ještě točím ulici, takže... Opravdu můj diář vypadá tak, že si to na začátku měsíce jako potrhám všecko a tam, kde mám ten volný odpoledne, volný večer nebo dokonce volný den, víkend, co se mi nestalo už dlouho, tak tam si napíšu nebrat. A neznamená to nebrat úplatky. Jo. To ne.
1: Nebrat role už.
0: Ale jo. Nebrat práci žádnou. Jo. Protože já opravdu ráda odpočívám už dneska a taky pokud chce mít někdo partnerský život a já ho mám, tak nesmí být úplně workaholik. No.
1: No a v rámci partnerského života se někam chystáte? Nebo
0: ano,
1: si naopak užíváte
0: ano,
1: domova?
0: Ano, chystám se někam k moři, ale nějakou severní Itálii bych chtěla, kdyby to vyšlo.
1: To je tvůj milovaný rajon?
0: Ne, tam
1: Itálie.
0: Jsem ale nikdy nebyla.
1: Ale to užíš potom, ano.
0: Chtěla bych. Mhm.
1: No a v létě budeš hrát na naší letní scéně?
0: V létě budu hrát na letní scéně, to nevadí.
1: Tam kraluje herecky Jitka v představení.
0: Hrajeme Betty McDonaldovou, kdokoliv může dělat cokoliv, s Tereskou Kostkovou.
1: No, pobrukování?
0: A s dalšími. Je to krásný trávení prázdnin, teda Milane, opravdu.
1: My a se s Alenkou Mihulovou se vrhneš na toto
0: no,
1: jeviště.
0: No a s Alenkou se kamarádkou. Začínáme s mojí kamarádkou Alenkou se začínáme tady zkoušet, myslím, už brzíčko.
1: No, brzku. Takže... Tak a my si teď zahrajeme, my tři. Víte, co jsme na vás vymysleli? Hráli jste oba, byť ne v jednom představení, v ženitbě. Ty jsi hrála mladičkou Agátu, no to by ti dnes nikdo nedal, ale my ti ji v rozhlase dáme.
0: Děkuju.
1: Ty jsi hrál tu postavu, kterou stvárníš i teď, je to tak, to jsi hrál někdo?
4: Kočkareva, ale v překladu pana Suchařípy je to, myslím, Kočandrle se jmenuje.
1: Takže, co to tam na mě zbylo? On se jmenuje nějak Žvanil. Žvanikin, tak já zkusím Žvanikina, bude Kokta, takhle jsme si to vymysleli a jdeme na to.
2: Už odešli? Nejsou tady?
5: Všichni jsou pryč.
2: Kdybyste jen tušil, jak jsem se rozplakala. Něco takového se mi v životě nepřihodilo. Z toho nenažraného jde ale strach. To vám řeknu. Ta, co si ho vezme, bude mít peklo na zemi. Vždyť je to tyran. Kriste Ježíši, co kdyby se vrátil?
5: Ten se nevrátí za nic na světě. Dám za to hlavu, že sem žádný z těch dvou nestrčí nos.
2: A co ten třetí?
5: Jaký třetí?
6: Život bych za to dal, kdybych mohl slyšet, co o mně bude povídat, poupátko.
2: No přece, pan Žvanikin.
6: Už je to tady.
5: No, jo tak, já si lámu hlavu, o kom to mluvíte, prosím vás. Vždyť to je přece úplný kretén.
6: Slyším dobře? To na mou duši nechápu.
2: Ale na pohled vypadal jako úplně slušný člověk.
5: Ožrala.
6: Cože?
2: To jsou věci. Ožralá ještě kreten.
5: A navíc je to kriminální živel.
6: Tak dost. Tohle jste říkat neměl. To jsme si nedomluvili. Ztratit za mě slovíčko, no prosím, z toho mám prospěch. Ale abyste o mě mluvil tímhle tónem, to si najděte jinýho vola. Mě laskavě vynechte.
5: Měl jsem ho vyhodit rovnou oknem. Vidíte ho? Co jsem vám říkal, sotva stojí na nohou. A představte si, že mu ta vopice sedí za krkem od rána do rána. Vykažte ho ze dveří, vůbec se s ním nebavte. Kde je Kruciná ten blbec? Kde se fláká ten zatracený Podkolatov? No počkej, já si na tobě schladím žáhu.
6: Slíbil, že mě vychválí a místo toho mě pomluvil. To jsou dneska lidi. Nesmíte mu věřit, slečno.
0: Promiňte, necítím se dobře. Bolí mě hlava.
6: Vám se na mě něco nelíbí? Nehleďte, že tady, hele, mám malinkou pleš. To nic není, to je od horečky. Vlasy mi zase narostou.
0: Tím lépe pro vás. S Bohem.
1: Děkujeme a to byla tečka za naším dnešním setkáním. Příště se setkáme mimo jiné s Markem Danielem a Arnoštem Goldflamem. Dnes se s vámi loučí Jitka Smutná. Jan Fišár. A Milan Hein. Naslyšenou.
7: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
8: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Dny vína a růží. To je název melodie Henry Mancinyho, která nás uvádí nejen do pořadu Hudební delikatesy, ale i do podzimní atmosféry. Tohle roční období je plné nádherných barev a nostalgie, což štědře poskytuje inspiraci básníkům. K podzimu ovšem patří i déšť a při takové přepršce to se to teprve sní a přemýšlí o životě. Ale o deštivém dnu se dá zpívat i s humorem, jak to osobitě předvedla Zuzana Navarová ve známém Evergreenu, ke kterému český text napsal básník Josef Kainar. A já jen dodám, že vám příjemný poslech přeje Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Snad nejkrásnější písní s podzimním motivem je šanzon francouzského skladatele maďarského původu Josefa Kosmy, který vznikl na báseň Jacquese Prévera O mrtvých listech. Jedním z jejich prvních interpretů byl Yves Montand a v jeho podání vám ji také nabízím.
1: Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.

Podzim má svou zvláštní atmosféru, i když asi není všude stejná. O tom, jak vypadá podzim v New Yorku, zpívá dvojice Ella Fitzgeraldová a Louis Armstrong. Je to balada, která se stala evergreenem. Napsal ji skladatel Vernon Duke v sezóně 1934-35 do revue Thumbs Up, Palce vzhůru. Za pozornost jistě stojí i to, že slavné duo při nahrávání v Los Angeles v létě 1957 doprovázel sám Oscar Peterson se svým báječným kvartetem.

poslední desky Binga Crosbyho Seasons roční období vybral Vladimír Truc nahrávku písně Kurta Weila September Song Píseň o měsíci září. Je to jedna z nejkrásnějších melodií tohoto skladatele, jakási píseň o melancholii stárnutí. Kurt Weill ji napsal v roce 1938 do muzikálu Knickerbocker Holiday a pro upřesnění Binga Crosbyho doprovází Pete Moore se svým orchestrem.

Dnešní podzimní delikatesy končí, ale tohle období zdaleka ne, takže si ho užijte a za 14 dní se opět na setkání těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Pokud máte vyladěnou rozhlasovou stanici Český rozhlas 2, tak jste se právě stali účastníky 44. schůzky Toulek českou minulostí.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý,
4: ti všichni v Českém rozhlase Brno, režírování Jaromírem Ostrým,
1: vám zprostředkují další kapitolu z naší historie. Inspirování Petrem Horou Hořejšem, zaměřili jsme se na události, které prožil

0: ke konci druhého desetiletí 17. století celý národ. Jedná se o
1: přípravné práce k vyhazování z okna. Dne 18. května 16. 18. roku vůdcové shromáždili se v Praze v Karolinu a složili jisté prohlášení, které poslali farářům městským a které následující neděli ve všech kostelích čteno bylo skazatelen. Za tři dny na to, 21. května, zahájen byl sjezd protestantský. Přeze všechny hrozby a úsilí místodržitelů byl četněji obeslán nežli předešlý.
0: Ale my ještě pondělí 21. nemáme. Teprve je víkend.
2: Což znamená, že se světí neděle.
0: Takže Karolinum je úplně vylidněné.
2: No a v pondělí?
0: Píše se datum 21. května 1618.
2: Se ráno před začátkem jednání objevují v Karolinu dva poslové z České královské kanceláře s oznámením, že přišel nový císařský list z Vídně obsahující důležitá nařízení pro shromážděné stavy.
3: Sekretář místodržitelské kanceláře Filip Fabricius četl slovo od slova císařův přípis místodržícím, datovaný ve Vídni 16. května 1618.
1: Urození a stateční věrní naši milí.
0: Oslovení milé, vstřícné, jakoby naznačovalo, že ostatek bude podobného charakteru.
3: Nebyl.
1: Proč sjezd do koleje císaře Karla IV. Ku pondělí 21. května podle poručení našeho odvolán nebyl, ráčili jsme tomu z psaní vašeho milostivě vyrozuměti.
0: Nic, pořád ještě dobré.
3: Ono to však pokračuje dál. Tón zůstává stále jakoby přátelský, ale v dálce, jakoby se ozýval hrom.
1: I poněvadž jsme my z jistých a hodných příčin s dobrým uvažováním tých sjezdů do některého krátkého času po odložitě ráčili, milostivě poroučetě ráčíme. Pokudž by se k témuž dni někteří ze stavů vyšších neb vyslaných z měst do měst pražských k témuž sjezdu najíti dali, abyste je před sebe do kanceláře společně nebo rozdílně povolati, jim tuto milostivou vůli naši a že se to vše pro dobré jich od nás činí, též že to nemá býti na porušení svobod, majestátu a privilegií jejich, v známost uvedli a je napomenuli, aby přestávajíce na tom, k čemu právo mají, cizích věcí se neujímali a raději příčinu k lásce a svornosti, nežli k zbytečným nedorozuměním dávali.
0: Sloh na naše gusto poněkud komplikovaný.
2: Leč všichni pochopili, nač se dopis císařův místodržícím odvolává.
3: Těžké psaní z března toho roku říká přece jasně.
1: Poněvadž oni.
0: Jako defenzorové, tedy ti, co chránili a bránili v království svobodu víry a byli zástupci evangelických stavů.
1: Poněvadž dobrotivosti císařovi zle užívati a vždycky dále, než jim náleží, a týž majestát a porovnání, na něž se odvolávají, to sebou přinášejí, sahati chtějí a jemu jakožto králi a pánu země české časně dříve, nežli by týž oheň roznícen byl, to předcházeti sluší, protož, že bude nutno to se dále ve vší bedlivosti vyptati a k ním,
0: tedy defenzorům,
1: se spravedlivě podle zasloužení jednoho každého zachovati.
3: Obsah toho dvorského přípisu shromážděné defenzory ohromil.
2: Oni si uvědomili, že by
1: týmž psaním netoliko páni defenzorové, ale i páni stavové již jako na svých hrdlech odsouzeni byli.
3: Zkrátka, že diskuse dávno skončila, teď už začíná jít pomalu o krky.
2: Vilém starší z Lobkovic,
0: ten vedle jednání jménem stavu,
2: neodolal a požádal, aby mu originál listu půjčili.
3: Pořád nemohl uvěřit. Pochyboval, jakož i četní další, že ten list je pravdivý.
2: Lobkovic se skupinou pánů ten list vzal a odešel s ním do vedlejšího vladislavského sálu.
1: A tu v kole měli spolu promluvení, pilně toho šetříce, zdali to psaní bylo v Praze a neb ve Vídni napsané a zdali vlastní rukou podpis jeho milosti císaře Matyáše se nachází.
2: Nakonec Lobkovic požádal o opis listu a shromáždění se rozešlo s tím, že do druhého dne,
0: tedy do úterka 22. května,
2: vypracuje sjezd své vyjádření.
3: Mezitím v pražských ulicích vypukla panika.
2: Někteří ustrašeně couvali a opouštili sněm.
0: Jindřich Matyáš Thurn, ten patřil k defenzorům a tudíž byl v opozici proti císaři, posílá účastníkům sjezdu spěšnou zprávu.
1: Přišlo nás jedno vystříhající vzkázání, pokud šmy nařízení a jmenovaní defenzoři na hrad najíti se dáme, tehdy, že jest při vartě nařízeno, aby nás jala, do vězení dala a nad námi exekuce i hned vykonána byla.
0: Tak, pondělí 21. května skončilo. Máme tu úterek a píše se datum 22.5.1618. Normální pracovní den, platilo to i pro místodržící.
3: Ti ovšem museli ještě ráno absolvovat procesí.
2: A když se dostavili na své pracoviště, tak už na ně čekala v královské kanceláři návštěva.
3: Byla to deputace 6 sněmovníků, po 2 z každého stavu.
2: Mluvčím byl Jáchym Ondřej Šlik.
3: Dotazoval se, zda je pravda, že na hradě byly posíleny stráže s příkazem.
1: Když páni pod obojí na hrad pražský půjdou, aby toliko osoby u pánů stavů do bran hradu pražského pouštěni byly, ale žádného ze služebníků a čelátky, aby za nimi nepouštěli. A táž varta, aby na to dobrý pozor dala, aby některé přední osoby ze stavů, obzvláště pak pana hraběte Turna, na zámku drželi a jemu odtud podejti nedopouštěli.
0: Jaká pak na toto vážné podezření byla odpověď?
2: Co?
0: Zvolal nejvyšší purkrabí s tváří zcela nevinnou.
2: Pana hraběte z Turnu, abychom zajmouti dáti chtěli, našeho nejmilejšího ujce a švakříčka, uchovejš toho, milý pán Bůh.
3: Hejtmanem pražského hradu byl Diviš Černín. Ten zprávu o zesílení stráží nevyvrátil. Toto opatření však vykládal tak,
1: že jest se takový obyčej v tyto křížové dny, v kterýchž procesí z kostela svatého Víta na Strahov k svatému Benediktu a do kostelů jiných vykonávány bývají, zachovává a pro lepší řád a bezpečnost větší varta nařizována bývá.
0: O hodnověrnosti takového vysvětlení nelze ani v tom nejmenším pochybovati.
3: Na to nejvyšší purkrabí požádal, aby stavové oznámili jméno osoby, která šíří takové pomluvy.
0: Nejlepší obrana je útok.
2: Jestli se skutečně připravovalo zatčení Jindřicha Matyáše Thurna a některých dalších, kteří patřili mezi radikály, to z těch sporých pramenů nevíme.
0: Ale Thurn to tvrdil.
2: Tvrdil a ostatní pochopili, že důvodů je víc než dost.
3: V těch chvílích byl hrabě Thurn nejenom jedním z těch, kdo nesli vinu za neuposlechnutí královského rozkazu, ale také...
0: Čím pak ještě?
3: Ale také rebelem.
0: Sik?
3: Rebelem, který se nedostavil do Vídně na královo vyzvání.
0: Snad by bylo užitečné, kdybychom se pokusili zrekonstruovat den po dní, hodinu po hodině, minutu po minutě, jak to v těch vzrušených a pro nás osudových květnových dnech v roce 16.18. vlastně probíhalo.
2: V tom případě nesmíme zapomenout na návrat dočasného úterního rána.
0: Tedy ještě před cestou stavovské deputace na hrad.
2: Ano. V to úterý.
0: To máme 20. ano, 2. května.
2: Probíhala v Karolínu velmi vzrušená scéna.
1: Hrabě Thurn oznámil předevšemi, kterak jest jemu těchto dnů pominulých od císaře psaní s přísným poručením z Vídně učiněno, aby ihned nedada sobě ničemuž kromě mocí boží překážeti, ke dvoru jeho se vypravil, což on vykonati a dle téhož poručení, jakožto věrný služebník pána svého, zachovati se byl by a jest povinen. Avšak s tím se vším, že jest pro přítomný sjezd s tou jízdou prodlel, odeslal mezitím císaři omluvu svou psanou s tím při tom doložením, jestliže k tomu stavové podobojí dovolení své dají. Svým svědomím a duší jest jist, že pojede. Pojede-li pak, tak neví, kterak se zase vrátí a sestavy se shledá. Začež hraběti ode všech přítomných stavů šetrně poděkováno a připovědíno s přísahou, na které osvědčení dva prsty, jeden každý z nich pozdvihl, zkouce. Jestliže by na něho saženo bylo, že všickni při něm státi a jeho jakožto popánu Bohu a jeho milosti císařské, defenzora svého úředního, do přemožení zastávat jich chtějí.
0: Přesně tak se to toho časného rána v Karolínu stalo. Alespoň pokud to Pavel Skála ze Zhoře zachytil věrně.
3: Ten projev Turnův v Karolínu je klíčem k dalším příběhům.
0: Ano, jak to?
3: Hrabě, předvolaný osobně k císaři, váže u poslechnutí rozkazu na souhlas stavů.
0: To přece nebylo nutné.
3: Dále zavazuje přítomné přísahou až do přemožení.
0: No, to by taky jistě nedělal jenom tak pro nic za nic. Měl nejspíš strach o vlastní bezpečnost.
3: Měl a řekněme si, že docela důvodně.
2: Já, ubohý hrabě, neproviniv proti žádnému nic a nic žádnému neublíživ.
0: Měl Turn prohlásit podle Pavla Skály ze Zhoře?
2: Tak těžkým poručením jsem citován. Nepojedu-li, v nemilost padnu. Pojedu-li, nevím, kterak se zase vrátím. Snad na mě se chce něco začíti a k mému hrdlu sáhnouti, potom pak i k jiným by přikročováno bylo. Já poznávám, že to jsou oni, Slavata a Zmartinic. A rovněž ten šelma sakramenská Michna sekretář, kterého kdybychom dostati mohli, dali bychom jim za pamětnou. Takové poručení vymyslili, sepsali a jménem císařským k němu pro mou záhubu odeslali.
0: Všechno?
2: Ne. Ono šlo ještě o něco víc.
0: Oč?
2: O předehru a přípravu rozhodného činu, který se měl stát na zítří.
0: Turn se ujistil, že shromáždění bude stát za ním.
2: A to bylo důležité.
1: Zpráva, která byla rozšířena během dopoledního jednání v Karolinu, že místodržící dali zesílit hradní stráže při branách, mohla přispět k vyvolání patřičné nálady. Už na tomto zasedání podal Jáchym Ondřej Šlik návrh, aby se všichni shromáždění odebrali do české kanceláře a dotázali se místodržících, hlavně Slavaty a Martinice, zda radili k listu císařovu. Proslýchalo se, že psaní bylo koncipováno v Praze a do Vídně posláno toliko k podpisu. Ten, kdo stál v pozadí Šlikova návrhu, měl už asi za lubem nějakou demonstraci. Proč by jinak Šlikovými ústy vyzýval všichni účastníky sjezdu, aby se účastnili jednání v české kanceláři? To se mohlo odbýt deputací. Proč se mluvilo o čeledi, jež údajně nemá být vpuštěna sestavy do hradu? Co tam měla co pohledávat?
0: Táže se historik Josef Petráň ve své knize o staroměstské exekuci. A i nás podobné otázky napadají, protože pozadí všech událostí je přinejmenším podezřelé.
2: V tom shromáždění byli dva muži, o kterých bylo obecně známo, že rádi hodně mluví.
0: To se některým politikům stává. Dost je takových, kteří napřed mluví a teprve potom myslí.
2: První z nich se jmenoval Šlik.
0: Ten se už naším příběhem mihl.
2: A druhý nesl jméno Pavel Zříčan.
3: Oběma.
2: Aspoň se to tak zdá.
3: Byla svěřena úloha řečníků, aniž snad sami tušili, čemu mají jejich projevy nakonec sloužit.
2: V této chvíli bylo nutné dostat stavy na hrad.
3: Šlik je k tomu ochotně vyzval. Ale kdo ho k tomu inspiroval?
0: No, někdo, kdo myslel na to, co přijde. Nějaký šachista možná. Uvažoval o pár tahů dopředu. Ale kdo to byl?
2: Jindřich Matyáš Turn.
3: Mezi ohroženými je vyslovováno právě jeho jméno.
2: Je tu císařův dopis, který ho vyzývá, aby se dostavil do Vídně.
3: A právě Turn při dopolední úterní rozpravě v Karolínu se jakoby mimochodem v rozhovoru s některými pány zmíní, že
2: je prý nutné provést nějakou demonstraci proti nepřátelům majestátu.
3: A je tu i svědectví Martina Fruvajna.
2: Tedy svědectví, řekněme, raději výpověď, učinil ji při výslechu, když byl po prohrané bitvě na Bílé hoře zatčen a vyslýchán.
0: Toto jméno, říkalo se mu Martin Frúwein z Podolí, patří pražskému měšťanu, který působil na Starém městě pražském jako advokát a stal se defenzorem, neboli voleným zástupcem evangelických stavů. Byl jmenován i do direktoria, tedy do stavovské vlády.
3: Právě Martinu Frúweinovi sdělil Thurn ve svém domě téhož dne.
0: Pořád máme 22. květen.
3: Že stavové musí některé nepřátele.
0: Co pak?
3: Vyhodit oknem.
0: Jak pak zareagoval Frúwein?
3: Pokládal to za žert.
0: Aktéři budoucího děje, tedy přesněji ti, kteří budou zítra vyhazováni.
1: V malostranském domě, zvaném později u Montágů, který patřil Albrechtu Janu Smiřickému, sešlo se shromáždění.
0: Čas? Tak to máme úterý 22. samozřejmě května, odpoledne, nebo spíš už na večer.
3: Nic velkého. Schůzka několika přátel pána domu.
2: Nic by na tom podezřelého nebylo. Kdyby?
3: Kdyby nešlo o ty nejradikálnější politiky ze sjezdu stavů.
0: Kdo se zúčastnil?
2: Ale tak to se nikdy přesně nedozvíme. Schůzka byla tajná a ani při pozdějších výsleších nikdo neměl chuť přiznávat se k účasti.
3: V literatuře se však opakuje seznam, jehož hodnověrnost je značná.
1: Thurn, Smiřický, Budovec. Kromě této trojice také Oldřich Vchynský a pravděpodobně i Václav Vilém z Roupova a Kolona z Felzu. Není vyloučeno, že se zúčastnil i Vilém z Lobkovic, Martin Frúwein spolu s dalšími měšťany, jako Sixtem z Otrsdorfu, Kochanem, Štefkem a ještě jinými.
0: Co bylo na pořadu té schůzky?
2: Potrestání místodržících jako rušitelů majestátu. Bod 1.
3: Bod 2. Způsob... Jak to provést?
2: Bod 3. Kdo a jak se té akce zúčastní?
0: Docela nabitý program.
3: Zúčastnění politici museli předem počítat s tím, že čin, který chystají, bude třeba řádně zdůvodnit před veřejností.
2: A tu se nabízela jako zákonný argument písemná dohoda mezi stavy pod obojí a katolíky, která byla uzavřena v roce 1609, když se stavovská obec...
3: Tenkrát ještě ku podivu svorná.
2: Domáhala okamžitého vyřízení 25 požadavků předložených Rudolfovi.
0: Ano, vzpomínám si, čeští stavové si svobodu na Rudolfovi doslova vydupali.
2: No, a na samém konci těch požadavků byla připojena pohrůžka.
1: Kdokoliv by budoucně při tom společném porovnání státi nemínil, anebo je rušiti chtěl, aby jej z okna vyhodili.
2: Tím bylo rozhodnuto o způsobu exekuce.
3: Katolík Slavata sice později tvrdil, že uvedenou dohodu spolu uzavřeli jenom stavové pod obojí.
1: A v to se zavázali, že chtějí stále podle sebe státi a jeden od druhého pod pokutou vyhození z okna se neodtrhovati.
2: Povstalci však dokazovali opak dotyčnou listinou, kterou měl u sebe od roku 1609. Václav Budovec, kde prý bylo na 400 podpisů katolíků i protestantů.
3: Mezi signatáři chyběla jenom některá katolická města a z významných politiků pouze Zdeněk z Lobkovic, Slavata a Martinic.
0: Místo budoucího děje.
2: Česká kancelář.
3: Dodnes vystupuje z linie Hradčan jako úzké křídlo třípatrové budovy směrem k Vltavě.
2: Není nijak zvlášť výrazné, připomíná jakýsi vnější výklenek v masivní frontě.
3: Přesně tam se nacházely úřadovny České kanceláře.
0: Akurátně titul toho úřadu zněl.
1: Česká kancelář dvorská Království Českého.
3: On to byl takový ústřední úřad.
0: V pouhých dvou místnostech se vyřizovaly záležitosti, pro něž má Česká republika celou řadu ministerstev. Od zahraničních věcí, přes vojenství, obchod a dopravu, až po spravedlnost a záležitosti vnitra.
3: Odtud vycházely všechny vyhlášky, dekrety, nařízení.
2: S jedinou výjimkou, finance měla na starosti Královská komora.
3: Českou kancelář budoval prakticky od roku 1599 nejvyšší kancléř Zdeněk Vojtěch z Lobkovic.
2: Byl do své funkce jmenován císařem Rudolfem už v 31 letech.
3: Především proto, aby císař ukázal, že chce dát příležitost mladým dvoru oddaným katolíkům.
2: A Lobkovic si důvěru v něj vloženou chtěl zasloužit.
3: Modernizoval všechno, počínaje vybavením úřadoven nábytkem.
2: Kancelářská práce to pro něj nebyla povinnost, ale přímo koníček, kterému věnoval všechen svůj elán.
3: Charakteristické pro tohoto epileptika jsou poznámky v jeho diářích. Trávil v kanceláři čas úřadováním mezi ranní mší a večeří.
2: Často za ním posílali spisy domů nebo i na letní sídlo do Roudnice.
3: Docílil toho, že Česká kancelář byla úřadem stálým s pevnými úředními hodinami.
0: Chápe to vůbec někdo? Pevné úřední hodiny, co si takového v českých poměrech?
3: Roku 1612 císař Matyáš přesídlil do Vídně a spolu s ním i část kanceláře. Agenda se rozdělila.
0: Zbývá snad dodat jména nedobrovolných aktérů událostí, jež se měli co nevidět rozehrát. Jsou to ti, co budou vyhazováni. První z nich.
1: Hrabě Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. Někdejší žák bratrské školy přestoupil po dalším vzdělávání v Itálii a s ohledem na lepší možnosti kariéry ke katolictví. Tím sice rozněval otce a jiné příbuzné, ale zároveň si připravil cestu k sňatku s bohatou dědičkou statků pánů z Hradce. Předtím nějaký čas strávil na cestách po západní Evropě, což patřilo k průpravě politika. V roce 16. se stal královským komořím a maršálkem. V české dvorské komoře dosáhl funkci nejvyšší, totiž prezidenta. Kromě toho zastával v královské radě post nejvyššího sudího. Patřil k takzvaným Španělům. Byl pravou rukou vůdce tak řečené španělské strany, kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic.
0: A máme tu druhého.
1: Hrabě Jaroslav Bořita z Martinic. Pocházel z rodiny nevynikající bohatstvím ani společenskou prestiží, byl vychováván jezuity doma a katolickými školami v Itálii. Dvorskou kariéru zahájil díky svému sňatku s dcerou Šternberkovou dost brzy. Už jako 21-letý byl roku 16.3. královským radou. Tchán Adam ze Šternberka byl nejvyšším purkrabím. Martinic se záhy začal věnovat politice, tvrdí se ovšem, že vynikal spíše horlivostí než státnickým uměním. Dvorskou kariéru mu dočasně zabrzdil jeho nepružný postoj při výměně osob na trůně v roce 16.11. Příliš dlouho zůstal věren Rudolfovi. Dotáhl to až na maršálka a stal se jedním z 10 místodržících.
0: Aby byl počet úplný, je důležité mít i Filipa, tedy v našem seznamu.
1: Univerzitní mistr Filip Fabricius, druhý sekretář dvorské kanceláře. Na rozdíl od předešlých kolegů povýšil mezi šlechtice až poté, co byl vyhozen z okna svého pracoviště v české kanceláři. Jako odškodnění dostal čestný přídomek von Hohenfahl.
0: Česky by se řeklo z vysokého pádu. Trefné.
1: Měl tu smůlu i štěstí zároveň, že zbyl v Praze mezi několika málo úředníky české kanceláře poté, co se císař odstěhoval do Vídně.
0: Ještě pořád nenastala středa 23. května. Stále je na kalendáři i na pražském orloji květen 22. tudíž úterek.
2: Ale v pražských ulicích se už projevuje jakýsi neklid.
3: Židovské i katolické krámy jsou pro jistotu zavřeny.
2: Kolem Karolina se shromažďuje pražská chasa.
3: Kolují zvěsti, že se potáhne na Hrad.
0: Takže místodržící byli varováni?
3: Byli. A jeden z nich vzal to varování vážně, totiž sekretář české kanceláře Pavel Michna z Vacínova. Pro jistotu se z Prahy vypařil. Směr Vídeň.
2: Podle císařské instrukce nemuseli místodržící do kanceláře chodit ve středu a v sobotu.
3: Ale v onu středu...
0: Ano, už tu konečně máme středu s datem 23. května 1618.
3: V tu středu po procesí z chrámu svatého Víta někteří páni do kanceláře přišli.
0: Proč?
3: Čekali delegaci z Karolína.
2: Dokonce provedli jakýsi úklid, nechali vynést nábytek z radní místnosti, aby pojala pokud možno co nejvíce lidí.
3: Zřejmě se domnívali, že se stanou svědky veřejné kapitulace protestantských stavů v odpovědi na císařské psaní.
0: Takové divadlo si nemohli nechat ujít.
1: Ráno 23. května 1618. roku nevěděla většina těch, kteří se vydali ozbrojeni na koních i pěšky na hrad a shromáždili se ve Vladislavském sále, že je připravena změna programu. Předešlého dne se na řádném zasedání sjezdu v Karolínu stavové dohodli, že se v co největším počtu shromáždí v české kanceláři a přednesou dotaz určený zejména Martinicovi a Slavatovi, kdo radil císařovi k těžkému psaní. Nebyl snad sepsán v Praze a do Vídně poslán jen k podpisu? Pouze malá skupinka zasvěcených znala plán, který měl přinést zvrat v nerozhodném postoji stavu. Plán, v němž se počítalo s tím, že celé toto velké shromáždění odejde z kanceláře zavázáno spoluúčastí na činu s následky v skutku dalekosáhlý.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Můj dnešní host nepatří těm umělcům, kteří o sobě dávají vědět hlavně na stránkách bulvárních časopisů. Dokonce není ani příliš rád, když je vůbec žádán o rozhovor. O to víc si vážím toho, že přijal pozvání do Tandemu a nepochybuji o tom, že najdeme společnou řeč, a to nejen o divadle a filmu, ale třeba taky o fotbale. Vítám herce Pavla Řeznička, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dnes provedeme, tak říkajíc, úvodní výkop našeho povídání, tak je tady jedna písnička a přání posluchačům Tandemu, ať se vám všem dobře poslouchá.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Řezníček, můj dnešní host. Dlužno dodat herec Pavel Řezníček, protože je možno zaměnit na internetu za básníka Pavla Řezníčka, tak tentokrát se jedná o herce Pavla Řezníčka, kterého znáte nepochybně i z televizní obrazovky. Ale my se vrátíme teď hodně daleko, jak se hezky říká, proti proudu času. Ten začátek, úplný začátek byl v Brně? Narodil jste se v Brně?
2: Narodil jsem se v Brně, no.
1: Tam též jste tedy jaksi strávil celé svoje dětství. Dokonce i jinožství.
2: I jinožství.
1: Ano, a jestli se nepletu, tak to, co jsem tady taky říkal, že si budeme povídat spolu o fotbale, tak to bylo v tom vašem dětství a jinožství hodně aktuální, že jo?
2: No tak to bylo velmi intenzivní, tak já jsem začal hrát asi tak v 6 letech. A vlastně tak do těch 18 let jsem vlastně neznal nic jiného. No.
1: Vy jste si myslel, že budete jednou profesionální
2: fotbalista? No já jsem v to doufal a já musím říct, že i teď se s tím těžce smiřuju.
1: Že to nevyšlo.
2: Že to nevyšlo a že ze mě profesionální fotbalista nebude.
1: To já jsem si taky myslel, že budu jednou hrát ve Wimbledonu. Možná jsem se viděl i s tím pohárem, ale taky jsem se musel brzy opustit. Vy jste k tomu měl, tedy k tomu, jaksi k tomu vrcholu fotbalovému mnohem blíž než já.
2: To ne.
1: No tak moment, hrál jste v 18 letech za zbrojovku.
2: Ale tam takový ty přelomový roky, těch 17-18, kdy se končí v dorostu a přechází se do mužů, tak tam najednou prostě se to úplně tak jako intenzivně ukáže, kdo má ten velký talent a kdo má tu šanci se prosadit mezi muži. A to já už jsem jako tak dobrý nebyl. To už najednou vidíte, že někteří kluci i třeba o rok mladší vás úplně vlastně přehrávají.
1: Jo, no. A nebylo to třeba tak, že u vás už začaly se ty zájmy trošku tříštit, že už se do toho malinko začalo infiltrovávat i to divadlo?
2: Ne? To ještě vůbec.
1: Ne?
2: Ne, jako klasická puberta proběhla. Ani? To je samozřejmě, jako, že se nám začaly líbit holky, prostě...
1: A naopak.
2: Ale že prostě si pamatuju kluky, který tím žili úplně naplno. Že to vůbec neznali, jako že by někam třeba v pátek vyrazili za holkama a tak. A to mi už jako někteří... Už nám to bylo líto, no, že trávíme 15 let v té pánské šatně. No. To je prostě...
1: To docela chápu. Ale kdy u vás tak brnklo to divadlo?
2: U mě to bylo teda opravdu úplně tak nečekaně. Že vlastně jsem jednou takhle v neděli v Brně opravdu vůbec už nevěděl, co mám dělat.
1: To fakt víte, je to byla neděle, jo?
2: Vím. A šel jsem prostě do divadla Husa na provázku, nebo divadlo na provázku.
1: To bylo ještě divadlo na provázku.
2: A bylo tam krásné představení, kde hrála už, bohužel zemřela, Alena Ambrová, bylo to monodrama. A bylo to podle básní Františka Halase, jmenovalo se to Staré ženy a neptacet. A já jsem na to koukal úplně jako na zjevení. Já jsem úplně, jak kdybych objevil prostě v 17. nový svět. Takže druhý
1: mladý fotbalista.
2: A asi hned druhý den nebo dva dny na to jsem šel znovu do divadla a tu už hráli představení Karamazovci, kde hrál hlavní roli Miroslav Donutil. A já na to koukal jako na zjevení. Já jsem najednou měl úplně takový divný, neskromný pocit, že já jsem na to koukal a říkal jsem si, no tohle já bych dokázal taky.
1: Vážně.
2: Já nevím, kde se to ve mně vzalo, ještě si pamatuju, jak by měl kontra světlo a jak byl v tom afektu a jak tam na někoho křičel, jako přihrál starého Karamaze a fantasticky, jak mu lítali takový kapičky slin v tom světle, já jsem na to tak koukal úplně nějak okouzleně. Já nevím, tohle si pamatuju hrozně intenzivně.
1: To je hezký.
2: A pak už jsem se tam přihlásil, jakože tam chci pracovat, takže jsem tam trhal lístky, uváděl lidi na místa a najednou jsem objevil úplně nový svět. No.
1: To je klasický příklad toho, jak člověk začíná opravdu od piky, úplně od toho začátku, ale to je pěkný. Teď jste, vážení milí posluchači, byli svědky toho zpovědi Pavla Řezníčka o tom, jak pro sebe objevil divadlo. To je krásný, já to úplně vidím. Ale víte, co bylo důležité? Že jste si to divadlo pro sebe objevil sám.
2: To jo.

0: Tandem glosuje.
1: No, to možná budete teď překvapeni, do čeho se pustíme s mým hostem, hercem Pavlem Řezničkem, protože mě samozřejmě sport hodně baví, zajímá mě a zajímá mě osudy sportovců, natož klubů. A protože jsem taky rodem Moravák, tak mě není úplně lhostejný osud zbrojovky Brno, fotbalového týmu úžasné historické slávy a úžasného současného marazmu, kdy se ten klub potácí na konci druhé ligy. Co by za to dali některý týmy, aby byli na konci druhé ligy, ale určitě ne zbrojovka, ta tam prostě nepatří. Jak to vidíte, čím si myslíte že vy, jako bývalý hráč zbrojovky, že prostě ten klub takhle zabředl?
2: Tak to teda opravdu nevím, pořád to sleduju. No. Pořád jakoby...
1: Taky vám to líto, že?
2: Je mi to líto, nevím, co se tam děje. Asi si myslím, že to bude určitě jako v dnešní době všechno, že to bude bohužel o penězích. Teď snad vím, že se snad schání kupec pro zbrojovku Brno a hrozně bych si přál, aby se zase vrátila zbrojovka tam, kam patří, teda minimálně do první ligy a nejlépe, aby zase bojovala o špici, ale...
1: To prostě nemůžu nevidět stadion zbrojovky, který se rozpadá před očima. Vedle byla hala Komety, že jo?
2: Komety, slavná hala Komety, která je zbouraná, nevím, co se tam chystá.
1: Musí krvácet srdce úplně.
2: No, je mi to hrozně líto, hlavně to bylo krásný centrum, já nevím, proč ho takhle nechali úplně schátrat, no. Ale tak to je asi otázka na politiky Brna, nevím, nerozumím.
1: Jak je tam všecko špatně. A já sleduju teda Kometu v hokejové lize.
2: Ano.
1: Docela, jak si držím palce.
2: Já taky, velmi.
1: Ale ten osud toho fotbalu a vůbec toho brněnského sportu je trošku takový tristní, že?
2: Trošku, jo.
1: Sportujete ještě vůbec?
2: Ježišmarja, já kdybych nešel tak dva dny sportovat, tak zešílim.
1: No opravdu?
2: No ano, třetí den už bych byl opravdu velmi nepříjemný.
1: No to máme teda podobný ty, jako pocity, ty já taky, ale a dokonce bývám doma nepříjemný.
2: Já taky, ale tak...
1: A co děláte, jaký sport?
2: Já se snažím teda, poněvadž už nejsem úplně nejmladší, tak mám trošku problémy v poslední době s kolenama. Takže fotbálek už jsem si nezahrál hodně dlouho, to mám strach. Pak jsem před pár lety propadl skvoši, ale velmi teda intenzivně.
1: No to na ty kolena teda,
2: to není
1: si nevybral nejlepší sport.
2: To není vůbec dobrý, takže to mám taky už asi půl roku pauzu od skvoše. Na tenis už mám taky trošku strach jít, takže tak jako chodím nějak běhat a tak se jako udržovat, no ale to cvičení musí být, jinak po dvou dnech bych zešílel, jako.
1: Říká můj host, herec Pavel Řezníček.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je nadějný fotbalista, to kdysi, a výborný herec, to teď, Pavel Řezníček.
2: Děkuju.
1: Smějete se tomu fotbalista.
2: No jo, no.
1: Já si myslím, že s tím fotbalem určitě jste ještě neskončil. Jsou tady týmy, které třeba vám hodí lano ještě, ano, uvidíte. Ale každopádně vám, když už jsem u toho lana, hodili, předpokládám, na tom provázku. Vy jste tam začínali jako tak, že jste tam trhal ty lístky a pak najednou to lano zasvištělo z jeviště?
2: Ne, vůbec.
1: Ještě vůbec ne?
2: Ne, vůbec, to já jsem šel na vojnu, takže já to měl přerušený vojnou.
1: Počkejte, já tady mám dokonce napsáno, že jste absolvoval vojenský trénink. Co to je?
2: No to je nějaká asi zkratka internetová, já byl regulérně 2 roky na vojně.
1: To je ten trénink?
2: To je ten trénink.
1: Takový trénink jsem absolvoval taky teda. A nic moc vám řekl.
2: No, je to podle mě takový jako, něco mi to teda hodně vzalo, ale zároveň mi to něco dalo. Možná ten druhý rok byl zbytečný, ale kde se vám naskytne příležitost být na pokoji s 20 chlapama, z toho 5 Maďarů, který nerozumějí ani slovo slovensky, ani slovo česky. A já myslím, že mě to naučilo určitý toleranci.
1: Jo, tak tohle se může stát jenom na vojně. To já taky znám, ano. A od té doby už znám pár taky slovenských a hlavně maďarských nadávek teda. Ale tak mě to třeba dalo, mi to zrovna divadlo, jo? Že jsme na vojně začali dělat divadlo.
2: Tam já jsem taky hrál divadlo na vojně. No. Jsme dokonce vyhráli v takový ty armádní soutěži. Možná si vzpomenu, jak se to jmenovalo. Asud.
1: Armádní soutěž.
2: V Bechyně, ano. Tam jsme vyhráli s představením.
1: A u jaké zbraně jste byl, že se tak ptám?
2: Já byl u letectva.
1: To jsem byl taky, to jsme byli kolegové, já jsem byl u radiotelegrafistů u letectva.
2: No. Já byl původně jako zbrojíř na ploše, teda vlastně u letadla. Tak, ale pak jsme chodili asi každý čtvrt rok na prohlídky se sluchem a našli mi tam asi nějakou, že by se mohlo to mě jako nějak zhoršovat, takže mě přeřadili, udělali ze mě kancelářskou myš a chodil jsem pak na věž zapisovat lety pilotům.
1: Ale zpátky k divadlu, vy jste šel na demo poměrně pozdě, se dá říct.
2: Pozdě.
1: Kolik vám bylo?
2: No já myslím, že mě bylo tak 24.
1: No tak to mezi těmi 17-18 letými kluky a holkami. Jak jste se cítil a jak oni, jak vás brali? Jako veterána?
2: Tak mý spolužáci, někteří už byli taky trošku starší. Byli tam, měl jsem 2 spolužáky, teda mimo jiné, ale Igora Chmelu a Martina Fingra, kteří měli už taky za sebou vojnu, takže my jsme tam, kluci prostě byli trošku starší a holky jsme měli mladší, no.
1: No tak to má být, že jo, v životě.
2: Tak to má být, takže já myslím, že jsme jim i tak jakoby trochu pomáhali a nějak jako se snažili je nějak jako vychovávat.
1: A vy jste měl potom docela kliku, že jste hned dostal nabídku, to bylo po DAMU do Národního divadla, že jste si tam hned...
2: Během studia jsem už hostoval v Národním divadle a to bylo velký trauma.
1: Vážně trauma?
2: Pro mě jo, představte si, že nastoupíte do prvního ročníku na DAMU a hned vás osloví můj tehdejší pedagog a režisér Národního divadla Jan Kačer, že budu hrát ve hře od Williama Shakespeara Zimní pohádka. A teď si představte, že zkoušíte 2 měsíce, blíží se premiéra a teď se v těch kuloárech toho divadla dozvíte, že Řezníček jako zkouší docela pěkně, ale ta brněnština, to je takový problém, toho tak sráží. Takže já jsem najednou s hrůzou zjistil, že mám brněnštinu. A teď si pamatuju, jak jsem naháněl toho pana Kačera všude po chodbách Národního divadla. Vždycky mi nějak unik, jak on prostě to umí dokonale, tohleto. A jednou jsem ale už se opravdu před něho postavil a neměl úniku. A jsem říkal, pane Kačera, já prej mám brněnštinu, takže vám to asi vlastně hrozně kazím. A ten pan Kačer se tak na mě podíval a říkal, Pavlíku, Heger to měl taky.
1: Já jsem to chtěl říct.
2: No jo, jenomže tohle mi řekl týden před premiérou. Takže vlastně, on mě jakoby pomohl, ale zároveň mě potvrdil, že tu brněnštinu mám. No takže to pro mě bylo úplný utrpení. Asi ještě celý další 3 roky, co jsme tu hru hráli, tak já tam chodil, já se tak hlídal, úplně jsem
1: to
2: nenáviděl.
1: To byl Shakespeare trochu,
2: no, ano, ano,
1: trochu v Hanticu.
2: A teď, kdybyste takhle chvíli mluvil, tak to chytnu zástupky a musím to pořád hlídat.
1: Ale co, a co ten Karel Heger to? Opravdu nikdy se toho nezbavil a Jaroslav Vojta, kolik zahrál na Národním divadle nádherný rolí? O ty tam měl tu brněnštinu a tu moravštinu, ale ještě víc.
2: No ale já to cítil jako hrozný handicap a tak mě to jakoby svazovalo v tom projevu. Tak děkuju. Kdyby náhodou, tak mi řekněte, jo. Ukažte mi.
1: Jasně, já vám ukážu a zase to zmizí.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak, když si před chvíličkou vzpomněl můj host, herec Pavel Řezníček, na některé bardy Národní divadla, kteří měli tu brnějštinu trošku, tak si vybral shodou okolností z klasiků českého humoru, protože teď je právě před námi návštěva té galerie, jednoho z opravdových velikých bardů herectví a humoru, taky z Moravy. Tak abychom nechodili dlouho kolem horké kaše, tak vy jste si vybral Vladimíra Menčíka. Tak. V čem se vám nejvíc líbil? Třeba ve filmu konkrétně.
2: Všichni dobří rodáci, fantastický. Fantastický, pak ještě samozřejmě takový ty, já nevím, jestli by dva díly nebo tři díly, Tažní ptáci a Ikarův pád, tak tam vlastně, ale to...
1: A dobří holuby,
2: ale v tom Ikarově pádu mě úplně, jak byl obrovský komik, že? Tak na ně mě fascinovalo, jako měl vystřihnout právě i ty vážné role. Ale já vlastně jsem nikdy neviděl nic, v čem by mě jakoby Menčík zklamal.
1: To je pravda.
2: Prostě on, nevím, třeba i film od Formana, doufám, že to nepletu, Lásky jedný, Plavovlásky,
1: no,
2: kde hrál vlastně s těma nehercema a jak se jim vlastně dokázal přizpůsobit, jak hrál vlastně velmi civilně a nevyčníval nad nima a dovedl vlastně utlumit ten svůj herecký projev. Nevím, pro mě genius.
1: Genius. Teď si dáme jednu takovou drobničku, ale zaperlý jako vždycky.
3: Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastnej flek a z ty krávy trocha hovězího pro mi siroty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Kapám, skutečně, já to... Kakyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli, tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kůň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pán, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě neskásy. Umpá, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhloumkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku ji na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z pěti hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zespal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byl tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utýct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kachyňa se takhle rozhlídá, protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a teď co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte, On pá, já jsem nevěděl, jsem taky nevěděl. Jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pán, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal stačený zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Pavel Řezníček, který je hostem dnešního tandemu, se v podstatě při studiu na DAMU prezentoval taky v Národním divadle. O tom, jak ta brněnština mu tam způsobila takové trošičku trauma, jsme si už povídali. No ale ta samozřejmě zmizela časem a vy jste začal svou opravdovou kariéru, která byla taková, takový první angažmá už jako úplně vážné, takové, jako herci říkají, jsem angažmá tam a tam.
2: Tak to jsem nastoupil po DAMU do Dejvického divadla v Praze.
1: A jak dlouho jste tam byl?
2: Asi rok a půl.
1: To není zase tak dlouho.
2: To není zase tak dlouho. Mně se tam sešla taková sezóna, kdy se to nějak nedařilo, nejenom mě, ale i řekl bych tomu stávajícímu souboru v té době. Takže mně se stalo, že jsem třeba dostal jednu roli za kolegu, který jakoby onemocněl a potřeboval, aby byl hospitalizovaný, takže už nemohl tu roli naskoušet, takže já to vzal třeba 4 dny před premiérou. Což je pro mě málo, já už se pak jakoby v té roli nikdy necítím úplně jako jistý v kramflecích. Následovalo další zkoušení.
1: Tak zkouší se 2 měsíce třeba.
2: No někdo to umí vystřihnout, no někdo, někdo třeba pak umí během hraní těch představení to nějak ještě jakoby vylepšovat, ale na to já jsem tam vůbec neměl jakoby sílu a odvahu, to jsem jako vždycky se snažil jenom naplnit to, co už bylo naskoušený. Další představení bylo, že se odpískalo 2 dny před premiérou, protože to prostě nešlo. Takže to už je takovej druhej zářez v té sezóně. A pak přišel ruský režisér, který na nás vlastně 2 měsíce řval. A to mě teda nějak úplně, nemůžu říct to slovo, ale asi tušíte.
1: Jako nesedlo. Takové.
2: Ne, no hodně, ale hodně mi to nesedlo.
1: Je nesedlo.
2: A tak se mi to nějak celý, jakože jsem vlastně potřeboval zjistit, jestli to divadlo tak miluju a chci ho dělat, anebo že si dám od něj pauzu. No, tak jsem si dal pauzu a už jsem se vlastně do divadla nevrátil.
1: A ta pauza byla tehdy, když jste začal dělat toho produkčního?
2: Produkčního. Šel jsem do televize Prima, tam jsem dělal produkčního ve zpravodajství a strašně mě to bavilo.
1: To je další profese, protože vy jste vystudoval, jestli se nepletu, herectví i režii.
2: Ano.
1: A teď jste začal dělat produkci?
2: Tak.
1: Že jste neskusil někde třeba režírovat?
2: Já jsem režíroval.
1: To já vím, režíroval se třeba v Mladý Boleslavi.
2: V Mladý Boleslavi a předtím ale jsem dělal absolventské představení v A studiu Rubín. Jsem zdramatizoval takovou povídku od pro mě nepochopitelně zapomenutého ruského autora Ivana Bunina, mimochodem nositele Nobelovy ceny. Tak jednu z jeho krásných povídek U cesty jsem zdramatizoval, zrežíroval a to bylo moc hezký, si myslím. A pak jsem režíroval v Mladý Boleslavi, ale tam už se to až tak moc jako nepovedlo.
1: Že děláte takhle jenom nárazově, přitom je to úspěšný a vy zase skočíte někam jinam.
2: Ten Bunin byl docela hezký a v té Boleslavi se to nepovedlo. Aha. Tam jsme se nějak nesešli s tím souborem, nějak jsem jim nevyhovoval, myslím, nevím.
1: Co ta produkční práce, ta vás bavila?
2: Ta mě bavila, jednak se tam sešel úžasný tým takových jako mladých lidí začínajících, takže vlastně nám tam bylo hrozně dobře. I mě to zajímalo. Politika mě zajímá.
1: Co jste produkoval?
2: Zpravodajství, ano. A ono to má vlastně velmi blízko k té práci režiséra, že jsem vlastně myslel na spoustu maličkostí, které se musí složit do toho celku. V divadle je to premiéra, tam to bylo ale každodenní večerní vysílání zpráv. Ano. No.
1: Pořád jste v napětí určitě.
2: To jo. To je velmi stresová záležitost. To jako...
1: Já bych řekl, že možná víc než ti koneční interpreti, kteří to dostanou takhle před sebe, na papíře, případně na čtecí zařízení a už to jenom chrli.
2: No ale tak tam byla taková parta, jako že to nebyly jenom čteči jako zpráv. To opravdu ti lidi tím žili, zajímalo je to, oni věděli, co říkají. Tak by to mělo být, asi ano. Ne jako v některých televizích, jako určitě. Že moderátoři to opravdu jenom přečtou.
1: Přesně, to je hezky, že o nich hezky mluvíte.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Řezníček, který je hostem dnešního tandemu, jak jste slyšeli, prožil pár takových záležitostí, které třeba by ani prožít nechtěl. To už tak v tom třeba hereckým, ale i sportovním životě bývá, že člověk najednou prostě se dostane do kolize s okolnostmi, s kolegy a tak dále, s repertoárem. A zase se jde dál, prostě to tak bývá v tom životě. Ale možná ten váš největší zádrhel byl paradoxně, na vojně, kde by to všecko mělo být tak, jak si podle řádu a nic by se nemělo stát. No.
2: Jenom, že se stalo. No. Já byl zrovna na opušťáku v Brně u rodičů, takže jsem se zašel podívat na svý bývalý působiště do divadla Na provázku. Podotýkám, že bylo pátek 17. listopadu rok 89. Ne, v sobota 18. A už se nehrálo. A už právě se mluvilo o tom, co se stalo v Praze na Národní třídě a že se bude stávkovat a tak. Takže jsem to vlastně velmi intenzivně tam prožíval s nimi a v neděli jsem se vrátil do kasáren na Přerova a říkal jsem všem, hoši, něco se děje. Jako nehrají divadla, na Národní třídě zabili toho studenta, prostě něco prostě se děje. A oni mi všichni říkali, prosím tě, když jsme koukali na televizi, a ve zprávách nic nebylo. Říkám, no to je jasný, že to do těch zpráv nedají, ale prostě...
1: Měli koukat na Vídeň.
2: Věřte mi, že se něco děje. No a to byla neděle večer a v pondělí ráno jsme se probudili a už jsme měli zapečetěnou televizi, zapečetěný rádio, už nás nepustili z kasáren, kluky parašutisty odvezli v noci někam pryč, nikdo nevěděl kam. Už pochopili i moji kolegové na vojně, teda, že se opravdu něco děje. No jo, jenomže to byl teda rok, že jo, 89, tak tam mě nebylo dobře, protože jsem měl strach, že ať nás pro Boha nepošlou do ulic proti lidem.
1: No fuj, tajve.
2: To bylo vlastně velmi nepříjemný, takových těch prvních 14 dní, kdy i ta sama armáda vlastně asi netušila, co se stane a co bude. A...
1: Tak teď vám řeknu něco, co vás opravdu rozesměje. Já jsem byl na vojně, když byl jiný kritický a krizový rok 68, když nám vlítli Rusáci a Poláci a podobně.
2: Ano.
1: A my jsme naopak žádali našeho velitele útvaru, ať nám vydá zbraně a ostré střely, že jdem do lesu a budem bojovat. Opravdu. To je paradox. To jsou ty paradoxy životní, co? No naštěstí on měl teda rozum a nedal nám je. Už bych tady nebyl asi, no.
2: No a tehdy taky měli rozum a neposlali nás do ulic, no.
1: Ale to vám věřím, že ten pocit asi nebyl příjemný.
2: No to bylo nepříjemné, protože já se teda v tom přesně nevyznám, ale ono asi, kdyby se vyhlásil výjimečný stav, tak já nevím, co je za neuposlechnutí rozkazu.
1: No. Ve válce asi je to jasný, no.
2: Asi kulka, jasný, no.
1: Takže... A jak vám to vysvětlovali, tu situaci, jak vám vojákům třeba tehdy?
2: No, naštěstí já teda měl jako to štěstí, že jsem byl u toho letectva. Že vlastně oni ti sami letci, oni se moc nepovažují za vojáky, ale prostě oni jsou piloti. To je něco jiného, že jo?
1: No, jsi šátečky.
2: Ano, jsou to prostě frajeři. A hlavně to nejsou žádní pitomci.
1: Ano,
2: takže vlastně oni i mezi sebou začali velmi rychle jednat. A vlastně se tam projevilo ta jejich touha taky, jakože tohle to změnit, to, co tady bylo. Takže i oni vlastně, jakoby ti v uvozovkách lampasáci, taky asi velmi intenzivně cítili, že do ulic zasahovat nepůjdou. Takže to nás zachránilo. Nevím, jak to probíhalo jinde, ale u nás teda jako se to velmi rychle otočilo jakoby ve prospěch revoluce.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak, kdybych teď chtěl vypočítat alespoň pár seriálů, filmů, ve kterých se Pavel Řezníček objevil, tak určitě bych nezapomněl Milenci a vrazi, Sametový vrazi, Keep Smiling. Kdo pak by se vlka bál? To je úplná novinka, že jo?
2: Není to novinka, to je z roku 2007. Mária Procházková režírovala s Jitkou Čvančarovou a s Dorotkou Dětkovou. Takovej rodinný film, no. Na ten jsem pyšnej.
1: A na který seriál jste pyšnej?
2: Já jsem miloval seriál Letiště.
1: Letiště?
2: Protože tam se sešla úžasná parta lidí. Jednak herců, ale i lidí ze štábu. Nějak jsme si sedli všichni.
1: Jsi se vrátil na letiště vlastně.
2: Vlastně. No já to bral jako poctu všem pilotům, který jsem miloval, tak jsem se to snažil vměstnat do jedné postavy. Ale tam prostě, když jste na place s Bobem Kleplem, se Zuzkou Bidžovskou, s panem Kratinou, Davidem Matáskem, Zuzka Norisová. My jsme si tam nějak prostě všichni sedli.
1: To je hezký, že Vláďovi Kratinovi říkáte pane.
2: Ne, teď, já, víte, co se mi... To... On mi tam hrál kapitána a my dodnes, když se potkáme... On je ale on je hrozný fešák. No, jako, já mu to vždycky říkám a on je rád, jako, ale já mu od té doby říkám kapitáne. Jo. Já mu neříkám pane Kratino, já mu říkám zdravím kapitána. No, a on mi říkal, jo, už mi tak klidně můžeš říkat, protože já jsem si udělal kapitánský zkoušky na loď, takže už mi klidně říkej kapitáne.
1: Jo, vlastně to je pravda.
2: Jo, říkal mi to.
1: No a v čem teď v současné době hrajete?
2: Teď jsem nastoupil do seriálu Cesty domů.
1: Kromě televize ovšem nějaký divadlo?
2: Ne. Já jsem se už do toho divadla nevrátil.
1: Vy vůbec nehrajete už divadle?
2: Vůbec. Ale já taky jsem mimochodem hroznej trémista, víte. Mně se pak stávalo, že já jsem na představení měl nejradši děkovačku, jako. A pak jsem si říkal, no to není možný, jako herec bych se měl na to těšit celý den, jak si to užiju. A já byl tak z toho strémovaný z některých představení. Jsem teda, jako.
1: No tak je pravda, že když jste si sednul tady k mikrofonu, ještě než jsme začali točit náš tandem, tak jste tak trošičku po něm koukal nedůvěrou, že?
2: Z toho já mám hrůzu, z toho mikrofonu.
1: Hrůzu. No tedy to koukám, ale já jsem to o vás čet někde, že vy rád tedy spíš film a televizi, tam, kde se jaksi točí po částech, a divadlo, že už ne. Takže k divadlu se nevrátíte nikdy.
2: To ne, to neříkám. To jako kdyby přišla hezká nabídka, hra, která by mě zaujala, která jakoby, že bych to chtěl vyprávět ten příběh, tak jo, určitě.
1: To byste i na tu trému zapomněl.
2: To u mě to opravdu souvisí s tím, že když si to odzkouším poctivě a jsem si pak jistý v kramflecích
1: to je ono.
2: A věřím každý větě, nebo vlastně vím, proč ji říkám, tak pak vlastně...
1: To je naprosto přesně řečeno a já úplně přesně vím, o čem mluvíte. Ve fotbale se tomu říká vycházet ze zajištěné obrany.
2: Přesně tak. A mít prostě natrénováno.
1: A mít jako... natrénováno, ano. Tak takhle to vypadá s hercem Pavlem Řezníčkem, mým dnešním milým hostem. Doufám, že i vám se to, vážení posluchači, líbilo stejně jako mě. A doufám, že i vám, Pavle.
2: No mě velmi.
1: Tak mějte se moc hezky, ať se daří, držím palce a čím víc rolí, tím líp.
2: Děkuju a hodně sportovních úspěchů vám přeju.
1: To samozřejmě a... vám taky. Naschle.
2: Naschle.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Vás, co máte rádi dechovky a lidové písničky, zdraví Vladimír Vernášek. Jak jsme slyšeli, na úvod nám hudební redaktor Milan Kašpárek nachystal polku Antonína Šroubka Dnes z večera. Hráli skoroňáci. A teď pozor, následující skladbu by měli uvítat nejen milovníci dechovky, ale také všichni turisté, poutníci a vyznavači procházek. Je lidová, tudíž moudrá a jmenuje se Cestička štěstí. Konečně nám někdo ukáže, kudy se vydat. Hrát bude Budvarka, vedená Vojtěchem Prokešem a zaspívají Marie Svobodová a Ludvík Petr. Škoda, že na té cestičce štěstí asi nebudou turistické znaky.

Díky Budvarce už víme něco o cestičce štěstí, ale už na nás čeká další kapela a ta nám zahraje hned několik skladeb najednou. Tedy ne, že by najednou hrála několik skladeb, bude je hrát postupně, ale stále to bude malá česká dechovka vedená Stanislavem Zemanem. Blanka Tumová a Josef Opelt nám nejprve zaspívají slavnou a známou polku Josefa Poncara o tom, kolik vesnic musel kdysi projít, aby se dostal za Milou. Už se těším, jak si budu tiše zpívat s nimi a doufám, že nebudu sám. Potom zazní valčík, který nás možná naladí až trochu nostalgicky. Willy Cook Znamínko složil melodii, kterou také určitě znáte. Mámy, vy naše české mámy. Zaspívají Svatava Černá a Josef Opelt. Tak pozor, Stanislav Zeman zvedá taktovku a malá česká dechovka už hraje díky vašemu rádiu, pochopitelně.

Posloucháte Český rozhlas Dvě Praha a hrála nám a ještě hrát bude malá česká dechovka vedená Stanislavem Zemanem. Skladatel Jaromír Vejvoda a autor mnoha krásných textů Ladislav Jacura asi měli ve škole pěkné známky, protože pravděpodobně často od učitelů slýchali slova ty to víš. Alespoň Ladislav Jacura vždycky vyprávěl, jak náměty svých textů bral ze života. Teď nám ji zaspívají Blanka Tumová a Josef Opelt. A potom zazní známý valčík Chaloupky pod horami. Skladatel František Výborský využil text, který napsal Josef Daleký. Zaspívají Blanka Tumová a Josef Opelt. No a po valčíku by to chtělo na závěr malého koncertu malé české dechovky Stanislava Zemana něco na rozproudění krve, něco hezky od podlahy. Tak co když si poslechneme polku, kterou Jaroslav Janovec právě tak nazval Hezky od podlahy. Zpívat bude Josef Zima a Irena Číšková. Tak, všechno jsem vám pověděl a už hrajeme Hezky od podlahy. I když nejprve začneme slíbenou polkou Ty to víš, ale to už víte.

Dohrála malá česká dechovka vedená Stanislavem Zemanem. Snad vás písničky v jejím podání potěšily. Zdálo by se, že k dechovce a zejména k polce se hodí pivo, ale není to tak úplná pravda. František Maňas složil polku nazvanou Přivínečku. Už z toho poznáte, že dnes skončíme na Moravě. Vojtěch Ducháček bude dirigovat Šohajku, zaspívají Stanislav Bílek a Vojtěch Ducháček. Šohajka bude hrát, ale já už se musím rozloučit. Tak pěknou pohodu, všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. A už hrajeme pro radost a dobrou náladu.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Pane docente, vy jste psychiatr, vidíte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Jsem psychiatr.
0: Mě vždycky trošku zneklidňuje hovor s psychiatrem, že si říkám, jestli pak ten člověk, jako každý oběť své profese, si nás při tom hovoru bude zkusmo testovat. Bude si říkat, tohle je introvert, tohle je hysterik, pozor, teď mi položí nějakou otázku odpovídající jeho psychickému profilu. Jste schopen se od toho odpoutat?
1: Myslím, že se mě to daří zatím docela dobře a domnívám se, že ten, kdo tímto prizmatem vidí svět jen tou svou profesí, že to je nešťastný člověk. Já si samozřejmě říkám, no tenhle člověk je upřímný,
0: ano.
1: A tady mě možná neříká pravdu.
0: No to je ale něco jiného.
1: Ale, ano jistě, ale dá se z toho jít potom už dál k určitým psychopatologickým činí, nějakým závěrům. Ale mně se daří to nedělat.
2: Pane docente, ale vy máte přesah do oblasti farmakologie, celý život zkoumáte účinnost chemikálií na psychickou stránku osobnosti, takže to už je biochemie víc než psychiatrie.
1: No, v podstatě spíš farmakologie, ale jistě ta biochemie vysvětluje, dejme tomu, řadu z těch účinků těch léků právě některými těmi biochemickými mechanismy.
2: Není tato doba přeprážkovaná? My se k tomu ještě dostaneme samozřejmě, ale tak střílím otázku odboku.
1: To je nesmírně těžká otázka. Já se domnívám, že tam, kde ty prášky nebo ty léky jsou ordinovány dobře a uváženě, takže možná by jich mělo být ještě víc, ale na druhé straně je pravda, že mnoho z těch léků se užívá víceméně často, tedy bez porady s lékařem, a tam to může být škodlivé.
0: No tohle je odpověď, která opravdu během té hodinky vyžaduje ještě důkladnější rozbor, vidíte?
2: Určitě. Lze vás mimochodem potkat ještě, jak běháte v Ďáblickém lese?
0: To jste ano. Běhal před pacienty na úprku, nebo jste držel kondičku, nebo o co šlo?
1: No, ale bývá to zpravidla přece jenom v době, kdy tam moc lidí nechodí. Je to zpravidla tak brzo po rozednění. No, teď ne, tak řekněme mezi 6. a 7. Poďačte je les prázdný a rána jsou krásné.
2: Ale ano, odpověď zní ano.
1: Ano.
0: To
1: ano.
0: Znamená, že vy přijedete do špitálu, do Bohnic a napřed si jdete zaběhat? Nebo jak tomu mám
1: zdaleka rozumět? Ne každý den. Tak

0: A teď ještě jedna otázka. Vy jste se deklaroval, než jsme vstoupili sem do kavárny, jako náš občasný posluchač, což nás jednak velmi těší, a za druhé mě to ponouká k otázce, jak trávíte svůj volný čas, třeba ty soboty odpoledne, to nemáte nic lepšího na práci, než nás poslouchat?
1: No,
0: o čem je váš život jinak, kromě těch prášků a té psychiatrie?
1: Tady, myslím, dělám ne zrovna duševně hygienicky správnou věc, že i to, co zpravidla je tedy tím volným časem, tak se bavím tou psychofarmakologií taky. Ale samozřejmě...
0: Tam patříme s tím pořadem.
1: To souvisí s tím, že v době, kdy je váš pořad, tak dejme tomu si pořádám nějak výpisky z literatury, kde vysloveně to nemusím číst, ale pozorně poslouchám.
0: A máte puštěné rádi.
2: Nevyrušujeme příliš.
1: Naprosto ne, naopak někdy přestanu si třídit výpisky.
0: To jste náš člověk, člověk končícího století, člověk, kterého jsme ještě nepředstavili.
2: Pan docent Oldřich Vinař, vítejte u nás.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.

0: docente, vy jste začal svou kariéru v cizině. Vy jste studoval, myslím, na Sorbonně, jestli se nemýlím, že?
1: No, jestli to byla kariéra, bylo to studium. Já jsem začal studovat v Brně, ale potom, co jsem se dostal do mezinárodního studentského prázdninového tábora na francouzskou Riviéru, tak se mě v té Francii zalíbilo tolik, že jsem místo, abych se vrátil do Brna, jsem se vrátil do Paříže.
0: Bylo před 48.
1: To bylo v 47.
2: roce. Ano, ukotvíme to v čase. Vy jste ročník 25, vidíte? To znamená, že ta studia přišla těsně po válce?
1: Ano, já jsem začal studovat po válce.
0: Ano. Proč psychiatrii? A ostatně co na Sorboně?
1: Medicínu. A tehdy mě fascinovala spíš neurologie. To mě připadalo jako takový daleko jistější, spolehlivější obor. A tím, že jsem tam zůstal rovnou po těch prázdninách, tak jsem si všechny věci doma nezařídil k takovému definitivnějšímu odjezdu. Tehdy v 47. roce Československo byla bohatá země, kde i mezi Francouzi jsem téměř vystupoval jako západní Němec v socialistickém Československu.
0: Ano. Ještě platilo se trvačnost.
1: Tam měli lístky na potraviny a koruna byla pevná. Když mě otec poslal koruny, tak já z toho krásně mohl žít. No, ale...
0: A to bylo ještě v 47. sucho, viďte, velké.
1: A to bylo sucho. Ale shodou okolností jsem uposlechl ultimáta mého otce, abych se vrátil a vyřídil všechny své věci v Brně v únoru 48. Mm-hmm. Já jsem se domníval, že se vracím na 14 dní a do Paříže jsem se vrátil za 11 let. Mm-hmm. Takže v Praze jsem skončil.
2: Ještě chviličku se trvejme u té poválečné Paříže. Sorbona, to znamená levý břeh Seiny, Saint-Germain-des-Prés, blízko, já nevím, Lucemburská zahrada. Žil jste tím trochu? Nasál jste jednou provždy trochu, co si frankofonního, anebo ne?
1: Doufám, že ano a dělá mě to dobře. Snad to bylo usnadněno tím, že frankofilové byli mý rodiče.
2: Aha,
1: takže
2: ano.
1: Já se od 6 let učil francouzsky a moc se mě to líbilo.
2: Čili vy jste byl vybaven jazykově pro ten prázdninový kurz i potom.
0: Když jste se naučil anglicky, abyste mohl třeba přednášet ve Spojených státech, co se také stalo, vidíte?
1: No, relativně pozdě, až ke konci studia medicíny, někdy, když mě bylo už tak 23, 24. Číst jsem uměl, ale abych jako mohl se dorozumět a mluvit, tak to až tak v 25, 26.
0: A v té Americe jste přednášel kdy?
1: No, já jsem tam byl několikrát. Já jsem tam byl na takovém dlouhém stipendiu, který dávala Světová zdravotnická organizace. Tak to jsem tam byl asi 8 měsíců a pak jsem tam byl občas na taková, řekněme, zvěšeně. Přednášková turné, což bylo vždycky několik týdnů jenom, ale zase delší čas jsem tam byl zase v takové převratné době od listopadu 89 do ledna 90.
0: A recepčního, pane docente, jste dělal kde?
1: To bylo v hotelu Olympic, ano. A bylo to potom, co jsem byl propuštěn z Výzkumného ústavu psychiatrického z důvodu morálních a to jsem musel opustit ústav do 48 hodin.
0: Co to je morální?
1: Vzdoroval jsem některým nařízením ředitele tím, že jsem se jaksi hájil určitými odborářskými právy. A to bylo zhledáno jako, že podkopává morálku a autoritu ředitele.
0: To jsme na prahu 70. let nebo kdy?
1: To bylo 76.
2: Když si tohle všechno jako rychlý film před sebou pustíme, možná nás to svádí k otázce, která pravda je banálně žurnalistická, ale odpuste nám ji. Kterou část svých profesních dějin považujete za pro sebe nejvýznamnější? Je to to, že jste třeba přednášel v Americe, anebo že jste třeba vyléčil nějakého bezejmenného člověka, který by jinak na tom byl strašně? Z čeho máte radost, když se ohlédnete za svojí prací?
1: No, já prožívám něco, co potřebuje ten dlouhý časový, já nerad říkám to slovo horizont, on je taky moderní. To jest, že neustále se vracím k těm zážitkům, které jsem měl, když jsem na tu psychiatrii nastoupil, s tím, co vidím dnes. A ten zážitek té naprosté drama, i když pomalé, tak přece jenom dramatické změny, která úplně všechno obrací, To ze mě dělá prostě takového entuziastu přes ty možnosti léčby. Já bych nechtěl mluvit jenom o těch psychofarmakách. Já jsem mezi těmi takzvanými biologicky orientovanými psychiatry, tak to trochu pokládám za člověka, který snad až trochu zbytečně mluví o psychoterapii. Já se domnívám, že ty úspěchy té farmakoterapie jsou z valné části způsobeny tím, že to psychofarmakon mě umožní psychoterapeuticky s tím pacientem zacházet. Že když on ten lék nemá, tak je neklidný, hostilní, nechce komunikovat. Ale jestliže je už potom pod vlivem toho psychofarmaka, tak to k tomu pacientovi otevírá dveře. A těmi dveřmi musí někdo vejít. Jiný člověk, který s ním mluví. Když nevejde, tak se ty dveře zase zavřou.

0: Vy se zabýváte, jak bylo řečeno, účinností dávek léků. Dá se také měřit nějakým způsobem účinek psychoterapie?
1: Dá, v podstatě podobnými metodami jako účinky těch léků. Ale prokázat, že to je účinek té psychoterapie, je daleko těžší než v případě těch léků. Takové heslo je, že já mohu o něčem tvrdit, že je takové či onaké ve srovnání s něčím. A já mohu měřit účinky jednoho léku, když ho srovnávám s jiným lékem, eventuálně ve srovnání s placebem, s tabletou, ve které není žádná farmakologicky účinná látka. Poněvadž tam potom všechny ostatní faktory, kromě toho farmakologického účinku léku, odpadnou. Zatímco u psychoterapie je těžké to zařídit tak, abych já měl kontrolu, jak by ten pacient vypadal bez té psychoterapie. Tam je to metodologicky nesmírně těžké. Jde to, ale je to těžké.
2: Pánové, dovolte, abych se toho, co jste řekl, zmocnil laicky. Vy jste řekl, že za ta desetiletí, kdy působíte v psychiatrii, se toho strašně změnilo k lepšímu, protože přišly do hry nové a nové léky. Ano, to byl první bod. Je to tak?
1: Ano.
2: A pak jste řekl, že pacient je pro vás lepším partnerem poté, co mu naindikujete ty nové léky, protože je s ním lepší řeč. Je to tak asi?
1: Dá se to tak říct, ale neplatí to samozřejmě obecně. Jsou psychické poruchy, kde mohu léčit psychoterapii naprosto bez těch léků. Mm-hmm. Ale poruch tohoto typu není mnoho. V každém případě většinou při uvážlivém použití těch léků úspěch té psychoterapie se jednak urychlí a usnadní. Když budu mluvit s úzkostným pacientem a on je velice úzkostný, tak on může být inhibován to svou úzkostí, aby mě vůbec něco pověděl o nějakých svých traumatických zážitcích. Ale jestliže už začala léčba anxiolytiky, on o tom hovoří volněji a ta psychoterapie jde líp kupředu.
0: To mě napadá. Vy jste psychiatr, nicméně zdravý člověk, psychicky zdravý člověk, a já se ptám, do jaké míry vy můžete ten případ nazřít také zevnitř. Vy se setkáváte se svým pacientem, znáte vnější projevy jeho choroby a tak dále, ale víte, jak je někomu špatně, když je depresivní nebo když je to třeba schizofrenik? Měl jste možnost někdy si navodit aspoň částečně experimentálně tento stav?
2: A je to účelem?
1: No, já si nejsem jistý, že jsem duševně zdrav. To musí říct někdo jiný.
2: Jsem rád, že to říkáte za nás. Svrbělo mě to na jazyku.
1: Ale jistě ta schopnost se vžít do toho, do té pozice toho pacienta je nesmírně důležitá. Poněvadž v psychiatrii my nemáme teploměr, my nemáme rentgen, abych já nějakým způsobem mohl hodnotit přesně to, co se v pacientovi děje. Čili to, jak já to hodnotím, je to, že se nějakým způsobem projíkují do jeho situace a snažím se na to dívat tak, jako on, a my tedy jaksi identickou situaci. A podle toho já stanovím tu hranici. Dejme tomu, ta vůbec nejtěžší hranice právě v psychiatrii je rozeznat, kdo už je nemocen a kdo je zdravý. Ono není těžké rozeznat, já nevím, schizofrenního pacienta od člověka, který trpí nějakou panickou úzkostí. Ale těžké je najít přesně ještě tu hranici. Tady, já nevím, jestli to bude dobře pochopeno, ale ta projekce jde tak daleko, a říkává to primář Rubeš, ten říká, no, alkoholik je ten, kdo pije víc než já. Prostě já se do toho projíkuji, já jsem ta norma. A já se musím moc dobře znát, abych tu normu, co možná teda stanovil spolehlivě.
2: To je skoro filozofická otázka.
1: Ano. A pokud je o ty prožitky, no tak z části to jde. Já jsem pracoval s lizergamidem, s LSD. A v době, kdy se celkem nezneužívalo to LSD k nějakým kriminálním činům, tak se to nepokládalo za tak nebezpečné. Takže řada psychiatrů a psychiatrického personálu, sestry, ze své vůle chtěli jako to prožít, poněvadž to jim právě dává trochu nahlédnout do těch prožitků toho pacienta. Poněvadž jsou tam taky takové iluze, zkreslení toho, co vidím, a zvláštní posuny nálad, které jsou velice podobné tomu, co prožívá duševně nemocný.

0: docente Vinaři, já vím, že vy nejste sociolog, vy jste psychiatr, ale přesto položím tuhle otázku nebo tohle téma. Jak byste diagnostikoval po těch 10 letech tu naši novou dobu? Kde je tam hranice mezi normalitou a nenormalitou mnoha lidí nové doby? Víte, já se dívám jen na televizi, na zprávy a teď neútočím jenom populisticky na politiky. Mluvím třeba o spoustě ambiciozních lidí, kteří se od někud vynoří a demagogicky vám přes tu obrazovku vzkazují svůj vjem světa. A já si někdy jako laik říkám, je to jenom člověk, který nás chce svádět jako populace, nebo už je nemocný? Nadhazuji jedno téma.
1: Já bych si netroufal, jak si udělat diagnózu u nikoho z tak známějších našich postav politické scény. Tam opravdu se domnívám, že to je věc velice nesnadná.
0: Ale jsou to i podnikatelé, víte, té nové doby. Různí zvěrozvěstové různých názorů na svět.
1: Tam může být nesnadné rozeznat, do jaké míry to je maličko něco, kde se ta osobnost do toho tak trošku úmyslně vžívá. Znal jsem jednoho velice moudrého psychiatra, který říkal, víš, ono je vždycky dobré, když tě ostatní poskládají trochu za psychopata. Tak si můžeš něco dovolit. Takže mně někdy připadá, že se někteří naši politici do této role stylizují, aby jim něco prošlo. Ale to nemyslím, že je duševní porucha, to je kus chytrosti takové.
0: Není to. A znovu, já to asi neumím vyjádřit, pane docente, nám se nejedná jenom o psychiatrický profil několika členů Senátu. Nám se jedná o ty různé typy, které samozřejmě defilují těmi zprávami. Mladiství vrazy, lživí a ambiciozní podnikatele a tak dále a tak dále. Jistý vzorek té populace.
1: Kdybych měl být tak si psychiatricky přísný, tak mohu říct, že tam může jít o takové zvláštní akcentované osobnosti. Mm-hmm. To, čemu se dřív říkalo psychopatie. Ale dneska vzácně se tomu říká psychopatie. To totiž souvisí s tím, že novináři, reportéři a vůbec
0: ukazuje nás tuškou.
1: Nám ukradli spoustu termínů. Ještě Heveroch měl diagnózu stařecká zblbělost. Pak se tomu říkalo senilní demence, dnes tomu říkáme Alzheimerova nemoc. Vy jste nám ukradli hysterii, my dneska si nemůžeme někoho označit za hysterika, on řekne, že to je nadávka. A pomalu nám berete tu schizofrenii, což taky, a měli by se bránit i pacienti, poněvadž jestliže někdo má dobře systemizovaný blud, to je člověk, který má logiku možná daleko přísnější, než kdo je zdravý. Ukradli jste nám slovo droga, poněvadž droga znamená něco, co je živočišného původu a usuší se to a pak se to po kouskách člověku dává. Ale přeložilo se drug jako droga do češtiny a ve skutečnosti tam se tím myslí
0: prostě
1: lék.
0: Prostě jsme nepřátelé, ale
1: vůbec ne, já jenom říkám, že to mě vede k opatrnosti používat těch psychiatrických termínů.
0: Jako psychopat, teď se tomu
1: řekněme tomu právě jako psychopat. Tak my můžeme mluvit o akcentované osobnosti, že je to osobnost, kde ty jednotlivé povahové rysy jsou nevyvážené. A můžeme k tomu přidat další definici. Tato nevyváženost potom vede k tomu, že to dělá potíže jemu anebo jeho okolí. Tak je pravda, že mluvíte-li o těchto lidech, někdy tak to dělá potíže jejich okolí.

0: Vy jste nakousl téma drogy. Já vím, že teď je daleko jednodušší koupit na Václavském náměstí pervitin nebo heroin, ale přece bylo mnoho léků zneužívaných. Také ke spokojenosti farmaceutických firem?
1: No, řekněme těch, kterým dnes říkáme neetické. A nebo i u těch etických firem, tak jenom některých jejich pracovníků. Ale pravda je, že zvlášť pokud je o zavádění nových léků a právě těch, o které nám jde, aby se jich lidé nebáli, to je antidepresiva. Poněvadž my víme, že ta deprese to je trápení a trýzeň strašlivá a že přece jenom se málo kdy diagnostikuje, že lidé se bojí, s tím psychiatrovi skoro vůbec nejdou, spíš jdou k praktickému lékaři nebo jinému specialistovi a spíš potřebují somatickou záminku, aby vůbec s tím lékařem mluvili. Něco je bolí někde a tak dále. Ale s tím se nesvěřují, s tou depresí. A tady my víme, že čím dřív a čím mírnější formu té deprese léčíme, tak tím víc těm lidem pomůžeme. A že je to dokonce prevence dalších onemocnění, ale diabetes, kardiovaskulární onemocnění nebo dokonce rakovina. My víme, že když je člověk depresivní, tak tyto nemoci mají horší průběh, horší prognózu. Tam se domnívám, že zatím u nás přepráškovaní nejsme, zvlášť když to srovnáme, dejme tomu, ze Skandinávii. My máme studie, kde můžeme porovnat podle počtu obyvatel a těch definovaných denních dávek, jak vypadáme ve srovnání se Švédskem, Norskem. Tak my jsme téměř stáli jenom na takové třetině až polovině spotřebu tam v těchto zemích. Poměrně vysoko jsme, ale dejme tomu právě ve spotřebě analgetik, léku proti bolesti. A to pravděpodobně souvisí, že depresivní lidé u nás zneužívají analgety. Bolí je něco, oni neprožijí to, že jde vlastně o bolest duše a léčí to prášky proti bolesti.
0: Si dovolíte, ale mohu zpátky k otázkám drog. Je to také obor vaší působnosti, závislosti a tyhle věci?
1: To patří do psychiatrie a taky se tím zabývám. Já především se domnívám, že ten počet těch závislých zdaleka není tak vysoký, jak se obvykle říká. A zase bych trošku vytkl médiím, že se hovoří o tom, že třetina nebo polovina středoškoláků prostě kouří marihuanu a tak dále. Poněvadž pak si ten chlapec, který si ji nevykouřil, tak si řekne, tak já jsem nějak pozadu. Všichni ostatní už to zkusili. A o tom nejsou přesnější data, že by tomu tak bylo opravdu. Ona Světová zdravotnická organizace to formulovala velice přesně, že pokud jde o tu drogovou problematiku a mluvíme-li o epidemii, tak tím infekčním agens není jen ta droga, ale ta informace o ní. Když se ti mladí lidé dovědí, že já nevím, za $1,000,000 něco někde zabavili, tak $1,000,000, to musí být něco strašně cenného. Takže já nechci, aby se to popíralo, aby se to ignorovalo, zatajovalo, ale umět to dát do kontextu, který to ukáže, že v podstatě je to jenom část problémů naší společnosti a že to nejsou třeba teda jen ty drogy. A ještě jednu věc musíme rozeznávat. Tady může být část mládeže, která experimentuje s drogami. Oni jen jsou zvědaví a oni to chtějí zkusit, co to dělá. Naštěstí velká část z nich to zkusí, zjistí, že to žádný ráj není a nechají toho. Ale je tady veliké nebezpečí, že ten, kdo to zkusí, že pomalu to potřebuje dál a dál, zvyšuje dávky a stane se skutečně duševně nemocným, ale to nemusíme jít k drogám, to platí o cigaretách a alkoholu taky. Z konzumentů alkoholu jenom asi 8% jsou alkoholici, to jest ti, kteří jsou závislí. Ovšem u toho heroinu je to jinak, tam téměř každý, kdo to zkusí, tak už tomu propadne. U cigaret tam se soudí, že to je 30% kuřáků, že jsou závislí. A já si myslím, že to, co se jako pokládá za neobyčejně rozšířené mezi mládeží, tak je spíš jenom to experimentování. Ale je zapotřebí jim říct, že to je nebezpečné. My dnes víme, že tady je biologická predispozice k tomu, aby se někdo stal závislý. Synové alkoholiků mají 7x vyšší pravděpodobnost, že propadnou tomu alkoholu, než ostatní mládež. Takže tady je biologická hereditální predispozice. A my nemůžeme říct, a zvlášť ti mladí lidé to nevědí, jestli on nemá tu dispozici. Já to často říkám tak, že jestliže někdo má dispozici hereditálně a geneticky, aby se stál houslovým virtuózem a nesetká se v životě s houslemi, tak,
2: má smůlu,
1: tak vlastně se
2: možná
1: na to nikdy nepřijde. A tady taky, jestliže ten člověk si nikdy nezobne toho heroinu nebo opia nebo pervitinu, no tak je to v pořádku. Ale když to zkusí, tak ti, kteří jsou predisponovaní, tak to je veliké riziko a tam je zapotřebí tedy.
0: A tady nastává problém dostupnosti těch drog.
1: Jistě, zase, abych se opřel o autoritu, to mínění té Světové zdravotnické organizace, že jedním z hlavních nástrojů prevence je snížení dostupnosti. My jsme bez nějakých protilátek imunitních po tom 89. roce se dostali do situace, kde nemají se ty protilátky, jsme tomu vystaveni. Počínají těmi informacemi a končí tím, že se ty drogy dostanou. Zatímco jinde ten nárůst není tak, nemusel být tak prudký ve srovnání s tím rokem 89 u nás, poněvadž tam už mají mechanismy jakési sebeobrany. Už je to nějak kulturně vědí, jak s tím zacházet.
0: Vy jste udělal jednu zkušenost, v 76. jste byl v hotelu Olympic, pašovali se tam drogy?
1: Já jsem se s tím nesetkal, ne. Opravdu jsem se tam tehdy s tím nesetkal, tam bylo, že jo, tam kvetlo nějak spíš to vexlářství, že jo, a tak dále. A myslím, že kdybych tam byl zůstal, tak jsem, pokud mě nezavřeli, tak jsem byl dneska velice bohatý.

0: Toto je kavárna Bohemia, docent Vinař, otanucí Jiří Vejvoda. Pane docente, co když jste se vy minul na celý život svým oborem? Co když jste měl třeba být sportovcem nebo spisovatelem? Říkáte si to teď někdy? Když se často, zpět, opravdu?
1: Velice často a dost mě to trápí.
0: Jak se odpovídáte?
1: Vyhnul jsem se naštěstí tomu, že jsem se nestal sportovní primadonou, poněvadž rodiče za okupace německé mě obstarali vysvědčení, že mám něco se srdečním svalem, aha, abych nemusel na totální nasazení do hříše. A já tomu věřil, že tomu tak je, takže jsem přestal dělat jaksi dost dobré výkony v plavání.
0: Oni mi
1: to neřekli, že to je to jistě, tak mladý kluk, on by to prolátl a pan doktor by byl v tom, že oči. Takže jsem byl uchráněn takové nějaké možnosti, abych se věnoval jenom lehké atletice nebo plavání, který mě strašně zajímal tehdy.
0: Promiňte, kdy vám to řekli? Po válce?
1: Až po válce jsem to dověděl. Ale tak v poslední době se snažím jednak proniknout s tou psychiatrií mezi ostatní lékaře, poněvadž to se domnívám, že je veliký dluh.
0: Mezi jiné obory tedy.
1: Aby praktičtí lékaři a jiní lékaři než psychiatři také znali tu problematiku psychiatrickou a mohli i po té psychiatrické stránce pacientům pomáhat, aby nemuseli všichni k tomu psychiatrovi, kde chtě nechtě, abych toto by bylo samozřejmě ještě lepší, ale to stigma té psychiatrie přece nám tady se s tím, je to realita, i když teda
0: nedobrá. Takže jste měl být osvětářem, nebo?
1: No a v souvislosti s tím jsem se taky dostal k tomu, že si myslím, že je dobře, aby veřejnost to hodně o té medicíně věděla. A věděla spíš něco takového solidního a ne tak snad, co občas se čte v takových...
0: Prostě ne od nás novinářů, neřekněte to rovnou.
1: Ne, tady opravdu neobvinuji novináře, to skutečně bývají někdy i kolegové, kteří podléhají těm svodům, že pak píšou do nějakých těch takových právě seriózních novin to, co si o tom zdraví myslí a není tak docela vždycky pravda. No tak vedlo mě to k tomu, že jsem se snažil jaksi popularizovat některé ty poznatky i ve veřejnosti a vyšla mě taková knížtička o lécích pro duši a řada snad i lidí, jejichž mínění si opravdu vážím, tak tam polovina toho byla nějaká taková beletrie, kde jsem vylíčil, co se pacientovi děje a polovina pak byl ten odborný jaksi doprovod a vysvětlení. Takže mě lichotili, že to beletristicky, že bych jako u toho měl zůstat. Takže to jsou takové jedny z těch volných chvíl, že jo. Ale oni to nejsou ani volné chvíli. Někdy mě to prostě tak nutí, že i když vím, že zítra mám přednášet a ještě to nemám docela dobře připraveno, tak že si přece jenom ještě něco takového píšu.
2: Uvažoval jste třeba o nějakém velkém díle beletristické?
0: Román.
2: Musí lákat člověka, který celý život se zabývá lidskou duší. To je konec konců záležitost i těch mizerných spisovatelů, ale také dobrý.
1: No nevím, jestli takovou věc o sobě mám odkrýt, ale jo, tak napsal jsem něco, co snad se dá nazvat textem, nebo povídáním, možná trošku románem. Motivací k tomu, abych to napsal, tak bylo to, že se domnívám, že lidé by už podle Wericha neměli nic pokládat za definitivní, že? A že i ten život není definitivní a tím, že ten život je otevřený, a to snad souvisí právě s tím mým pocitem, dělám vlastně celý život to, co jsem měl, že si nechávám tu otevřenost, co kdybych dělal ještě třeba teď něco vlastně jiného, a jestli by to nebylo správnější. Tak testuju si své hypotézy zpravidla tím, že si představím opak. Tak já jsem si představil společnost a říkám si, že ta otevřenost toho života souvisí s tím, že my nevíme, kdy umřeme. Tak já si představuju společnost, jak by asi ta společnost vypadala, kdyby každý ve svém občanském průkazu místo data narození měl datum smrti. Je to téměř hrůzné, že, takové pomyšlení, ale dost mě to dalo přemýšlení a snažil jsem se o to tam jako...
2: A co se zásadního od toho vlastně může odvinout?
1: To pozitivní se domnívám, že je v tom, že lidé na základě toho, že vědí, že jim zbývá 5, 6, 15 nebo 3 měsíce života, takže si to líp rozmyslí, co budou dělat. Samozřejmě zase podle své povahy. Někdo chce ještě něco produktivního, pozitivního pro lidi, jiný spíš chce užívat, že se akcentují tyto jaksi tendence, se domnívám. To je jedna z věcí. No druhá věc, s kterou tam jako se snažím nějak řešit, že se spíš lidé budou sdružovat podle toho, Vrstevníci podle toho, ano.
0: Pane docente, to je absurdní, ale strašně vážná myšlenka, kterou jste řekl. Myslíte si, že existuje velké procento lidí, kteří by se nedokázali vlastně vyrovnat s tou myšlenkou, že by se dozvěděli, kdy z tohoto světa odejdou, že by jim dopůsobilo obrovské trápení, vědomí konečnosti?
1: Já jsem o tom přesvědčen. Já myslím, že by to zasáhlo vlastně každého, poněvadž to zase je dokonce psychiatrická nebo psychologická, to nemusí do patologie, jaksi fakt, že chtě nechtě lidé přece jenom intrapsychicky většinou žijí tak, jako kdyby byli nesmrtelní. Oni s tím nepočítají. My stále zdůrazníme, že bychom měli dneska lidi vychovávat právě k tomu, aby si zvykli na to, že umřou. Ale ono je to těžké takhle vychovat člověka. Čili ten otazník nad tím, kdy umožňuje jakosi hraní si s tím, že vlastně no kdo ví, kdy to bude a prostě s tím nějak nepočítám, čili de facto jako kdybych byl nesmrtel.
0: Četl jsem takovou studii, možná je to chyba, v tuto odpolední hodinu se trvává to tak pochmurného tématu, ale četl jsem studii, že to, co vy říkáte, se prohlubuje ruku v ruce se skutečností, že už se neumírá doma, že lidé vesměs odcházejí do nějakých kachlíčkových velkých špitálů, kde si na okraji města teď fabuluje. Že prostě člověk není s tím fenoménem smrti, s tím, že je to přirozené v koloběhu života, od malička konfrontován.
1: Určitě, když čteme staré romány, já nevím, Čechova i Balzaka, tak tam se setkáváme s tím, že řada těch popisovaných situací a scén je u toho lůžka umírajícího, který je doma, kde předává ještě eventuálně některé své zkušenosti, moudrost, že a je tam určité vyrovnání. I pro ty potomky, tím, že jsou s tím, jaksi, že to je něco přirozeného, tak je to jaksi přijatelnější umřít, než když my si toho umírajícího dneska odklidíme z toho domova do té nemocnice, kde jakoby profesionálně už se s tím počítá. Prostě ta konfrontace se smrtí tím, že jsme si jaksi institucionalizovali někam jinam, myslím, že, že to chybí tomu ve srovnání s tím, co tedy bývalo. Já nechci tvrdit, že to je jenom chyba, já si tím nejsem jist.
0: Ale je to tak.
1: Ale je to tak.

0: Once to vlev.
1: Pane docente, někde jsem o vás četl, že když si píšete přednášku, takže levá strana toho papíru je popsaná tím vážně míněným textem a napravo, že si píšete zcela soukromé poznámky, takové lehce sebeironizující, abyste se nebral příliš vážně. Platí to pořád, nebo je to smyšlenka? Jak je to s tím?
2: To mi něco připomíná, řeknu to potom.
3: No, přiznám se k tomu, že to dělám pořád.
1: Ano.
3: A je zajímavé, že... Ano, tak já nevím, jestli je to zajímavé, proč bych ze sebe dělal tak zajímavou osobnost, ale čím míň mám času, abych to dokázal v tom čase udělat, to, co potřebuju, tak tím víc přibývá těch jaksi vedlejších poznámek. Mně to připomíná, že od toho psa, který, když má obrovskou motivaci něco najít, po čem jako čenicha, tak pobíhá ve větších kruzích, než tam, kde to opravdu je. Takže já taky, když mám toho času, tak jak si ještě pořád takovou tu aktivitu, která, tak tu mám ještě větší.
1: Má to nějaký racionální důvod? Už ano, jste se tak vyšetřil v tomto ohledu?
3: Ano, tak dá se tady mluvit o jakýchsi takových procesech, které souvisely ještě s takovými starými poznatky. Říkalo se jim vyšší nervová činnost a ono se tady trochu ten Pavlov tím, že to propagovali v Sovětském svazu jako komunisté, tak ten Pavlov se dneska jako už dlouho tolik nenosí, ale je to škoda, poněvadž tam byla řada věcí, které jsou nepochybně prokázané záležitosti.
2: Kam míříte, pane docente?
3: No, chci
2: tomu
3: říct,
2: že když máte napsat vážnou vědeckou stať, hned ve vás nabíhají poťouchlosti, nebo...
3: No, že ta velká koncentrace té pozornosti může vyvolávat něco, co je opakem. Že se to rozptyluje. Ale kdybych to vysvětloval psychologicky a ne fyziologicky, tak ono to skutečně tu věc vylehčí. A já skutečně pak mám trošičku nadhled. Jo, když si toto dovedu nějak transponovat do nějaké, řekněme, až takové humorné situace, tak mám pocit, že tomu já líp rozumím a že mě to potom dává možnost, abych tuto věc třeba vysvětlil i jiným a třeba už tu humornou situaci neřeknu, ale nějak mě to pomůže téma vylehčit, abych to nějak lépe formuloval.
2: To, o čem jste vyprávěl, pane docente, mi připomnělo chvíli, kdy byl nalezen a analyzován deník Leonarda da Vinci a on v tom svém deníčku třeba popisoval své přátele, ani ne tak mecenáše, tam to, co řeknu, by bylo pochopitelné, ale i blízké přátele, velice je chválil a současně na straně, po straně kreslil jejich ohavné karikatury. A oni se nad tím zamýšleli, že musel být zvláštní člověk, jimž probíhaly protichůdné proudy vědomí zřejmě.
3: No, tak tady je nebezpečí, abych nebyl pokládán za schizofrenika, protože tam se ta inkoherence se pokládá za něco, co patří k té schizofrenii, ale ono to skutečně patří k tomu, že řadu věcí si můžeme lépe představit a lépe vysvětlit, když si představíme jejich opak. A na tom opaku si testujeme tu svou hypotézu. No, ono to do jisté míry platí i o testování hypotéz ve vědě. Já to nemyslím, že bych jako tímto způsobem vždycky o tom přemýšlel předem, ale vždycky, když mě někdo něco tvrdí, tak si představím, jak by to vypadalo, kdyby to bylo naopak. To vám hrozně pomůže. A to samozřejmě může být něčím, co se pokládá za... Ale tam to vypadá jinak. U třeba schizofrenních nemocných. Pokud ten test toho opaku si nějakým způsobem navyknete dělat, tak daleko líp proniknete k jádru toho problému. Myslím, že to taky dokonce někdo tak často říkal, že to bude takový bomu. A co, když je to naopak?

0: Pane docente, vaše žena je, myslím, ze stejného oboru, vidíte?
1: Ano.
0: Máte dvě dcery, obě jsou lékařky.
1: Tři dcery.
2: A všechny jsou lékařky?
1: Dvě jsou lékařky, jedna je farmaceut.
0: O čem je v sobotu odpoledne řeč u vás,
2: pokud se někdy sejdete?
1: No, rádi se scházíme, snažíme se to dávat takhle dohromady, je to velice příjemné, ale...
2: Jsou takový tam... malý lékařský odborový klub v podstatě.
1: Ale ujišťuju vás, že o té medicíně
2: ne.
1: Velice málo kdy.
2: Čili spíš o životě obecně, o tom, jak se komu z vás daří a proč.
1: No a co podnikneme s tím volným odpolednem a jaká je teďka vysoká voda v Berounce.
2: Takové... Kolik je vaší nejmladší dceři, pane docente, nebo těm nejmladším, pokud jsou to ta dvojčata?
1: No už jim bude 30, 29.
2: Liší se v mnohém jejich vnímání světa, hierarchizace jeho jevů a to vaše? Nacházíte někdy společnou řeč, anebo ještě lépe, jste někdy naprosto v rozpacích, utichnete, protože obě strany cítí, že hodnotí svět jinak?
1: Já jsem rád, že to hodnotí jinak. Myslím, že jsme si toho vědomi navzájem a že ta různá vidění světa, že nás vzájemně, kdybych to řekl, tak vznešeně obohacují.
2: To se někdy nepohádáte, nebo vás to neštve, že ta dcera nechápe, že tohle je nesmysl?
1: No,
2: tak tady se
1: přiznám,
2: aha,
1: že maličko používám trošku té své profese a že jak si to mé přesvědčování má jiný charakter, než abych říkal ano, ano, ne, ne a ty se mýlíš. Ale ne, já, jestliže jsem to takto formuloval, že naše pohledy na svět se liší, tak možná, že si trochu fandím a že oni to mohou vidět jinak. Ale myslím, že docházíme ke konsenzu. No ono mě to velice obohatí, to, jak to vidí oni. A myslím, že jim tak není docela protivné, když vědí, jak se na to dívám já.
2: To znamená, že vy nejste příznivcem generačního dělení světa, kterého jsme teď někdy svědky od těch stupidních inzerátů, které chtějí pracovníky jen do 35, až po opačnou skupinu, která se brání a říká jenom my 65letí, hold víme, jak na to.
1: Já to možná ovšem, že to tak nevidím, tak je dáno tím, že si fandím, že já bych se nechtěl dostat jako jasně do té kategorie těch stařečků. Takže ten duševní věk není dán tím matrikovým věkem. Takže myslím, že v mnoha věcech mladí lidé, a teď pro jistotu musím zdůraznit, že to nemusí jít o mé děti, takže jsou daleko starší než já. Ale zase naopak, že vím o lidech starých, kterých si velice vážím a kteří si myslím, že svou myslí jsou ještě mladší než já.
0: Stává se vám, že vás zastaví revizor v metru a chce na vás lístek?
1: To mě lichotí. To mě lichotí. Raději bych zaplatil tu pokutu, než je vytáhnu legitimaci, abych mu ukázal, že už platit nemusí.
2: Takhle je to. Aha.
0: Já bych vám tu pokutu vysolil, kdybych byl tím revizorem, protože vypadáte rozhodně na méně.
2: No, pane docente, nechte jí tu na kávu, tu sumu pro příští hosty a děkujeme za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
2: Hodně štěstí.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
3: Kapitola 21. pojednává o velkolepém dobrodružství s přilbou Mambrinovou, o tom, jak se stala skvělou kořistí našeho nepřemožitelného rytíře.
4: Tak si, Sancho, vždycky myslím, že v každém přísloví je zrnko pravdy, neboť všechny ty výroky pramení ze zkušenosti a především ten, který praví jedny dveře na klíč, druhé do kořán. Říkám to proto, že nám sice včera štěstěna zavřela dveře k dobrodružství, ale dnes před námi otvírá do kořán jiné dveře k dobrodružství lepšímu a jistějšímu. Nemýlím-li se totiž, blíží se k nám muž, který má na hlavě přilbu Mambrinovu, při které jsem, jak ti známo, slavně přísahal.
5: Dejte si pozor, milosti. Kdybych mohl mluvit pěkně od srdce, vysvětlil bych vám to možná tak, že byste viděl, jak se mýlíte.
4: To pak opravdu nevidíš tamhle toho jezdce, který k nám přijíždí na Sivákovi a má na hlavě zlatou přilbu?
5: Co vidím, a vidím dobře, je jen jakýsi člověk, který sedí na oslu a na hlavě má něco, co se blízká.
4: A to je právě ta přilba Mambrinova. Jdi nyní stranou a nech mě s ním o samotě. Uvidíš, že nepromluvím ani slova, abych zbytečně nestrácel čas a rázem skoncuji to dobrodružství a přilba, po níž jsem tolik toužil, bude má.
6: S tou přilbou, koněm a jezdcem, které spatřil Don Quixote, to bylo ve skutečnosti takto. V onom kraji byly dvě obce. Jedna tak malá, že neměla ani lékárnu, ani holírnu a právě toho dne potřeboval jeden nemocný, aby mu lazebník pustil žilou a jiný opět chtěl, aby ho oholil. I rozjel se tedy barbíř do sousední vesničky a vzal si sebou mosaznou mísu. Náhodou se v tu dobu dalo do deště a tak si barbíř posadil na hlavu tu svou mísu a protože byla vyleštěná, blištěla se na půl míle daleko. A proto se Donu Quixotovi zazdálo, že vidí rytíře se zlatou přilbou na hlavě, neboť ať viděl cokoliv, měnilo se mu to v obrazy ze střeštěných románů rytířských. Když tedy uviděl, že je ten chudák nebohá na blízku, vyrazil proti němu bez jakéhokoliv dohadování se skloněným kopím rozhodnut, že ho probodne skrz na skrz.
4: Braň se, duše otrocká, nebo mi dobrovolně vydej, co mi po právu náleží.
6: Když barbíř uviděl, jak se na něho řítí jakési strašidlo, mohl se vyhnout ráně kopím už jen tím, že se rychle smekl z osla a sotva se dotkl země, už se vymrštil jako kamzik a utíkal širou plání, že by ho nebyl dohonil ani vítr. Misku však nechal na zemi a to Donu Quixotovi docela stačilo. Poručil Sančovi, aby zvedl přílbu a ten řekl, když ji vzal do ruky.
5: Na mou duši, to je docela dobrá mísa a každý by za ní rád vyklopil 8 reálů.
6: Pak ji podal pánovi, ten si ji nasadil na hlavu a točil jí sem tam, aby našel hledí. A když je nenalezl, řekl Sančovi.
4: Ten pohan, na jehož hlavu byla tato slavná přilba původně ukuta, měl asi

0: hrozně velkou hlavu. A nejhorší je, že z té přilby zbyla už jen polovina.
1: Když Sancho uslyšel, že nazývá obyčejnou holičskou misku přilbou, nemohl se zdržet smíchu.
0: Čemu se směješ, Sancho?
2: Směju se tomu, když si tak představím ohromnou hlavu toho pohana, který nosil tuhletu přilbici, co vypadá na mou věru dočista jako nějaká obyčejná holičská mísa.
0: Víš, co mě napadá, Sancho? Tato skvělá, očarovaná přilba dostala se jistě nějakou prapodivnou náhodou do rukou někoho, kdo nepoznal a odhadnout neuměl její opravdovou cenu, a ten potom nevěda, co vlastně činí, dal rozstavit jednu její polovinu jen tak pro peníze a z druhé polovinu dělal to, co ty nyní považuješ za obyčejnou holičskou mísu. Ať však je tomu jakkoliv, já tu přilbu tak dobře znám, že si z té přeměny z hola nic nedělám. A jakmile jen přijdeme do první osady s pěknou kovárnou, dám si ji opravit a bude zase jako nová, že ji pak nepředčí a ani se jí nevyrovná přilba, kterou bůh kovářů ukoval pro boha bitev.
3: Kapitola 22. vypráví o tom, jak Don Quixote vrátil svobodu mnoha nešťastníkům, kteří byli proti své vůli vedeni někam, kam se jim nechtělo.
1: Don Quixote pozvedl zrak a spatřil, jak se k němu po silnici blíží pěšky asi 12 mužů připoutaných jako zrnka růžence za hrdla k velkému železnému řetězu a s okovy na rukou. Doprovázeli je 2 muži na koni a 2 pěší. Jakmile je Sancho Panza uviděl, řekl:
2: to je řetěz galejníků, lidí otročících králi a vedou je na galeje.
0: Jak to, že lidí otročících? Copak je možné, že by král někoho zotročoval?
2: Chtěl jsem jenom říci, že to jsou lidé, kteří byli za své zlé činy odsouzeni na galeje a budou tam přidržováni k službě králi násilím.
0: Přesto však bych chtěl vědět o každém z nich, co jej do toho neštěstí přivedlo.
1: Zatím se již galejníci spoutaní řetězem přiblížili a Don Quixote požádal i hned velmi zdvořile jejich strážce, aby mu laskavě vysvětlili, z jakého důvodu vedou ty lidi takto v okovech. A mluvil do nich tak dlouho a tak uctivě, že mu strážce na koni nakonec řekl:
4: zajeďte si k ním, milost pane, poptejte se jich na to a oni vám odpovědí, bude-li se jim ovšem chtít. A jim se chtít bude, protože to je chasa, která moc ráda tropí čertoviny a svými kousky se ráda pochlubí.
1: Když tedy dostal to dovolení, přiblížil se Don Quixote k řetězu a zeptal se prvního galejníka, jaké hříchy má na svědomí, že s ním tak zle nakládají. Ten mu odpověděl, že takto se mu vede, protože se zamiloval.
0: Jestliže posílají lidi na galeje jenom proto, že jsou zamilovaní, mohl jsem na nich sám veslovat už hezky dlouho.
5: Ale to nebylo jen takové obyčejné milování. Já jsem, milost pane, zahořel pro velký koš prádla a tak jsem vám jej přitiskl k hrudi, že kdyby mi jej nebylo vyrvalo rameno spravedlnosti, objímali bychom se dosud. Bylo to in flagranti.
1: Don Quixote se obrátil se stejnou otázkou na druhého, ale ten zůstal jako němý, tak byl smutný a sklíčený. A v tom už za něj odpověděl první galejník.
5: Tento má, pane, za to, že je takový kanárek. Víte? Zpěvák a hudec.
0: Jak je tohle možné? Což pak se může někdo dostat na galeje jenom proto, že je hudec a zpěvák?
5: Ano, pane. Nejhorší je, když si někdo v nouzi nejvyšší prospěvuje.
4: Pane rytíři, zaspívat, když je nouze nejvyšší, znamená u těch ptáčků vyznat se na mučidlech. Tohoto hříšníka se dotazovali právem útrpným a hned se pánům doznal, že koně kradl. A protože se přiznal, odsoudili ho na 6 let na galeje a přidali mu k tomu 200 ran, které si už nese na zádech.
1: Don Quixote se potom obrátil na třetího galejníka a ten mu odpověděl velice pohotově a věru bez ostychu.
5: Já jdu na ty naše milé houpačky na 5 let. protože mi chybělo 10 dukátů.
6: Dám jich, milé, rád třeba 20, abych vám pomohl z toho trápení.
5: To mi připadá, jako by měl někdo plné hrsti peněz někde na širém moři a umíral hlady, protože nemá, kde by koupil, co potřebuje. Kdybych já tak měl v pravou chvíli těch 20 dukátů, byl bych pěkně podmastil pero písařovo a zbystřil pana prokurátora. A mohl jsem se teď procházet po hlavním náměstí v Toledě a nemusel jsem šlapat tady na silnici v obojku jako chrt.
1: Další v řadě byl docela vzhledný, asi 30letý muž. Byl spoután jinak než druzí, neboť měl na nohou velmi dlouhý řetěz, který byl ovinut též kolem těla, kolem krku pak ještě 2 kruhy a do toho byly zapuštěny 2 železné pruty sahající až k pasu. K ním byla připevněna želízka s velkým zámkem, v nichž měl galeník obě ruce, takže je nemohl zvednout k ústům ani sklonit hlavu k rukám. Don Quixote se otázal, proč má právě on na sobě o tolik železa více než ostatní.
4: Stačí, když vám řeknu, že tento kabrňák je proslulý Chines z Pasamonte. Jemuž přezdívají Chinesík z Chmatákova.
7: Pane komisaři, jen pěkně pomalu a nechte ta jména a přezdívky na pokoji. A vy, pane rytíři, chcete-li nám něco dát, tedy sem s tím a jděte s pánem Bohem? Už to člověka dopaluje, že byste chtěl mít cizí život jako na dlaně.
8: Jenom ne tak zhurta, ty jeden zloděj zlodějská, nebo ti zacpu hubu, až si to odstonáš.
7: Už jsem vám, pane komisaři, jednou říkal, že si máte dát pozor na jazyk. Páni od úřadu vám nedali vaši hůl, abyste týral takové chudáky, jako jsme my, ale jenom, abyste nám ukazoval cestu a dovedl nás tam, kam jeho veličenstvo káže. Neli, mohlo by se věru stát, že by jednou prasklo, jak to bylo v té hospodě. A že nejsou z Chmatákova jen galejníci.
1: Komisař se rozmáchl holí, aby dal Pasamontovi řádnou odpověď na to jeho vyhrožování. Don Quixote však zakročil a vyzval ho, aby s ním zle nenakládal, protože není divu, když se tomu, kdo je tak spoután, rozváže trochu jazyk. Potom se zadíval na všechny přikované a promluvil k ním takto.
9: Ze všeho, co jste mi, bratři moji, přemilení, jeden po druhém pověděli, vyrozuměl jsem víc než jasně, že vás sice odsoudili za vaše viny, ale že s trestem spokojeni nejste a jdete na galeje velmi neradi a věru proti své vůli. A možná též, že jenom nedostatek odvahy, kterou projevil tamhle ten při mučení, jenom to, že onen neměl dost peněz a tento opět mocného ochránce, a konečně i to, že soudce nevynesl rozsudek podle práva. To všechno pravým uvrhlo vás do skázy a zavinilo, že jste snad právem věřili ve spravedlnost a nedostalo se vám jí. A to mě nutí, abych na vás ukázal, proč mě nebe seslalo na tento svět a pak uvedlo do řádu rytířského, v němž jsem učinil slib, že budu pomáhat slabým a před vzpupností mocných vždy ochraňovat lidi utlačované. Protože však vím, že jest jedním z pravidel moudrosti, aby se lidé neutíkali k násilí, když lze něčeho dosáhnout po dobrém, rád bych nejdříve poprosil zde tyto pány komisaře i strážce, aby byli tak laskaví a zbavili vás pout a nechali vás odejít s pokojem.
8: To jste to pěkně vymudroval. Jak může někdo na nás chtít, abychom mu vydali královi vězně? Jako bychom měli právo je propustit? Jeďte si, vašnosto, s pánem Bohem svou cestou a narovnejte si raději na hlavě ten hrnec a nestrkejte pazoury do toho, po čem vám nic není.
10: Vám dám jednou po pazouru, vy kryso prašivá!
1: A už se na něho vrhl tak prudce, že se napadený nezmohl ani na obranu a spadl na zem zraněn dost těžce rytířovou píkou. Nastal takový zmatek a schon, že strážci vrhajíce se hned proti galejníkům, kteří se zbavovali pout, pak opět útočící na Dona Quixota, který dorážel zase na ně, nestačili vlastně na nic. Sancho pomohl zatím ze želez Chinesovi de Pasamonte a ten znova na svobodě a prost tíhy zasáhl do boje. Skočil k ležícímu komisaři a vzal mu mušketu. Za chvilku nebylo na bitevním poli jediného strážce, neboť se všichni rozutekli, jak před mušketou Pasamontovou, tak před deštěm kamení, kterým je častovali osvobození galejníci. Sancho se nad tím převelice rmoutil, protože mu napadlo, že ti, kteří vzali nohy na ramena, podají o té neblahé události zprávu svatému bratrstvu, které ovšem hned vyrazí do pole stíhat viníky. Řekl to svému pánu a prosil ho, aby se tu déle neomeškávali, ale raději odjeli a ukryli se v blízkých horách.
6: Dobrá, vím však, co se teď ještě sluší a patří.
1: A svolal hned všechny galejníky, kteří obstoupili milého rytíře, aby zvěděli, co chce.
6: Páni moji milí, přesvědčili jste se zajisté sami, co jsem pro vás učinil. Chtěl bych teď, abyste se mi odvděčili za prokázané dobrodiní jen tím, že znovu vezmete tento řetěz a vydáte se na cestu do Tobosa. Předstoupíte tam před paní Dulcineu. Řeknete jí, že se jí dává poroučet rytíř smutné podoby a budete jí dopodrobna vyprávět, jak se událo to slavné dobrodružství.
7: Poroučíte nám zhola něco nemožného, milý pane a osvoboditeli náš. Protože přece nemůžeme jít společně po silnici. Musíme se právě naopak rozdělit, abychom uklouzli svatému bratrstvu, které se za námi jistě co nevidět pustí. A myslit si, že se vrátíme pod támhle ten řetěz a půjdeme po silnici k Tobosu. No to je zrovna tak chytré, jako by si někdo myslel, že je půlnoc, když neodbylo poledne.
6: Ať do mne hrom uhodí, nepůjdete-li vy jeden čupčí synu i hned do Tobosa a s malou dušičkou a tam tím řetězem na hřbetě.
1: Pasamonte nebyl žádný světec. Věděl již také, že Don Quixote nemá v hlavě všechno v pořádku. I mrkl na své kumpány a už na Dona Quixota kamení tak pršelo, že se nestačil krýt štítem. Pěkných pár kamenů zasáhl ho rovnou do těla a to tak silně, že se svalil a jen padl, už u něho byl jeden galejník, strhl mu bradýřskou mísu z hlavy a praštil ho s ní několikrát dozad. Potom mu stáhli pláštík, který nosíval přes brnění a byli by mu svlékli i spodky, ale bránila jim v tom kovová holenice. Rozdělili se o válečnou kořist a pak šel každý po svém.
6: A vždycky jsem Sancho slýchával, že kdo prokazuje dobrodiní, kde jaké holotě vodu do moře lije. Kdybych se byl řídil tvou radou, nebyl bych upadl do toho soužení. Ale co se stalo, odčinit se nedá. Dáme si příště lepší pozor.
2: Jestli si vy, milosti, dáte příště lepší pozor, pak jsem rodilý Turek. Když však říkáte, že jste se měl řídit mou radou, poslechněte mě alespoň teď a ujdete ještě něčemu horšímu. Na svaté bratrstvo, to mi věřte, byste si s celým tím rytířstvím nepřišel. Sedejte tedy na Rosinanta, můžete-li ovšem, a kdyby ne, tak vám pomohu do sedla, ale jen už jeďte za mnou.
1: Don Quixote už nic nenamítal, vsedl na Rosinanta, Sancho jel na oslu před ním a zanedlouho vyjeli do blízkých vrchů Sierry Morény.
3: Několik dalších kapitol vypráví o tom, co se přihodilo slavnému Donu Quixotovi v horách Sierry Morény. Chrabrý rytíř z Manche se tam, kromě pastevců, setkal s Kardéniem, mladíkem, který pološílený bloudil po horách a oplakával svoji nešťastnou lásku. To přivedlo Dona Quixota na myšlenku, aby i on nějakými vpravdě rytířskými kousky dal najevo svoji horoucí lásku k Doně Dulcinei a napodobil tak nejen nešťastného Kardénia, ale i hrdiny svých oblíbených rytířských románů, krásného Trochlivce, Amadise a udatného Rolanda.
2: Tak si vám říká, milost pane, že ti páni rytíři, kteří takhle vyváděli, měli k tomu vždy nějakou příčinu a ta je pak hnala do těch bláznovských kousků i do toho pokání. Ale proč byste si tu měl hrát na blázna a na šílence vy? Prozraďte mi, pane, která dáma vámi pohrdla, nebo z čeho jste vyrozuměl, že si paní Dulcinea trošku zadováděla s nějakým maurem nebo křesťanem.
0: V tomto vězí, a to je právě na mém jednání nejcennější, nevídáno, když se začne kalit rozum rytíři, který má k tomu příčinu. Vtip je v tom, že budu třeštit bez důvodu a dám paní svého srdce na srozuměnou, co bych asi dělal doopravdy, když už si jen tak pro nic za nic počínám takto. Nestrácej tedy, milý Sancho, zbytečně čas radami a neponoukej mi, abych zanechal toho věru neobvyklého, šťastně vymyšleného a neslýchaného napodobení. Blázen jsem a bláznem budu do té chvíle, dokud se nevrátíš s odpovědí na list, který hodlám po tobě poslat svojí paní Dulcinei.
2: Když to tedy, pane rytíři, smutné podoby myslíte s tou mou cestou a svým blázněním doopravdy, napište mi to psaní a už mě s pánem Bohem vypravte, protože bych se rád vrátil a vysvobodil vás z toho očistce.
0: Očistcem to nazýváš, Sancho. Řekni raději hned, že to bude peklo. A ještě něco horšího, není-li peklo vůbec to nejhorší. Neroztrhal jsem ještě své šaty, neodhodil svou zbroj, nevrážel hlavou do skal a mnoho jiných věcí, nad nimiž zajisté úžasneš.
1: Když se Sancho Panza dostal na královskou silnici, začal hned hledat cestu do Tobosa a druhého dne dojel k hospodě, kde ho potkalo to neštěstí s pokrývkou a sotva ji spatřil, zdálo se mu, že již zase lítá nahoru a dolů i nebyl by vešel dovnitř za nic na světě. V tom vyšli z hospody dva muži, kteří ho hned poznali, neboť jeden řekl druhému:
11: Poslyšte, pane licenciáte, není to tamhle na koni Sancho Panza, o kterém hospodyně toho našeho toulavého rytíře povídala, že odjel s jejím pánem do světa jako zbrojnož?
12: Je to opravdu on. A to je kůň našeho Dona Kichota.
1: Poznali Sanča na první pohled, protože to byli farář a lazebník z jeho rodné vsi, kteří tehdy obrátili knihovnu na ruby a odsoudili knihy k upálení.
12: Kde zůstal Sancho, brachu milý, váš pán?
1: Sancho Panza je také oba i hned poznal a hned se jim jal opřekot vyprávět, jaká dobrodružství je potkala a že teď nese psaní Dulcinei z Tobosa, do které je jeho pán zamilovaný až po uši. Oba se velmi podivili tomu, co jim Sancho vyprávěl. Věděli už sice, jaké bláznoství se zmocnilo Dona Kichota a co za kousky leckdy tropí, kdykoliv však o něm slyšeli něco nového, nemohli se tomu opět vynadivit. Požádali Sancha Panzu, aby jim ukázal ten list, který má odevzdat paní Dulcinei. On jim na to řekl, že je napsán v zápisníku a že mu pán přikázal, aby jej dal přepsat v první větší vsi. Farář odpověděl, jen aby ho neskrýval, že mu jej sám přepíše pěkným písmem. Sancho Panza sáhl do záňadří a hmatal rukou, ale zápisník nenašel. A nebyl by ho našel, i kdyby se hned na ruby obrátil, neboť jeho pán mu jej nedal a jeho ani nenapadlo, aby si o něj řekl.
12: Tak nám jej tedy přeříkejte a my vám to pak napíšeme.
2: Na moutě, pane licenciáte, jestli já si ještě na to psaní vzpomenu, ať mě i s ním čert do pekla odnese. Vím jenom, že začínalo paní urousaná a snešená.
11: Tak to asi sotva bylo. Spíše urozená a vznešená.
2: Pravdu máte. A potom, jestli si to dobře pamatuji, bylo tam něco jako, že jí zdraví a ať prý mu nehledí na kolena, no a tak stále dokola.
1: Oba se nemálo bavili tím, že má Sancho Panza tak dobrou paměť a vychvalovali ho za to do nebe a žádali ho, aby jim to psaní odříkal ještě nejmín dvakrát a Sancho Panza řekl ještě 3000 nových třesků plesků. Potom se dlouho domlouvali, jak to nastrojit, aby dosáhli svého a dostali Dona Kichota z hor domů do jeho vsi. A farář si konečně vymyslel něco, co je mohlo vést bezpečně k cíli, neboť ten jeho nápad měl na zřeteli bláznovské záliby Dona Kichota. Řekl lazebníkovi, že ho napadlo přestrojit se za potulnou panu a on, lazebník, aby se přestrojil, jak nejlépe dovede, za zbrojnoše. A pak se vypraví za Donem Kichotem a on bude předstírat, že je skormoucená a opuštěná pana a začne ho prosit o přispění, což on jako chrabrý rytíř jistě neodmítne. Požádá ho, aby šel za ní a pomstil křivdu, které se na ní jeden rytíř mrzce dopustil. Poprosí ho zároveň, aby na ní nežádal, aby sněla závoj a ani jedinkým slovem se jí na nic nevyptával, dokud nestihne tvrdý trest toho věrolomníka. A když to takhle zahrají, udělá jistě Don Quixote, co budou chtít. Tak toho alespoň dostanou z těch opuštěných míst do rodné vsi a tam již uvidí, zda by ho bylo možno vyléčit z jeho prapodivného bláznovství. Lazebník nic nenamítal, ba tak se mu farářův nápad zalíbil, že se hned oba pustili chutě do díla. Požádali hostinskou, aby jim půjčila nějaké šaty a ta nastrojila faráře tak, že na něho bylo milo pohledět. Potom si bradýř udělal dlouhou bradu z ryšavého volského ocasu, do kterého si krčmář zastrkoval svůj hřeben. Sotva však vyjeli z hospodských vrat, napadlo faráři, že nedobře činí, když se takto nastrojil, neboť se nesluší, aby kněz chodil v ženském šatě, i kdyby tím chtěl vykonat dobrý skutek. I svěřil se s tou myšlenkou lazebníkovi a požádal ho, aby si vyměnili šaty, protože prý bude vhodnější, když si bradýř zahraje na usouženou panu a on na jejího zbrojnoše. Lazebník souhlasil se vším, co farář chtěl, i vyměnili si úlohy a tak se vydali na cestu pod vedením Sancha Panzy. Druhého dne dojeli na místo nepříliš vzdálené od zapadlého kouta, kde Sancho zanechal svého pána. Sancho jim řekl, že tudy se dostanou už brzo k cíli, ať tedy připraví všechno, co je třeba k tomu, aby vysvobodili jeho pána. Řekli mu totiž už dříve, že jedině tehdy podniknou-li v přestrojení výpravu do Sierry, Morény, skoncují se živořením, které si rytíř vyvolil, a kladli mu na srdce, aby neprozradil svému pánovi, kdo jsou. A kdyby se ho zeptal, což zajisté udělá, zda odevzdal Dulcinei ten list, aby odpověděl, že ano, že však paní Dulcinea neumí ani číst, ani psát, a tak mu posílá jenom ústní vzkaz. Přikazuje mu, aby se vrátil i hned k ní, nechce-li se jí znelíbit, neboť jí na jeho návštěvě převelice záleží. A když pak oni ještě řeknou to své, pak prý ho jistě přimějí k rozumnějšímu způsobu života. Sancho to všechno vyslechl, dobře si to zapamatoval, ale dodal ještě, že by měl jet napřed a vyhledat svého pána a říci mu, co vzkazuje jeho dáma, neboť tak možná hned ta místa opustí a oni se nebudou muset tolik namáhat. Souhlasili s tím a rozhodli se, že na něho počkají, dokud se nevrátí se zprávou, jak svého pána nalezl.
3: Ale to už je obsahem další kapitoly, která pojednává o tom, jak farář s lazebníkem provedli svůj záměr a ještě o jiných věcech, které si zaslouží, aby se o nich vyprávělo. Ale to až příště.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Express.
1: Přemýšlivé rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
2: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
1: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
2: Oda Nuc,
1: Jiří Vejvoda
2: a její hosté.
1: Každou středu v 10 dopoledne
2: a ve 20 hodin večer.
1: Český rozhlas Pohoda,
2: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Dny vína a růží. To je název melodie Henry Mancinyho, která nás uvádí nejen do pořadu hudební delikatesy, ale i do podzimní atmosféry. Tohle roční období je plné nádherných barev a nostalgie, což štědře poskytuje inspiraci básníkům. K podzimu ovšem patří i déšť a při takové přepršce to se to teprve sní a přemýšlí o životě. Ale o deštivém dnu se dá zpívat i s humorem, jak to osobitě předvedla Zuzana Navarová ve známém Evergreenu, ke kterému český text napsal básník Josef Kainar. A já jen dodám, že vám příjemný poslech přeje Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Snad nejkrásnější písní s podzimním motivem je šanzon francouzského skladatele maďarského původu Josefa Kosmy, který vznikl na báseň Jacquesa Prévera O mrtvých listech. Jedním z jejich prvních interpretů byl Yves Montand a v jeho podání vám je také nabízím.
1: Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.

Podzim má svou zvláštní atmosféru, i když asi není všude stejná. O tom, jak vypadá podzim v New Yorku, zpívá dvojice Ella Fitzgeraldová a Louis Armstrong. Je to balada, která se stala evergreenem. Napsal ji skladatel Vernon Duke v sezóně 1934-35 do revue Thumbs Up, Palce vzhůru. Za pozornost jistě stojí i to, že slavné duo při nahrávání v Los Angeles v létě 1957 doprovázel sám Oscar Peterson se svým báječným kvartetem.

poslední desky Binga Crosbyho Seasons roční období vybral Vladimír Truc nahrávku písně Kurta Weila September Song Píseň o měsíci září. Je to jedna z nejkrásnějších melodií tohoto skladatele, jakási píseň o melancholii stárnutí. Kurt Weill ji napsal v roce 1938 do muzikálu Knickerbocker Holiday a pro upřesnění Binga Crosbyho doprovází Pete Moore se svým orchestrem.

Dnešní podzimní delikatesy končí, ale tohle období zdaleka ne, takže si ho užijte a za 14 dní se opět na setkání těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

tak ako dív. A môj byt je prázdny. Denne domu utíkam.

0: Ten, na který dřív nebyl čas. A možná jste přitom měli obavy, jestli to ještě zvládnete, jestli si budete pamatovat, co se naučíte, jak zapadnete mezi mladší spolužáky, nebo jak to skloubíte s prací a rodinou. Právě o tom si dnes budeme povídat. Co vás přivedlo zpátky do školních lavic? Co bylo nejtěžší a co vám naopak udělalo největší radost? A přišla chvíle, kdy jste si řekli ano, toto rozhodnutí stálo za to, nebo jste to studium nedokončili? Telefon do zlínského studia je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď přemýšlejí, jestli není na studium už pozdě. Je s vámi Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Máme 4 minuty po 23. hodině. Možná jste si kdysi mysleli, že školní lavice už máte někde za sebou. A pak vás život překvapil a posadil vás do nich znovu. Dnes v noční lince Českého rozhlasu budeme mluvit o odvaze začít studovat v pozdějším věku a o tom, co všechno takový návrat může člověku přinést. Pan Hynek z Vysočiny je s námi. Krásnou noc přejeme.
2: Hezký večer i vám. A všem posluchačům, když jsem slyšel, že se bude jednat i o to, jak začít studovat znovu, tak mě posedla myšlenka podělit se o můj příběh. Já jsem kdysi dávno se vyučil a stal se ze mě číšník, protože jsem si myslel, že nemůžu být zavřen do nějaké místnosti, kde bych byl sám nebo případně spát.

0: spolupracovníkama. Tak jsem chtěl prostě pořád kolektiv. No ale šel život a najednou jsem se ocitl v normálním pracovním procesu, ne tady v tom mým zvoleným povolání. A stál se ze mě pracovník na elektrárně Dukovany, kde jsem se zařadil do pracovního procesu, co by normální dělník. A najednou byli 3 roky pryč a chlapi se stěhovali do Temelína a já jsem říkal, tak co teď? Mám tady postavený baráček, tak chci ho užívat a ne někde jezdit po stavbách. Tak jsem začal hledat, co bych mohl dělat. Předpokládal jsem správně, že budu muset asi z gruntu změnit moje povolání a taky ano. Náhoda tomu chtěla, že jsem se dostal do kolektivu hasičů. A to byl úplně jiný obor. A taky bylo potřeba změnit zaměření a nějaký ty vědomosti. Takže jsem byl vyslán na nějakou, ne na stáž, ale na kurz hasičiny. A tam jsem prostě začal dělat něco úplně jiného, než jsem zatím dělal. No a taky jsem začal sledovat, co bych v té hasičině chtěl dělat. Takže když jsem to tak nějak trochu opouknul, tak jsem si vybral, že bych byl rád, kdybych se dostal do spojení. No a podařilo se mi to. Věnoval jsem tomu trochu úsilí a stal se ze mě prostě dispečer. A to byla radikální změna a změnil jsem se natolik, že jsem tady u té profese vydržel až do důchodového věku, co znamená do důchodu. Takže takhle bylo to moje, ta změna, to je potom studování.
1: Takže vy jste se dělal kurz dispečera, šel jste k hasičům.
0: No, byl jsem u hasičů a tam jsem vlastně absolvoval tady to školení na různé spojení a získal jsem oprávnění pro řízení radiostanic vlastně mimo lodních a letadlových tak v celé republice.
1: Jak náročné to bylo a kolik vám asi bylo let?
0: Kolem 30. Takže to bylo, no náročné to bylo, ale zase úplně, že by se to nedalo zvládnout, se to dalo zvládnout. Takže když jsem tomu věnoval trochu víc péče a píle, tak se mě to podařilo.
1: No a dokážete se vzpomenout, co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Jestli je to samotné učení, nervozita ze zkoušek, protože jenom to bylo přece jenom už pár let po škole, nebo skloubit tu přípravu s běžným životem?
0: Tak ty zkoušky, ty mě nedělali problém. Říkám, já jsem to jako nastudoval si a nebyl to problém to zvládnout. To horší, co bylo, až jsem se dostal přímo na elektrárnu, tak tam potom v tom provozu, tam už to bylo podstatně náročnější, ale zase nějakým způsobem se to dalo zvládnout. No.
1: Ano, tak ta odpovědnost je velká. Zvládl jste to dobře, možná i právě kvůli tomu, že jste do toho šel s tou pokorou, že jste o tom věděl. No, tak to je krásné vědět, že člověk opravdu může studovat, vyučit se něčím jiným, než pak vlastně dál bude dělat úplně něco jiného a může se dovzdělat. Vy jste toho živým příkladem. Umíte si představit, že byste si ještě teď sedl do lavice, Hinku?
0: Tak dneska je mě 72, takže určitě ne.
1: Určitě ne. Tak si o tom budeme alespoň povídat a uvidíme, kdo nás překvapí, jakého nejstaršího studenta dnes ve vysílání Noční linky uslyšíme. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
0: Studovat nějakou tu univerzitu 3. věku, na to opravdu nemám.
1: No, jestli se nepodceňujete. Tak krásnou noc, opatrujte se a zase někdy příště.
0: Já děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Člověk může změnit práci, bydliště, životní návyky a někdy se rozhodne změnit i své vzdělání. Dnes nás zajímá, co vám takové rozhodnutí vzalo a hlavně co vám dalo, když jste se rozhodli studovat v pozdějším věku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se lidé těší, až školu dokončí, jiní se po letech těší, až se do ní opět vrátí. Patříte mezi ty, kteří objevili chuť studovat až v pozdějším věku? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu, teď přesně pana Zdeňka, který volá od Mladé Boleslavy. Vítejte.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače. Začal jsem studovat v pozdějším věku, protože když jsem nastoupil do pracovního procesu, tak byl pro mě šok stávat 5 hodin ráno do práce, tak jsem hledal, co bych jako nějaký to. A učitelé ty chodí od 8 vlastně nebo v 7 hodin, takže jsem začal studovat pedagogickou fakultu.
0: Aha, halo? Tak to je teda velký oříšek.
1: No je, ale ta motivace byla velká, takže jako...
0: No, to je neskutečné, takže vám vadilo vstávat ráno do práce v 5, tak jste si řekl, no tak půjdu na učitele, ten má na 8.
1: Jo.
0: Má volné víkendy, prázdniny.
1: Jo, taky no, jo.
0: Svátky.
1: Ale úplně mě to vyvařilo, prostě už jsem pak nemohl, tak, a už jsem zase byl starší, tak už zase jsem nemohl spát, takže jako jsem se vrátil do výrobního procesu. Ale s tím studiem prostě on se nakonec zanevřel a uvažuju se přihlásit jako až budu říkat v důchodu do univerzity.
0: Počkejte, pochopila jsem to dobře, že jste to potom vzdal?
1: Ano, už jsem prostě byl vyšťavený.
0: A udělal jste přijímačky?
1: Jo, všechno.
0: Takže
1: vy jste
0: teda tam ale nastoupil, ale nedodělal, abychom si to
1: ujasnili. Jo, udělal jsem.
0: Dodělal tu školu. No vy jste řekl, že jste se vrátil zpátky, jestli jsem to dobře pochopila do toho. A teď jste mi vypadl. No, Zdeňku, zkuste zavolat znovu. Nevím, jestli se nám to podaří propojit právě vás do vysílání, protože máme 6 linek a jsou obsazené, takže mě to mrzí. Teď si to nedopovídáme. Nasadil jste mi brouka do hlavy, jak jste to myslel. Zkusíme zvednout někoho a uvidíme, jestli to bude pan Zdeněk. Halo?
2: Dobrý večer. Tady je pan Robert Solomouc.
0: Tak, Roberte, vítejte, můžete povídat.
2: Takže v první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu, já jsem se teda vyučil jako zámečník a to už jsem žádnou další školu nedělal, ale pořád se něco učím, no, protože řeknu to takhle, třeba jsou v práci nový stroje, takže já třeba teďka jako už další dobu obsluhuju VAPku, jenomže pak koupili novou mašinu, takže prostudovat si návod a takový a jde to, jo, no ale musí to člověk hodně přemýšlet, no a nevím, asi to taky zdáte, že třeba, jestli máte dílnu, tak něco spravujete, teď si třeba koupíte novou brusku, rtačku, cokoliv, tak vždycky si musíte prostudovat návod, to je zásadní.
0: Mm-hmm. Ano, tak zámečnická práce se pořád vyvíjí, přicházejí nové postupy, materiály, technika, takže se vlastně musíte učit průběžně celý ten váš profesní život.
2: No, tak to je jasný, no.
0: A máte pocit, že je to těžší a těžší, čím jste starší a starší?
2: No, spíš mám pocit, že třeba jak spravujeme třeba v práci podvozky a podobně, takže těch tramvají, tak ty moderní věci jsou strašně složitý, jo, že třeba vždycky něco jednodušší rozdělat, než to složit a asi je dobrý buď to nafotit, anebo si to označit, jo, protože opravdu ty moderní věci jsou složitý, že abyste třeba změnila jeden díl, tak musíte vydělat 3 další, jo, že prostě nevím, proč dělají věci tak složitý, jako, že byste mu rozuměl, to jako se říct nedá, no, tak. No.
0: Lákalo by vás dnes ještě něco vystudovat, kde byste měl tu možnost třeba úplně změnit profesi a dělat něco úplně jiného, jak třeba posluchač před vámi se rozhodl, tak budu učitelem, má dobrou pracovní dobu.
2: No, tak je takový dilema, protože jako mě třeba nejde těžký, no. Ona je strašně složitá, to bylo taky zajímavý téma. Takže já jsem si pořídil pravidla českého pravopisu a když si nesu jisté, tak se tam radši podívám, jo, protože to je strašně takový záludný.
0: Tak to jste šikovný, Roberte. Takže se vlastně opravdu učíte pořád. Tak děkuji vám za zavolání i za váš příběh, ať vás práce dál baví a ať máte pořád chuť učit se nové věci. Mějte se hezky a dobrou noc.
2: To mějte moc hezky, Jaruško, jo? Moc vám děkuji za ten
3: něco. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Co říct, zaspívá Jitka Zelenková v noční lince Českého rozhlasu 20 minut po 11. hodině. A pak se budeme opět povídat o tom, co říkáte na studium v pozdějším věku.

0: Zkoušky, sešity, učení do noci. Pro někoho dávná minulost, pro jiného překvapivě nová současnost. Dnes nás zajímá v noční lince Českého rozhlasu, kdo z vás se rozhodl znovu usednout do školní lavice v pozdějším věku a proč. Paní Nora je s námi. Krásnou noc.
1: Všechny zdravím a posílám pozdrav také panu Vladimírovi do Kanady. No, já nevím, paní Jarmilko, jestli vás nesklamu, protože já asi tady o žádných univerzitách třetího věku nebudu mluvit a podobně, ale já to beru asi z takového pohledu. Do školy jsem začala chodit v roce 1948. Bohužel, musíme se smířit s tím, když jsme se v nějakém roce narodili, tak jsme vpadli do společnosti, jaká tehdy byla. Takže byla tehdy základní obecná škola, to bylo jako prvních 5 tříd a to jsme tehdy ještě byli rozděleni. Chlapci měli chlapeckou školu a my jsme chodili na dívčí školu. Potom zřídili, já už nevím, protože ty reformy, já nevím, co ministr, co nová vláda, tak to se pořád měnilo. Nevím, jestli ty reformy vždycky vedly k dobrému. Většinou si někdo něco vymyslel, aniž přemýšlel o tom, jestli to bude navždy. To vidíme konec konců do dneška. Pořád se to mění, ale že by to vždycky vedlo k nějakému úspěchu, to se nedá říct. No holt potom přijíli osmiletku. Takže já jsem tu základní školu končila tou osmou třídou, a to ještě nám tehdy jako na zkoušku udělali závěrečnou zkoušku. Nevím, k čemu to vedlo, jaký byl výsledek, nevím. No ale protože v tom období už zrušili gymnázia. Do dneška můžeme litovat toho, že tehdy se dopustilo to, že ta gymnázia se zrušila, protože mimo jiné naučili se tam všechno, co bylo zapotřebí, hlavně pro ty, kteří chtěli dál studovat, ale měli tam také latinu a někde byla i řečtina. A kdyby si uvědomili pánové, kteří to organizovali nebo pořád organizují, co člověk do budoucího života potřebuje. Latina tak nutná pro všechny přírodovědné obory, pro medicínu, pro právnické obory a podobně. Není všechno postaveno jenom na technickém, jsou i ty další obory. No, horko těžko toho můžeme litovat. Nám, co jsme šli na medicínu, to chybělo. Holt, odmaturovala jsem v roce 59 a protože jsem měla o to zájem, tak jsem už tehdy měla přihlášku na lékařskou fakultu do Olomouce, všeobecné lékařství. To ještě naštěstí, že jsme měli, myslím, v 11. třídě na té 11. letce asi půl roku latiny, to už nevím, jestli to bylo, no asi to bylo nepovinné. A potom jsme měli takové základy latiny, terminologie lékařské i v prvním ročníku na lékařské fakultě. No, odpromovala jsem v roce 1966, no a potom mě čekala atestace. Přihlásila jsem se na interní lékařství, tak jsme museli čekat na termín. 3 roky jsem pracovala v nemocnici, pochopitelně člověk se musel stále učit, protože jenom ty základy i z toho vysokoškolského studia nestačily. Byly nové léky, se kterými jsme se na fakultě ještě nesetkávali. Začaly taky nové postupy. Všechno se stále vyvíjí. Měli jsme odborné semináře, na které jsem velice ráda jezdila do Ostravy nebo do Nového Jičína. Myslím, 2x jsem byla i v Praze na nějakém odborném semináři. Ale během té doby, protože atestaci, to nám potom určili termín, tak jako tak se člověk musel stále učit, protože přišly nové metody, byly nové léky, nové léčebné postupy. Takže a člověk chtěl nebo nechtěl, když chtěl dobře pracovat a když se chtěl o ty své svěřené pacienty starat, tak se musel do toho pustit. Potom někdy v 80. letech si ještě vymysleli, já nevím, jestli to bylo v celé republice, ale tady na severní Moravě, nevím, co teďka je to Moravsko-Slezský, ježišmarja, mě už se to plete, to byl severomoravský kraj, to taky pořád mění, ještě jsem ráda, že si můžu pamatovat, že žiju v České republice, i když já stále vycházím z toho, že žiju že jsem se narodila, žila a žiju v Československu. Tak to ať mě někdo opraví, ale to mě stejně nepřidělá.
2: Byl to Semeromoravský a potom teda Moravskoslezský a Olomoucký.
1: Takový, já nevím, co to byla za zkouška, oni to nazvali jako odborně politický pohovor. Kvůli tomu jsme jezdili vždycky po týdnu čtyřikrát do Ostravy, kde jsme měli přednášky z různých oborů medicínských, hlavně to bylo soustředěné na internu a na chirurgii a potom nám určili termín a dělali jsme zkoušku z té interny a z chirurgie a slavnostně to zakončili politickou odborným pohovorem, no to byla katastrofa. To byla ostuda, to byla katastrofa a ještě navíc se tam zkoušel člověk, který se chtěl bavit, byl to nějaký zasloužilý lékař z Bruntálska, zřejmě velký soudruh, no co ten měl za otázky, to nebylo vůbec možné, ten dokonce, to už jsem kolik roků pracovala v terénu jako obvodní lékařka a ten mě tam začal přesvědčovat, že nemusím dělat takovou práci, co dělám, že to všecko ve směrnicích není, že o to bych měla upustit a podobně. Mě vám to tak tehdy dopálilo, že jsem se říkala, no snad kvůli nějakému pitomému politicko-odbornému pohovoru tady nepůjdu s ostudou nebo mě nepustí dál, tak jsem řekla, a co si myslíte, kdo se o ty pacienty bude starat, kdo to bude s nimi dělat. Já jsem tam od toho, na mě se vším obracejí, ve mně mají důvěru a mně je to jedno, jestli jsem závodní nebo obvodní lékař, já jsem prostě jejich lékař, k tomu jsem byla vychovaná, vyučena a budu to dělat takhle celý život. Takže on ten soudruh asi taky skoprněl a řekl si, že asi nemá smysl se mnou bavit. No ale když to vezmu potom dál, tak já teďka, je to 7 roků, co jsem přestala pracovat, teď mám 85, takže mě už nikam do školy dostávat nebudete, ale je pravda, když z toho běžného života se člověk poučuje pořád. Hodně čtu. Mimo beletrii si půjčují i různé dokumenty. V televizi se vybírám takové pořady, které pojednávají z historie, o historickém vývoji, ať u nás nebo někde ve světě. Za tu dobu, co jsem těch 7 let teďka doma, jsem měla možnost to tak krásně dohánět. Takže zrovna taky přírodovědné různé materiály nebo z ekologie. To jsem se za těch posledních 10 let tolik poučila, že bohužel tehdy při své odborné práci jsem na to tolik času neměla. Takže já si myslím, že člověk, ať chce nebo nechce, se stejně vzdělává pořád, protože každý den mu život přináší určité situace, ve kterých se musí orientovat, musí se naučit je řešit a to si myslím, že je to nejlepší studium a to je taky to, co člověka udržuje ještě v takové určité duševní svěžesti a proto jsem ráda, že se o takových problémech mohu dozvídat a mohu se s nimi o nich také s jinými lidmi bavit a proto se snažím také někdy dovolat do noční linky, abych mohla tyto své názory ventilovat.
2: A teď se vám to podařilo, ano. Tak paní Noro, medicína to je obor, kde vlastně učení nikdy nekončí a je hezké slyšet, že má člověk i po letech pocit, že se vybral dobře a že jeho práce měla smysl, aspoň mě to tak znělo, že o tom i teď po tolika letech o tom studiu mluvíte s takovou energií a zápalem. Děkuju, že jste se dovolala, bohužel čas jsme přesáhli, takže se musíme rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno od A do Z, jak jste si to naplánovala. Děkuju vám, děkuju moc. Ať se vám daří. Tak už se nám to přerušilo. Toto je skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. Ať se vám to hezky poslouchá a těším se na další telefonát k dnešnímu tématu studium v pozdějších letech. Věk v občance totiž ještě nemusí rozhodovat o tom, kdy je ten správný čas se něco naučit. Co říkáte?

0: Máme 7 minut po 11:30. Když se řekne návrat do školy, někdo se vybaví stres, jiný nové přátelé a další pocit, že si konečně plní něco svého. Jak to bylo u vás? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Josef ze Šlapanic. Krásnou noc.
1: Já toho moc nemám, teda nejsou tak vzdělaný, jak moje předchůdkyně, ale mám průmyslovku, kterou jsem teda musel udělat, když jsem chtěl sloužit v armádě, protože už jsem sloužil na letišti v Brně 4 roky, když přišel rozkaz, jako že musíme mít všichni v důstojnici maturitu. No, já jsem měl letecké technické učiliště v Litovském Mikuláši, kde jsem se vyučil tedy jako leteckým mechanikem. A co se týče mé profese, tak za celý život jsem celkem musel se stále učit profesi, protože přicházely stále nové a nové letouny, takže jsme obyčejně jezdili do Prahy na 3-4 neděle naučit se novou leteckou techniku, takže dohromady, když jsem to spočítal, jsem pracoval nebo obsluhoval 35 typů letadel a z toho bylo 42 typů motorů, protože se v některých těch letadlech lišili podle série. No a tak, že jsem se musel učit celý život, vlastně dokud jsem sloužil na letišti. No a potom s manželkou ještě v důchodě, no tak jsem se učil obsluhovat počítač. No teď mám teda tady akorát notebook, mám tady telefon v ruce, ten je teda bez, mohl akorát poslat SMSky nebo hovořit a to jako co jsem dělal tu maturitu, tak to bylo v 64. roce jsme dodělali, pak zvrchli jako 3. stíhací letecký pluk, udělali jako vrtulníky, tak na tom jsem ještě sloužil něco lítal a od prvního roce 70, tak jsem nastoupil k aerolíním a tam jsem se musel zase učit, protože každý rok aerolínka koupila jako nový typ, tak na to jsme chodili na školení a museli udělat zkoušky. No a vzhledem k tomu, že jsem na tu techniku tak po přednášce nebo to školení, tak bylo vždycky přeskoušení, tak jsem si přihlásil jako první, nechal jsem se odzkoušet, no a pak jsem šel na pivo nebo někam na oběd. Takže tak jsem sloužil. No a
0: Josefe, ale to zní jako neskutečně zajímavá práce. Co to obnáší? Co je na tom to nejtěžší? Já přemýšlím, jako co to chce člověka, aby měl opravdu jakoby dobrou hlavu a aby zvládl ty třeba stresové, krizové situace?
1: Prosím vás, já pokud jsem chodil do školy, no tak jsem jako matematiku, technické předměty, fyziku a tady to jsem měl vždycky na jedničku a jazyky jsem tak akorát prolízal na trojku, tím moc nešli. Takže ale říkám, já od mládí jsem byl jako v Ostravě a když jsem chodil do průmyslu, teda do Měšťanky, protože tam jsme se přestěhovali po válce, otec musel nechat obnovit, tak se opravit, no tak dědeček ještě žil a no, do 80 let, prostě do 54. momenta. No, penzi nedostal, protože řekli, no máte 3 děti, ať vás živějí v tenkrát za bolševika, tak asi celé, no a já jsem tam říkali, zase bajsluješ, no něco jsem učil, piloval, co jsem jako no, technický předměty nebo vyrábět něco pilníkem, takže no, a když jsem byl potom na letišti, no tak ještě to by mě dostali za úkol, já jsem vedl jako zámečnickou dílnu a samoobsluhné vozití, jako to tenkrát na letišti nebylo, no tak jsem zkonstruoval a nakonec jsem jich pro celou republiku svařil 500, to je někdo nikomu to tak nešlo, když to dostal svářeč, který přišel, to, tak tomu nedávej do ruky, mi to potom můžeme pilovat a dále. Hmm.
0: Tak Josefe, to jste měl opravdu zajímavou práci. Rozumím tomu, že se tam člověk musí stále něco učit. Letiště, to je totiž svět sám pro sebe, pořád se něco děje. Člověk se setká s nejrůznějšími situacemi i lidmi a musí reagovat. Děkuji za to, že jste zavolal. Přeju vám krásnou noc, hodně zdraví a krásný nový den. Čeká nás čtvrtek. Ať se vám daří.
1: Zatím dobrou noc.
0: Krásná.
1: Já vás poslouchám každý večer a když mám, tak se snažím dovolat.
0: To jsme rádi.
2: 31 800 900.
0: Ano, od toho jsme tady 731 800 900.

0: Škola v dospělosti už není jen o známkách a vysvědčení. Často je to taková zkouška trpělivosti, odvahy a víry v sebe sama. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Radka. Odkud voláte?
1: Takže dobrou půlnoc, volám tady ze Znemska, což konkrétně z Jevišovic, ale já nejsem ani tak jakoby letitě starší, jak důchodci tamhle, ty starší pán nebo ta paní, je 47 roku, ale proč to zkouším volat? Protože já jsem chodil do školy nějakých, já to řeknu na rovinu, ten průměr nebyl zázračný, čeština, matika, němčina, tamhle 3-4 vždycky na vysvědčení, takže jsem se vyučil opravář zemědělských strojů. S tím teda jako ten obor dobrý, mě to i bavilo, dal jsem nějaký drsty, dostal jsem se k nákladním autům a potažmo k autobusům. Jednak k zájezdovým, jednak k linkovým, ale přišly okolnosti života takhle přinesly a musel jsem to celé překlonovat, protože v rodině nastaly potíže a já vlastně žena měla takový psychický problém, já už se neviděl s který do který, už to vypadalo jako, že půjde na léčení kam si na psychiatrii, že tam bývaly psychické a taky tyhle věci. A já jsem měl vlastně, někdo tomu říká dědičný, někdo tomu říká naučený, možnost, jak se používají virgule, jak se používají léčitelství, tyhle věci, ale to bylo všechno málo. Takže jsem se dostal na polopsychologický kurz, řekněme tomu odborně, je to kinezologie, nechci tomu dělat reklamu, ale jde o to, že jsem vlastně z toho opravář zemských strojů překlonoval se úplně, jak kdyby k té psychologii. Pak jsem to tak nechal nějak jako spat, pomohl jsem si, co bylo potřeba v té rodině, takže není to nic smyšleného, nejsou to pohádky, opravdu ta žena se z toho jakoby dostala, že jo, vyhla se tady nějakým léčebným procesům, což obnášely antidepresiva, hospitalizace a podobné věci. Ale říkal jsem si, vnesu to mezi ty lidi. V tuto chvíli je mi 47 roku, kde teda od toho roku 16 ten kurz nebo tady ten celý tu stádiu ty kinezologie mám jakoby za sebou a vlastně dostávám to víc mezi ty lidi, to znamená, že se dějou i situace, že k vám přijde třeba člověk na ten obloh, vyžádají pomoc takový někde, kde třeba ti doktoři zavřou tu knihu, už jako si nevíjou rady, ale pochopitelně nejlepší je to, když je to ze spolupráci s lékařema. Takže tím, jak jsem otál v tom autobuse, to, jak to mám tady to opravárenství nebo rádoby opravování různých věcí, tak se to tak nějak přeneslo mezi ty lidi. Ale proč to taky celé od samého začátku říkám? Protože fakt není na škodu se kdykoliv během života překlonout, přemotat, pokud ten člověk chce, má tu možnost, je dobré toho využít, protože každý obor obnáší něco svého a když vlastně vezmu tady tuhle tu psychologii, tu empatii, nebo to, co se tam vlastně jako v největší míře používá, není na škodu, i v tom autobuse je to použitelný, kolikrát vám přijdou děti jako cestující, zhrzení, zklamaní s tou psychikou, potom i dospěláci jsou v tom kolikrát namontovaní, takže ty lidi můžete probrat, někdo za váma dojde, někdo ne, víceméně je to takový, nechci to říkat hanobně tady do toho rádia, může to někdo napadnout, jo, vy nejste doktor, nejste tohle, ale pro mě znamená pravidlo, není ten, kdo ví, umí, ale ten, kdo vyřeší ten problém. A jestli je to opravárenství, jestli je to, jak říkal ten pár, pilotní motory, protože na letišti, v náměstí, na Doslavovu, na vojně jsem byl taky, takže vím, o čem to je řeč, ale tam jsem nebyl jako technik, tam jsem byl jako voják. Každý ten obor má svoje a zase zastávám pravidlo, a to už tamhle od těch 30 roků, kdy se to přišel, opravdu, pravdu má ten, kdo vyřeší, ne, bohužel ten, kdo ví, ale bez těch vědomostí to nejde, takže
0: Radku,
1: opravdu, pokud to někdo poslouchá, posouvat se, když to jenom trošičku jde, pokud možno neusnout na těch vavřínech, ale to je na každým vlastně jednotlivci.
0: To je opravdu velká životní změna, od oprav zemědělských strojů ke kineziologii, psychologii, a vlastně zatím nebyla kariéra, ale snaha pomoci člověku, který je vám nejbližší. To je samozřejmě chvályhodné, smetkám, a samozřejmě to byl obrovský hnací motor, který vám pomohl dokončit to studium, ale jak vlastně těžké to je úplně změnit svoje myšlení, začít se věnovat něčemu úplně novému. Co je na tomto ze všech nejtěžší?
1: Víte, co nejtěžší je fakt ta vůle, to znamená, člověk chce domoct. Mě teda v tom mým životě hodně, měl jsem, co jsem měl. Byla žena, která měla těžké potíže, byly dvě malé děti a teď tu rodinu ukočírovat, ukaučovat to. Co teď, nebylo pomoci, to znamená jediná možnost ta hospitalizace, tyhle ty věci. Já říkám, to přece moji vrstevníci normálně fungovali, nikdo ty potíže neměl. Já jsem otvíral knihu furt do neznáma, já jsem furt nevěděl, co bude, až pak jsem jednou řekl nic, nechám to, ať ona si vybere jakoukoliv pomoc, najde, kdokoliv ví, co poradí, a já jsem jenom následoval. Jenomže ty kroky se propletly, takže vlastně, jak jsem na začátku řekl, s těma virgulema se to propojilo s tou psychikou, teď ono tady do toho rádia to nevysvětlím, tak mi řekla, takže ty spojitosti tam nastaly a já jsem se najednou ocitl tak jakoby z jedné strany na druhé, hold, tak se nebudou spravovat auta, motory a tyhle ty věci, ale dají se spravovat tady s lidima, jo? To znamená, každá práce má svý jedno, bez druhého se neobejde. A vždycky čas od času, že jo, tak taky si někdy mocnu k tomu autu, zavrtám se tomu, ale jdu od toho pryč, důležitější jsou fakt ty lidi, ty děti, opravdu ty psychické potíže těch lidí, když pak vidíte, že někdo v vozovkách, která v dobrém padá na hubu, nemá pomoci, hledá tu pomoc, mnohdykrát lidi hledají, ani o tom nemají kde, neví o kde, jo. Takže někdy je nasměřujete, někdo opravdu potřebuje ten hospital, že jo, nebo různý ty lékaře, ale bez těch to nejde, jo, bacha na to. Ti doktoři opravdu, pokud je ta spolupráce s lékařema a oni jsou nakloní těmto alternativám, tak tam je ten úspěch až nejlepší.
0: Dobře. Radku, tak moc děkuji i za ten vzkaz, který jste řekl zhruba v polovině našeho vyprávění, kdy jste posluchače nabádal k tomu, aby se nebáli pustit se do studia, změnit svůj obor, i když už má člověk kus života za sebou. Děkuji za ten příběh, bylo to pozitivní, tak jsem ráda za tu energii, kterou jste nám přenesl. A teď se pojďme společně poslechnout Pavla Bobka, protože náš čas našeho povídání se chýlí ke konci.
1: Takže všem posluchačům i rozhlasu pěknou dobrou noc, děkuji za prostor a ať se daří do budoucna.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: po půlnoci. Je před námi druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu a pořád zůstáváme u tématu návratu ke studiu. Z našich příběhů je krásně slyšet, že člověk může k učení přivést práce, životní změna, rodinná situace, ale také obyčejná chuť posunout se dál a zkusit něco, na co dřív nebyl čas. A možná právě teď poslouchá někdo, kdo si už dlouho říká, že by si chtěl dodělat školu, přihlásit se na kurz nebo se pustit do úplně nového oboru. Jestli jste to někde udělali vy, zavolejte nám, co vás k tomu přimělo, čeho jste se nejvíc báli a co vám nakonec studium přineslo. Já se jdu podívat na web noční linky, tam píše Radka. Zdravíme všechny posluchače po gymnáziu, kdysi hrozně dávno jsem chtěla studovat na Přírodovědecké fakultě v Olomouci obor ekologie a biologie. Bohužel mě nevzali ani na druhý pokus. Tenkrát se mohla podat přihláška jen na jednu školu. Tak jsem nastoupila do administrativy. Svůj sen mít vysokou školu jsem si splnila v 50 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Moc jsem toužila po studiu. V ročníku jsem byla nejstarší studentka, ale vůbec mi to nevadilo. S mladšími jsem si dobře rozuměla a omládla jsem. První ročník jsem zvládla skvěle, všechny zkoušky na poprvé. Pak to bylo těžší, kolikrát jsem chtěla studium vzdát, ale zapla jsem síly, letos odstátnicovala a diplom mám. Splnila jsem si sen a zvedla sebevědomí. Jen je mi líto, že jsem nezačala studovat dříve. Moc krásné bylo, že jsem na promocích měla i oba rodiče. Jsem na sebe pyšná, našla jsem při studiu i skvělou kamarádku. Paní Radko, tak moc děkuji za milý vzkaz. Další vzkazy si můžete přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka anebo zavolejte 731 800 900. Je s vámi Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé životní kapitoly se dají otevřít znovu, i když jsme si mysleli, že už jsou dávno uzavřené. Dnes budeme mluvit v noční lince Českého rozhlasu i v této hodině o té školní kapitole. Haló, kdo tam? Tady je Jarka. Haló? Paní Irenko, slyšíme se? Je mi líto, tak telefonní linka nás tentokrát zklamala, věřím, že ne, paní Irenka, že si to nerozmyslela. Tak zkuste znovu vytočit 731 800 900, abyste se dostala do vysílání. Já se podívám teď na web vzkaz paní Lídy z Moravy. Dobrý večer, jsem z generace, která se ještě neučila pracovat s počítačem, ale abych v 55 letech našla odpovídající práci mému vzdělání, musela jsem to umět. Tak jsem se dostala do kurzu na počítače, který byl zakončen státní zkouškou. Ta platila i ve světě. Byla jsem tam jedna z nejstarších. Vesměs tam byli mladí jen proto, aby dostali certifikát a vrátili se zpět, konkrétně do Anglie, kde už měli zajištěnou práci s počítačem. Samozřejmě s ním už uměli. Učení bylo náročné, hlavně kvůli věku, kdy už hlava toho moc nepobere. Myslela jsem, že mi brzo praskne. Tak jsem říkala našemu kantorovi, ať se na mě vykašle, že už to nedám. A on na to, že mě i přes můj odpor všechno naučí. A naučil. Dodnes z toho čerpám a to je mi 75 let. A když se vyhlašovala anketa Jana Amose Komenského pro nejlepšího učitele, už přesně nevím, jak se to jmenovalo, tak tento pan učitel byl oceněn a to právem. Dodnes na něho vzpomínám, moc mu děkuju, že měl se mnou trpělivost Lída z Moravy. Tak a teď se pojďme podívat na naši telefonní linku. Kdo volá?
1: Krásný večer. Tady je Anna z Miroslavy. Já vás moc zdravím, Jaruško.
0: My vás také zdravím, už jsme ve vysílání.
1: A já bych chtěla říct si můj příběh. Když mi bylo 56 roků, to bylo v roce 2005, tak během 3 měsíců jsem ztratila zrak. Byla to cesta delší, ale během 3 měsíců jsem se octla ve tmě, absolutní tmě. Bylo mi 56 roku tehdy, psal se rok 2005. Takže jsem se nějaký rok zmítala, pak jsem se asi po roce a půl jsem se naučila pracovat s telefonem pro nevidomé. No a když mě mělo být 60 roků, protože jsem celý život něco četla, něco studovala, pokud jsem potřebovala něco vědět, tak jsem sáhla po knize, tam jsem se to dozvěděla. Ovšem, když člověk se objevil, ocitl ve tmě, tak nebyla možnost. A to rádio už mi nestačilo jenom ty vědomosti čerpat z rádia. Tak když mi bylo 60 roku, tak jsem si, mělo mě být, tak jsem se rozhodla, že si udělám počítačový kurz pro nevidomé. Tak jsem na tom začala pracovat. A půl roku jsem se, tam byla podmínka a v životě, protože jsem pracovala manuálně a manuálně jsem byla zdatná, ale s nějakou takovou technikou jsem nikdy nepracovala a byla podmínka naučit se všemi deseti psát. Takže mi Tyflocentrum půjčilo starý počítač, hlavně od té klávesnici to šlo a já se půl roku učila psát všemi deseti. Byl to středoškolský kurz a měla jsem ten počítač doma a vždycky přijela lektorka, zadala mi práci, tak jsem se naučila od písmena k písmenu všemi deseti. Ano. No a pak jsem absolvovala půlroční kurz na ten počítač. Jezdila jsem do Brna v doprovodu manžela a jednou týdně na 2 hodiny. Takže musím vám říct, že když jsem byla poprvé a ten technik mi vysvětloval, jak to funguje, ten počítačový proces, ty nuly, jak se na sebe navazují, už to dneska taky všechno je pryč. No a tak jsem ho absolvovala. No a v 60 letech teda jsem úspěšně absolvovala kurz pro nevidomé na počítači. Ano. A musím vám říct, to není jednoduchá věc, že si někdo myslí, že vám ten počítač všechno řekne. Tam myš je vám k ničemu a to, co vám přečte ten počítač nebo ten odečítač z té obrazovky, tak se na tu obrazovku musíte v prvé řadě dostat. A to musíte všechno přes tu klávesnici, přes různé zkratky, které musíte ovládat. Není to jednoduché, ale zdárně jsem to zvládla. No a měla jsem počítač teda ten starý 15 roků a loni jsem si pořídila nový a všechno bylo zase úplně jinak. Úplně jinak. Takže jsem se musela zase učit nové zkratky, nově všechno. No ale je mi 77 a to, co potřebuji, dostat se na Wikipedii, napsat e-mail, odeslat i přijmout e-mail, poslechnout si ledas, co na ty různé servery, abych si poslechla zprávy nebo nějaké dokumenty si poslechnout nebo nějaké podcasty. Prostě zvládám to. A to právě je pro mě veliké plus, protože zvídavá a cílevědomá jsem byla vždycky. A kdyby člověk zůstal takhle ustrnutý jenom u toho rádia, protože televize vám nedává žádný impuls k nějakému vzdělávání pro nevidomého člověka. Musela byste mít nějakou zvláštní televizi, která vám to... No takže jsem spokojená, že ledas co si dokážu tam najít, ledas co se dozvědět, protože kniha na to do mých rukou už nemůže přijít. A takže ten počítač je pro mě velkou pomocí.
0: Určitě, Aničko, no to vás obdivuju, že jste se po tak zásadní životní změně rozhodla nevzdat a pustit se do něčeho úplně nového. Už jenom to rozhodnutí naučit se pracovat s počítačem muselo chtít odvahu, trpělivost, pak si tím projít, ale ono... Je to opravdu dneska hrozně fajn, když to umíte a ten život vám to usnadní. Je to tak?
1: No určitě, určitě. Protože kdyby to člověk neovládal, tak vlastně já nevím, jak bych to vyjádřila. Z něho stane, skoro bych řekla, analfabet. Jo, protože na tom si osvěžujete stále ten český jazyk, když píšete ty e-maily nebo něco takového, že jo, nebo i svoji nějakou úvahu si dáte do těch dokumentů svých a takže tu češtinu si, a takhle by člověk úplně zapomněl, já už tady 21 roku, více jak 21 roku nevidím vůbec, takže mozek zapomíná, že jo.
0: Tak ho tím trénujete. Aničko, tak děkuju za zavolání. Myslím, že jste krásným důkazem toho, že člověk může začít něco nového i ve chvíli, kdy mu život připraví velmi těžkou zkoušku. A to je velmi inspirativní pro nás všechny. Tak vám přejeme hodně sil a radosti. Ať vám všechno, co jste se naučila, dál dobře slouží.
1: Jo, dobře, děkuju. Mějte dobrou noc všem, mějte se hezky. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sednout si po letech znovu nad učebnici může být zvláštní pocit. Člověk má víc zkušeností, ale možná i víc pochybností. Přesto právě tehdy může studium dostat úplně jiný smysl. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak ještě jednou krásný večer posílám Marcela z Moška.

0: Marcel Zmožek dospíval v noční lince Českého rozhlasu. My pokračujeme v povídání o studiu v pozdějším věku. Je s námi paní Mirka. Krásnou noc přejeme do Brna.
1: Dobrý večer, Javuško, ještě jednou do hezkého Zlína a zdravím taky všechny posluchače. No, nedá mě to, aby se nevrátila k tomu svému příběhu, i když mám pocit, že už něco možná svého posluchači slyšeli, ale prostě tak začnu taky nějak. Když jsem odmaturovala na průmyslové škole oděvní v Prostějově, byla to krásná škola, perfektní, hodně nám dala. Odcházeli jsme jako technici nebo návrháři pro všechny oděvní podniky v republice. Pragoděv v Praha, já nevím, Severka, Cvikov, dole to byla na Slovensku Matita Puchov, dole potom Otavan Třeboň, no a tak, anebo v Brně Kras Brno, oděvnici města Brna, pak Kus Brno, že? Takže my jsme prostě nastoupili potom na umístěnky tady do těchto podniků. A já jsem nastoupila do národního podniku Kras, tenkrát to byl národní podnik Kras, a po krátké praxi mě náš pan šéf, ředitel podniku, dál, že to ty půjdeš na učňovskou dílnu, takže po té praxi i odpolední směny to byly na dílně v Horku, no to bylo něco. Ale tak jsem to všechno zvládla, takže jsem potom učila děcka na dílně a pořád jsem toužila ale jít do školy, poněvadž učni měli, jak víme všichni, měli týden dílny u nás a týden ve škole jako teoretickou výuku, bylo to na Charbulové v Brně. No a já jsem pořád potom šilhala, až jsem se teda tam dostala. Tak jsem začala učit oděvní předměty, technologii, kreslení, střihu, materiály i ekonomiku. No a uplynul krátký čas a ono to prostě nestačilo pro maturita, tak jsme si museli dodělat, to byly necelé 2 roky, říkalo se tomu takové pedagogické minimum pro učitele odborných předmětů. Bylo to v Brně na Poříči, na pedagogické fakultě a bylo to něco úžasného. To se mně moc líbilo. Tam byla pedagogika, metodika výuky odborných předmětů, ale taky třeba biologie, psychologie. Moc jsem to chtěla ještě potom dělat dál, ale už to nějak prostě nešlo. Takže ukončili jsme závěrečnou zkouškou a já jsem vesele mohla učit jako učitelka odborných předmětů. Tak a pokračuju ale dál. Uplynulo, já nevím co, 4-5 let, měli jsme praxi, no ale ministerstvo školství tenkrát prostě dalo nějakou směrnici, že to nestačí a že bychom měli mít plnou vysokou školu. No ale to už nám bylo tak asi 55 let, ale nedalo se nic dělat, byli jsme 4 takhle učitelky, takže to prostě zkusíme. Jenomže oděvní obor žádnou takovou vyloženě vysokou školu neměl, tak jsme jezdili do, to se nějak jmenovalo Vysoká škola strojně technická v Liberci. Teď si, Jaruško, představte, že teda z Brna do Liberce. No. V dané ženské, které mají děcka. No, tak nic. Tak sranda, byla to trochu i sranda potom. Věra, moje kamarádka, kolegyně, měla nového trabanta. To už jsme tam byli asi 5krát. A tak Věra říká, tentokrát pojedeme trabantem, holky, já ho projedu. Jenomže byla špatná řidička, ještě to tak neuměla. A my jsme vyjeli za Brno. Za Brnem byla taková cestilnice, rozdvojovala uprostřed sloupek s nějakou značkou. A Věra, Ježišmarja, kam mám jet a hrk do té značky. Tak si to představte, tak prolomila tu kapotu vpředu, ale tak to jako prkalo.
0: zdravím, jako já se vám omlouvám, ale ten čas nám běží velmi rychle, tak kdybychom šli k té...
1: Honem budu. Jaruško, no tak my jsme tam nějak do toho Liberce dojeli, protože jsme se stavili někde v nějaké opravně a ti nás na to podívali chlapi a řekli, můžete jet dál, ale až se vrátíte, tak do opravny. No, tak dobře, tak jsme přijeli do toho Liberce a už jsme měli teda po náladě. Už to prostě nešlo, protože bylo to těžké pro nás. Byla tam fyzika, byla tam chemie, byla tam matematika a my jsme dávno už po maturitě toto všechno zapomněli. No a tak jsme prostě, to jsme pořád počítali, co si pamatuju, jeden vlak vyjel z té stanice, druhý z opačné, v kolik hodin, jakou rychlostí, no ale to bylo. Tak prostě, jak na mě měla přijít řada, tak srdce mě bouchalo. No, Jaruško, už to se snažím zkrátit. Takže my jsme si řekli, tak toto je znamení, opravdu to my jako dělat nemůžeme. No, tak jsme to ukončili, no a protože jsme měli už delší dobu praxi, tak nám to bylo prominuto a jelo se dál. Samozřejmě, že bez zvýšení platu. Ale to nám nevadilo, učili jsme dál, jezdili jsme tam, kde jsme to nejvíc potřebovali, uplatnili a to byl třeba oděvní průmysl Prostějov, speciální stroje, tam se poprvé začaly kreslit střihy počítačem a různé speciální stroje tam měli. Tak toto my jsme právě potřebovali.
0: Paní Mirko, vy byste to asi dovysílala až do jedné hodiny, jak vás tak poslouchám.
1: Už končím. Takže ano, to byl můj příběh, když jsem 55 začala teda studovat na vysoké škole, ale prostě to nešlo. Ale na počítači jsme se naučili. A nejvíce
0: to je,
1: se
0: to
1: na
0: je jedno, že to nešlo, jste skvělá, ta odvaha.
1: No, to, to je, bylo, Jaruško, to
0: ne. Zkrátka to úžasné, můžete si říct, udělala jsem pro to maximum a že to nevyšlo. Už je no, na druhém
1: no
0: místě.
1: A potom samozřejmě počítače, tak to jsme měli ve škole kurzy, ale nejvíc jsem se naučila až v pozdějším věku. Chodila jsem dokonce na tu počítači techniku, na počítací techniku do knihovny Mahenové, která ano, téměř zadarmo pro důchodce měla tady tyto kurzy, chodila jsem tam rok, bylo to za babku, téměř zadarmo, naučila jsem se perfektně na počítači. Mám všechno možné i v telefonu, přetaženo teda z internetu do televize, tady do mého milovaného mobilku chytrého a tam já mám všechno.
0: Dobře, tak paní Mirko, děkujeme. To je báječné, že jste neskončila u jedné školy, u jednoho kurzu, u jedné zkoušky, když nevyšlo jedno, pustila jste se do něčeho dalšího. Tak já doufám, že vám ta práce s počítačem pomáhá v životě. Jsem ráda, že jste se s námi teď sdílela, že jste nám o tom popovídala. Mějte se dobře, zdravíme ze Zlína do Brna, paní
1: Mirko. Slovácké, že jo? Máme tam dopravu, je tam všechno.
0: Musím, paní Mirko, omlouvám se, teď mi asi neslyšíte nejlépe, jo, ale už dobře. Se loučíme.
1: Ano, aby ještě měli jiní možnost. Tak děkuju moc a prostě žije se dál, no. Tak, děkuji, mějte se hezky všichni a někdy naslyšenou. Příběhy.
0: To je nádherná písnička od Jana Kalouska, dlouho jsme ji nehráli, je to písnička, která nestárne a proto si ji pojďme teď oživit. Za 2 minuty bude 1:30, já se vás opět za chviličku zeptám na studium v pozdějším věku.

0: Paní Dana je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte, moc vás zdravíme do vysílání.
1: Ano, už jsme ve vysílání.
0: Ano, právě teď. Tak jaký je rozdíl mezi učením v 18 a třeba ve 40, v 50? Máte zkušenost?
1: Ano, mám zkušenost takovou celoživotní. Tak v těch 15 to bylo tak, že jsem chtěla dělat školu umělecko-průmyslovou, nedostala jsem se, šla jsem do zaměstnání proti vůli rodičů a tam jsem si řekla, že to zkusím příští rok zase to nešlo. Tak jsem pobyla na radu kolegů v zaměstnání, v ateliéru projektantském, dělala jsem kresličku, dělala jsem si kurzy zeměměřičský a já nevím, všechny, co byly příslušné k tomu, k té práci, kterou jsem chtěla dělat. A chtěla jsem to zkusit, znovu zase to nešlo. Tak plynul čas a nastoupila jsem v 18 na průmyslovku stavební, udělala jsem si stavební průmyslovku. Ale stále jsem to toužila po nějakém tom tvořivém studiu a chtěla jsem na architekturu, jenomže mezi tím se tam už namotal ten 68. rok a 69. a já jsem byla takový průšvihář, všude jsem se ušela taky namotala, tak jsem měla napsaný vždycky v tom posudku, že nejsem kádrová rezerva. Tak to šlo až do těch 90. let a pak teda, když už to zase bylo možné, tak jsem si řekla, no děvče, 1045 pryč, ale zkus to. Tak jsem to zkusila a na radu, protože jsem nevěděla, co chtěla, jsem studovat psychologii, ale na radu mého pana faráře jsem se teda dala na studium teologie, protože jsem už předtím vypomáhala jako laický kazatel a vůbec v našem sboru jsem takhle působila jako taková kontaktní osoba, nebo já nevím, co mezi různě, mezi věřícími. A tak jsem studovala teologii nakonec a úspěšně jsem ji dokončila v 50 letech. No a tak šel život, tak jsem měla ještě vlastně druhé zaměstnání, kromě toho svého v té stavařině jsem byla celkem celý život. Ale stále, i když jsem už v důchodě, byla jsem po úraze, teďka skoro nechodím, mám vozík, ale jako trošičku se pohybuji po svých dvou berlích. A pořád mě to ke studiu láká, takže tím chci říct jenom to, že studovat je takové velké dobrodružství, které, když si to člověk dopřeje, mu může vyplnit jaksi život. A vychovala jsem při tom studiu 3 děti, úspěšně všechno jako vypadalo tak slibně, zaměstnání se mě líbilo, všecko, co jsem dělala a kromě toho technického, co bylo to základní, jsem měla ještě to další, tedy potom tu duchovenskou činnost, takže to bylo takové příjemné. Vyvážené bych řekla.
0: Tak ano, u vás je to jasné. Vy jste příklad toho, že na studium opravdu není nikdy pozdě, ale opravdu jste mě pobavila tím, že pán farář rozhodl o tom, co budete studovat. Teologii. Neskutečné.
1: Moje babička říkávala, maminka a pan farář se musí poslouchat.
0: No a co vám poradí dál, abyste studovala?
1: Co jsem teďka si studuju, tak co mě zajímá hodně ta psychologie a filozofie a tak, no, tak taky mě to posunulo v těch oborech, že jsem si začala vybírat literaturu, no a teďka co louskám, teda, ale opravdu louskám, je to strašně těžké a strašně náročný Komenského Náprava věcí. To je tak úžasná kniha, ale tak náročná a složitá, že musím otevírat další a další, abych porozuměla, teď se teda ptám i umělé inteligence, ale ona někdy se s tou mou inteligencí tady špatně mluví o takových věcech, hodně duchovních, a je to pořád na jedno brdo, tak tam už se moc neradím. Takže tak.
0: No v každém případě vám to studium určitě pomáhá i v běžném životě, nejenom to studium teologie, ale právě to, jak čtete, jak se zamýšlíte.
1: Ano, ano,
0: naučilo vás to určitě to studium práce s počítačem, pracujete teda s umělou inteligencí, takže vás to posunuje. Dovolíte mi osobní otázku, kolik je vám let? Omlouvám se, jestli jste to říkala, že jste se to přeslechla. 75.
1: No, ještě jsem loni celý rok zaskakovala, když bylo potřeba, tak jsem v té náboženské obci, kde jsem působila předtím, tak jsem ještě zaskakovala celý rok i v tomto věku. No.
0: Tak tentokrát se loučím s velkým obdivem, paní Dano. Jsem ráda, že jste s námi teď vysílala, stálo to za to, bylo to přímo k tématu věcné. Obdivuju vás, že jste se do toho pustila i v pozdějším věku a hlavně do tak náročného studia.
1: Ano. Ano, je to jedno z nejnáročnějších i kvůli těm jazykům, co člověk musí vlastně udělat ze tří jazyků, takže
0: tak
1: není to.
0: Přeju, ať vám teologie dál přináší radost, klid a nové pohledy na život, ať z toho čerpáte.
1: Se prolíná do všech oborů, takže já teď studuju kde co, kvůli tomu, abych se prokousala nějakými úvahami našeho Komenského, kterýho teda opravdu to byl taky člověk, který náš národ posunul, myslím si, hodně.
0: Ano. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody, tak tím jeho citátem můžeme zakončit dnešní povídání. Ať se vám daří.
1: Mějte se pěkně a dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcela Holanová, za minutu bude 15:45, posloucháte Český rozhlas Noční linku a teď také příběh pana Ládi, který volá až ze zahraničí. Je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak nám to přibližte, odkud.
1: Takže se slyšíme. Především děkuji vám všem, vám paní moderátorko, vás nám pohlásí, já jsem nový účastník, posluchač jako Noční linky asi tento rok, nějak tak, takže jste úžasná, určitě pěkná žena. A chtěl bych se poděkovat dnešní, slyšel jsem poslední paní Dana, já myslím, vykládá nádhera. Především paní doktorka Nora, děkuji za pozdrav, paní doktorko. Já bych, myslím, na Facebooku, já jsem přesvědčený, že bychom se mohli takhle nějak kontaktovat. No já jsem novic v tady elektrotechnice, já jsem neměl to čas až teď, když jsem po úraze, takže jsem jako celkem moc nechodící, jenom s tím vodítkem, takže jsem opravdu rád, že můžu slyšet nádherné lidi, paní Jana Nevidomá, proto jsem nejvíce sorry, protože to je něco, to musí být něco hrozného. Jo, takže paní Jano, jste statečná. Děkuju.
0: Dobře, Láďo, ale pojďme k vám.
1: Ano, no, tak to je, já jsem se vyučil automechanikem v Ústí na Orlicí. Jestli to víte, kde je, to jistě, že víte, kde je Ústí na Orlicí, Šestka Třebová, z Novohojčína se jezdilo rychlíkem na odvězovky každý
0: ano,
1: dva měsíce.
0: Ano, takže jste se vyučil čím?
1: Automechanik, no. A to byla chyba, jsem měl dražší začišníka nebo tak, něco takového, ale to je jedno. A nejlepší by bylo v mojem životě, kdybych, jak jdu zpátky, protože mám 81 roku, kdybych mohl jít zpátky, kdyby se to mohlo vrátit všechno, tak já bych šel studovat hudbu, zpěv a tanec. Tanec byla moje parketa s mojí ženou, jsme tančili všude na světě. No, Karabie, no. Kuba, Dominikána, Bahamas a to jsme prostě všude tančili. A takže to jsem určitě jsem to promeškal, měl jsem to i studovat. Ale nic se nedá vrátit, takže jak říkám, nechci to protahovat, aby mohli se dovolat ještě ostatní. Takže ještě, jestli byste chtěla něco vědět, tak prosím.
0: No Láďo, zatím teda víme, že jste se vyučil automechanikem a teď chcete studovat zpěv a hudbu, ale tak co bylo mezi tím, to jste dělal celý život opravdu toho automechanika jako práci, nebo nebyla příležitost k tomu, abyste dělal něco třeba právě s tou hudbou?
1: Ale byla ne, to bylo teď momentálně nepochopení. Já jsem řekl minutu před tím, že jsem udělal chybu, že jsem se šel učit automechanikem, ano. I když to bylo perfekt, jo.
0: To jsem pochopila, ano.
1: Ano, no ale já jsem si myslel, kdyby se to všechno nám mohlo vrátit, aby jsme se mohli rozhodnout studovat něco jiného.
0: Já jsem si říkala, jestli vás to třeba teď ještě neláká, protože dneska se může začít studovat i v pozdějším věku.
1: Ale ano, že já jsem ve svém mozkovou příhodu taky v loni a takže já jsem teď na tom nějak jinak. No, tak, ale to, jako bych, to byl můj takový sen. Vlastně teď je to, jo? Kdybych se to dalo změnit, tak bych šel jako na se něco jinému věnovat. Jenomže byla 19. na vojnu, potom jsme se ženili, jo? Rodili se děti, většina nám, jo? A takže už potom to všechno bylo jiné. Jakmile se dva lidi dají dohromady, tím pádem, když se vezmou, tak už se to všechno mění. Ne u všech, to je samozřejmě. Jo, to záleží na zájmech obou, čemu je třeba se věnovat. Studium. Jo. Naši kluci tady vyrostli, chodili do školy ty první, potom se nám tady narodil ten čtvrtý, ale to je jedno. Ale oni dělali si různé kurzy a studovali taky, ale většinou dělají, nechtěli studovat na nějaké ty vyšší, jako na doktory nebo takhle, ale takže jsou všichni kolem té techniky, no. Takže asi tolik, no já opravdu nevím, jak bych
0: Láďo, zakončil. Já myslím, že vy jste se vlastně musel naučit i s počítačem, protože předpokládám, že právě teď voláte přes počítač, je to tak? Takže vlastně se učíte
1: ne,
0: i v pozdějším věku.
1: Přes chytrý telefon.
0: No a dobře, tak není to počítač, ale i tak to chce
1: No je to,
0: umět.
1: To je vlastně počítač, to je vlastně počítač, to je
0: ano,
1: taky.
0: Někdy tady. Chytřejší než my, vidíte.
1: Ano, možná, no. A to se mi taky nelíbí, ta umělá inteligence, prosím vás, to je soubor úžasných komputerů, když lidi tam volají a ty odpovědi tam samozřejmě jsou, jenomže to je něco jako encyklopedie v těch knihách, dneska to není v knihách, je to právě tady v tom telefonu, v té technice, takže je to pohodlné, lidi vlastně nemusí už ani studovat, jenom se můžou ptát, no ale to je špatně, to je velice špatně. Takže asi tak lidi nečtou, málo ti mladí depák, to jenom se tak, všecko tak easy, snadně, jo? Takže tak asi.
0: No, je to opravdu pravda, že umělá inteligence možná lidi odvádí od bádání, protože, jak jste řekl, oni se zeptají, oni nepátrají, nehledají, nestudují a my se pak necháme někde rychle strhnout, ale já myslím, že ještě dost z nás má doma knihy a o to víc, že si uvědomujeme tu hrozbu, tak na to myslíme a věřím, že to nebude tak špatné právě tím uvědoměním si toho, jaká hrozba by to mohla být a že ty knihy opravdu budeme dávat jako dárky lidem, kteří je budou otevírat těm, myslím, mladším generacím a pochopí tu hodnotu těch knih.
1: Mohu něco říct ještě?
0: Ano.
1: Mohu říct. Já přemýšlím tyto dny, nebo že na otázku, kterou chci položit tady té umělé inteligenci, ale nevím přesně, co ještě se zeptám. Takže na tom strašně pracuju. A tak to je taky určité studium ve mně, že
0: dobře,
1: studuju.
0: Tak nám potom dejte hlavně vědět výsledek, dobře?
1: Dám. Určitě paní Jaruško. Taky vás. Všech vás mám rád a rád vás poslouchám. Tak se opatrujte. A světu mír, fašismus pryč. Prosím vás. Děkuju.
0: Dnešní noční linka je u konce. Z vašich příběhů bylo krásně slyšet, že učit se můžeme opravdu celý život. Někdy nás k tomu přivede práce, jindy okolnosti a někdy prostě jenom chuť posunout se dál a splnit si něco, co jsme dlouho odkládali. Děkuji za všechna dnešní zavolání, otevřenost i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď váhají, jestli ještě není pozdě začít. Není. Ze Zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a dobré ráno do dalšího dne.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Pokud máte vyladěnou rozhlasovou stanici Český rozhlas 2, tak jste se právě stali účastníky 44. schůzky Toulek českou minulostí.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: Ti všichni v Českém rozhlase Brno, režírování Jaromírem Ostrým,
1: vám zprostředkují další kapitolu z naší historie. Inspirování Petrem Horou Hořejšem, zaměřili jsme se na události, které prožil ke konci druhého desetiletí 17. století.

0: úsilí místodržitelů byl četněji obeslán nežli předešlý.
1: Ale my ještě pondělí 21. nemáme. Teprve je víkend.
2: Což znamená, že se světí neděle.
1: Takže Karolinum je úplně vylidněné.
2: No a v pondělí?
1: Píše se datum 21. května 1618.
2: Se ráno před začátkem jednání objevují v Karolinu dva poslové z České královské kanceláře s oznámením, že přišel nový císařský list z Vídně obsahující důležitá nařízení pro shromážděné stavy.
3: Sekretář místodržitelské kanceláře Filip Fabricius četl slovo od slova císařův přípis místodržícím, datovaný ve Vídni 16. května 1618.
0: Urození a stateční věrní naši milí.
1: Oslovení milé, vstřícné, jakoby naznačovalo, že ostatek bude podobného charakteru.
3: Nebyl.
0: Proč sjezd do koleje císaře Karla IV. Ku pondělí 21. května podle poručení našeho odvolán nebyl, ráčili jsme tomu z psaní vašeho milostivě vyrozuměti.
1: Nic, pořád ještě dobré.
3: Ono to však pokračuje dál. Tón zůstává stále jakoby přátelský, ale v dálce, jakoby se ozýval hrom.
0: I poněvadž jsme my z jistých a hodných příčin s dobrým uvažováním tých sjezdů do některého krátkého času po odložitě ráčili, milostivě poroučetě ráčíme. Pokudž by se k témuž dni někteří ze stavů vyšších neb vyslaných z měst do měst pražských k témuž sjezdu najíti dali, abyste je před sebe do kanceláře společně nebo rozdílně povolati, jim tuto milostivou vůli naši a že se to vše pro dobré jich od nás činí, též že to nemá býti na porušení svobod, majestátu a privilegií jejich, v známost uvedli a je napomenuli, aby přestávajíce na tom, k čemu právo mají, cizích věcí se neujímali a raději příčinu k lásce a svornosti, nežli k zbytečným nedorozuměním dávali.
1: Sloh na naše gusto poněkud komplikovaný.
2: Leč všichni pochopili, nač se dopis císařův místodržícím odvolává.
3: Těžké psaní z března toho roku říká přece jasně.
0: Poněvadž oni.
1: Jako defenzorové, tedy ti, co chránili a bránili v království svobodu víry a byli zástupci evangelických stavů.
0: Poněvadž dobrotivosti císařovi zle užívati a vždycky dále, než jim náleží, a týž majestát a porovnání, na něž se odvolávají, to sebou přinášejí, sahati chtějí a jemu jakožto králi a pánu země české časně dříve, nežli by týž oheň roznícen byl, to předcházeti sluší, protož, že bude nutno to se dále ve vší bedlivosti vyptati a k nim,
1: tedy defenzorům,
0: se spravedlivě podle zasloužení jednoho každého zachovati.
3: Obsah toho dvorského přípisu shromážděné defenzory ohromil.
2: Oni si uvědomili, že by
0: týmž psaním netoliko páni defenzorové, ale i páni stavové již jako na svých hrdlech odsouzeni byli.
3: Zkrátka, že diskuse dávno skončila, teď už začíná jít pomalu o krky.
2: Vilém starší Zlobkovic,
1: ten vedl jednání jménem stavu,
2: neodolal a požádal, aby mu originál listu půjčili.
3: Pořád nemohl uvěřit. Pochyboval, jakož i četní další, že ten list je pravdivý.
2: Lobkovic se skupinou pánů ten list vzal a odešel s ním do vedlejšího vladislavského sálu.
0: A tu v kole měli spolu promluvení pilně toho šetříce, zdali to psaní bylo v Praze a neb ve Vídni napsané a zdali vlastní rukou podpis jeho milosti císaře Matyáše se nachází.
2: Nakonec Lobkovic požádal o opis listu a shromáždění se rozešlo s tím, že do druhého dne,
1: tedy do úterka 22. května,
2: vypracuje sjezd své vyjádření.
3: Mezitím v pražských ulicích vypukla panika.
2: Někteří ustrašeně couvali a opouštili sněm.
1: Jindřich Matyáš Thurn, ten patřil k defenzorům a tudíž byl v opozici proti císaři, posílá účastníkům sjezdu spěšnou zprávu.
0: Přišlo nás jedno vystříhající vzkázání, pokud my nařízení a jmenovaní defenzoři nahradili

0: Najíti se dáme tehdy, že jest při vartě nařízeno, aby nás jala, do vězení dala a nad námi exekuce i hned vykonána byla.
1: Tak, pondělí 21. května skončilo. Máme tu úterek a píše se datum 22.5.1618. Normální pracovní den, platilo to i pro místodržící.
2: Ti ovšem museli ještě ráno absolvovat procesí.
3: A když se dostavili na své pracoviště, tak už na ně čekala v královské kanceláři návštěva.
2: Byla to deputace 6 sněmovníků, po 2 z každého stavu.
3: Mluvčím byl Jáchym Ondřej Šlik.
2: Dotazoval se, zda je pravda, že na hradě byly posíleny stráže s příkazem?
0: Když páni pod obojí na hrad pražský půjdou, aby toliko osoby u pánů stavů do bran hradu pražského pouštěni byly, ale žádného ze služebníků a čelátky, aby za nimi nepouštěli. A táž varta, aby na to dobrý pozor dala, aby některé přední osoby ze stavů, obzvláště pak pana hraběte Turna, na zámku drželi a jemu odtud podejti nedopouštěli. Dopouštěli.
1: Jaká pak na toto vážné podezření byla odpověď?
3: Co?
1: Zvolal nejvyšší purkrabí s tváří zcela nevinnou.
3: Pana hraběte z Turnu, abychom zajmouti dáti chtěli. Našeho nejmilejšího ujce a švakříčka, uchovejš toho, milý pán Bůh.
2: Hejtmanem pražského hradu byl Diviš Černín. Ten zprávu o zesílení stráží nevyvrátil. Toto opatření však vykládal tak,
0: že jest se takový obyčej v tyto křížové dny, v kterýchž procesí z kostela svatého Víta na Strahov k svatému Benediktu a do kostelů jiných vykonávány bývají, zachovává a pro lepší řád a bezpečnost větší varta nařizována bývá.
1: O hodnověrnosti takového vysvětlení nelze ani v tom nejmenším pochybovati.
2: Na to nejvyšší purkrabí požádal, aby stavové oznámili jméno osoby, která šíří takové pomluvy.
1: Nejlepší obrana je útok.
3: Jestli se skutečně připravovalo zatčení Jindřicha Matyáše Turna a některých dalších, kteří patřili mezi radikály, to z těch sporých pramenů nevíme.
1: Ale Turn to tvrdil.
3: Tvrdil a ostatní pochopili, že důvodů je víc než dost.
2: V těch chvílích byl hrabě Turn nejenom jedním z těch, kdo nesli vinu za neuposlechnutí královského rozkazu, ale také...
1: Čím pak ještě?
2: Ale také rebelem.
1: Sik?
2: Rebelem, který se nedostavil do Vídně na královo vyzvání.
1: Snad by bylo užitečné, kdybychom se pokusili zrekonstruovat den po dní, hodinu po hodině, minutu po minutě, jak to v těch vzrušených a pro nás osudových květnových dnech v roce 16.18. vlastně probíhalo.
3: V tom případě nesmíme zapomenout na návrat dočasného úterního rána.
1: Tedy ještě před cestou stavovské deputace na hrad.
3: Ano. V to úterý?
1: To máme 20. ano, 2. května.
3: Probíhala v Karolínu velmi vzrušená scéna.
0: Hrabě Turn oznámil předevšemi, kterak jest jemu těchto dnů pominulých od císaře psaní s přísným poručením z Vídně učiněno, aby ihned nedada sobě ničemuž kromě mocí boží překážeti, ke dvoru jeho se vypravil, což on vykonati a dle téhož poručení, jakožto věrný služebník pána svého, zachovati se byl by a jest povinen. Avšak s tím se vším, že jest pro přítomný sjezd s tou jízdou prodlel, odeslal mezi tím císaři omluvu svou psanou s tím při tom doložením, jestliže k tomu stavové podobojí dovolení své dají. Svým svědomím a duší jest jist, že pojede. Pojede-li pak, tak neví, kterak se zase vrátí a se stavy se shledá. Začež hraběti ode všech přítomných stavů šetrně poděkováno a připovědíno s přísahou, na které osvědčení 2 prsty, jeden každý z nich pozdvihl, z kouce. Jestliže by na něho saženo bylo, že všickni při něm státi a jeho jakožto po pánu bohu a jeho milosti císařské defenzora svého úředního do přemožení zastávati chtějí.
1: Přesně tak se to tohočasného rána v Karolínu stalo. Alespoň pokud to Pavel Skála ze Zhoře zachytil věrně.
2: Ten projev Turnův v Karolínu je klíčem k dalším příběhům.
1: Ano, jak to?
2: Hrabě, předvolaný osobně k císaři, váže u poslechnutí rozkazu na souhlas stavů.
1: To přece nebylo nutné.
2: Dále zavazuje přítomné přísahou až do přemožení.
1: No, to by taky jistě nedělal jenom tak pro nic za nic. Měl nejspíš strach o vlastní bezpečnost.
2: Měl a řekněme si, že docela důvodně.
3: Já, ubohý hrabě, neproviniv proti žádnému nic a nic žádnému neublíživ.
1: Měl Turn prohlásit podle Pavla Skály ze Zhoře?
3: Tak těžkým poručením jsem citován. Nepojedu-li, v nemilost padnu. Pojedu-li, nevím, kterak se zase vrátím. Snad na mě se chce něco začíti a k mému hrdlu sáhnouti, potom pak i k jiným by přikročováno bylo. Já poznávám, že to jsou oni, Slavata a Zmartinic. A rovněž ten šelma sakramenská Michna sekretář, kterého kdybychom dostati mohli, dali bychom jim za pamětnou. Takové poručení vymyslili, sepsali a jménem císařským k němu pro mou záhubu odeslali.
1: Všechno?
3: Ne. Ono šlo ještě o něco víc.
1: Oč?
3: O předehru a přípravu rozhodného činu, který se měl stát na zítří.
1: Turn se ujistil, že shromáždění bude stát za ním.
3: A to bylo důležité.
0: Zpráva, která byla rozšířena během dopoledního jednání v Karolinu, že místodržící dali zesílit hradní stráže při branách, mohla přispět k vyvolání patřičné nálady. Už na tomto zasedání podal Jáchym Ondřej Šlik návrh, aby se všichni shromáždění odebrali do české kanceláře a dotázali se místodržících, hlavně Slavaty a Martinice, zda radili k listu císařovu. Proslýchalo se, že psaní bylo koncipováno v Praze a do Vídně posláno toliko k podpisu. Ten, kdo stál v pozadí Šlikova návrhu, měl už asi za lubem nějakou demonstraci. Proč by jinak Šlikovými ústy vyzýval všichni účastníky sjezdu, aby se účastnili jednání v české kanceláři? To se mohlo odbýt deputací. Proč se mluvilo o čeledi, jež údajně nemá být vpuštěna sestavy do hradu? Co tam měl co pohledávat?
1: Táže se historik Josef Petráň ve své knize o staroměstské exekuci. A i nás podobné otázky napadají, protože pozadí všech událostí je přinejmenším podezřelé.
3: V tom shromáždění byli dva muži, o kterých bylo obecně známo, že rádi hodně mluví.
1: To se některým politikům stává. Dost je takových, kteří napřed mluví a teprve potom myslí.
3: První z nich se jmenoval Šlik.
1: Ten se už naším příběhem mihl.
3: A druhý nesl jméno Pavel Zříčan.
2: Oběma.
3: Aspoň se to tak zdá.
2: Byla svěřena úloha řečníků, aniž snad sami tušili, čemu mají jejich projevy nakonec sloužit.
3: V této chvíli bylo nutné dostat stavy na hrad.
2: Šlik je k tomu ochotně vyzval. Ale kdo ho k tomu inspiroval?
1: No, někdo, kdo myslel na to, co přijde. Nějaký šachista možná. Uvažoval o pár tahů dopředu. Ale kdo to byl?
3: Jindřich Matyáš Turn.
2: Mezi ohroženými je vyslovováno právě jeho jméno.
3: Je tu císařův dopis, který ho vyzývá, aby se dostavil do Vídně.
2: A právě Turn při dopolední úterní rozpravě v Karolínu se jakoby mimochodem v rozhovoru s některými pány zmíní, že
3: je prý nutné provést nějakou demonstraci proti nepřátelům majestátu.
2: A je tu i svědectví Martina Fruvajna.
3: Tedy svědectví, řekněme, raději výpověď, učinili ji při výslechu, když byl po prohrané bitvě na Bílé hoře zatčen a vyslýchán.
1: Toto jméno, říkalo se mu Martin Fruvajn z Podolí, patří pražskému měšťanu, který působil na Starém městě pražském jako advokát a stal se defenzorem, neboli voleným zástupcem evangelických stavů. Byl jmenován i do direktoria, tedy do stavovské vlády.
2: Právě Martinu Fruvajnovi sdělil Turn ve svém domě téhož dne.
1: Pořád máme 22. květen.
2: Že stavové musí některé nepřátele.
1: Co pak?
2: Vyhodit oknem.
1: Jak pak zareagoval Fruvajn?
2: Pokládal to za žert.
1: aktéři budoucího děje, tedy přesněji ti, kteří budou zítra vyhazováni.
0: V malostranském domě, zvaném později u Montágů, který patřil Albrechtu Janu Smiřickému, sešlo se shromáždění.
1: Čas? Tak to máme úterý 22. samozřejmě května, odpoledne, nebo spíš už na večer.
2: Nic velkého. Schůzka několika přátel pána domu.
3: Nic by na tom podezřelého nebylo. Kdyby?
2: Kdyby nešlo o ty nejradikálnější politiky ze sjezdu stavů.
1: Kdo se zúčastnil?
3: Ale tak to se nikdy přesně nedozvíme. Schůzka byla tajná a ani při pozdějších výsleších nikdo neměl chuť přiznávat se k účasti.
2: V literatuře se však opakuje seznam, jehož hodnověrnost je značná.
0: Turn, Smiřický, Budovec. Kromě této trojice také Oldřich Vchynský a pravděpodobně i Václav Vilém z Roupova a Kolona z Felzu. Není vyloučeno, že se zúčastnil i Vilém z Lobkovic, Martin Fruwein spolu s dalšími měšťany, jako Sixtem z Otrsdorfu, Kochanem, Štefkem a ještě jinými.
1: Co bylo na pořadu té schůzky?
3: Potrestání místodržících jako rušitelů majestátu. Bod 1.
2: Bod 2. Způsob, jak to provést.
3: Bod 3. Kdo a jak se té akce zúčastní.
1: Docela nabitý program.
2: Zúčastnění politici museli předem počítat s tím, že čin, který chystají, bude třeba řádně zdůvodnit před veřejností.
3: A tu se nabízela jako zákonný argument písemná dohoda mezi stavy pod obojí a katolíky, která byla uzavřena v roce 1609, když se stavovská obec,
2: tenkrát ještě ku podivu svorná,
3: domáhala okamžitého vyřízení 25 požadavků předložených Rudolfovi.
1: Ano, vzpomínám si, čeští stavové si svobodu na Rudolfovi doslova vydupali.
3: No, a na samém konci těch požadavků byla připojena pohrůžka.
0: Kdokoliv by budoucně při tom společném porovnání státi nemínil, anebo je rušiti chtěl, aby jej z okna vyhodili.
3: Tím bylo rozhodnuto o způsobu exekuce.
2: Katolík Slavata sice později tvrdil, že uvedenou dohodu spolu uzavřeli jenom stavové podobojí.
0: A v to se zavázali, že chtějí stále podle sebe státi a jeden od druhého pod pokutou vyhození z okna se neodtrhovati.
3: Povstalci však dokazovali opak dotyčnou listinou, kterou měl u sebe od roku 1609. Václav Budovec, kde prý bylo na 400 podpisů katolíků i protestantů.
2: Mezi signatáři chyběla jenom některá katolická města a z významných politiků pouze Zdeněk z Lobkovic, Slavata a Martinic.
1: Místo budoucího děje.
3: Česká kancelář.
2: Dodnes vystupuje z linie Hradčan jako úzké křídlo třípatrové budovy směrem k Vltavě.
3: Není nijak zvlášť výrazné, připomíná jakýsi vnější výklenek v masivní frontě.
2: Přesně tam se nacházely úřadovny České kanceláře.
1: Akurátně titul toho úřadu zněl
0: Česká kancelář dvorská Království českého.
2: On to byl takový ústřední úřad.
1: V pouhých dvou místnostech se vyřizovaly záležitosti, pro něž má Česká republika celou řadu ministerstev. Od zahraničních věcí, přes vojenství, obchod a dopravu, až po spravedlnost a záležitosti vnitra.
2: Odtud vycházely všechny vyhlášky, dekrety, nařízení.
3: S jedinou výjimkou. Finance měla na starosti Královská komora.
2: Českou kancelář budoval prakticky od roku 1599 nejvyšší kancléř Zdeněk Vojtěch z Lobkovic.
3: Byl do své funkce jmenován císařem Rudolfem už v 31 letech.
2: Především proto, aby císař ukázal, že chce dát příležitost mladým dvoru oddaným katolíkům.
3: A Lobkovic si důvěru v něj vloženou chtěl zasloužit.
2: Modernizoval všechno, počínaje vybavením úřadoven nábytkem.
3: Kancelářská práce to pro něj nebyla povinnost, ale přímo koníček, kterému věnoval všechen svůj elán.
2: Charakteristické pro tohoto epileptika jsou poznámky v jeho diářích. Trávil v kanceláři čas úřadováním mezi ranní mší a večeří.
3: Často za ním posílali spisy domů nebo i na letní sídlo do Roudnice.
2: Docílil toho, že Česká kancelář byla úřadem stálým s pevnými úředními hodinami.
1: Chápe to vůbec někdo? Pevné úřední hodiny. Co si takového v českých poměrech?
2: Roku 1612 císař Matyáš přesídlil do Vídně a spolu s ním i část kanceláře. Agenda se rozdělila.
1: Zbývá snad dodat jména nedobrovolných aktérů událostí, jež se měli co nevidět rozehrát. Jsou to ti, co budou vyhazováni. První z nich.
0: Hrabě Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. Někdejší žák bratrské školy přestoupil po dalším vzdělávání v Itálii a s ohledem na lepší možnosti kariéry ke katolictví. Tím sice rozněval otce a jiné příbuzné, ale zároveň si připravil cestu k sňatku s bohatou dědičkou statků pánů z Hradce. Předtím nějaký čas strávil na cestách po západní Evropě, což patřilo k průpravě politika. V roce 16. se stal královským komořím a maršálkem. V české dvorské komoře dosáhl funkci nejvyšší, totiž prezidenta. Kromě toho zastával v královské radě post nejvyššího sudího. Patřil k takzvaným Španělům. Byl pravou rukou vůdce tak řečené španělské strany, kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic.
1: A máme tu druhého.
0: Hrabě Jaroslav Bořita z Martinic. Pocházel z rodiny nevynikající bohatstvím ani společenskou prestiží, byl vychováván jezuity doma a katolickými školami v Itálii. Dvorskou kariéru zahájil díky svému sňatku s dcerou Šternberkovou dost brzy. Už jako 21letý byl roku 16.3. královským radou. Tchán Adam ze Šternberka byl nejvyšším purkrabím. Martinic se záhy začal věnovat politice, tvrdí se ovšem, že vynikal spíše horlivostí než státnickým uměním. Dvorskou kariéru mu dočasně zabrzdil jeho nepružný postoj při výměně osob na trůně v roce 16.11. Příliš dlouho zůstal věren Rudolfovi. Dotáhl to až na maršálka a stal se jedním z 10 místodržících.
1: Aby byl počet úplný, je důležité mít i Filipa, tedy v našem seznamu.
0: Univerzitní mistr Filip Fabricius, druhý sekretář dvorské kanceláře. Na rozdíl od předešlých kolegů povýšil mezi šlechtice až poté, co byl vyhozen z okna svého pracoviště v české kanceláři. Jako odškodnění dostal čestný přídomek von Hohenfahl.
1: Česky by se řeklo z vysokého pádu. Trefné.
0: Měl tu smůlu i štěstí zároveň, že zbyl v Praze mezi několika málo úředníky české kanceláře poté, co se císař odstěhoval do Vídně.
1: Ještě pořád nenastala středa 23. května. Stále je na kalendáři i na pražském orloji květen 22. tudíž úterek.
3: Ale v pražských ulicích se už projevuje jakýsi neklid.
2: Židovské i katolické krámy jsou pro jistotu zavřeny.
3: Kolem Karolina se shromažďuje pražská chasa.
2: Kolují zvěsti, že se potáhne na Hrad.
1: Takže místodržící byli varováni?
2: Byli. A jeden z nich vzal to varování vážně, totiž sekretář české kanceláře Pavel Michna z Vacínova. Pro jistotu se z Prahy vypařil. Směr Vídeň.
3: Podle císařské instrukce nemuseli místodržící do kanceláře chodit ve středu a v sobotu.
2: Ale v onu středu...
1: Ano, už tu konečně máme středu s datem 23. května 1618.
2: V tu středu po procesí z chrámu svatého Víta někteří páni do kanceláře přišli.
1: Proč?
2: Čekali delegaci z Karolína.
3: Dokonce provedli jakýsi úklid, nechali vynést nábytek z radní místnosti, aby pojala pokud možno co nejvíce lidí.
2: Zřejmě se domnívali, že se stanou svědky veřejné kapitulace protestantských stavů v odpovědi na císařské psaní.
1: Takové divadlo si nemohli nechat ujít.
0: Ráno 23. května 16.18. roku nevěděla většina těch, kteří se vydali ozbrojeni na koních i pěšky na Hrad a shromáždili se ve Vladislavském sále, že je připravena změna programu. Předešlého dne se na řádném zasedání sjezdu v Karolinu stavové dohodli, že se v co největším počtu shromáždí v české kanceláři a přednesou dotaz určený zejména Martinicovi a Slavatovi, kdo radil císařovi k těžkému psaní. Nebyl snad sepsán v Praze a do Vídně poslán jen k podpisu? Pouze malá skupinka zasvěcených znala plán, který měl přinést zvrat v nerozhodném postoji stavu. Plán, v němž se počítalo s tím, že celé toto velké shromáždění odejde z kanceláře zavázáno spoluúčastí na činu s následky v skutku dalekosáhlý.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Z rozhlasového archivu tentokrát vybíráme jeden ze starších pořadů z cyklu Půlnoční párty pánů Suchého a Šlitra z roku 1968.
3: Hele, znáš skladbu I Can Give You? Ne. Pa, pa, para, ne. Pa, para, pa.
4: Aha. Ma, fa, fa, ti, di, di, ti, ti, bibi.
3: No, bibi. Tak, kdyby si tohle to bibi mohl...
4: Zahrát, jo?
3: Ano.
4: Co jde?
3: I can give you anything but love. To je moc dlouhý, počkej, musíš trochu kratší, o něco kratší, kdybyste
4: kratší,
3: se hrál, jo?
4: Aha. Co
3: I can give you anything but love, babe. Stop, to bylo zase moc krátký. Tak něco mezi tím, jestli by se ti to...
4: Jo? Něco mezi.
3: Něco mezi, no.
4: Takovou... No to jen si řekni.